0: Dobrý den, ahoj. Tady máte místečka, prosím. Tady. Tak jsem si takhle hezky zavzpomínal a když jsme s Martinem dělali ve středu rozhovor v Kapsáři, tak mě jenom napadlo se ptat, já to jsem nevěděl, se přiznám, ani po té návštěvě u Binaru a v té hospůdce jsem nevěděl, zdali si třeba hrál nebo režíroval v Německu po tu dobu, co jsi tam byl ve Svobodné Evropě. Takže můžeš to otevřít nějakou podobnou vzpomínkou?
1: No, samozřejmě, že to můžu otevřít, protože je to velice zajímavé a mohla by to možná otevřít Jarunka, protože já jsem byl její zaměstnanec vlastně. A my jsme samozřejmě, já jsem se tam věnoval žurnalistice, že jo, a rozhlasové práci a to divadlo jsme neopustili a Jarunka prostě, nechceš to říct ty, jak si založila prostě společnost?
2: Já to samozřejmě můžu říct, ale já myslím, že by si měl pokračovat v tom, že si vlastně začal už ve Vídni to divadlo dělat. Když jsi neuměl slovo německy a ta situace nebyla lehká, protože jsme nějak zapomněli se přihlásit do lágru, nebo nebylo nám to doporučeno a my jsme opravdu se museli o všecko postarat sami a pomáhali nám kamarádi a tenkrát pomohl Pavel Landovský, který zrovna jeho hra se tam v divadle Die Komedianten studovala a on nabídnul Martinovi, aby začal hrát a to v případě, že Martin neuměl slovo ještě německy, takže Martin dostal roli, znal obsah a teď pokračuje.
1: No, to byla hra, která jsem, já mám takový dojem, že se tady vůbec nikdy nehrála. To se jmenovalo Sanitární noc a ne Kvůli dezinfekci zavřeno. Taková jeho hra vlastní, kterou on režíroval právě v tomhle tom divadle a věděl, že my jsme v tísni a řekl, no člověče, to není možné, okamžitě pojď a ty musíš hrát divadlo a to zařídíme. A já jsem študoval Goethe Institut, kde jsem se pomalinku teda probíjel tím jazykem Goethovým, kterým jsem si potom obrovsky zamiloval. A on říká, tam jsou dva policajti, sice jsou něco napsaný česky, já jsem to vymyslel, že oni to budou Poláci. Takže vůbec nevadí, že budeš mít prostě akcent a musíš to naučit, protože to je taková teorie, že v tom té totalitě, že jo, polský policajti budou v Čechách, český policajti budou v Rumunsku budou ruský policajti, aby se prostě ty lidi nekamarádili. No a samozřejmě na to prostě vymyslel a mě nezbývalo nic jiného, já mám naštěstí poměrně docela slušnou paměť, že jsem se ten text naučil jako zvuky. Já jsem skutečně z začátku, když jsem se to začal učit, tak jsem nevěděl, co říkám, já jsem znal přibližný obsah a teď jsem si to nechal nahrát na magnetofon od jednoho přítele a začal jsem se učit jenom ty zvuky. Takže jsem se prostě naučil ty zvuky a začal jsem to hrát, no a v tom divadle jsem nakonec, jo, pak jsem tam ještě hrál v Zadržitelném vzestupu Artura Uje v Brechtovi, byla poměrně už dost veliká role a pak jsem tam končil Nepodplatitelným od Egon von Hofmannstála a pak to moje angažmá skončilo, abych zakrátko na to už konečně dostal to vytoužené zaměstnání ve Svobodné Evropě, což byl proces poměrně dost dlouhý, protože oni, jednak já jsem potřeboval pro Německo pracovní povolení a povolení k práci, protože já jsem byl rakouský azylant. A samozřejmě Rakousko tenkrát nebylo v Evropské unii, že a tak dále. Je to bylo poměrně dost složitý a taky byl poměrně dost složitý ten bezpečnostní prověrka, ten security clearance, jak tomu CIA a FBI říkalo, no aby se tam nakonec stejně dostalo tolik špionů, že jich tam bylo snad víc než nás. Ale potom jsme pokračovali samozřejmě v Mnichově. Velice rychle nás inspiroval Otta Philipp, spisovatel, který se rozhodl žít v Německu a stal se vlastně z něj německý spisovatel, který měl veliký kontakty na takzvaný Alpašský fórum. Fórum v Alpachu je každoroční obrovská rakouská akce, kterou pořádá několik rakouských noblesních nakladatelství a je to posvěceno vládou. A jsou to takové konference v nádherném alpském prostředí. Alpach je považován za nejkrásnější rakouskou vesnici. Je to v Cillertálu a tam nám nabídl, jestli bychom, že jedno z těch fór bylo věnováno východní literatuře a disidentské literatuře, abychom tam nastudovali hru, která se jmenovala Vdova po básníkovi a napsala ji Iva Procházková. Dcera, samozřejmě Jana Procházky, spisovatela, sestra Lenky Procházkový a žena Ivana Pokornýho, který už v té době taky žili v Rakousku. A tuto hru Witwe z Dichters my jsme v němčině nastudovali právě pro toto alpašské fórum, který tu hru jsme tam hráli poměrně s velkým úspěchem. To byla hra pro dvě ženy, pro starší a mladší ročník a jednoho papouška. Tu starší hrála Jarka, už v němčině, to už byla německá, jako ryze německá.
2: Tady bych tě měla přerušit, protože já jsem obdobně jako Martin v té době moc německy ještě neuměla. A učila jsem se němčinu strašně těžko. Já jsem měla takový dojem, že když člověk tu paměť má nějak vybudovanou, takže to bude lehce v Německu, ale bohužel v mém případě ne. Martin měl v sobě bezprostřednost, ten se učil strašně lehce, ten chodil do různých hospůdek, tam si vždycky vymyslel nějaký zrovna slovíčko, který nešlo a tam ho opakoval do nepříčetnosti unbedingt, notwendig, pořád říkal,
1: používal. A furt jsem mluvil s těma místníma kastama, že jo?
2: Tak se to naučil, ale já ne, já jsem měla strašný vostych, a takže já jsem sice pilně studovala Goethe Institut a s vyznamenáním, já nevím co všecko, ale mluvit jsem nemohla. Prostě to nešlo, to ze mě nevyšla věta a pak, když ten Filip přišel a říkal, nechceš to hrát, tak ta touha hrát samozřejmě zůstává. To i když si říkáte, že jedete ven a už nikdy, že zapomenete na divadlo, začnete úplně nějak jinak, tak vlastně nemůžete. To nejde, to ve vás zůstává. Takže když mi to ten Filip řekl, tak prostě ve mně se naježily všechny chlupy na těle a říkám ano. Ale to jsem nevěděla, jaká role, že to je hlavní role, že to je, že neslezu z jeviště 2 hodiny, že prostě musím permanentně vést dialog. A teď jsem se začala tu roli učit se slovníkem v ruce. Já jsem si překládala, co to vlastně říkám do ty němčiny. Jo. A skutečně jsem se to naučila. Zkoušeli jsme to dlouho a teď jsme to na tom alpašském fóru předvedli. Martin to režíroval tenkrát.
0: No. Tak já bych tuhle první část vlastně ukončil otázkou a chtěl bych jenom kratší odpověď. Ta němčina a její výuka, co bylo těžší, němčina pro divadlo anebo pro třeba rozhlasové komentáře? To jsou dvě odlišné profese, divadlo a psaní. A...
1: Já jsem se teda s německou žurnalistikou nesetkal nikdy, já jsem nikdy německý komentáře nepsal, ale Němci používají jednoho odborného termínu, a to je takzvaná Bühnensprache, neboli jevištní řeč, což je vlastně jakási norma pro německy mluvené divadlo. Pro vaši zajímavost, prameny Bühnen, německé Bühnensprache pramení v Pragersprache, které dodnes moje matka ještě mluvila, byla považovaná za nejčistší němčinu a klasičtější němčinu, než je němčina hanoverská, což je vlastně takový prototyp, jako když my hovoříme o tom, že Moravané mají daleko lepší češtinu než my, tak pro Němce jsou to bavoráci, hanoveráci. A samozřejmě hovořit, jako hrát německý divadlo, nebo vůbec hrát v cizím jazyce, si myslím, že se tady už mockrát určitě sešli a Honza Tříska o tom moc mluvila. Mnoho lidí, kteří udělali tuto zkušenost. Je to nadlidský úkol, že jo? Protože ten herec vlastně přichází o svůj nejdůležitější instrument.
0: Tak děkuju, v přímém přenosu posloucháte Tobogán, Český rozhlas 2 a Martin i Jarka i moje maličkost uvítají teď Tondu Gondolána a jeho skupinu, protože oni budou mít tu čest udělat první písničku dnešního Tobogánu. Tonda Gondolán. A je tam i Filip Gondolán a Vojta Eckert u piana. A my si uděláme, vlastně v přímém přenosu by mě to zajímalo docela, jak vypadá základní zvuková zkouška. Kontrabas tady je, zpěvák tady je, piano tady je, je tady Roman, tak se chci ptát, myslíš si, že to je v pořádku, Romane?
3: V pohodě, můžou začít.
0: Tak v pohodě, Tonda Gondolán a jeho kamarádi.
4: Dobrý večer.

0: Děkujeme, Samartem.
1: Děkuju Filipovi, no Samrata, my jsme tady na sebe koukali, krásná věc a hned se vybaví nejen tedy Filip, ale paní Olmerová, Víra Špinarová, všechna tahle krásná plejada, který to umějí udělat, tohle Gašvina. Když jsme před lety měli tady pana Sováka, tak na tebe, nikoli tedy na jevišti, protože na to nepřišla řeč, ale v zákulisí velmi hezky vzpomínal a ty jsi mě v zákulisí řekl, no, o Sovákovi a o Kajzerovi já nemůžu mluvit, žádný historky. Byla to nadsázka a já bych ji chtěl právě. Co jste prožívali s člověkem, který tě vlastně miloval, uznával a respektoval jako herce?
2: To je zajímavý. My jsme s Jiřím Sovákem, my jsme se vlastně jako partneři na jevišti, přitom jsme byli v jednom angažmá, my jsme se nikdy nesetkali, nikdy jsme spolu nehráli. Ale vždycky jsme se v tom zákulisí míjeli a nějak jsme si prostě padali do té noty a on dokonce chodil i k nám, ještě byla matka naživu, Jarka u toho byla. No tak samozřejmě, že ty historky vždycky byly nějak spojený s tím C2H5OH. Já nevím, jestli víte tu chemický vzorec etyl alkoholu, a který jsme měli oba dva poměrně dost rádi a já jenom vzpomínám, Slovák byl úžasný ve své stručnosti. Jo? A jednou my jsme měli nějaké představení, to byl ještě starý klub ve Stavovském divadle, a tam byl takzvaný Rudý koutek, se tomu říkalo. To byl klub, kde byla paní Schmidtmajerová se svým manželem a vždycky, když končilo představení, tak si herci ještě objednali nějaké skleničky a potom to paní Schmidtmajerová zkasírovala a odešla. A my jsme tam, už si nepamatuju, co to bylo za představení, jsme tam po jednom představení, protože tam zůstáváme, a já jsem si objednal, abych měl prostě ještě na ten večer, aby to doznělo, jsem si objednal 2 deci kubánského rumu, který jsem měl strašně rád a který v té době jako byl velice levnej. A to byl dokonce poslední, co tam ta paní Schmidtmajerová v té flašce vyto, a aby mě to prostě jenom do těch půlnoci vydrželo. Načež objevil se Jiří Sovák, který přišel z nějakého, už prostě někde navštívil, jak říká Jaroslav Vašek, předtím jsem navštívil několik místností, ale nikde jsem neměl víc jak 3 piva. Tak to byl případ toho Jiřího Sováka, který přišel, a já jsem byl u toho pultu, vedle mě byla ta 2 decka toho kubánského rumu, ten Jirka Sovák se na to podíval, vzal to a na ex to do sebe kopnul. Nemrkl okem a povídá tý paní Schmidtmajerový, paní Schmidtmajerová, od dneska piju to samý víno, co pan Štěpánek. Nebo my jsme měli strašně rádi Bohuška Záhorského a Vlastu Fabiánovou. To byli téměř naši příbuzní, že oni nám byli za svědky a dětem za kmotry a v podstatě to naše provázání s těmato dvěma báječnýma lidma bylo úžasný. A Bohušek Záhorský, kromě toho, že to byl úžasný člověk, fenomenální herec, tak byl gurmet. On byl nejenom děsně rád jedl, ale fantasticky vařil. Vlasta Fabiánová taky, což se oni se v souvislosti s kuchařstvím a gastronomí hovoří málo. Ale Bohušek Záhorský to byl prostě ten, když připravoval kohout a na víně to byl koncert. A nebo když jedl cokoliv, když jedl párek, tak prostě on těma malinkýma chlupatýma ručičkama, že to prostě vychutnával. Takže jsme měli nějakou hlavní zkoušku, nebo co? On tam objedoval ten Bohušek, přišel Sovák, poměrně dost teda v ažuru, kouká na něj, říká, děti, podívejte se, to je jediný národní umělec, který za den sežere 2x víc, než váží.
1: Prosím pěkně, řekněte mi oba, ty jsi tady vzpomněl pana Záhorského a paní Šejbalovou a těm, kteří znají divadlo, tak se hned líbali, já nevím, Srpnová neděle a takovýhle krásný věci, které se hrály v Národním divadle. Jak to, že lidé, kteří dokázali dělat náročné psychologické role, měli, nebo kde se to v nich bralo, tenhle ten smysl pro humor a takový to naprosto bystrý, rychlý posouzení situací, co myslíte? V čem to bylo?
2: Já potom poprosím Jarku, aby mě doplnila, protože Jarka je pedagožka herecká. Je to trošičku taková pověra, nebo respektive je to úhyb v nehereckém posuzování nebo občanském posuzování herecké práce. Herec nemusí být absolutně absolventem několika vysokých škol a nemusí mít filozofický nebo historický vzdělání, aby pochopil filozofii a psychologii a historii své postavy. To je právě umění talentu. To je umění talentu, vlastně velice prostě se tomu říká vžití se do role. Je to umění začít vlastně uvažovat v té roli, kterou hraje, kterou si ovšem rozkrývá nějakým vnitřním dějem, nějakým vnitřním svým přístupem k té věci. Podívejte se, například, já nevím, Jan Pivec působil někdy až, kterého jsme obrovsky milovali jako herce, jako vypravěče, působil v civilu někdy až téměř, já bych nechtěl říct primitivním v tom negativním slova smyslu, ale tím nejzjednodušenějším dojmem. Ovšem jeho herecké myšlení herce jako tvůrce mu právě umožňovalo vytvořit nesmírně hlubokou, nesmírně barvitou psychologickou postavu. A to je právě v tom, že o hercích se říká, že umějí, protože mají fenomenální paměť. Jo? Já bych to srovnal třeba s tímto. Není to pravda. Jsou herci, kteří si nepamatují vlastní telefonní číslo, ale naučí se prostě 20-stránkový monology, neboť to je herecká paměť. A to je něco podobného, jako je herecké myšlení, tak, jako je herecká paměť, tak je právě taky to herecké myšlení.
0: Já bych to chtěla doplnit, že herecká práce je vlastně strašně stresová práce. A že vy jste se ptala na to srovnání herecké práce a potom toho pohodového života mimo hereckou, mimo jeviště a herců. Ono to vždycky tak není, ale je pravda, že herec potřebuje to nějak vyrovnat. A mnozí tyhle geniální herci, kterými jsme potkali a poznali, tak skutečně se snažili a byl to takový jejich životní styl v tom civilním životě, v tom normálním životě si tu pohodu za každou cenu vytvářet. Jo. A to bylo strašně pěkný. To prostě tady byl ten stres, tady byla ta práce, tady se nadával a pak se přišlo ta sklenička vína a začaly ty vtipy, začala ta pohoda a ono to vyrovnávalo toho člověka, bylo to strašně pěkné.
1: Když jste mluvil o té paměti, já v první řadě vidím svoji někdejší spolužačku z 60. let, Janu Karáskou, která žije v Šikech, byla. Může mě potvrdit, že v tom kostelci na Tvarlici byl chlapík, student, pan Dvořáček, a ten si pamatoval Rudolfovo číslo na 400 míst. A on si to pamatoval, protože vždycky měl skupinu 5 čísel a pod tím viděl strom, peřinu, mikrofon a takhle mu to prostě pracoval a udivoval a pak teda na univerzitě ve Waterloo v Kanadě byl největší hvězda. A s tím telefonem, to máš pravdu, protože mě každý tobogán mě napíšou tady telefonní číslo a já ho chci říct z paměti. A teď se vyzkouším a abych to řekl dobře, tak musím říct to staré číslo, 21, 55, 25, 20 a před to dvojka. Honem. A tím si to pamatuju a tím vyvolávám také anketu telefonní po druhé písničce a zadám vám všem úkol takový Martinovi, Jarce, paní Bártěkovi, Valdovi Sokolovi, to je přítel jazzu. Pozorujte Gondolána a mě by zajímalo, jak ho vidíte výtvarně. Pač já jsem si všiml, že ten Tondův úsměv se nezměnil ani za posledních 150 let. To je úžasný. Takže takhle teď budeme pozorovat Gondolána při jazzovém projevu. Gondolán, Tonda a Filip a pan Eckert.

0: celú lepej pomôcť. Ďakujeme.
1: Tak vám musím říct, že k nám do Tobogánu přišel opět plnokrevný jazz na Martinovi Jarce. Jsem viděl, jak jsou spokojení. Pane Gondoláne, pojďte malinko sem dopředu. A Filipa bych poprosil také, jak tedy vidí výtvarník Tondu Gondolána?
2: No, mě strašně potěšilo, že pan Gondolán dneska vypadá v podstatě stejně jako předtím. Nechci říct, kolika lety, kdy jsem ho viděl.
1: 150 jsem říkal.
2: 150 lety, kdy jsem ho viděl, slyšel prvně. A už jako v té vizáži je ta pohoda a ta radost, co v tom jazzu je.
1: To připadá jako, že si právě vyšel z banky a měl jsi tam omylem o 200 tisíc víc. Podle toho usnu. A zkuste se postavit vedle sebe a usmát se na sebe. O to je rozhlasový posluchač ochuzen, ale paní Kutová fotografka ne. Jak to vidí další výtvarnice, Hanka Bartíková?
3: No tak já bych viděla pana Gondolána jako sochu. Myslím si, že na obraze, aby byl placatý, by to byla škoda, že ta plastičnost, včetně té basy, by tam měla být. A možná ještě taková socha, která tady neexistuje, která by hrála.
1: Jo. Tak nevím, jestli jsi s tím spokojen, jenom jak to vnímá Martin. A pojďme se dostat malinko, než se nám ozve první telefonát, k muzice. Jakou muziku vy posloucháte doma rádi? Máte rozdílný vkus, rozdílné názory, nebo?
4: No, rozhodně asi ano, ale já můžu tam za sebe říct, že jsi mě tím Tondou strašně potěšil, protože my se známe z dob, já to nebudu říkat před kolika lety, ale řeknu tak před 30 kily. je to hodně dávno a já jsem prostě velkým milovníkem jazzu, klasického jazzu, nemám moc rád country, nemám moc rád Dixie, mám rád tohlensto, ale musím se přiznat, že to mám rád jenom živě, že zatím žádná nahrávka mě...
1: Já vím, že se nebudete zlobit, ale když mluvím o těch kilech, pojďte nám upřímně říct, Jarka to vydrží, ta je na to zvyklá, pojďte nám říct, kolik teda kdo váží. Tondo, kolik je váha?
5: Kolik je mi let?
1: Ne, to už jsme slyšeli, 150, ale kolik vážíš a kolik teda...
5: Já kolik vážím, aha. Tak je fakt, že dlouhá léta jsem se držel na 70 kilech. Což si myslím, že k mý věžce bylo tak akorát. No a stala se taková věc, že jsem přestal kouřit. A to byl následek toho, že se trošičku...
1: Dobře, stačí, 70. Martine, nedostanu...
4: Já to řeknu přesně, ale když na to nevypadám, já jsem poměrně dost... Po takový dost úspěšný odtučňovací kůře z mého receptu. Takže teďka jsem na tom relativně dobře, jo. Teď mám a počítám takových těch 105.
6: Ale to je Martin Hubenej teď, jo.
1: Jak se staráš o ně? Jako je zapotřebí všechno mu naservírovat doma, udělat hezkou snídaní, nebo ať se o to postará sám?
6: To u nás neplatí. Martin je vynikající kuchař a já mu tu kuchyni skutečně ráda přenechávám. Jo. Až do té chvíle, kdy tam musím nastoupit já, protože je to báječná večeře, ale moc dobrá. Hosti si to pochvalují, ale ten binec v kuchyni je tak neuvěřitelný, že prostě jako bohužel tam
1: no
6: musí potom...
1: Víčku.
6: Jo, ale to nestačí, jaký tam je binec.
1: Tak dvě.
6: A to, když Martin jako lovec mě přiveze domů nějaký zvíře, jo, to třeba nám visel, můžu to říct?
4: No můžeš, ale neříkej odkuď. No.
6: Řekl, přivez zazvoně, my bydlíme v 6. patře, máme velký balkon naštěstí na Vinohradské ulici, tak si to představte. A přišel, říkal, pojď mě pomoct. A já jdu dolů do auta s tím, že tam budou dva bažanti a kufr. A tam bylo v lodně, jmenuje se to lodna, srna, jelen, já nevím, srnec. A řekl, pojď mě s tím pomoct nahoru. Teď to krvácelo, hlavu to mělo, vyvrhlý to byl. Říkám, co s tím na peršanech? On říkal, musíme to vykrvit. mě řekl, a já říkám, jak? No postavíme tady žebřík a bude z toho týct na ty koberce krev? Já říkám, ne, to nejde. Tak potom teda skutečně jsme se dohodli a měli jsme na tom balkóně na Vinohradské ulici v 6. patře viset srnce.
4: Štafle?
6: Štafle.
4: Štafle a tam visel hlavou dolů srnec, bez hlavy, samozřejmě neměl žádnou hlavu. A ono to skutečně ze spodu vypadalo jako, že tam za ty nohy visí dítě.
6: Ne, bylo to strašný, bylo ještě to strašný.
4: Ještě chybělo, aby z té terasy jak tekla ta krev a bylo
6: no,
4: to...
6: No a potom to rozporcovávali se synem a to tu bílou kuchyni úplně opatlali všakou vošklivou červenou, aha, hnusnou a kdy prostě
1: bude
6: hmotou.
1: Další, kdy bude další srnčí?
6: Je doma. To... Je
4: ještě,
6: doma.
4: Ne, ještě zmražený, ale to...
1: Tak vy tady mluvíte o rodině, budeme v tom pokračovat. Našim posluchačům připomenu, že telefon je 2 21 55 20. A teď vám tady dáme takový dárek, je to poslední kompakt, který jsme vydali v Tobogánu, Tobogán na Ruby. A je tam krásný čert namalovaný a moje maličkost a snad vám to udělá radost. A my uděláme dokonce ještě anketní otázku pro posluchače, děkujeme, že by tenhle ten kompakt mohli vyhrát také. K té muzice, to už říkal Martin, ale Jarka neříkala.
6: Mě udělali hroznou radost s tím Gershwinem, jo, třeba tento styl muziky. Ano.
1: Chodili jste do klubu třeba v Německu nebo hrál se tam podle vás dobrý jazz?
4: Nechodili jsme do klubu. Tam je ta jazzová scéna úplně jiná, než na kterou my jsme byli zvyklí z Prahy, že jo? Praha má do dneška vlastně, Praha byla typická tím, že měla ojedinělou jazzovou scénu, tady bylo možno v 60., 70. i 80. letech slyšet v podstatě cokoliv. A já jsem do klubu, já jsem chodil hodně do Violy, když tam ještě hrával malej Honza Hammer a Karel Vejvoda a Luděk Hulan samozřejmě, Růžička a to byly úžasné věci a potom musím říct, že v Národním divadle, kde jsem byl ještě v angažmá, vznikl

0: Svatopluk Košvarec, jo, o kterým tenkrát prostě říkali Američani, že je černo, jo, že není možný, aby tohle... Přitom on byl původně malířem pokoju, byl to takový maličký, prostě takový střízlíček, že vzal ten trombon prostě a to divadlo začalo pukat, jo. No a tak tam, jako, tak to byl jazz a já jsem v podstatě s nima, jako kdekoliv oni měli koncert, tak já se na ten koncert jel, že jsem se s nima ještě navíc strašně zkamarádil.
1: Měl bych zájem od Jarky se dozvědět něco o jejím pedagogickém působení, ale ještě bych, Martin, měl otázku na tebe. Dá se to rozdělit, to psaní, komentáře a zároveň chuť a dělat divadlo? Teď dokonce budeš režírovat ten Hřbitov slonů a tam to jsou takové osudy čtyř žen významné, tak...
0: No, narazil si hřebíček na hlavičku, musím se přiznat, že nikdy jsem netušil, jak je vlastně vykonávat jeden z ty dvě profese, jak je neuvěřitelně těžký. Protože já třeba, když jsem šel z toho rádia, kde jsem psal komentář, že jo, nebo jsem připravoval průvodní texty, nebo připravoval vlastně program, a odtamtud jsem šel na zkoušku, třeba do Vinohradského divadla, nebo do divadla v Dlouhý, nebo mě vezli na zkoušku do Mladý Boleslavy, tak jsem vlastně skutečně musel celého toho Martina Štěpánka, u počítače by se tomu řekl, přeprogramovat. To se musí prostě absolutně, ta fyzis a ta psychika se musí totálně jako překonfigurovat, protože to jsou dvě profese, které se v podstatě téměř vylučují. Asi spisovatel, beletrista, jo, romanopisec a herec, je to představitelný, ale tato práce vlastně sama na sobě, já se tím nějak jako nechlubím, jenom říkám, co prostě v tom organismu musí projít vlastně totální proměně, že, protože jsou to profese, které jsou tak diametrálně odlišné.
1: Je to tím, že tam pracuješ v jednom směru s fakty a ano, v divadle s imaginací, s fantazií?
0: Je to jiný způsob invenčního myšlení. Já třeba v tom komentáři musím sám vlastně vymýšlet a rozvíjet myšlenku, která je ovšem, a já ji teda vymýšlím a přepracovávám intelektuálně, žurnalisticky, publicisticky, že jo? Kdežto na tom, v tom divadle já mám předem danou osnovu a vlastně potřebuji přeformulovat fyzickým způsobem, že jo? Vlastně, aby byla sdělná, aby šla přes rampu a tak dále. To je obrovsky těžké.
1: Děkuju. Poslechneme si třetí písničku Český rozhlas 2. To je také mimo jiné zvláštní, že je třeba říkat... Naši vedoucí tomu říkají identifikaci stanice. Já to dělám rád, ale zároveň je to také, že nevíš přesně v který okamžik to říct, aby to takzvaně nevadilo. A ty s tím máš zkušenosti, i když samozřejmě spíše studiové, ale já jsem rád, že tady sedí člověk, který má krásný hlas a umí pracovat s mikrofonem. A Tondu, poprosím, zkuste si teď říct názory, co jsi připravil pro Martina a budem pozorovat, jak on to přijme. Co to bude? Ale na mikrofon to musí říct.
0: Na mikro.
1: Tak,
2: Gondor. Já se přiznám, prosím vás, možná, že to není zrovna nejde. Jak jsem z ty cesty úplně přiblblej, tak špatně jsem rozuměl, můžu poprosit ještě...
1: Gondor, to není z té cesty.
2: Aha.
1: Ne, to není z té cesty. Prostě něco zahraje a ano, my budeme rádi.
2: Dobře.

0: Antonín Gondolán, udělal jsi nám zase radost a je to zvláštní, jak ten jazz dokáže vyvolat atmosféru, je tam jenom hlas a je tam jenom jeden hudební nástroj, to je úžasný, takže když si vzpomínal na violu, tak hned by člověk vzpomínal na Redutu a na klub Řeznické.
1: No tak tady toho jazzu
0: tady to nebylo,
1: ale o to víc mě to Onda potěšil. Oh.
0: Tak já jsem vám dal kompakt Tobogán na ruby a teďka pro rozhlasové posluchače vyhlašu anketní otázku. My budeme 6. září vysílat z Národního divadla. Tam to máš docela dobře zmapovaný. A já se vás ptám, milí posluchači, pokolikáte z Národního divadla vysíláme? Máte tři možnosti, buď po 10. nebo po 8. nebo po 6. Po 10., po 8., po 6. A první tři, kteří dobře zavolají, a nejen dobře zavolají, ale uhodnou, tak dostanou kompakt, který dostal Martin a Jarka a také kompakt s Miroslavem Horníčkem Hovory v Tobogánu. Ty v polovině pořadu připomínal pana Slováka a všetně si mě připomněl, že o dvou lidech nechceš mluvit, že se bojíš, aby to nepřekročilo nějakou hranici. Pan Slovák, pan Kajzer, tak je teď o Kajzerovi.
1: Já vám řeknu spíš o Oldovi Kajzerovi příběh, který je naprosto netypický, protože my známe Oldu jako sebezničujícího recesistu, šílence, člověka neutuchajícího humoru a invence. Já si například vzpomínám, my jsme letěli do Košic s nějakou tvrdohlavou ženou nebo s něčím takovým. Olda byl v té době na vojně a měli jsme mezipřistání v Bratislavě a v té době, ten den zrovna byl den Československé lidové armády a to bratislavské letiště bylo narvaný důstojníkama, z nichž nejvyšší byl armádní generál Martin Zůr, ministr národní obrany, a ten Kajzer, když tam viděl ty důstojníky a měl na sobě uniformu, tak vzal někomu notýsek, tušku a začal chodit za tím Dzůrem a dělal mu sekretáře. A všechno a všichni, no my jsme říkali, že to dnes to skončí. Já uvádím jenom, čeho ten Olda byl vlastně schopen, že jo? Nebo jak vyhlásil tu mobilizaci, když byl v Auzu, že jo, nahoře na Hradčanech, že jo, prostě skutečně vyhlásil mobilizaci, pak ho za to málem, zavřeli ho samozřejmě za to. Ale to jsou prostě příběhy, které se o Oldovi Kajzerovi vyprávějí. Já jsem... Když jsme jezdívali na zájezdy s tím Oldou Kajzerem, tak jsme vždycky seděli, vlastně on seděl za mnou v tom autobuse, já jsem seděl před ním. A když jsme se v noci vraceli, tak najednou se mnou mluvil jednoduchý báječný, nemyslím jednoduchý v tom negativním slova smyslu, prostej, báječný, vnímavý, nesmírně pozorný kluk. Já jsem mu vyprávěl o politice, já jsem mu vyprávěl o historii, já jsem mu vyprávěl o filozofii a o těchto věcech. A kluk, který mě kladl otázky, které by byly jinak toho nejprovokativnějšího a nejschazujícnějšího typu, že? Tak to byl prostě ten Olda Kajzer. Čili já jsem toho kluka, kterýho mám strašně, strašně rád právě za tyhle ty noční návraty. A mám prostě... si ho nesmírně vážím a hlavně ty obrovské invence, já si nenechávám ujít Tlučhořovi, protože já jsem teda maniakální posluchač rozhlasu, ale skutečně, to by vám Jarka potvrdila. Já ještě nemám rádio akorát na klozetě, ale už jsem někde četl, že existuje takový štendr na toaletní papír, který hraje, ale si ho pořídím, oni mi to nechtějí dovolit. Jo? Takže říkám, já znám Oldu Kajzera od jeho velkolepých prostě divadelních rolí až po vlastně tyhle ty performace šílený, který s tím Jirkou Lábusem dělá a obdivuji ho. Takže místo tý vtipný, že byste se tady všichni váleli smíchy, jsem považoval za jako lepší říct příhodu z Oldovy stránky, kterou vlastně nikdo nezná.
0: My jsme připomínali divadlo z veselé stránky i z vážnější. V podstatě nejsme pořadem, který by analyzoval nějak divadlo jako v celku, v nějakém pohledu odborném, to ne. Je to posezení, takže kdybychom se setkali za dva nebo za tři dny, tak si budeme povídat úplně o něčem jiném a zaplať pánbu. A chci se zeptat, když jste se zasmáli naposled třeba doma, jo? Divadlo to přivolává, zájezdová činnost to taky přivolává, ale doma, tak pokud člověk nepřitáhne srdce, že jo, tak...
1: Já,
2: no, to je až posléze k smíchu. Jo. Ze začátku tak pláči.
1: Já jsem se zasmál včera, nebo dneska tak kolem asi půl jedný, protože já usínám, skutečně já usínám s rádiem v uchu. Jo, to mám na slíp nastavený a poslouchal jsem reprízu ze Šemánovic, nostalgický myši, Ondřej Suchý se Švandrlíkem, kde on tam vypráví prostě neskutečnou příhodu, ten Švandrlík, jak Kopecný, to byl ta druhá půlka Neprakty, Kopecný Winter, pracoval na hradě za Zápotockýho a když Zápotocký si svolal všechny prostě pracovníky a měl tam k ním proslov a říkal, soudruzi, když řekněte něco vy taky, no tak se prostě vzadu ten Kopecný tak vždycky přihlásil a zase dal tu ruku dolů a zase se přihlásil a zase jí dal do ruku. Já jí kradu tu příhodu, jo. Zase dal tu ruku nahoru a zase dolů. A on říká, no tak vy soudru, vy jste takový, nebo ty soudru jsi takový prostě tam nerozhodnej, ty jsi takový bojácný, tak co máš na mysli? A on říkal nic, on si totiž přišíval knoflík po klopci. Ale to je potlesk pro pana Švandrlíka. Tak to jsem se strašně v té posteli zasmál.
0: Jarko, chtěla jsi dodat něco k tomu?
2: Já jsem tohle neslyšela právě. To Martin tak v tichosti si poslouchá. A já se toho nesmím zúčastňovat vlastně jeho rozhlasových prostě sníků.
1: Proč by si nesměla?
2: No tak většinou se někam zavřeš a tam si to prožíváš. Jo. Takže já u toho většinou nejsem, ale já vždycky mám takové dodatečné smíchy, jako třeba, Martine, nesmíš mi tam mít za zlý, že to budu prozrazovat, teď zakládáme zahradu a shodou okolností nám byla nabídnuta hlína.
1: Zem.
2: Viděli jsme ji z dálky, byla nádherná, prostě černá. Říkám, no ano, to by byla senzace, jestli možný. Ano, je to možný. Tak potom během týdne zavolali, ať si to prostě nějak je navigujeme k tomu baráčku našemu. Tak Martin se ujal, že to teda zařídí a odjel tam. A já tam odjela až druhý den a zjistila jsem, že před tím barákem je 8 kubíků, ale něčeho prostě pro mě příšernýho, vůbec ne černýho, nějakýho hnědýho, jo, trčeli z toho slámy a tak. A,
0: no to se nedivím.
2: A já tak říkám, Martinku, ale to snad není ta hlína. Martin říká, tu hlínu jsme nemohli vzít, to bylo úplně něco jiného. Říkám, aha. A za dva dny jsme mluvili s tím člověkem, co nám tu černou hlínu nabídnul. A ten tak jako mimo řeč říká, no a proč jste si vlastně nevzali tu hlínu, co jsem vám nabídnul? A Martin říká, to nešlo, to byl nějaký popel. On tam na něj kouká, říká, popel, Martinku, to byla čistá rašelina. A já jsem tam zůstala stát. Nejdřív se mi chtělo plakat a pak mě nezbylo, než se smát, jo? Co s ním mám dělat.
1: To nebyla normální rašelina, to byla slinutá rašelina, to v podstatě popel. No, takže,
0: no, tak, ale už nezakládej zahrady. Hele. Posloucháte Dobogán, před námi je asi posledních 5 minut. Bez zesporu, kdybychom měli delší čas na to povídání, tak bychom se dostali k těm rodovým tradicím. Vy jste slavná herecká rodina. Člověk se může od toho odprostit nebo na straně druhé s tím kalkulovat, počítat. Co to tobě přineslo za úskalí a za radost také?
1: Já myslím, že to už všechny děti z těchto rodin mnohokrát řekli. To je samozřejmě výhoda v tom, že na vás upjata daleko větší pozornost než na lidi nepocházející, pakliže se věnujou tomu samému povolání, který je pro tu rodinu tradiční. Takže na vás upjata větší pozornost. Jinak to potom je veliká nevýhoda, protože jste neustále srovnávání a hlavně jako já, když jsem byl srovnáván s otcem, tak já jsem si měl právě obrovský problém, že jsem chtěl dělat všecko absolutně jinak, než dělal on, právě aby k těm srovnáním bylo co nejméně příležitosti. Ale jak říkám, je to ze začátku, je to samozřejmě je to výhoda, ale pak to velmi, velmi rychle výhodou přestane být. Já jsem musím jako přiznat ještě k jedné věci, že mě to nikdy tolik zase moc nevadilo, protože já jsem nikdy nepatřil k lidem, kteří si se narodili a prohlásili, já bez divadla nemůžu žít. To není pravda. Já jsem chtěl být malířem a skutečně velice to nebyla žádná, to byla vážná prostě jako inklinace. Miluju chemii, že jo, a především mojí největší láskou, že jo, co do profese je medicína. A já jsem v podstatě se k tomu herectví, já jsem v divadle vyrostl, že jo, já jsem divadlem neustále obklopen, já jsem se tam vlastně narodil. A vždycky jsem se s ním nějakým způsobem jako koketoval, že jo, a ono to vyplynulo prostě nějak samo. Ale já jsem měl vedle toho divadla vždycky ještě tolik zájmů a tolik různých koníčků. A mi to nebyly ani koníčky, že já jsem se jich jmenoval poměrně dost intenzivně, to byla fotografie, že jo, nebo říkám jako, nebo tyhle ty věci, nebo ta věda, ty exaktní vědy. Takže divadlo je pouze jednou z mých součástí.
0: Děkuju vám, že jste přišli. Oba teď udělám radost našim posluchačům, posluchačkám. Marie Lesotová z Plzně dobře odpověděla, Lucie Zelená z Prahy 4 a Martin Polák z Liberce. Tobogán bude vysílán 6. září už po 10. Národním divadle. Docela rádi vás pozveme, abyste viděli, jak to vypadá, když sláma je na tomhle velkém jevišti. Moc se na vás budeme těšit. Přejeme vám krásné prázdniny, jenom řekněte, kde strávíte, tak nechci říkat s kým, to je jasný, jo. Je tam Štěpánek, bude někde po ruce, ale jestli jdete pryč, nebo...
1: No, já je strávím taky s Loveckou puškou.
0: S Loveckou puškou.
2: Nestrávíme je na ty zahrádce.
0: Na ty zahrádce. Už je to ve stavu, že tam můžete jezdit na tu zahrádku?
2: Už.
0: Dobře.
1: Ano.
0: Děkuju. Od příští soboty budou sestřihy tobogánu, takže to je úplně všechno. Našimi hosty byli Martin Štěpánek, Jarka Tvrzníková, Filip Gondolán, Vojta Eckert a Tonda Gondolán. Hezkou sobotu vám přeje tobogán.

Děkujeme mnohokrát. Vojta Eckert, piano, Antonín Gondolán, basa, Filip Gondolán, zpěv. Děkujeme. Naschledanou.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Meteor se vrátil z Plzně a dnes opět vysílá ze svého studia v Praze.
3: Jsme zpět, sice vás dnes nevidíme, ale umíme si vás živě představit.
2: Každopádně vás vítáme při poslechu. Jak autor pořadu Petr Sobotka?
3: Tak Kateřina Březinová.
2: Květen v zrcadle pranostik.
3: Hotel plný robotů.
2: Čím by chtěli být vědci?
3: Když chemický pokus končí výbuchem.
2: Cesta do pekel lemovaná vodou.
3: Proč si tučňák nepochutná?

0: Astronomické jaro máme už od konce března, je květen, ale počasí je spíš dubnové, to znamená takové aprílové.
1: Mění se jednou nahoru, jednou dolů, a to nejsme rolníci, aby pro nás počasí bylo přímo životně důležité.
0: Pravidelné výkyvy v tom, co je pro květen normální, tím se zabývají lidové pranostiky.
1: Naši předkové žili s přírodou v mnohem těsnějším kontaktu než my a tak oni lecos věděli.
0: Co? To se dozvíme v dalším dílu našeho seriálu o pranostikách, který připravil docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
2: Květen v zrcadle pranostik.
3: Již při samotném vyslovení názvu pátého měsíce v roce rezonuje vnitru každého člověka nejspíše představa těch nejkrásnějších, sluncem zalitých májových jiter, ptačím zpěvem rozjásaných a květy vyzdobených jarních dnů.
4: Čím byl ale tento měsíc vrcholícího jara charakteristický v hospodářských činnostech našich předků? A jaký odraz dříve výročně vykonávané práce zanechali v pranostikách?
3: Říkáme-li dříve, myslíme tím především období úhorových soustav hospodaření, ve kterých se část pole nechala ladem. V tomto období vznikalo vůbec největší množství našich pranostik.
4: V pátém měsíci v roce především pokračoval výsev jarních obilovin a dalších plodin, které mají vyšší nároky na teplo, například pohanky, prosa, konopí, jarního ječmene a v pozdější době i takzvané turecké pšenice, jak byla nazývána z Uher se k nám šířící kukuřice.
5: Kosa do trávy, proso na pole. Když se objeví pohankoví broučkové, pohanku vysévej na pole. Začíná-li se hrdlička ozývat, je na čase konopě vysévat. Jarní ječmen se má vysévat až teprve, když se začne ozývat chřástal. Když špáčata z hnízda letí, ukonči pohanky setí.
3: K nejznámějším květnovým zemědělským pranostikám náležejí ty, které podle celkové povětrnostní povahy tohoto měsíce usuzují na úrodu u nás nejvíce pěstovaných plodin.
5: Studený máj, ve stodole ráj. Máj chladný a deštivý, pro stodoly je příznivý. Chladný máj zakládá na chléb. Suchý březen, vlhký duben, máj chladný a deštivý, naplňuje stodoly, sklepy, vinice a mléčnice.
4: Ve světle dnešních agronomických poznatků jsou rolnické pranostiky tohoto typu považovány za velice výstižnou a reálnou skupinu odpozorovaných lidových podání. U obilovin dochází totiž právě v tomto období z velké části na vzrostlých vrcholech odnoží k zakládání budoucích klásků.
3: Pokusy České zemědělské univerzity v Praze bylo přesvědčivě prokázáno, že čím tato diferenciace probíhá déle a pomalej, tím větší množství klásků a kvítků se založí. A ke zpomalování těchto vývojových procesů dochází právě při chladnějším a vlhčím povětrnostním vývoji květnového počasí.
4: O zemědělství úhorových soustav hospodaření je známo, že na polích muselo být plných 55 až 60% veškeré práce vynaloženo na boj proti plevelům, což je více nežli na vlastní pěstování zemědělských plodin. Velkou náchylností k zaplevelení trpěly zejména kultury vysévané a vysazované na jaře.
3: Z dobových hospodářských záznamů, například z excelentně výjimečných pamětí milčického rychtáře Jana Františka Vaváka, vyplývá, že především jarní obiloviny byly pro svůj příznačný počáteční pomalejší růst často zcela decimovány rychleji rostoucími společenství plevelů.
4: Právě stálým nelítostným soubojem s rostlinnými druhy, které na pozemcích rostly proti vůli pěstitelů, si vysvětlujeme, proč se v našem lidovém názvosloví vyskytuje tolik a tak rozmanitých lidových pojmenování i osobitých pranostik.
5: Plevel jí s hospodářem z jedné mísy. Není pole bez koukole. Pír, chrpa s flačec, chlebu je konec. Na poli, kde roste metlice, neuživí se sedlák ani slepice. Mezi pluhem a branami se plevel neukryje. Na svatého Floriána se má trhat škodná tráva. Na poli nejlepším hnojivem je motyka.
3: Obraťme svoji pozornost k další velké a rázovité skupině květnových hospodářských pranostik, kterými jsou takzvané pranostiky singularitní, vymezující nám charakteristická klimatická období tohoto měsíce.
4: Prvé květnové dny náležejí ještě do pranostického období floriánských chladen, o kterém jsme se zmiňovali při našem minulém dubnovém setkání. Toto chladnější období je ve své květnové části signalizováno například pranostikami k 1. květnu.
5: Svatý Filip s Jakubem nesou v mošně ještě několik ranních mrazíků.
4: Ke 3. květnu.
5: Na kříže nalezení nepřekvapí ochlazení.
4: A ke 4. květnu.
5: Svatý Florián vyklepává pytle od mouky.
4: Což znamená, že ještě často poletuje sníh nebo sněží, tedy že...
5: Svatý Florián si ještě může nasadit sněhový klobouk.
4: Jak zní jiná pranostika?
3: Ve dnech kolem poloviny prvé dekády května se v dlouhodobém průměru s pravděpodobností kolem 60% podle pranostik dostavuje k 7. květnu teplejší období takzvaného Stanislavského jara.
5: Svatý Stanislav na pase i zahřeje.
3: A k 9. květnu?
5: Jarní Mikuláš vyhání koně ze dvora.
4: Na Stanislavské jaro navazuje chronicky známé období s mnoha názvy. Období takzvaných velkých ledových mužů, ledových mužů, ledových bratří, ledových svatých, ledováků, ledovců, ledáků, zmrzlých mužů, zmrzlých svatých, zmrzlíků, tří studených, studených svatých, studených bratří, mokrých mužů, mokrých bratří.
3: Meteorologické stanice ležící ve středních polohách České republiky vyhodnotily řadu meteorologických prvků. V dlouhodobém průměru se tito železní muži, jak je také označil náš významný kulturní historik a národopisec Čeněk Zíbrt, tedy Pankrác 12. května, Servác 13. května a Bonifác 14. května, dostavují s pravděpodobností 60 až 70% jako takzvaní mokří muži. V 55 až 65% případů jako studení muži a s pravděpodobností jen kolem 20% jako muži ledoví, to znamená s výskytem mrazů.
4: Ledoví muži jsou typickým příkladem takzvaných varovných pranostik. Pravděpodobnost jejich naplnění je ale, zvláště za současných podmínek globálního oteplování, poměrně nízká. Ledoví muži se dostavují přibližně 2x za 10 let, přesto z pochopitelných důvodů vzbuzují respekt a obavy ze změny počasí. Tyto varovné pranostiky měl jistě na mysli i spisovatel Karel Čapek, když v Zahradníkově roku napsal:
3: Lidové pranostiky věští nám většinou věci neblahé a pochmurné. Pročež vězte, že existence zahradníků, kteří přes tyto špatné zkušenosti s počasím rok co rok vítají a zahajují jaro, dává svědectví o neumořitelném a zázračném optimismu lidského rodu.
4: Od dnů v polovině května až po dny na přelomu první a druhé dekády června stoupají průměrné denní teploty na našem území opět nad teoreticky stanovenou teplotní průběhovou křivku. Lidová meteorologie v tomto časovém úseku hovoří o takzvaném Izidorsko-fortunátském jaru.
3: Podle dlouhodobého měření meteorologické observatoře v pražském Klementinu stoupne v této části takzvaného středního jara průměrná denní teplota ze 14 na 17 stupňů Celsia. Od konce druhé květnové dekády až pod nikolem poloviny 3. květnové dekády se však tento vzestup teplot někdy náhle zastavuje.
4: Je to důsledek pronikání další vlny studeného vzduchu na naše území. Dochází k ní jen čas od času s pravděpodobností 10 až 20%. Někdejší vedoucí klimatologického oddělení Státního ústavu meteorologického v Praze Václav Hlaváč použil pro toto období v souladu s existujícími pranostikami výstižné označení malí ledoví muži.
3: Těmito malými ledovými muži jsou Urban 25. května, Filip 26. května a Beda 27. května. Váží se k nim tyto pranostiky.
5: Dokud Urban z pece nesleze, tepla nebude. Posledním zmrzlým bývá ještě Urban. Filip a Beda může být běda.

0: To byl květen v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
1: Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka, četli herci Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.

0: Asi každý bydlel někdy v hotelu, ale v takovém, o jakém si teď řekneme, ještě nikdo z nás nebydlel.
1: S novinkou na pomezí vědy a sci-fi přichází Vlado Rýša, šéfredaktor časopisu XB1.
2: Zajímavé futuristické řešení nedostatku pokojských, uklízeček, portýrů a dalšího hotelového personálu nabízí první hotel, kde budou tyto profese zastávat roboti. Otevře se 17. července roku 2015, čili letos, v japonském zábavním parku Hui Tenbosch. Dvoupatrový Hanna Hotel, česky by se to dalo přeložit asi tak jako podivuhodný hotel, o 72 pokojích zaměstná desítku robotů z produkce firmy Kokoro. Ti patří do kategorie humanoidních robotů, označované jako aktroidi. Budou mít vzhled mladých japonských žen a budou plynně hovořit japonsky, čínsky, korejsky a anglicky. Škoda, čeština tam nebude. Tři z těchto robotů budou v recepci vyřizovat ubytování hostů. Další čtyři se ujmou role portýrů a budou například nosit zavazadla. Zbývající roboti dostanou na starosti úklid. Podivuhodný hotel nabízí i další technické vymoženosti. Patří k nim systém identifikace hostů podle tváře, který jim bude otevírat jejich pokoje bez jakéhokoliv klíče. Hotel bude automaticky kontrolovat nejen teplotu v pokojích, ale také teplotu těla hostů a jejich zdravotní stav. Pokud byste zavítali do japonského Nagasaki a chtěli přespat v Hanna hotelu, počítejte s částkou 7000 jenů, což je asi $60 za noc. Ve srovnání s cenami ubytování v jiných hotelích v tomto parku je to třetina nebo čtvrtina. Důvodem, proč si podivuhodný hotel může dovolit tak nízké ceny, je fakt, že hotelový personál nedostává žádnou mzdu, může pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, nebývá nemocný a nečerpá dovolenou.
1: A vždy pracuje s úsměvem, neodmlouvá, nekrade.
0: No, jedině, že by tak robota někdo naprogramoval.
1: Každopádně hotel s robotím personálem se v červenci stane skutečností. Jsem moc zvědav, jak se bude zákazníkům líbit.
0: Jestli si třeba nebudou připadat mezi roboty divně.

0: Kateřino, vy jste profesí herečka. Kdybyste měla pracovat v úplně jiném oboru, tak co byste si vybrala?
1: Psychologii. A vy? Astronomie vás provází celým životem, ale co jiného by vás bavilo?
0: Tak to je těžká otázka, tak možná, že bych byl třeba tenist, ale pokud mám zůstat u vědy, no tak zeměpis třeba, ten mě vždycky bavil.
1: A jak jsou na tom naši vědci? Zeptali jsme se předních českých vědců, členů učené společnosti.
0: Kdybyste měli šanci být vědcem v jiném oboru, který byste si vybrali a proč?
1: Profesor Václav Pačes, genetik.
2: Mě by právě bavila chemie, jednak i ta syntetická chemie, ale i teoretická chemie, takže já bych pravděpodobně byl chemikem.
0: Profesor Cyril Hešl, psychiatra.
3: Pokud jde o vědu, tak asi ve fyziologii a biochemii, ale já bych si asi spíš než vědcem vybral být umělcem, protože alternativní kýžená dráha byla cosi jako filmový režisér nebo scenárista, ale to už je pase.
1: Profesor Jiří Drahoš, chemik.
4: Možná dějiny umění výtvarného nebo dějiny architektury. Já jsem jako student přišel v roce 1967 do Prahy z venkova a Praha mě fascinovala. Schodil jsem kde jakou výstavu, brouzdal jsem Prahu a díval se na úžasné stavby. Takže možná ty dějiny umění by mě docela lákaly.
0: Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
5: Možná, že bych bývala radši dělala medicínu, protože bych potom dělala výzkum třeba v klinickém oboru a když by mi zrovna nešel ten výzkum, tak bych mohla mít minimálně radost, že se mi třeba daří léčba pacientů. Nebylo by to jen na tom výzkumu jako takovém, ale mě by bývala byla určitě, bavila strašně moc historie, ale byla taková doba, že jsem se do té historie radši nevrhala.
1: Profesor František Čermák, jazykovědec.
6: Asi bych si nevybral žádný jiný, jakkoliv mě ovšem zajímá řada především dalších exaktních oborů.
0: Doktor Jiří Grigar, astronom.
7: Přemýšlel jsem o tom dost často, protože pochopitelně takových těch špičkových oborů je dneska mnoho, ale mě by tak jako náturou nejvíce se dělá geologie, protože je té astronomii tak asi nejblíž. Tím, že Země je kosmické těleso, tak vlastně je příkladem čeho si, co je dneska velmi populární, totiž exoplanet, takže to bych se radoval.
1: Profesorka Eva Siková, neurovědkyně.
8: To, co by mě třeba ještě dneska zajímalo, tak to je takzvaná antropologie, neboli vývoj lidského pokolení. Jak vlastně vznikl člověk? Jo? Jak vlastně od těch lidoopů, jestli to tak vůbec bylo, tak jak z toho lidoopů vlastně vznikl ten člověk rozumný, neboli to homo sapiens, tak to je pořád velkou otázkou, trochu se to pořád mění a jistě je tam ještě dost co zkoumat, aby jsme zjistili, co byl ten kruciální moment v tom, že člověk právě začal přemýšlet, začal mít svoji řeč, komunikovat a vytvářet vlastně celý ten moderní svět.
0: Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
9: Já nevím, já bych si asi vybral matematiku, ale matematika na druhé straně je život sám, ačkoliv si to mnoho lidí nemyslí. Mohl bych dělat něco jiného, například architektura je pěkná, líbí se mi, jako, možná, že bych to uměl, kreslit už umím. Tak.
1: Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
10: Patrně dneska tu biologii nebo mikrobiologii nebo nějakou takovou jdoucí víc do hloubky biologii. Já si myslím, že je tam mnohem víc věcí, které bezprostředně můžete zkoumat i experimentem. Další věc je ta, že samozřejmě tam můžete mít ten bezprostřední pocit, pokud se vám podaří něco takového, jako co po třeba čtvrtstoletí, ale opravdu pomůže nějak lidem, no tak z toho můžete mít příjemný pocit z čistě humánní stránky.
0: Profesor Jan Pirk, chirurg.
11: Vědní obor mimo medicínu, to je těžké, ale možná, že by to byla otázka vesmíru, astronomie, protože je to něco neuvěřitelného. Je to něco neuvěřitelného představit si takovou věc, jako je velký třesk a to, že před velkým třeskem nebylo nic, protože nebyl čas, to je něco tak strašně zajímavého, že by to skutečně asi člověka naplnilo.
1: Kardiochirurg Jan Pirk jako astronom a Cyril Hešl jako filmový režisér. To je zajímavá představa.
0: V nějakém paralelním vesmíru je to možná právě tak, ale v tom našem jsme rádi, že dělají právě to, co dělají.
1: Souhlasím. Třeba takový William Shakespeare. Kdyby nepsal divadelní hry, ale třeba zahradničil, kdo ví, jestli bychom o něm ještě dnes slyšeli.
0: No a dnes o něm skutečně uslyšíme, právě teď. Dostal se do sbírky citátů Jiřího Grigara. A to ani nebyl vědcem.
7: Možná, že je trochu překvapením, že mezi soubor citátů, který se týká vědy a dokonce astronomie, se dostává William Shakespeare, který rozhodně astronom nebyl, ale byl to vynikající dramatik. Protože existuje citát, který vložil do úst Hamletovi ve slavné hře o Hamletovi, Králevici dánském. A ten citát je krátký, ale velmi výstižný. Více věř je toho na zemi i na nebesích, než se vám, filozofům, ve snu zdá.
1: A co víme dnes, o tom se tehdy Hamletovi ani nezdálo.
12: William Shakespeare žil na přelomu 16. a 17. století v době, kdy u nás vládl Rudolf II., což byla doba, která přála spíše alchymistům než chemikům.
1: Teď ale máme rok 2015, takže k nám do studia nepřicházejí alchymisté, nýbrž chemici z Vysoké školy chemicko-technologické.
12: Přišli nás naučit, jak si doma udělat šumivou limonádu.
1: Jsou tu Petr Holzhauser a Jan Havlík. Vítejte.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den.
12: Od dneška až do konce června se budeme každou sobotu v Meteoru věnovat chemickým pokusům, které ve většině případů budou i užitečné.
1: A čím pak začneme?
13: Tak na začátek jsme si připravili takový jednoduchý experiment, abychom si mohli pro osvěžení doma udělat šumák vlastní výroby, který se dřív prodával a dneska už se schání obtížněji.
12: Šumák si pamatuju ještě jako kluk. Zázračné pitlíčky to pro mě byly.
13: Ten šumák, který se prodával, tak vlastně byl ve dvou příchutích. Byl to takový oranžový a žlutý pitlíček. Buď to byl pomerančový, nebo byl citronový. A my si ho uděláme jednoduše ze surovin, které se dají koupit buď to v potravinách, anebo v drogérii.
1: Pojďme na to.
13: Tak Honzo, může začít. Takže budeme potřebovat cukr, aby ten nápoj byl dostatečně sladký. Takže 2 kávové lžičky obyčejného cukru. Tak 1. 2. Pochopitelně, kdo má radši sladší, může přidat, kdo má rád méně sladké, nebo třeba používá umělé sladidlo, tak si ten šumák může osladit i diabetickým sladidlem. Tak, to je chuť a dál budeme potřebovat 2 složky, které nám vytvoří bublinky, takže poprosím kyselinu citronovou.
15: Tak já vyndám kyselinu citronovou ze sáčku. Kolik té kyseliny dáváme?
13: Taky 2 lžičky a stejně jako u cukru, záleží, jestli máme radši kyselější nebo sladší. Takže může to být 1,5 lžičky, 2 lžičky, podle chuti. Výborně.
15: Tak.
13: Tak, 3. složka, důležitá chemická složka, tak je jedlá soda. Chemickým názvem hydrogen uhličitan sodný, která se prodává také jako soda bikarbona. A ta reakcí s kyselinou citronovou vytváří oxid uhličitý ve velké množství v podobě bublinek, které způsobí právě šumění toho nápoje. Takže 1 lžičku.
15: Možná je znáte od svých rodičů nebo prarodičů, kteří používali proti pálení žáhy, protože jedlá soda neutralizuje kyseliny.
13: Tak, a aby šumák aspoň trošku imitoval přírodní nápoj, tak poprosím, jestli bys tam dal na špičku nože nějakého potravinářského barviva.
15: Co je spíše oranžovou nebo červenou?
13: Radši oranžovou. Já mám radši pomeranče než jahody, takže určitě oranžovou.
15: Tak, jenom trošičku, protože barvy jsou intenzivní.
13: Výborně, pocukrujeme trošičku barviva. Tak, a poprosím, jestli bys všechny práškové složky pořádně promíchal.
12: A je to.
1: Ještě voda a už to bude?
15: Tak, budeme potřebovat skleničku, do které nalijeme přibližně 2 deci vody. Necháme místo na šumění. Tak, a kolik se dává našeho prášku?
13: Tak, 1 celou polévkovou lžíci. Tak, dáme to kousíček od mikrofonu, abychom ho nepocákali.
15: Tak a začínám sypat?
13: Určitě.
14: Tak to je známý všem zvuk oblíbený.
15: Můžeme promíchat lžící, ale vidíme, že bublinky zvládnou nápoj promíchat sami.
13: Tak myslím, že kdybych to ukázal rodičům, tak na první pohled nepoznají, že to není ten šumák z pytlíčku, který pili jako děti.
15: Tak vidíme, že bublinky oxidu uhličitého už se nám uvolnily a nápoj má krásnou oranžovou barvu.
13: Tak a Honzo, než se napiješ, tak já bych ti tam s dovolením přikápnul
15: jenom trošinku.
13: Kapičku citronového oleje, tak.
15: Vidíme, že olej je

0: nebo citronu, ono to není úplně jednoduché poznat. No, nápoj je hotový, takže dobrou chuť.
1: Na zdraví.
2: Vypadá to jako limonáda. Má to krásně oranžovou barvu.
3: No, také to voní jako limonáda. Zkuste to.
2: No jo, voní. Chutná to jako limonáda.
3: Takže děkujeme za návod, jak si udělat doma šumák. Co se v něm přesně děje? Proč začnou vznikat ty bublinky?
0: Ty dvě složky, které způsobují vznik bublinek, tak jsou zmíněná kyselina citronová a jedlá soda. Kyselina citronová, byť je to slabá kyselina, tak svou kyselostí způsobí rozklad hydrogen uhličitanu za vzniku právě plynného oxidu uhličitého, který se v podobě intenzivních bublinek uvolňuje a způsobí vznik toho šumivého nápoje.
1: Část oxidu uhličitého se zároveň rozpustí i v té vodě, to znamená, že my pak při pití máme takový ten lehce pálivý, příjemný pocit na jazyku těch perliček uvolňujícího se oxidu uhličitého a zároveň jak přebytek kyseliny, tak rozpuštěný oxid uhličitý způsobují onu mírně nakyslou chuť toho nápoje.
2: Proč se začne oxid uhličitý uvolňovat, až když se tam přileje voda?
0: Dokud je ten prášek suchý, tak spolu ty látky nereagují, protože se dotýkají vlastně jenom, řekněme, hranami těch krystalků. Ale až když tam přilejeme tu vodu, tak se nám začnou všechny složky, včetně těch dvou chemicky reagujících, rozpouštět a vzniká roztok kyseliny citronové a té sody. A v tom roztoku teprve dochází k chemické reakci a z toho roztoku se uvolňují bublinky oxidu uhličitého.
3: Uvolňování bublinek, to je dost intenzivní reakce. Jak moc dokáže být intenzivní?
0: Tak když jsou ty složky v pevném stavu, tak ten roztok, který vzniká, tak je vlastně velmi koncentrovaný. A proto ta reakce probíhá velmi rychle a proto i to množství vzniklého oxidu uhličitého je veliké. A tahle ta rychlá reakce tak se dá vlastně využít nebo demonstrovat ještě v dalším pokusu, který bychom si také mohli ukázat. Protože ten vznikající oxid uhličitý, pokud ho budeme jímat do uzavřené nádoby, tak bude postupně vznikat vyšší a vyšší tlak. A pokud ta nádoba bude schopná se nějak otevřít nebo se rozletět, tak při určitém tlaku dojde k malé explozi.
2: Výbuch v meteoru. Těšíme se.
3: To každopádně. Co budete potřebovat?
0: Budeme potřebovat takové to dětské čokoládové vajíčko s překvapením. Tak já ho tady rozbalím. A budeme potřebovat tu vnitřní plastovou část.
1: Vím, že se tomu říká žloutek, protože často bývá žlutá.
0: Ano, tak ten, co mám, tak je skutečně žlutý. A nejde úplně dobře otevřít, což je dobře, protože doufejme, že bude těsnit a že ten plyn bude držet dostatečně dlouho, než tlak dosáhne vysoké hodnoty. Tak Honzo, já poprosím, jestli mi do toho dáš asi půl lžičky našeho šumáku.
2: Šumák je ve vajíčku, ještě vodu.
1: Tak já tady dám několik kapek vody, pár mililitrů stačí.
0: Výborně. A je potřeba trošku šikovnosti, protože jakmile tam tu vodu nalijeme, tak je potřeba kinder vajíčko rychle uzavřít, aby nám ten vznikající oxid uhličitý neutek. Takže já se pokusím. Tak. A budeme čekat. Slyším, jak to uvnitř šumí a roste tlak.
1: Poplý oči.
2: Šumák v obličeji.
0: Přesně.
3: Jo. Jste v pořádku?
1: Jste nějaký vypláchnul?
0: To je v pohodě.
2: No, trochu divoké vajíčko jste si vybrali.
3: No, tak zažili jsme tady výbuch a hlavní otázka je, kde se vzala ta síla, která způsobila ten výbuch?
0: Ta síla se vzala tím narůstajícím tlakem, protože ta chemická reakce ta se vlastně nezastaví. Ten oxid uhličitý neustále vzniká a pokud má pouze omezený prostor, do kterého se může rozpínat, to znamená prostor toho plastového vajíčka, tak ten tlak narůstá tak dlouho, až se překoná ta síla, která drží pohromadě ty dvě půlky, no a vajíčko se nám rozletí.
2: Dalo by se toho principu nějak využít?
1: Určitě na principu stlačených plynů existuje velká spousta aplikací. Jsou to například sifonové bombičky, které nám pohání například vzduchové pistole závodní. Tam se také využívá principu toho, že ten oxid uhličitý se rozpíná a vytlačí vlastně tu diabolku a pohání tou hlavní dopředu.
2: A co by se stalo, kdybychom vajíčko měli tak pevné, že by se rozletět nemohlo?
3: Bude stále probíhat chemická reakce, i když ten plyn nebude mít kam utéct?
1: Chemická reakce probíhat do jisté míry bude samozřejmě mírně zpomalovat a v určitém okamžiku při vzrůstajícím tlaku oxidu uhličitého dojde k zvláštnímu jevu a to, že ten plyn nám začne kapalnět. Oxid uhličitý má totiž tu zajímavou vlastnost, že není neomezitelně stlačitelný jako plyn, ale v určitém okamžiku začne ten plyn se přeměňovat v kapalinu a uvnitř dostaneme kapalný oxid uhličitý, který se v této podobě vyskytuje i právě v těch stlačených lahvích.
2: Takže to je jedna z metod, jak zkapalnit oxid uhličitý.
0: Přesně tak. Pokud chceme zkapalnit oxid uhličitý právě třeba do bombiček, do sifonových bombiček, tak je potřeba jednak hodně zvýšit tlak. Ten tlak je skutečně vysoký, proto jsou ty bombičky ocelové a jsou to vlastně takové malé tlakové zásobníky. A krom toho, protože při kapalnění plynu se uvolňuje značné množství tepla, tak zároveň je potřeba chladit, abychom to zkapalnění provedli co nejefektivněji.
2: My vám, pánové, moc děkujeme za pokus a víme, na co si dát pozor, až si budeme vyrábět domácí šumák.
3: Nezavírat to hlavně nikam.
0: Díky, nashledanou.
1: Děkujeme a nashledanou.

Cesta do pekel. Střední Asie má problém s vodou. Abyste pochopili proč, musíme se nejprve vydat do historie. Hranice ve Střední Asii se v minulosti často měnily. Stávaly se přirozeným důsledkem expanze jednoho chána na úkor druhého. Vítěz jednoduše uchvátil vše, co dobyl. Jeho nová říše se většinou vymezovala pohraničními horami, řekou nebo přítomností určitého etnika. Hranice mezi jednotlivými republikami či autonomními oblastmi uvnitř tehdejšího Sovětského svazu však podobnou logiku často nerespektovaly. Především Stalin byl proslulý morbidní kratochvílí stěhování celých národů a překreslováním hranic na základě momentálního hnutí mysli. Ve Střední Asii tak hranice mezi Kyrgyzstánem, Uzbekistánem, Turkmenistánem a Tadžikistánem běžely naprosto nesmyslně proti všem zákonům logiky napříč údolími a proti všem historickým tradicím rozdělovaly národy i rodiny. Snad nejhůře dopadly Tádžikové, jejichž populace je dnes rozdělena hned mezi tři státní útvary. Nejméně 3,5 milionu Tádžiků tak žije v Uzbekistánu, dalších 1 200 000 v Pakistánu a na 10 milionů v Afghánistánu. Rozpad Sovětského svazu přinesl pro tento region na první pohled svobodu. Když opadlo počáteční nadšení, na povrch vypluly nečekané problémy. Sovětské pořádky rozvrátily místní přírodní rovnováhu a přivedly region na hranu katastrofy. Přesto jim ale nelze upřít, že zavedli určitý systém. Nově vzniklé státy, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazachstán a Kyrgyzstán, zdědili systém vodního managementu po Sovětském svazu. Tehdy nastavený systém hospodáření s vodou fungoval pouze za předpokladu, že zmíněné státy existovaly jen formálně a vše direktivně ovládalo jediné neomylné centrum v daleké Moskvě. Vzdálený úředník rozhodoval o tom, kdy a jaké objemy vody se vypustí z hor přehradami, kolik a hlavně kdy bude vodní elektrárna vyrábět elektrickou energii. Celou zimu a jaro byly přehrady uzavřené a akumulovaly vodu. Státy na horním toku proto byly bez energie, protože vodní elektrárny musely stát. Těžké zimní období se tak překlenovalo dodávkami uhlí a ropy z okolních států. Dnes je všechno jinak. V čele jednotlivých států jsou často vládci, kteří se zhlédli ve svých středověkých předchůdcích. Hlavní zdroje vody jsou převážně v rukách maličkého Kyrgyzstánu, který má na svém území i valnou část přehrad. Kyrgyzové nikdy nebyli zemědělci. Pro pěstování plodin neměli přírodní podmínky. Více než 80% jejich území tvoří velehory a lidé se tradičně věnovali pastevectví. Otázka zadržování vody ve velkých horských přehradách je předmětem často složitých jednání mezi státy na nejvyšších úrovních, ale neméně napjaté vztahy můžeme sledovat i v regionech. Snad nejhorší je situace v Batkenu. Na jihu Ferganské kotliny vráží Kyrgyzstán pomyslný klín mezi své sousedy Uzbekistán a Tadžikistán v podobě bizarní provincie nesoucí jméno podle místního administrativního sídla. Úzký pruh kyrgyzského území vznikl jako jedno z dědictví sovětské politiky, vyznávající osvědčené heslo všech kolonizátorů: rozděl a panuj.

0: lesem, který nemá dlouhodobou perspektivu. V této nesmírně chudé oblasti se nezaměstnanost především mladých lidí blíží 100%. To je živná půda pro islámský radikalismus afgánského Talibanu. Batken se navíc stává jednou z tranzitních cest pašování opia, vždyť na hranice s Afghánistánem to není více než nějakých 100 kilometrů. Voda je v takovém prostředí ideálním nástrojem, jak sousedovi znepříjemnit život. Na uzoučkém pruhu provincie Batken stačí, když uzbecká vesnice zasype jediný kanál a sousední Kyrgyzská je bez vody. Kyrgyz svůj problém vyřeší tím, že další vodu nepustí na druhou stranu Tádžikům. A teď si představte, že sem přijedete jako zahraniční expert a vaším cílem je přesvědčit místní obyvatele o nutnosti za vodu platit. V ekonomicky fungující společnosti přece nic není zadarmo a stát potřebuje finanční prostředky na údržbu kanálů a čerpacích stanic. Navíc se vším, co je zadarmo, se plýtvá. Jenže kmenoví náčelníci začnou argumentovat tím, že v dobách Sovětského svazu byla všechna voda zadarmo. Ti mladší na vás vytáhnou Korán, podle kterého voda je dar od Aláha a proto platit za ní je hřích. A zkuste místní obyvatele Batkenu, Samarkandu či Buchary přesvědčit, aby přestali dělat to, čemu se věnují po celé generace. Aby zapomněli na bavlnu, kterou stále pěstují podle nesmyslných sovětských příruček, a zaseli jinou plodinu, nenáročnou na vodu. Hrozí nebezpečí, že po vzoru svých afgánských příbuzných si vezmou po naučení jen z prvního doporučení. Zavrhnou bavlnu a dají se na pěstování opia. Jestli nedojde k nějaké zásadní změně, vidím řešení problému Střední Asie s vodou skutečně v nedohlednu.
1: Dnešní díl skutečně nebyl optimistický, ale snad teď potěšíme alespoň jednoho posluchače tím, že se stane výhercem naší soutěže.
2: Před týdnem jsme se vás ptali, proč je voda v mořích slaná, když do ní prší a i v řekách přitéká voda sladká.
1: Toto je odpověď Zbyňka Hrkala.
3: Moře jsou ve své podstatě velké nádrže, ze kterých nic neodtéká, naopak do nich neustále přitéká voda z řek. Vodní toky sice obsahují sladkou vodu, ale i ta obsahuje rozpuštěné minerální látky. Současně se však z moře voda odpařuje, a to ve formě téměř destilované vody. Minerální látky tak zůstávají v mořích. Miliony let fungování takového stavu způsobily, že celkové množství rozpuštěných látek v mořské vodě dosahuje průměrně okolo 35 gramů v jednom kilogramu vody.
2: Hned dva posluchači si vzpomněli na pohádku, že moře je slané, protože na dně moře je velký mlýnek, který neustále mele a mele novou sůl.
1: Tak to je krásné vysvětlení.
2: Je. Nás ale zajímala verze pro dospělé, ta vědecká. A ze správných odpovědí losujeme...
1: Ano. A výhercem se stává Michal Ferenc z Chýňavy u Berouna.
2: Blahopřejeme. A zasíláme knihu o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: Soutěžní otázka dnešní se také týká slanosti moří. Zkuste si udělat experiment. Do hrnce stále přilévejte sladkou vodu a nechte ji odpařovat. Časem získáte v nádobě vodu připomínající mořskou. Pokud budete mít dost trpělivosti a budete pokračovat v pokusu, zjistíte, že celkové množství rozpuštěných solí v nádobě bude stále stoupat.
2: To je konec konců logické. Naše otázka tedy zní... Proč průměrná slanost v oceánech zůstává po miliony let víceméně konstantní?
1: Ano, slyšíte správně. Přestože do moří přitéká stále sůl z pevniny, moře jsou po miliony let stejně slaná. Jak je to možné?
2: Odpovědi můžete zasílat do pondělí 11. května na adresu meteor@rozhlas.cz.
1: Soutěžní otázku najdete také na našem webu meteor.rozhlas.cz. Správnou odpověď uslyšíte od hydrogeologa Zbyňka Hrkala v Meteoru za týden.

0: Blíží se 9. hodina, do oběda ještě daleko.
1: Snad už nemáte hlad?
0: Hlad ani ne, ale chuť.
1: Mlsný jazyk máte. No já také třeba čokoládě neodolám.
0: Jak může být člověk šťastný, že se mu vyvinuly chuťové buňky? Kdyby ne, můžeme hodit všechny kuchařky a recepty do koše.
1: To je fakt. Vlastně by ani nikdy nevznikly, protože by úplně všechno chutnalo stejně.
0: Přesně tak. V tomto smyslu se ukázalo, že tučňáci si opravdu příliš nepochutnají. Hovoří profesor Jaroslav Petra.
2: Tučňáci si skutečně nepochutnají. Oni, ptáci, vůbec nemají nejlepší chuť, co si budeme povídat, a oni někde přišli o chuť pro sladké, takže skutečně ptáka nějakou sladkostí moc neuctíte. Tuhletu vymoženost chuti pro sladké tak ztratili kdesi na přechodu mezi dinosaury a ptáky, to znamená tuhletu sladkou chuť postrádají naprosto všichni ptáci. A ukázalo se, že u tučňáků je ta ztráta daleko důkladnější.
1: Důkladnější? Nemají snad ještě nějakou chuť? Už jich moc nezbývá. Hořká, slaná, kyselá.
0: Ještě jednu jste vynechala.
1: Co pak to není všechno?
0: Chutí máme minimálně 5.
2: My máme 5 základních chutí. To je sladké, hořké, kyselé, slané a chuť, které se říká umami. To je slovo japonského původu a vlastně touhletou chutí vnímáme, že to je nabité aminokyselinami, to znamená třeba glutamát, který známe třeba z těch čínských polévek, tak ta chuť toho glutamátu, tu vnímáme právě touhletou 5. chutí.
0: Taková chuť na maso, dalo by se říct. Ale jsou studie hovořící o dalších chutích, které umějí rozpoznat třeba vápník nebo tuk.
1: Zůstaňme u tučňáků, těm mají chutě naopak scházet.
2: Genetici četli kompletní genom několika tučňáků. A teďka zjistili samozřejmě, že ta chuť pro sladké tam chybí, geny, které to zajišťují, ale nemohli najít ještě další geny, které zajišťují tu chuť umami, která vnímá tu masitou chuť, a ani pro hořkou chuť nenašli geny. Takže si mysleli, jestli to není náhodou nějaká chyba, jestli se někde nepřehlédli, jestli ty geny nejsou tam někde skované, takže to poslali zase kolegům a ti to skutečně potvrdili a řekli ano, tučňáci jsou schopni vnímat jenom slanou a kyselou. Tu umami, hořkou a sladkou prostě nevnímají. Přišli o ty 2 další chuti, to znamená tu hořkou a umami, přišli někdy jejich předci, tedy mezi obdobím, které bylo před 60 miliony lety až 23 miliony lety. To je poměrně dlouhé období, ale tam někde prostě došlo k téhleté ztrátě. A teď je otázka proč.
1: Ano, proč? V přírodě je to tak, že z genů mizí schopnosti, které nejsou potřeba.
0: Že by tučňákům stačila kyselá a slaná, zatím bude jistě něco víc.
2: Oni se ocitli v té době, která byla před 60 až 27 miliony let, tak oni se ocitli právě v tom velmi chladném prostředí, v kterém žijí dodnes. A v téhleté Sibérii, v téhleté zimě, tak vlastně tyhle ty molekuly, které zajišťují tu umami a hořkou chuť, tak špatně fungují. Takže vlastně oni je nemohli využívat, takže měli 2 možnosti. Buď by ty chutě pro ně byly významné, což třeba u té chuti umami, při té jejich masité stravě by se mohlo zdát, že by měli mít zájem, nebo evolučně by mělo být výhodné, aby si tuhle tu chuť udrželi. Aby dokázali vlastně rozlišit potravu, která je nabitá těmi aminokyselinami, je výživná, poskytne jim vlastně ty živiny. Ale ono, tyhle ty geny, které zajišťují tyhle ty 2 chutě, tak v těle působí ještě uvnitř, vlastně nejenom v těch chuťových buňkách, ale působí i uvnitř a zprostředkovávají tam životně důležité pochody, jako je třeba vylučování inzulínu. A teďka tedy byly na ten gen kladeny velmi protichůdné nároky. První byl ten, pokud by měl plnit ty chuťové funkce v tom zobáku, tak by měl ten protein, který se podle toho vyrobí, ten chuťový receptor, by měl pracovat při nízkých teplotách. Jenomže pak by nepracoval při těch vyšších tělních teplotách, ptáci mají tělní teplotu kolem 40 stupňů, a nezajišťoval by třeba produkci toho inzulínu, uvolňování. A bez toho by ten tučňák těžko přežíval. Takže on měl na vybranou. Buď se zbavím tedy, mi to bude špatně fungovat a nebudu správně vylučovat inzulín a dostanu se do vážných potíží. A nebo tedy oželím tu chuť a bez toho prostě přežiju, protože stejně ten pták hltá vlastně tu potravu celou, nekoušejí. Takže zřejmě ti tučňáci, ti, kteří přežili do dnešních dnů, tak zvolili tu správnou variantu, udrželi si funkci těch genů vlastně v těle, při té vysoké tělní teplotě a oželeli ji při těch nízkých teplotách.
1: Inzulin je pro tučňáka důležitý. I pro člověka to pacienti s cukrovkou vědí moc dobře. A tak to asi nebylo příliš velké dilema.
0: Přežití dostalo přednost před chutí, která se přece jen dá oželet.
1: Tučňáci si opravdu moc nepochutnají. Rozpoznají jen slanou a kyselou. Na druhou stranu ty se jim v moři s rybami asi hodí nejvíc.
0: Rozhodně tučňáci nejsou jediní, kdo ztratil chuť.
2: Ty případy, kdy živočichové přijdou o některou z chutí, tak nejsou zas tak vzácné. Úplný extrém jsou třeba velryby a delfíni. Ti vnímají jenom slanou. Všechny ostatní chuti prostě ztratili a nevnímají je. Kočky například, a nejenom domácí kočky, ale všechny kočkovité šelmy nevnímají sladkou, takže pokud chcete svému morkovi osladit život, tak nemáte šanci, protože on tu sladkou chuť prostě nevnímá. Je zajímavé, že netopíři přišli o tu chuť u mamy. A to dokonce i netopíři, kteří jsou hmyzožraví. My známe netopíry nebo letouny, kteří se živí třeba nektarem, ale u toho hmyzu je to zase tím, že ten hmyz je obalený, má chitinovou vnější kostru, takže na tom, co je uvnitř, zase si ten netopír, kdo ví, jak nepošmákne. A dokonce někteří netopíři, takzvaní upíři, to jsou jihoameričtí nebo středoameričtí netopíři, kteří sají krev velkým zvířatům, tak ty nevnímají ani tu sladkou chuť.
1: Jsou i opačné případy, kdy se ve třídě živočichů objeví druhy, které mají chuť navíc.
2: Je zajímavé, že známe skupinu ptáků, která vnímá sladké. My jsme si říkali, že ptáci ztratili tu sladkou chuť někdy dávno, možná už jejich předci dinosauří už oni přišli, ale kolibříci sladkou chuť vnímají a dokonce preferují to, co je sladší, protože to obsahuje větší množství cukru a energie, kterou oni nutně potřebují. Oni taky se živí nektarem, že jo. Ale je zajímavé, oni ztratili tedy ty geny, které zajišťují vnímání sladkých chutí. Jak tedy k té sladké chuti přišli? Oni si pozměnili geny, které zajišťují u jiných ptáků vnímání kyselé chuti, tak, aby vnímali sladké.
0: Chytří kolibříci, ale pravými degustátory jsou sumci.
2: Kdybychom hledali nějakého přeborníka chuťového v přírodě, mezi živočichy, mezi obratlovci, tak bych doporučoval například sumce. Sumec má skutečně nejvíc chuťových receptorů. On je má i v těch vousech, které má kolem úst, všude tam má prostě chuťové receptory. A je to dané tím, že on jak se pohybuje v těch velkých hloubkách, v těch hlubokých tůních, v bahnitém terénu nebo toho bahnitého dna, kde ta voda je často zakalená, tak on vlastně se nemůže orientovat zrakem, tam nic nevidí. A on se vlastně prochutnává tou vodou a chutí nachází tedy ty živočichy, které potom sežere.
1: Sumec, to je borec. Mně ale stačí sladká, hořká, kyselá, slaná a umami.
0: Souhlasím. A kdyby někdo chtěl nějakého tučňáka povýšit na šéfkuchaře, tak mu v tom prosím všichni zabraňte. Vařil by jenom slanečky na kyselo.
1: Naslyšenou za týden se těší autor Meteoru Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, buďte pozdraveni, jsou tu pro vás opět vlídné tóny, neboli jinak řečeno, hudba beze slov. Tentokrát v čase vrcholícího masopustu. Z pokladnice instrumentální hitu vybírám dnes jeden zajímavý příklad, posluchačsky velmi chytlavou instrumentálku, která byla kdysi oblíbená také v Čechách. Hráč na klávesové nástroje Stan Free toho zažil za svůj muzikantský život docela dost. Na svět přišel v roce 1922 v Brooklynu v New Yorku. Získal klasické hudební vzdělání na prestižní Juilliard School, ale už jako 20letý mladík s úspěchem hrál jazz. Za druhé světové války sloužil v námořnictvu. Po válce se vrátil do New Yorku a po dobu 20 let se Stanley Free Freeland víceméně živil jako jazzový muzikant. Vedle své trio doprovázel například známou zpěvačku Chris Conner. V 60. letech zahořel Stan Free vášní k elektronické hudbě a byl jedním z průkopníků hry na syntezátor, vyvinutý Robertem Moogem, nesoucí ostatně jeho jméno. A tomuto instrumentu, samozřejmě ve stále dokonalejší podobě, zůstal věrný až do konce svého života. Nejslavnější chvilky zažil Stan Free v roce 1972, kdy sbíral pod křídly studiového projektu Hot Butter po celém světě hitparádové vavříny s instrumentálkou s výmluvným názvem Popcorn. Za jejím autorstvím však stojí někdo jiný. Už v roce 1969 se zrodila v hlavě původem německého průkopníka v elektronické hudbě a ve hře na syntezátor Moog Goethe Gustava Ksinského, který je znám pod pseudonymem Gershon Kingsley. Velmi výrazná instrumentálka zdomácnila ve světě počítačů, ale zazněla třeba v legendárním kresleném seriálu Jen počkej zajíci. A také se dočkala různých zpracování. Natočil ji hvězdný francouzský klávesista Jean-Michel Jarre, americký trumpetista Herb Alpert s kapelou Tichuana Brass a byla dokonce opatřena českým textem v písničce Jako mandle pražené Jiřího Korna, který ji nejenom zpíval, ale také na ní skvěle tancoval. Zde však v nejslavnějším podání Stana Free jako pražená kukuřice, tedy popcorn. A Jiří Kasel vám přeje klidný a příjemný poslech.

Lovely Bull neboli El Solo Toro, osamělý bík, tedy populární instrumentální snímek slavného a velmi bohatého amerického trumpetisty Herba Alperta. Mariachi neboli také Tijuana je označení pro mexickou lidovou dechovou hudbu šířenou od 19. století hudebníky putujícími po Mexiku. Kdyby se ovšem na začátku 60. let nenašel muž jménem Herb Alpert, nejspíše by zůstala územně uzavřenou záležitostí a nikdy by nevstoupila do širšího povědomí. Mimo Herba Alperta jste v minulém bloku ještě poslouchali nashvillského pianistu Floyda Kramera a jeho Javu, kapelu později světoznámého skladatele filmové hudby Johna Barryho a také rock'n'rollového saxofonistu Bootsa Randolpha a jeho více než 60 let staré Yakety Sax. Přátelé, vlídné tóny pokračují dál, tentokrát s orchestrem Percio Faifa a jeho verzí exoticky vonícího evergreenu Besame Mucho, jinak přeloženo Hodně mě líbej. Jehož autorkou je významná mexická koncertní klavíristka a autorka Consuelo Velázquez. A tak Besame Mucho.

Kdysi úspěšná britská kapela John Barry Seven uzavřela svou svěží verzi Blueberry Hill, borůvkového kopce, tedy šlágru Fece Domina, respektive Louise Armstronga, druhou část masopustních vlídných tónů. Nazdař Bůh, tedy Hit and Miss, to je název největšího hitu kapely John Barry Seven z roku 1960 a jím končíme dnešní sestavu chytlavých instrumentálek. Jiří Kasal vám děkuje, přátelé, za zájem a též za mistra zvuku Michala Koláře přeje vydařenou masopustní zábavu.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
2: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

dan, ať trvá svítání. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Duše člověka podobá se vodě. Z nebe přichází, k nebi stoupá a zase musí padnout k zemi, kroužíc věčně. Slovy Johanna Wolfganga von Goetheho se začíná setkání s Edou Krizeovou, novinářkou a především spisovatelkou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte, paní Krizeová?
1: Já se mám dobře. Kdyby mě jako sama v sobě se mám dobře, ale rozčilují mě vnější věci, bohužel, to ještě nějak nedokážu zvládnout. No, třeba mě rozčiluje politická situace.
0: Myslíte, že se to někdy zlepší, nebo budeme mít pocit, že to není v pořádku na věky věků?
1: No, já si myslím, já jsem optimistická vždycky, já si myslím, že se to musí zlepšit, protože si myslím, že to takhle už dál nejde, že prostě ti politici nemůžou tady nám hrát takové loutkové divadlo, jako takový panáci a neuvědomovat si, že jsme prostě závislí na Evropské unii a že jsme závislí na NATO a že jsme prostě, že máme za zády prostě vlka. Prostě mě například hrozně trápí situace s uprchlíky. Ze Somálska, z Eritreje a ze Sýrie, to jsou prostě strašlivý počty. A co s těma lidma bude, když mi říkala jedna paní z Malty, která má na starosti uprchlíky, tam jich třeba v letošním roce od začátku roku do května tam připlulo 40 tisíc uprchlíků a ještě 3 tisíce se utopily nebo umřeli žízní na tom moři. No a teď si představte, že jdou do internačního tábora a co s nima dál, oni nemají vůbec žádnou perspektivu. No tak to si myslím, že je jedna tragédie toho současného světa a na to pořád myslím. No a pak myslím samozřejmě na Rusko, kterého se velmi bojím.
0: Ta neštěstí lidská jsou většinou na základě rozhodnutí právě těch politiků. A je to, řekl bych, celosvětový problém, není to jenom problém České republiky. Co se s tím světem stane, když dojde k takovému stěhování národu? Co myslíte?
1: Já si myslím, že to je největší stěhování národu od té doby, co vlastně kam lidská paměť sahá. A že to může jaksi úplně zrušit tu rovnováhu jakousi, která v tom světě byla. A když by k tomu ještě teda přispěla studená válka, tak já opravdu nevím. Já se prostě bojím, že si to neuvědomují ani politici, ani lidé, že si neuvědomují tu nebezpečnou situaci. A že se tady hádají poslanci o tom, jaké budou mít platy. A za zády prostě mají taková hrozná nebezpečí.
0: Co říkáte,
1: a to neřeší, to neřeší. Prostě to jako v té Evropě dělají, jako když tam jsou a nejsou. Místo, aby prostě tady zavedli euro a místo, aby jako třeba Poláci se snaží tu Evropu podporovat a já si myslím, že jediná cesta z toho ven je jakási federace nebo konfederace, jinak to špatně dopadne.
0: Co říkáte té brutalitě, co teď ve světě vychází na povrch a jsou to mnohdy Evropané, kteří přecházejí, řekněme v tuto chvíli, k islámskému, takzvanému islámskému státu a pak je vidíte v televizi, jak kráčí a za pár vteřin někoho podříznou v 21. století.
1: No, to je právě 21. století s televizí, že jo? Teď přece, kde to viděli teda? Viděli to v televizi, že jo? A navíc si myslím, že to je způsobený tím, že ten svět není tak dobře zorganizován, aby ty lidé měli nějakou práci, aby ta práce je trošku těšila, aby prostě byli k něčemu. Když si představíte takového frustrovaného mladého muže, který, já nevím, třeba v Indii, nemá na to, aby se oženil. Čili nemá žádnou perspektivu, že by mohl mít rodinu, což Indové mají velmi rádi, že jo. A nemá žádné zaměstnání a nemá šanci na to zaměstnání, no tak k čemu ten člověk je, tak já neříkám, že to musí být zrovna Ind, ale prostě jde a někoho zabije a tím se vlastně stane stvořitelem, tím se vlastně stane sám sebou v tom negativním slova smyslu. Realizuje se.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval spisovatelku Edu Krýzovou. Začali jsme trošku pochmurně, ale taková je doba, řekněme. Vy jste jako dítko vyrůstala u svých rodičů, maminka byla sochařka, tesala v kameni nebo spíš plácala hlínu?
1: Já jenom bych ještě udělala takový dovětek k tomu, o čem jsme mluvili předtím, že já jsem teď měla přednášku v New Yorku na jedné univerzitě a tam to obecenstvo vůbec nechápalo. Vyčítali mi, že jsem melancholická a že jsem pesimistická, což já nikdy nejsem. Já naopak vždycky se snažím být optimistická a oni v té Americe, tedy ti akademici a ty studenti, oni vůbec nechápali tu sebedestrukci, která se tady odehrává. Mm-hmm. Oni prostě vůbec nechápou, co to je a nedá se jim to vysvětlit.
0: A je to dobře, že žijí za takovou hradbou, i když připadá, v příjemném světě asi?
1: Mně to připadá, že se to hodně zlepšilo, že ty lidi mají mnohem lepší náladu, asi protože vlastně ta krize pominula, dola jde nahoru a prostě to je znát na ulici, jak se k vám lidi chovají a jak se tvářejí. Prostě teď se mi to zdálo být, že ta Amerika je v dost dobrý kondici a my prostě se obracíme k Rusku.
0: Tak a teď pojďme a teď k tomu vašemu dětství.
1: Pardon, já se omlouvám.
0: Tak maminka tesala nebo plácala?
1: Maminka plácala z hlíny a potom to odlévala do sádry anebo do bronzu. Maminka, já nevím, jestli mě nějak vnukla to psaní, protože když byla se mnou těhotná, tak dělala pomník Boženě Němcové tady na Žofín. Mm-hmm. Ona už předtím dělala Boženu Němcovou v Nymburku před domem, kde bydlela. Božena Němcová je bysta od mojí maminky a tohle dělala celou postavu. A existuje taková fotka, kdy já už jsem mimino a ona mi ukazuje tu Boženu Němcovou. A ona v té době prostě pořád četla Boženu Němcovou a vlastně jak si se do ní vžívala. Takže já nevím, možná, že je to něco, co se mi dostalo do genů. Ne, že bych se chtěla srovnávat s Boženou Němcovou, chraň pánbu, ale...
0: Tak nebylo by to špatné srovnání, ne, co si budeme nalávat.
1: Myslím, že ne. Zkrátka, no a my jsme tři děti a my jsme si celé dětství hráli s hlínou. My jsme pořád modelovali a vařili jsme samozřejmě taky z hlíny. No a bydleli jsme v takovém ateliéru na Starém Městě v domě u Vejvodu, odkud bylo vidět 48 pražských věží. A měli jsme jenom ten ateliér a k tomu pokoj, kde jsme všichni spali. A v tom ateliéru byl vysoký fíkus, který měl korunu přes celou tu skleněný strop. Takže jsme vlastně žili pod takovým stromem. To bylo velmi romantické.
0: Po čem jste toužila jako dítě? O čem jste snila? Že jednou budete, že se někam podíváte?
1: Já jsem, myslím si, že mě vždycky bavilo cestování a že jsem vždycky chtěla někam vycestovat do světa. Už proto, že můj tatínek měl kamaráda, architekta taky, který byl v Indii a stavil tam v Pondicherry dům pro hosty na zakázku Sri Aurobinda a takzvané Mother. A to bylo v roce asi 36-37. Byl tam s architektem Raymondem, který je jeden z našich nejslavnějších architektů, který se světově proslavil. A postavili ten dům a v roce 37 bylo známo, že to je nejkrásnější dům na světě. Mm-hmm. A ten František Summer mě vyprávěl o Indii, teda vyprávěl nám to všem, ale já jsem a vždycky mi říkal, že spolu, až budu velká, že spolu pojedeme do Pondicherry, ale potom umřel a hlavně já jsem stejně potom nemohla cestovat, ale to jsem si nesla jaksi mnoho let, to přání je do Indie, což se mi podařilo až v roce 2000, kdy jsem konečně sehnala jednu kamarádku, s kterou jsem se odvážela tam jet, protože když jedete do těchto zemí, tak je hrozně důležitý, kdo s vámi jede.
0: Pamatujeme si příběh dvou Češek, které zmizely někde v Pakistanu. Neměla jste strach vydat se na takovou cestu do neznáma, i když jste po ní toužila?
1: Nevíte, já nemám strach o sebe. Já si myslím, že to mi dala yoga, že já jsem se prostě nějak zbavila strachu o sebe. To znamená, já mám takový pocit, a to mám tedy zvláště v Indii, že mám nad sebou jakousi sílu, která mě vede. Nebo v sobě ji mám spíš asi v sobě. Mm-hmm. Že vlastně pokud jsem jako naladěna takže se mi vlastně nemůže nic stát. Samozřejmě, že někdy jsem z této jakési napojenosti vymístěna, ať už tomu říkáme napojenost, já nevím, s Bohem, nebo s bioenergií, nebo s nejvyšší silou, ať tomu říkáme jakkoliv. Tak zkrátka, když se mi podaří mít tu mysl v takovém stavu, že cítím tu napojenost, tak nemám strach. Samozřejmě mám strach o své nejbližší, mám strach o tenhle svět.

0: Střílený vítr, Jaromír Ostrý si pozval Edu Krizovou. Co bylo to první, co jste napsala, paní Edo?
1: Já jsem byla v Japonsku, tam jsem pracovala na takovém pracovním táboře. To bylo asi tak v roce 64 a sekali jsme tam bambus a já jsem
0: to řeknete
1: potom...
0: jenom tak, sekali jsme tam bambus.
1: No, my jsme...
0: Jako kdybyste sekala bambus každý den.
1: Ne, no, my jsme oholili takový kopec, na kterým jsme vykopali 1000 jam a zasadili 1000 leskových stromů.
0: Mm-hmm.
1: To bylo na ostrově Hokkaido, na tom nejsevernějším ostrovu a dělali jsme to proto, to byla taková mezinárodní pomoc od organizace, která se jmenovala Service Civil International. A bylo to pro studenty z různých zemí. My jsme tam byli jenom 3 cizinci, ostatní byli Japonci. A dělali jsme to proto, že to byla vesnice, která se jmenovala Sutsu a odtud odpluli herinci náhle z nějakého neznámého důvodu někam do sovětských vod a ti lidé neměli být z čeho živi. Takže my jsme tam zasadili těch 1000 švestkových stromů, aby ti lidé měli co dělat. Tak já vždycky, když tak kvetou švestky, tak na to vzpomínám.
0: A tam jste něco poprvé napsala?
1: Ne, a o tom jsem napsala takovou reportáž, která vyšla v Československém spisovateli spolu ještě s 2 dalšími reportážemi. Jedna byla z Indie od pana Miltnera a jedna byla někde z Belgie a to už si teďka nespomínám na jméno toho vlastně spoluautora a vyšlo to v Československém spisovateli v roce 68. No a od té doby už jsem nepublikovala.
0: Druhá polovina 60. let byla aspoň z vyprávění, to znám, ve znamení údajného uvolňování té atmosféry. Jak mi na to vzpomínáte, na ten 67., 68., 69. a 60. rok, který pro vás naopak byl potom asi rokem zákazů?
1: No, jak já na to vzpomínám? No, já jsem byla velice mladá, že jo, byla jsem kritická, to už tak v mládí bývá, že jo. Si myslím, že člověk, když chce být novinářem, tak musí být mladý a musí věřit tomu, že může změnit svět. To já jsem si tehdy myslela. Takže jsem psala takové sociální reportáže a kritické, pak taky do literárních novin a moje poslední reportáž byla o Janu Zajícovi.
0: Mm-hmm.
1: Z jeho pohřbu v Šumperku. No a pak už byl konec. A pak jsem teda... Protože jsem byla zoufalá, myslela jsem si, že nemám vůbec žádnou perspektivu, když zavřeli literární noviny a dali jména těch redaktorů na seznam lidí, kteří měli zákaz publikování, tak jsem šla dobrovolně pomáhat do psychiatrické léčebny, protože to jsem pak až později si uvědomila, že jsem si myslela, že se zblázním, tak jsem šla rovnou do blázince. No a když jsem tam byla s lidmi, kteří byli chroničtí pacienti, měli schizofrenii hlavně a depresivní mánie a tak dále, tak jsem zjistila, že se nezblázním, že se mi zase až tak moc nic nestalo.
0: To musel být docela těžký život, ne? V tom prostředí.
1: Já jsem tam chodila dobrovolně, já jsem ani nemohla, já jsem neměla kvalifikaci, že jo, ale oni byli rádi, že tam chodím, protože tam bylo málo sester a hodně pacientů a nikdo vlastně, ty sestry jenom tak stačili je udržet oblečené a že něco snědli a já jsem si s nima mohla povídat. A to bylo prostě důležité, to bylo důležité hlavně pro mě. Já jsem si původně myslela, že jim pomůžu, ale oni paradoxně pomohli mnohem, mnohem víc mě.
0: Vy jste těžce nesla patrně to, že jste nemohla publikovat, že jste byla na okraji, nebo vás to třeba i nějak posílilo?
1: Já jsem to strašně těžce nesla, protože já jsem byla taková, jako měla jsem takovou krátkou a docela takovou prudkou kariéru v tom roce 67-68. Pak jsem byla, během okupace jsem byla v Izraeli s takovou skupinou studentů a novinářů a mladých lidí, tam nás poslal Mňačko. No, zkrátka jsem tak jako byla, cítila jsem se jako důležitá, cítila jsem se spokojená. A navíc muž studoval a měli jsme malé dítě. A já jsem mu slíbila, že ho budu živit na FAMU. No a pak byl ze vším konec. No a v tom blázinci teda jsem začala psát povídky a to byly osudy těch lidí, kteří byli třeba 30 nebo 40 let už v té psychiatrické léčebně. Rodina na ně dávno zapomněla. No a oni byli šťastní, že jsem si s nimi povídala a že jsem vlastně je navštěvovala a že nějaká paní z Prahy prostě se o ně zajímala, protože ty rodiny se o ně už vůbec nezajímaly.
0: Jak jste se potkala s Václavem Havlem? Nutno říct, že vy jste autorkou jediného autorizovaného životopisu našeho pana prezidenta.
1: No, tak teď už je jich víc těch životopisů a může se to srovnávat a je fakt, že ten můj vlastně končí zvolením Václava Havla. Já jsem potom, když už jsem měla 3 knížky a zjistila jsem, že prostě mě je nikde nevytisknou, tak za mnou přišel Ludvík Vaculík, který založil edici Petlici, tedy samizdatovou edici, a říkal mi, ať mu ty knížky dám. A já jsem si říkala, tak mám je mít doma v šupleti, tak jsem mu je dala a tím jako jsem, vlastně tím tak postupně jsem se jako přesunula do toho Dizentu. Tak on už to stejně, já jsem stejně bych v těch normalizovaných novinách nemohla psát. A já jsem vlastně, když se tak veme, v té psychiatrické léčebně byla docela spokojená, protože mně se ten svět venku, ta normalizace, mně se to jevilo jako holý šílenství, zatímco v té psychiatrické léčebně se mohlo říkat, co se chtělo. Jo? Všichni měli papíry na hlavu a
0: nikdo jim nic nemohl.
1: No a navíc já jsem byla zoufalá z toho, že nemůžu vycestovat a tak jsem se uchýlila jako ještě do menšího prostoru za tím Říže, kde jsem se tady opět paradoxně cítila svobodná. Ale to jsem si samozřejmě, tohle všechno, to byly intuitivní věci, které jsem si potom uvědomila mnohem později.
0: A to setkání s Václavem Havlem?
1: No to bylo, my jsme vydávali takový časopis samizdatový obsah. Každý měsíc jsme se sešli, bylo nás asi 10. A to bylo tak od roku 78. A sešli jsme se na různých místech, bylo to zakonspirované, každý přinesl nějaký text, buď to od sebe, anebo od někoho zpřáteleného. No a dali jsme to dohromady, napsali jsme na to obsah. A potom, tak my jsme dělali 14 kopií, pak 28, a pak jsme to nechali cirkulovat, takže nikdo nevěděl, kolik těch kopií je. To byla vlastně ta myšlenka toho samizdatu. No a tam, když Václav Havel, když ho pustili z toho dlouhého vězení, v roce 83 v březnu, tak se k nám hned připojil, no a pak jsme se vídali často, protože jsme byli vlastně ve stejné skupině těch spisovatelů, co nemohli publikovat. No. Takže jsme
0: působil?
1: Se zpřátelili. No, dobře na mě působil. Jako, to byla taková zvláštní doba takového jako kamarádství, takového upřímného kamarádství. Všichni drželi spolu. A když jsme se sešli, tak jsme si vykládali, kde kdo byl u výslechu a co mu říkali a co on říkal a tak dále. A to jsme si jak zpřádali všelijaký takový plány, jak oni to myslí. No a vždycky jsme se, a Ludvík Vaculík pořádal takzvané kvartály, že vždycky 4x do roka jsme se sešli na nějakém místě. No a většinou to bylo, se to zůstalo utajené, ale někdy nás taky sebrali.
0: Jaký jste měla pocity, když jste byla předvolána k výslechu a teď jste šla do té Bartolomějské, nebo kdo ví kam?
1: No, všude možně. Víte, já jsem s tím měla ze Státní bezpečnosti první zkušenost asi ve 23 letech. Když jsem byla v tom Mladém světě, tak tam najednou přišel člověk a ukázal mi legitimaci a řekl, že mám jít s ním. A tenkrát tady se pohyboval jeden Američan, který si říkal Ost-West Man a zpíval a hrál na kytaru a psal si deník. A to bylo vlastně po návštěvě Ginsberga, který mu ukradli deník a oni po mně chtěli, protože já jsem byla jediná, kdo se pohyboval, on přišel do Mladého světa a já jsem ho měla anglicky, takže já jsem se s ním vídala a oni po mně chtěli, abych mu ukradla ten deník. No a to mě dost teda tejrali. Jako chodili za mnou a vyhrožovali mi a že to musím udělat pro republiku a tak dále, že on je špion a
0: jak jste to snášela?
1: No špatně. Já jsem to poprvé snášela opravdu špatně. Já jsem měla takovou až jako paranoju. Oni mě řekli, že to nesmím nikomu říct. Jako, že tam, a furt mě zvali a vždycky mě a strašili mě. A spustili na mě celý to plechový peklo, jako, že jsem tam přišla odpoledne a oni řekli, jestli máte něco večer, tak na to zapomeňte, protože my vás nepustíme, jako budete do vazby a tak dále. No a pak jsem to řekla Mirkovi Lidákovi Haďákovi, tomu kreslíři. A on měl právníka, protože on se předtím soudil kvůli postavení českýho lva v činoherním klubu, nebo co, on dostal podmínku, myslím, na 2 roky. Nebo, a on měl právníka a já jsem mu říkala, hele, zeptej se toho právníka, co mám dělat, já už si nevím rady. A ten právník mě vzkázal, že jí mám říct, že všechno řeknu, že první o člověka, který ho potkám, takže mu řeknu, že jdu z Bartolomějský a že tam po mně chtěli to a to.
0: Toho se báli.
1: A on říkal, ten právník říkal, a když oni na vás budou mít něco dál, tak vás začnou vydírat. A když na vás nic nebudou mít, tak vás nechají bejt. No a tak mě nechali bejt.

0: platí. Střílený vítr, Jaromír Ostrý si pozval spisovatelku Edu Krízeovou. Rok 1989, sametová revoluce, kde jste ji prožila? Kde jste prožila ten pátek 17. listopadu?
1: Já jsem byla na Národní, protože moje dvě dcery chodily na všechny demonstrace a byly několikrát zadržený. Mm-hmm. A já jsem prostě měla strach, seděla jsem doma, měla jsem strach a tak jsem si řekla, že tam radši půjdu také. Tak jsem tam šla a, no a byla jsem jako u té akce. Naštěstí se mi nějakým zázrakem podařilo utéct, ale moje mladší dcera, ta už chudák, bude do smrti v televizi na 17. listopadu, protože ta je v první řadě, jak má ty ruce zdvižený a pláče a volá, máme holé ruce. Já vždycky, když to vidím, každého 17. listopadu, tak se mi udělá špatně.
0: Ale podařilo se jí taky zmizet včas.
1: Ne, jí zachránil ten dokumentarista Škrdland, který přes ní nějak přetáhl bundu a protáhl jí tou uličkou a dostal teda von.
0: Když jste tam stála a potom, řekněme, utíkala, měla jste pocit, že se děje něco osudového?
1: No, já jsem, tam byla ještě moje starší dcera a já jsem říkala, mě byla strašná zima. Já jsem říkala, hele, mě je hrozná zima, já jsem asi zmrzná. Ona říkala, ty běž domů. A já jsem říkala, ale tady se něco bude dít. A ona říkala, ne, tohle už bylo kolikrát, takhle jsme proti ním stáli, tady se nebude dít nic, běž domů. No já jsem jako tak jako začala couvat v té strašné tlačenici. No a pak se mi pak ona začala stávkovat a jezdila po fabrikách a tak dále, protože byla asi v prvním roce na medici.

0: půl roku.
1: Jste živý svědek těch změn?
0: Ano, to jsem.
1: Takový nejsilnější zážitek z toho prostředí úzkého v době, kdy se to všechno měnilo?
0: Já si myslím, nejsilnější zážitek byl to jednání s Adamcem v tom orientálním salonku. Teďka jsem koukala na
1: České století.
0: Na České století a tam samozřejmě ze mě tam Vázal jmenoval, ale já tam vůbec nejsem. Jo. Já jsem seděla vedle něho a byla jsem nahrazena nějakýma dvěma mužskýma, který tam seděli z obou jeho stran. A tak jsem, a přitom existují fotky, že jo, z toho a tak dále. Jak jsem si říkala, tak už je to jako na tom balkónu, jak začaly mizet i okolo toho Gottwalda. Ale ne, že bych se urazila, mně to jedno, jenom mně to přišlo takový trošku zvláštní. Jo.
1: Co z toho setkání na vás nejvíc zapůsobilo? Velká část národa si říkala, že Adamec je možná dobrá změna a vy jste tam přímo u toho seděla?
0: Já jsem tam
1: v střetu těch
0: dvou cest. Ano, kdy oni se hádali. Já nejsem ani spokojená. Skutečně. Ano, já nejsem spokojená s tím, jak to je v té televizi teďka v tom našem století.
1: A co bylo jinak?
0: No, ten Havel byl prostě úplně jiný. Především já se nemůžu smířit s tím hercem. Ani s jinýma, jo, prostě profesor Patočka, můj ideál a idol, prostě to nejde, aby tam byl. Já nevím, kdo to je, já neznám ty herce, ale tam odříkával nějaký jeho text. Prostě já si myslím, že to je naprostý omyl. Jo, já si dokonce myslím, že to je parodie. No, ale to si
1: by
0: možná
1: bylo smutné.
0: Lidi zase řeknou, že to je něco osobního. Že se na to zlobím, protože tam nejsem. Nebo tak ona tam teda není ani jedna žena, ani jak oni sedějí v té letárně magice a všichni hulají, že jo. A raději se. Tak prostě tam není ani jedna žena nikde. To je mužská záležitost, ta revoluce zřejmě.
1: Myslíte, že pan Adamec pochopil, že je vše ztraceno?
0: Ne, on to pochopil až na té Litenské pláni. Tam jsem taky byla, tam jsem ho pozorovala a jak ty lidi ho přijali vlastně přátelsky a on začal žvanit, říkal, že uděláme reformy a tak dále a tak prostě ty lidi ho vypískali.
1: Neměl jste pocit, že Václav Havel v určitou chvíli si uvědomoval to, co vlastně čemu jde vstříc? Neměl z toho trošku obavy?
0: Měl, no měl, protože ono, když stojíte na tom balkónu, je před vámi to Václavský náměstí plný, jo, jako těch 100 000 lidí, tak to je docela silný zážitek, no. A když nějakým způsobem, jak si ten DAF je ovladatelný, jo, a nějakým způsobem on odpovídá, ten DAF, pro mě to byl fantastický zážitek. A on samozřejmě, Václav Havel měl velikou zodpovědnost, on se cítil zodpovědný za to všechno a on měl samozřejmě strach, aby nedošlo k nějakému krveprolití, nebo aby nepřijeli tanky z Milovic, nebo aby všechny nesebrali a neinternovali někde.
1: Dnes se občas říká, že to mělo být daleko tvrdší, ta revoluce.
0: No, to je otázka. To bude asi otázka pořád, protože prostě Václav Havel byl politik, který nechtěl dopustit násilí. A protože násilí, říkal, že násilí vždycky budí další násilí a zlo budí další zlo. A říkal, že se prostě musíme s tou komunistickou minulostí vyrovnat, aniž bychom teda zabíjeli lidi, nebo aniž by došlo k nějakým krutostem, protože jakmile on měl strach, že jakmile rozpoutáte nějakou krutost, tak už se to šíří, to vidíme. To jsme viděli v Jugoslávii, že a viděli jsme to například Rumuni popravili Čaučeska a tím se vůbec k demokracii neposunuli.
1: Co dal Václav Havel podle vás této zemi?
0: No především sebe, že jo, protože on se naprosto vyčerpal. On vlastně vyhořel na budování tady té demokracie a budování zakotvenosti této zemi ve světě. V nějakém slušném světě, zkrátka, kde platí morálka a kde platí základní evropské hodnoty a křesťanské hodnoty.

0: Jaromír Ostrý si pozval Edu Krýzelovou do pořadu Stříbrný vítr. A teď trošku střihněme, pojďme k té józe. Vy už řadu let cvičíte jógu, pro mě je to španělská vesnice. Co ta jóga vám tak dává, že jste u ní vydržela už pár desítek let?
1: No asi tak 40, myslím.
0: No to není málo.
1: No, já si myslím, že u jógy je nejdůležitější dobrý učitel. A také jogíni říkají, že když je žák připraven, přichází učitel. A já jsem se setkala někdy tak asi v roce 75 s doktorkou Miladou Bartoňovou, která byla indoložka a byla v Indii ve škole Svámiho Satyanandy. Rok se tam učila a myslím si, že jsem přivezla tu nejlepší jogu, kterou mohla a která, proto se mě to taky tak zalíbilo, protože potom, když jsem byla několikrát v Indii, tak jsem zkoušela cvičit a meditovat a vlastně viděla jsem se s různými učiteli a žádný ten učitel nebyl tak dobrý jako ta moje učitelka Milada.
0: A teď mi ale řekněte, kdybych já chtěl tedy do té jogy vstoupit, nebo yoga do mě, tak jak se mám připravit? Co byste mě tak doporučila při pohledu na mě? Kdyby to vůbec ještě je možné, paní Krýzelová?
1: No, možné by to bylo.
0: Tady možné je možné všechno.
1: Možné je to v každém věku. Protože například taky já jsem se setkala s paní Osius, která byla Čechoameričanka, ta byla na vozejčku po autohavárii, bylo jí 56 let a doktoři řekli, že nikdy nebude chodit. A ona na té klinice, kde byla, se setkala s Indem, který s ní začal cvičit a já jsem sama zažila s ní cvičení, které bylo úplně úžasné. Já jsem udělala věci, které jsem nikdy jindy neudělala, protože ona udělala takovou atmosféru. No a to už jí bylo asi tak 80 let, takže myslím si, že šanci má...
0: Do toho bych se ještě vyšel.
1: No, šanci má
0: váhou
1: každý.
0: Tedy ne, dobře.
1: Ale,
0: a jak se ten člověk má připravit?
1: To je těžká otázka. No. Jak jsem vám řekla, musíte mít nějakou potřebu, jak si ovládat svou mysl. Že jo? Jak říkají Indové, zastavit kolotoč své mysli.
0: Čili se zastavit. Soustředit se na sebe.
1: Ano, soustředit se na sebe. K tomu pomáhá hatha yoga, protože ta cvičí hlavně s tělem. Uh-huh. A pak je jaksi vyšší stupeň jogy a to jsou dechová cvičení a z těch dechových cvičení se přichází do meditací. Uh-huh. No a to je, myslím, jako vrchol jogy a smysl jogy jsou ty meditace, protože jste prostě schopný jít za mysl. To znamená vlastně do toho čistého vědomí.
0: No, bohužel, víte, já jsem skončil u toho těla, protože jsem se viděl v zrcadle, jak se pokouším o ten základní poses.
1: No, to ale nemusíte, to není tak důležitý, jak sedíte. Musíte sedět s rovnou páteří, ale není důležitý, jestli máte lotosový poses, nebo...
0: Nebo kdo ví co.
1: A máte... Já si myslím, že to prostě k tomu pomáhá, že se cvičí s tím tělem. A že potom se tady začne cvičit s tím dechem a pak s tou duší nebo duchem.
0: Takže vám to v životě pomáhá?
1: Mně to strašně pomohlo, jo. Mně to zaprvé pomohlo se koncentrovat, protože když jsem měla malé děti, tak jsem, oni třeba spali a já jsem za ty 2 hodiny nic nenapsala, protože jsem se neuměla soustředit. Pak mě to pomohlo s tím strachem, protože když jsem chodila třeba k těm výslechům, tak jsem předtím dýchala. A tak jsem se jako vyrovnala, že oni byli z toho překvapení, protože oni byli zvyklí zacházet se strachem. Mm-hmm. A když ten strach nemáte, tak oni najednou vůbec nevěděli, co se mnou mají dělat.
0: Byli vykolejeni.
1: No, oni byli dost vykolejeni. Tak, a to se mě líbilo, tak jsem si říkala, tak jsem na tom líp než oni.
0: Vy píšete často o duši. Co to ta duše vlastně je? Lidská duše. Každý o ní mluví, já ji mám v podtitulu pořadu. No. Ale kdybych měl říct, co to ta duše je, tak možná...
1: No tak já jsem teď, moje poslední knížka se jmenuje Duši tělo opatruj a je to o vztahu, anebo by se to také mohlo jmenovat Příběhy těla a duše. Je to vlastně jako taková moje duchovní cesta vlastně od dětství, kdy jsem chodila na takový kopec a tam jsem vlastně meditovala, ale nevěděla jsem to. A přicházelo to samo a odcházelo to také samo. No a pak jsem se naučila si to přivolávat, ten stav meditace, který se mi líbil. No a já si myslím, že vlastně prožíváte to, co vlastně ve vás není tělesné. To znamená, že jakmile vám ta mysl přestane Oni tomu říkají Indové, že to jako skákání v opic, jo? Ta mysl, že to dělá. A jakmile prostě tu mysl zastavíte, anebo že taky říkají, že taky meditace je ticho mezi myšlenkami, no a tam v tom tichu jako se stáváte svou duší, anebo se setkáváte se svou duší, to může mít každý nějak jinak.
0: Jste šťastná, paní Edo?
1: No, ne vždycky. Já jsem šťastná, když, jak jsem, a o tom jsme vlastně začali, když vlastně ovládám svou mysl a jsem jakoby naladěná. Mm-hmm. Jsem naladěná na tu vyšší sílu nebo na tu bioenergii. Tak je to dobrý, ale taky jsem tam z toho vymístěna. Něco se stane, ale nejenom zvenčí, ale i třeba ve mně. Mm-hmm. Jo? No a tak si jako pak jako klesnu, ale zase vlastně jsem se naučila jak na to, takže mi to netrvá třeba týdny, ale trvá mi to třeba pár dní, anebo možná někdy i několik hodin. Jo. A když jsem v tomto stavu mysli, tak jsem šťastná.
0: Hostem Stříbrného větru byla Eda Krejzová, spisovatelka. Moc děkujeme za návštěvu.
1: Děkuji.
0: Ať jste šťastná.
1: Děkuji za pozvání.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
1: Ligové derby fotbalistů Slavie a Sparty se kvůli vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení hráčů soupeře nedohrálo. U Tenerife má ráno zakotvit loď, na které se několik lidí nakazilo hantavirem. A bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Ligové derby pražských S mezi fotbalisty Slavie a Sparty se nedohrálo. Domácí vedli 3-2, ale fanoušci Slavie v nastaveném čase vběhli na plochu. Mluvčí pražské policie Richard Hrdina potvrdil, že napadli mimo jiné brankáře Sparty Jakuba Surovčíka.
2: Před koncem utkání pražských S došlo k výraznému narušení veřejného pořádku, kdy několik stovek fanoušků běhlo na hřiště a z toho důvodu policisté provedli zákrok. V rámci tohoto vběhnutí byl napaden i brankář hostí, takže kriminalisté zahájili úplně trestní řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Budou zajišťovat všechny kamerové záznamy, které posléze budou vyhodnocovány. Také budou prověřovat i mohutné použití pyrotechniky a další možné přestupky či trestné činy.
1: Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík se za incident omluvil a připustil, že duel může být kontumován ve prospěch Sparty. Celou situací se dál zabývá vedle policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která dnes mimořádně zasedne. Výletní loď MV Hondius zasažená hantavirem by dnes měla zakotvit u Tenerife. Uvedla to španělská vláda s tím, že kolem lodi vznikne izolační oblast o rozsahu jedné námořní míle. Podle provozovatele plavidla začnou první lidé opouštět palubu v 9 hodin dopoledne. Pro zahraniční cestující přiletí evakuační lety. Na palubě je asi 150 lidí ze 23 zemí. Podle dostupných informací mezi nimi nejsou Češi. 3 cestující na nákazu zemře. Vysokorychlostní tratě začnou dělníci stavět nejdřív za 3 roky, a to v úseku mezi Přerovem a Ostravou. V následujících letech má pak začít stavba úseků od Německa přes Prahu do Brna a do Rakouska. Počítá s tím aktualizovaný harmonogram ministerstva dopravy, který projednala vláda. První vysokorychlostní tratě mají být hotové v roce 2035. Festival Anifilm ocenil nejlepší animované snímky v mezinárodní soutěži. Hlavní cenu za nejlepší celovečerní snímek pro děti a mladé publikum získal film Olivie a neviditelné zemětřesení.
3: Nemají peníze na zbyt, byt se rozpadá. Rodině malé Olivie hrozí vystěhování. I tak ale v složité situaci přesvědčí hrdinka svého mladšího bratra, že jde jenom o hru a všichni jsou součástí natáčení nového filmu.
4: Jedná se o španělský loutkový film, který mapuje sociální problémy současného Španělska.
3: Popisuje programový ředitel Anifilmu Pavel Horáček.
4: Konec konců jsou to problémy, které jsou přenositelné zkrátka kamkoliv. Jde o matku samoživitelku, která je na tom sociálně velice špatně a má 2 malé děti.
3: Jediným českým počinem, který uspěl v mezinárodní konkurenci, je videoklip k písničce Pařezy zpěvačky Juhuš Matuš. Porota udělila animovanému klipu, za kterým stojí Julie Černá a Lene Lekeš, zvláštní uznání. Z Liberce Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, odpoledne a večer bude postupně většinou oblačno. Teploty čekejte mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 16 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy dejte pozor za odbočkou na Klimkovice. Na kilometru 344,5 nákladní auto narazilo do svodidel, na místě je policie, s opatrností projedete. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy je nehoda za odbočkou na Litoměřice. Na 44. kilometru osobní auto srazilo zvěř. A nehoda je i na silnici 14 z Vrchlabí do Jilemnice. Za Horní Branou osobní auto srazilo srnku, zpomalte. To byly zprávy, teď už je u mikrofonu Petr Horký.
6: Přeji krásný den, zdravím vás všechny při dnešním vysílání Dobrého rána na Českém rozhlase a přeji, abyste měli tak krásný den, jaký se rýsuje v tuto chvíli alespoň za oknem toho našeho vysílacího studia.

Je 10. května a svátek má Blažena a jestli dovolíte, tak já si tady trošičku udělám pořádek ve svých soukromých věcech, protože znáte to, někdy se říká takové to obecné jméno, když někdo mluví o nějakém obecném chlapovi, tak řekne, on tam přijde nějaký Pepa, a já když mluvím o nějaké obecné ženě, že by tam přišla nějaká dívka, tak mám tendenci říkat, a ona tam přijde nějaká Blaženka. A tímto jako nechci nějak jako si brát do úst to krásné dámské jméno. Chci mluvit o tom, že jsem v jednu dobu zjistil, že když to říkám, tak to zlobí moji manželku. A tak jsem jí říkal, jako, co blázníš, to se přece normálně dělá, že člověk si vymyslí nějaké jméno a říkne prostě náhodou někdo přišel. A až po nějaké době jsem zjistil, že kdysi dávno moje manželka chodila s chlapcem a toho chlapce jí odloudila spolužačka jménem Blažena. A že proto vlastně to jméno nemá zas tak moc ráda a nerada ho poslouchá. Tak jsem si říkal, že bych využil té krásné příležitosti, abych dnes 10. května všechny Blaženky rehabilitoval, abych vám popřál skutečně krásný svátek a věřím, že i moje žena alespoň ode dneška zapomene na to dávné příkoří.

krásně mi vycházejí ty písničky, které se hrají, jak odkazují na lásku, a když je ten květen a měsíc lásky, tak bude nějak lásky plné, to moje dnešní vysílání. A než se do toho tématu skutečně nějak ponořím, tak jsem si říkal, že bych se měl dotknout té lásky krásné a čisté, kterou chováme ke svým maminkám, když je dneska už ten den matek nebo svátek matek. Musím se vám přiznat, že já jsem si fakt myslel, že v České republice je svátek matek spojený s pevným datem, a není to pravda. U nás se to slaví podle amerického vzoru vždycky druhou neděli v květnu. A v každém státě je to jinak. V některých státech je den matek spojený s křesťanským kalendářem a jinde zase právě s konkrétním pevným datem. A dovolím si připomenout, že obdobou dne matek je také den otců. Ten se připomíná třetí neděli v červnu. A teď jenom tak pro zajímavost. Den matek ve světě, v Česku a Slovensku se slaví stejně, tedy druhá neděle v květnu. Ve Spojených státech, v Kanadě a v řadě dalších zemí stejně, druhá neděle v květnu, ale už ve Velké Británii a v Irsku je to čtvrtá postní neděle, takže každý rok se to posouvá podle Velikonoc. V Norsku je to druhá neděle v únoru, v Polsku je to fixně 26. května, Španělsko, Portugalsko, Maďarsko a Lotyšsko slaví den matek první neděli v květnu, Francie a některé frankofonní země mají den matek nejčastěji poslední neděli v květnu, někdy je to ale také první neděle v červnu, a v Lucembursku je to druhá neděle v červnu. V Rusku, Bělorusku a v některých balkánských státech se to slaví 8. března společně s Mezinárodním dnem žen. A pozor, i řada arabských států slaví den matek, podejby ne, protože v islámském světě většinou nejstarší žena bývá nejvýznamnějším a nejvlivnějším členem rodiny, tak tam se slaví 20. nebo 21. března na den jarní rovnodennosti. Aby se v tom člověk vyznal, co s tím udělat. No, říkám si, nejlepší bude oslavovat ty svoje maminky, ať už to jsou maminky naše, anebo maminky vedle nás, chlapů, které přivedly na svět naše děti, když to prostě budeme slavit furt.

Už je to dlouho, už to budou roky, co jsem se tou otázkou začal zcela konkrétně zabývat, jestli se prostě láska vyplácí, jestli být hodný je funkční životní strategie, jestli náhodou to není tak, jak celá řada lidí kolem mě říká, myslí si a možná asi se podle toho i chovají, že prostě kdo je hodný, ten vždycky dopadne špatně, toho někdo obere, okrade a že to jsou sice jako hezké sladkobolné řečičky, ale v reálném světě vyhrávají podrazáci, sobci a lidi, kteří prosazují jenom svůj pohled na věc a svoje vlastní zájmy. Nepřijde mi to tak snadné. Pravda, ani jedním, ani druhým směrem. Není ani úplně jednoznačné, že bych najednou šáhl do vědeckých studií a řekl, tady se jasně dokazuje, že nejefektivnější přístup k životu, k podnikání, k politice, no k jakýmkoliv aktivitám v pracovních kolektivech je láskavost, vstřícnost, spolupráce a bezpečné prostředí. Úplně jako jednoznačně ložené to není. A tak už několik let, jak jsem říkal na začátku tohoto vstupu, dělám to, že vždycky, když někde narazím na nějakou vědeckou studii, která se tomuto tématu věnuje, nebo která je blízko tomuto tématu, tak si ji uložím. A takhle si shromažďuji takový archiv, který mám nadepsaný názvem Láska jako konkurenční výhoda a snažím se pojmenovat si, jak to tedy je. Dává to smysl? Abychom se rozuměli, opravdu nechci se bavit o nadějích a sladké touze, ale o tom, jestli existují ryze praktické rady, jak to dělat. A také, jestli existují i konkrétní a vědecké doklady, zda láskyplné prostředí vytváří a podporuje lepší výsledky v životě, v biznise, ve vztazích a tak podobně. Rozumíme si, jo? Nehovořím o sluníčkaření, kdy člověk bez hlavy bombarduje dobrem, ale bavíme se o tom, zda je prostě lepší životní postup tvrdost, a tolik opěvovaný pragmatismus nebo tak už jako dezinterpretovaná asertivita, anebo jestli se dlouhodobě vyplácí být dobrý, mít alespoň trochu pozitivní pohled na lidi a na svět kolem sebe. Tak mám nějaké novinky, dohledal jsem nějaké nové informace za ten uplynulý rok, tak s tím chci přispívat do dnešního vysílání Dobrého rána.

když je tedy ten květen, ten měsíc lásky, tak vás zvu. Pojďte to ode mě přijmout třeba jako hru a začneme společně alespoň trošičku nějak parafrázovat vědeckou metodu a budeme hledat, jestli se ta láska vyplácí. Když se pracuje nad nějakým tématem v rámci vědeckého přístupu, tak jeden z kroků je, že se takzvaně vymezí pole. Člověk by měl definovat, co přesně hledá a v jakém prostředí se pohybuje a jaká hlediska bere v potaz. Tak to bych měl také udělat, aby to ode mě nebylo jenom nějaké bláhové, bláznivé volání po dobrotě. Abychom si nějak řekli, oč jde. A když člověk přemýšlí nad tím, jak si vydefinovat, co to tedy jako znamená žít jako veselé, žít optimisticky, žít v důvěře k lidem a stejná hlediska zařadit i do své práce, do svého podnikání, do pracovního kolektivu, tak to není úplně jednoduché. Máme data na to, že optimisté žijí déle a v dotaznících vykazují i vyšší spokojenost s vlastním životem. Ale pozor, znovu připomínám, že jde mi o to, když někdo dokáže důvěřovat situacím, lidem a okolnostem. Dokáže vnímat reálnou pravděpodobnost pozitivního dopadu a věřit v ní, věnovat se jí. Ne pokud je někdo naivá, pokud je bláhový, nechává se znovu a znovu přepadnout, okrást nebo podrazit nebo obelhat, pak naopak dochází k tomu, že lidi, kterým se opakovaně stávají tyhle zkušenosti, tak se pak zavřou do klece nedůvěry a cynismu. Tam dochází k tomu, že buď přijmou roli oběti, čím se i vzdají vlastně jakoby odpovědnosti za to, jestli se mají hezky nebo špatně, anebo přijde stav, kterému se říká naučená bezmoc, kdy prostě to vzdají a už to ani neskouší. Prostě si řeknou, hele, ono to nefunguje, prostě to nedává smysl. A je jedno, nebo už nepřipouští tu variantu, že by jenom teď nějakou dobu třeba mohli mít smůlu. Přitom za naši životní spokojenost jsme nejprve zodpovědní my sami, ne nikdo kolem nás. Znáte takové to, jak to je v letadlech s těmi dýchacími přístroji. Když se povolí, první si ho má každý nasadit sobě a až potom zachraňovat případně lidi kolem sebe, dokonce včetně vlastních dětí. Protože když člověk upadne do bezvědomí, tak už nepomůže nikomu. A podobně to je i v tom jako běžném životě, když nedokážu se postarat sám o sebe i o své emoční, láskyplné potřeby, tak nemůžu čekat, že to za mě bude dělat moje okolí, nebo že za to dokonce bude zodpovědné. Navíc ve chvíli, kdy člověk se začne starat o sebe, tak to neznamená být sobec. Na ostatní se vykašlat, nebo je dokonce zneužívat. Ani tenhle model totiž nepřináší do života radost. Je to zvláštní, že? Jak člověk balancuje na hranách a jak je velice snadné, aby uklouznul na klouzačku sebeklamu, pomílení anebo lži. Ono udělat si jasno v tom, co to vlastně znamená žít laskavě a optimisticky, je docela věda ještě dřív, než s tím člověk začne. Když jsem si sám říkal, co by to pro mě znamenalo, a já si myslím, že žiju veselý život a že žiju život celkem jako s důvěrou v lidi kolem sebe, tak v čem se to projevuje a když třeba jsem někdy nazlobený nebo tvrdý nebo nějak ostrý, co považuji za ten zlomový bod, který už jakoby legitimizuje určitou tvrdost, která je na místě. A došel jsem k tomu, že nejčastěji to pro mě je obrovská potřeba udělat si jasno. Tedy nemusím zvítězit a porazit soupeře, nemusím ho zdecimovat, nemusím nutně dosáhnout toho, že pak všichni budou říkat, Peťánku, měl si pravdu. Ale chci dosáhnout toho, abychom si vysvětlili, co se to tady doopravdy děje. Tak. A tady si myslím, že každý z nás má svoje vlastní hledisko a svůj vlastní okamžik, ve kterém si říká, a teď už lásky bylo dost.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Abych to tedy nerozbíhal tak úplně romanticky, tak začnu pracovními týmy. V pracovních týmech bývají nejčastěji tři skupiny lidí. Tahouni, to jsou ti, kteří najdou podstatu, věří, spojí sami sebe s výsledkem toho díla a dokáží natchnout ostatní, dokáží je strhnout pro tu podstatu. Pak je tu šedá skupina obvyklých pracovníků, to je taková ta klasika, takoví ti lidi, kteří se ani nenatchnou, ani se neprotiví, je jim to tak jako veskrze jedno a nejčastěji mají přístup, že když už je to někým nařízené, tak to prostě udělají, protože nechtějí mít potíže a tak nějak si žijí po svém a bez velké účasti v dění kolem sebe. Mají jenom takové jako malé ostrůvky nějaké spokojenosti, kdy si jako řeknou, teď je to fajn a nikdo o tom skoro neví. A teďka zase hold, budu dělat to, co říkají ostatní. A potom jsou ti, kteří sice danou práci taky udělají, ale u toho pořád brblají, pořád předpokládají, že ono se to stejně nepovede, anebo to stejně nedává smysl, protože bez tak je všechno jedno, bez tak to dopadne špatně a bez tak se nakonec objeví někdo, kdo to zneužije, všechny obelže a celé to pokazí. Znáte někoho takového ve svém okolí? Já spoustu. Pokud jste potkali někdy někoho takového, tak pro tyto lidi je velmi zajímavý výraz. Říká se jim traviči studní, že otravují vodu, kterou vlastně nakonec stejně všichni pijeme a ono se to opravdu děje. Představte si, že jsou výzkumy, které dokládají, že tito lidé jsou schopni tady tím brbláním, tady tou totální demotivací a nedůvěrou, jsou schopni nakazit celé své okolí a případně i celý pracovní kolektiv. Takže základní pravidlo říká, těchto lidí se zbavte. S těmito lidmi nepracujte. Pokud chcete, můžete se s nimi potkávat, ale vždycky si dopředu řekněte, to, co říkají, je jejich pohled na věc, já mám jiný. Protože ten skeptický přístup, ale ten jako úplně a priori, že je to fakt k ničemu, je neskutečně nakažlivý. A ve Skotsku na to mají nádherné přísloví. Víte, co říkají? Netlačte na pastvu mrtvou ovci.

0: Petr Horký a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: To tak hezky vyšlo, že teď ten jingle spojuje moje jméno s tak obrovskou osobností světových dějin, jako byl Mahatma Gandhi. Jasně, jestliže přemýšlím o tom, jestli laskavost a nenásilí může směřovat k úspěchu, tak ten Gandhi se nabízí okamžitě jako první. On postavil svoji politickou sílu na myšlence, která tehdy zněla naprosto naivně a ona zní úplně stejně naivně i dneska, podle mě, pro spoustu lidí. Možná obzvlášť dneska zní naivně pro spoustu lidí. Ta myšlenka zní, že člověka lze porazit bez toho, aby byl ponížen. Cílem Mahatmy Gandhi nebylo protivníka zničit, ale proměnit ho. Jeho strategie Satyagrahy, síly pravdy, spojovala občanskou neposlušnost, osobní disciplínu a odmítnutí nenávisti. Když Britové demonstranty byli, tak Gandhi opakoval, že odpovědí nesmí být pomsta, protože násilí podle něj vytváří jenom další strach. Méně známé pak je, že Gandhi věnoval obrovskou pozornost obyčejným drobnostem. Věřil, že i způsob, jak člověk jí, jak uklízí nebo jak mluví s druhými, že to všechno je součástí politické změny. Když cestoval po Indii, tak často osobně čistil latríny. Dělal práci, kterou tehdejší společnost považovala za nižší, že to vůbec člověk jako vyšší kasty, ve které se Mahatma Gandhi pohyboval, vůbec nemá dělat. A chtěl tím ukázat, že důstojnost člověka není v postavení, ale v postoji k druhým. Jeho slavný citát, a těch citátů je obrovská spousta, člověk by mohl jenom hodiny číst různé jeho citáty, tak ten, který jsem si teďka vybral, nezní ani tak jako morální apel, ale jako naprosto praktická strategie. A když se to takhle řekne, tak jako není o čem pochybovat. Oko za oko a celý svět bude slepý. Když jsme pracovali v Albánii a natáčeli jsme tam film a psali jsme knížku s Miroslavem Náplavou, tak v Albánii v některých oblastech na severu možná ještě do dneška funguje krevní msta. A jsou tam opravdu strašlivé příběhy, kdy se navzájem takhle vyvraždili úplně celé rody. Že prostě opravdu celé dva rody úplně zmizely, protože v rámci krevní msty se postupně navzájem zabíjeli, až nezůstal nikdo. To mně přijde, že je poměrně jako prakticky doložené, že opravdu mechanismus oko za oko nesměřuje k dobrému výsledku. Mám tu další ještě citát od Gandhiho. Slabý nikdy nedokáže odpustit. Odpuštění je vlastnost silných. To se mi moc líbí. Myslím vůbec, že velkorysost je vlastnost silných. A taky se tím dotýkám toho obrovského tématu, jak přistoupit k odpuštění. Já osobně jsem zastánce toho, že když řeknu odpustil jsem, pokud toho jsem schopen, k tomu člověk musí taky nějak dojít, to není jenom věc rozhodnutí, to je opravdu proces, který ve mně musí proběhnout, tak když to řeknu, tak ta věc je smazaná. Tak už pro mě

existuje. Nemám moc rád takové, když někdo řekne, odpustím, ale celý život si to budu pamatovat. No tak to není odpuštění. To je, že to střádám a říkám si, dobrá, tak zůstaneme dál v kontaktu, ale bacha, už na tebe skládám materiál. A přitom právě v tom, že odpuštění je vlastnost silných, v tom byla Gandhiho zvláštní síla. On neviděl lásku jako sentiment, ale jako formu odvahy, jako určitou statečnost. Tvrdil, že nenásilí totiž není pasivita, ale naopak vyžaduje větší disciplínu, než je boj se zbraní v ruce. A tohle mně přijde, že je důležitý, teď se používá takové slovo twist point, bod zvratu, bod otočky, na kterém najednou celé to přemýšlení o lásce a o laskavosti v praktickém životě získává jiný rozměr. Není to měkost, není to zbabělost. Naopak, je to síla a je to forma odvahy.

Ještě chvilku se chci zdržet u osobnosti Mahatma Gandhiho. Pomohl dovést Indii k nezávislosti na britském impériu, to víme. Když začínal, tak Britové ovládali Indii politicky, ekonomicky i vojensky. A představa, že by ta obrovská kolonie získala svobodu bez klasické války, působila naprosto nemožně. Gandhi ale dokázal mobilizovat miliony lidí skrze stávky, skrze bojkot britského zboží, skrze pochody a občanskou neposlušnost. A toto je velice zajímavá věc, to, že přesvědčil lidi, aby ho následovali. To je jedna věc, je být přesvědčen o tom, že nenásilí je funkční, a druhá věc je přesvědčit o tom jiné. To je téma, to je takový jako lehký moment, detail tohoto příběhu, který si myslím, že obzvlášť v dnešní době si zaslouží pozornost, kde se tolik debatuje o tom, ať si každý říká, co chce, a vždyť je to jedno a nechte to plavat, že to není jedno. Že lidské slovo má opravdu neuvěřitelnou sílu. A když si dovolím úplně jako lapidární odbočku, Hitler na začátku taky v uvozovkách jenom bravurně řečnil. A co z toho bylo? Tak ale vracím se rychle zpátky k tomu příkladu, který je mi mnohem milejší, že Gandhi dokázal obrovské množství lidí, fakt miliony lidí přesvědčit o tom, aby věřili jeho přístupu, aby věřili tomu, že lze získat nezávislost na Velké Británii pro celou obrovskou Indii tím, že nevznikne násilí, nezačne občanská válka. Jedním z nejslavnějších momentů Gandhiho života byl takzvaný solný pochod, který proběhl roku 1930. Byla to doba, kdy Britové v Indii kontrolovali fakt všechno, dokonce i výrobu soli, a vybírali na ní daň. A Gandhi se svými stoupenci ušel přibližně 380 kilometrů až k moři a tam symbolicky vyrobil vlastní sůl. A z obyčejné suroviny se tak najednou stal symbol svobody. On najednou ukázal, že to přece máme k dispozici všichni, tak není správné a nikdo nemá právo na to, aby si to bral, aby z toho chtěl daně. Během toho pochodu Britové zatkli 10 000 lidí. A právě ta brutalita britských zásahů najednou začala světové veřejné mínění obracet proti Británii. Najednou vlastně začal růst vliv okolního světa, ať Britové Indii pustí, ať poleví ve své brutalitě. To je hrozně zajímavý moment. Ale abych tady nevyprávěl jako jenom v uvozovkách limonádu a krásný, laskavý příběh o tom, jak to nenásilí směřovalo jenom k úspěchu a jak se všechno podařilo. Právě není to tak snadné. Dobrá, Indie v roce 1947 získala nezávislost. Jenže Gandhi zároveň s tím zažil i obrovskou osobní prohru. Když se to rozdělovalo a když se rozdělila Indie a vznikl Pákistán, došlo k obrovskému násilí mezi hinduisty a muslimy a odhaduje se, že zemřel až 1 milion lidí. To je strašné číslo. A Gandhi chodil mezi rozzuřené davy, držel hladovky a snažil se zastavit krevní mstu. A někteří extrémisté ho začali považovat za zrádce. Takže nakonec i přes ten obrovský úspěch, kdy prokázal funkčnost té myšlenky nenásilí, tak se mu to vymklo a ta zuřivost, zloba, vraždění opravdu až milionu lidí se spustilo. Má to až takový jako tragický konec, že v roku 1948, tedy rok po vyhlášení nezávislosti Indie, byl Mahatma Gandhi zavražděný hinduistickým radikálem. To je úplně ironie osudu, že muž, který celý život bojoval proti nenávisti, zemřel právě kvůli ní. Tady by se nabízelo, aby člověk řekl, takže to bylo k ničemu. Takže tady se jasně ukazuje, že vlastně ten pozitivní přístup, nenásilí, že to je k ničemu, že to je prostě hloupost, protože nakonec i toho Gandhiho to zabilo. Není to tak snadné. Když si vezmete, tak vliv Gandhiho funguje do dneška. A i přímo na jeho myšlenky tehdy navázali lidé jako Martin Luther King nebo Nelson Mandela. Takže myslím si, že člověk se tím pádem nezadržitelně blíží k otázce, jestli je nutné prokazovat funkčnost systému vždycky tím, že pokaždé směřuje k vítězství a že pokaždé vyhraje. Že někdy i prohra může být jenom ukázkou toho, a teď to fakt jako nechci, aby znělo tragikomicky, že výjimka může potvrzovat pravidlo. Vrátím se k tomu, co považuji za podstatné. Žít v souladu s tím, jaký svět chceme vidět a v jakém světě sami chceme žít, může být mnohdy mnohem důležitější, než se podílet na vytváření nenávistného světa, ve kterém ani my, ani svoje nejbližší nechceme vidět a nechceme je trápit tím, že by v něm žili.

Jedna moje oblíbená kniha, která se věnuje otázkám, jestli je efektivní a smysluplné věnovat se radosti, věnovat se lásce ve svém životě a dokonce si dopřát ten luxus, že z toho uděláme svůj modus vivendi, svůj způsob, jakým žijeme a jakým fungujeme. Tak tedy jedna oblíbená kniha, která se tomu věnuje, je kniha radosti, Book of Joy. A vznikla ze setkání dvou mužů, kteří zažili války, útlak i osobní bolest, kteří se protrápili obrovskou spoustou šílených bolestí a šílených tragédií. Je to jeho svatost Dalai Lama a je to africký kněz Desmond Tutu. Dalai Lama v knize opakuje myšlenku, že lidský mozek je nastavený na spolupráci více než na agresi. Že to tak máme jako rovnou, že jsme se s tím narodili. A jeho svatost Dalai Lama tvrdí, že lidé, kteří budují vztahy založené na důvěře a laskavosti, mají větší psychickou odolnost, méně podléhají strachu a dokáží dělat lepší dlouhodobá rozhodnutí. Přímo z té knížky si vyberu jeden citát. Pokud chcete, aby byli druzí šťastní, praktikujte soucit. Pokud chcete být šťastní vy, praktikujte soucit. To je hezké a takové buddhistické. Desmond Tutu zase připomíná, že pozitivní mysl neznamená popírání reality. To si hromada lidí myslí, že se můžu usmívat tehdy, když zavřu oči před tím, co se doopravdy děje. Podle Desmonda Tutu naopak je naděje schopnost vidět svět takový, jaký je, a přesto se rozhodnout pracovat pro dobro. Po pádu apartheidu v Jižní Africe podporoval smíření místo pomsty a věřil tomu, že společnost založená na odvetě se stejně dříve nebo později zhroutí sama do sebe. Zajímavé je, že v té knížce taky oba dva, Dalai Lama i Desmond Tutu, často mluví o humoru a smích podle nich není útěk od problémů, ale naopak je to nástroj přežití a tvořivosti. A Tutu k tomu jednou řekl, není to tak, že bychom byli šťastní, protože je život snadný. Jsme šťastní, protože odmítáme dovolit bolesti, aby měla poslední slovo. Tohle je dobré, tohle se mi líbí, protože to najednou volá po aktivitě v každém z nás. Není to jako, že já budu hodný a ono to najednou všechno bude v pohodě. Ne, musíme si to odpracovat. A jestli dovolíte, před 19:00 ještě jeden takový jako drsnější citát. Vrátím se do druhé světové války a k britskému ministerskému předsedovi Winstonu Churchillovi. Prý dostal jednou otázku, proč během války neomezil výdaje na kulturu a umění. Potřebovali přece ušetřit každou libru, každý cent. A on odpověděl, mám šetřit na kultuře a umění? A za co teda bojujeme? To je výborné. Není to klasický citát o lásce, ale připomíná to, že člověk dlouhodobě nevydrží bojovat jenom kvůli strachu. Všichni stejně nakonec potřebujeme něco milovat.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Fotbalové derby pražských S se nedohrálo. Fanoušci Slávie vtrhli na hřiště a napadli 3 spartianské hráče. Na podání elektronického daňového přiznání bez sankce zbývá posledních pár dní. Od středy začne nabíhat pokuta. A bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké ráno. Fotbalové derby Slávie se Spartou se ve druhém kole elitní nadstavbové skupiny Šance ligy nedohrálo. Slávia vedla v nastaveném čase 3-2 a pokud by utkání dotáhla do vítězného konce, mohla získat titul. Jenže fanoušci domácích před koncem zápasu vtrhli na trávník a napadli i hráče soupeře. Dnes kvůli tomu mimořádně zasedne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
3: Dav domácích příznivců ale hlasatele na stadionu v Edenu neuposlechl. Při invazi na hřiště fanoušci Slávie napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, potvrdil radiožurnálu Sport mluvčí policie Richard Hrdina.
4: Takže kriminalisté zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Budou zajišťovat všechny kamerové záznamy, které posléze budou vyhodnocovány. Také budou prověřovat i mohutné použití pyrotechniky.
3: Tou zasypali fanoušci Slávie i sektor hostů. Podle Sparty napadli i útočníka Matyáše Vojtu a obránce Jakuba Martince. Výběr kouče Briana Priského se už na hřiště nevrátil. Na sociální sítě Sparta napsala.
5: Kompletní tým AC Sparta Praha z obav o bezpečnost opustil stadion Slávie Praha.
6: Ve chvíli, kdy nás Sparta informovala o tom, že k zápasu se nevrátí, tak já mám proto plné pochopení, aby jsme se chovali stejně. Cítím jenom hluboký smutek a lítost a stud před fotbalovou a slavistickou komunitou.
3: Řekl předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík, který se Spartě omluvil. Incidentem se v dalších dnech bude zabývat kromě policie i disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která může rozhodnout i o kontumaci zápasu ve prospěch Sparty. Z Edenu Pavel Tilšár, Český rozhlas.
2: Od středy 13. května začne nabíhat pokuta za pozdní podání elektronického daňového přiznání k dani z příjmu za loňský rok. Lhůta pro podání uplynula 4. května. Za pozdní podání elektronického daňového přiznání se platí pokuta 0,05% stanovené daně za každý den prodlení. Nejvýš ale 5% stanovené daně, respektive 300 tisíc korun. Pokutu člověk platit nemusí, pokud nedosáhne částky 1 tisíc korun. Syrský prezident Ahmar Shara podle státních médií vyměnil některé vládní úředníky. Mezi nimi i svého bratra Mahira Sharu, kterého odvolal z funkce generálního tajemníka prezidentské kanceláře. Nahradí ho bývalý guvernér provincie Homs Abdul Rahman Badruddin Ama. Kromě toho jmenoval prezident taky nové ministry zemědělství a financí. Vyměnil i řadu guvernérů. Důvody změn nejsou známé. Dnes je den matek. Lidé dávají květiny nebo poděkování svým matkám. V Česku se slaví vždy druhou květnovou neděli. Moderní tradice vychází z počátku 20. století ze Spojených států, kde ji prosadila Anna Jarvisová. Odtud se postupně rozšířila do Evropy. V českých zemích se začala slavit už za první republiky. Po druhé světové válce ale její význam ustoupil a zastínil ho oficiální svátek MDŽ. Svátek matek se tak do kalendáře znovu vrátil až po roce 1989.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno odpoledne a večer postupně většinou oblačno, teploty mezi 18 a 23 stupni, na horách kolem 16 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy opatrně za Lipníkem nad Bečvou na kilometru 304,5 leží na vozovce zvěř. V Praze dejte pozor v Horních Měcholupech. V Kutnohorské ulici směrem do Uhříněvsi na úrovni obchodní zóny u Průmstavu je nehoda. Na místě jsou záchranáři, čekejte omezení. Tolik zprávy, s vámi je dál Petr Horký.
8: Děkuji Marii Kunové za předání slova a rád si přebírám druhou vysílací hodinu dnešního Dobrého rána na Dvojce a taky na rádiu Pohoda. Posílám pozdravení všem blaženkám, které dneska mají svátek, posílám velikou pusu všem maminkám a poprosím Jiřího Mišteru za zvukovým pultem, aby pustil nějakou pěknou slavnostní písničku.

0: Včera jsem hovořil se svojí dobrou kamarádkou a říkala, co budeš dělat v neděli? A já jsem říkal, mám ranní vysílání v Českém rozhlase, tak se na to moc těším. A ona řekla, v kolik to hodin? Jsem říkal, no mezi 6 a 8. Se tak zasněla a řekla, to vysíláš v době, kdy mě je vlastně úplně nejlíp, protože spím. Tak na dálku jí posílám do spánku nějaké pěkné snění a nějakou spokojenost a připomnělo mi to moje oblíbené téma, které v knížce Proč spíme nastolil Matthew Walker, který říká, kde je psáno, že když jsme bdělí, tak to je důležitější, než když spíme. Co když to je obráceně? Co když vlastně podstatnou a nejdůležitější část svých životů prožíváme ve spánku a ta doba bdělosti je jenom jako něco mezi tím, co je potřeba nějak přežít. Já si to nemyslím, upřímně řečeno, ale přijde mi velmi dobré o tom přemýšlet, protože mám kolem sebe spoustu lidí, pro které je spánek úplně nedotknutelný a není nic strašnějšího, co jim můžete udělat, než že je vzbudíte, nebo že jim zkrátíte dobu, po kterou oni přece zcela oprávněně chtějí spát. A nebo mám kolem sebe taky spoustu lidí, a hromada z nich jsou lékaři, kteří na spánek v podstatě rezignovali, kteří prostě spí tak strašně nepravidelně a tak strašně málo, že jsou opravdu situovaní a opření jen do těch bdělých časů, nebo převážně do těch bdělých časů. A samozřejmě jsou tam méně přítomní, protože jsou unavení, mají dlouhodobou spánkovou deprivaci. K čemu tady složitě mířím tady touhletou debatou? Že mně přijde, že je paráda, když se povede, aby člověku fungovalo oboje. Aby se mohl spokojeně vyspat a aby, když už je vzhůru, aby mu to stálo za to. Takže teď to je úplně speciální pozdrav pro vás všechny, kteří teďka třeba posloucháte tohleto naše vysílání, že věřím, že i vy máte tu nejlepší část dne zrovna teďka, i když to máte úplně jinak než ta moje kamarádka, o které jsem mluvil na začátku, která právě teď asi spinká.
1: Oči do kořán a v těch očích tání

Jak se stlumovala písnička Karla Zicha, říkám si, že bych já z toho ticha měl zase přejít zpátky do normální hlasitosti, aby to střídání té dynamiky bylo nějaké snesitelnější. Abych se vrátil k tématu, kterému jsem zasvětil dnešní ranní vysílání, tedy k otázce, jestli láskyplný, vstřícný a laskavý přístup, přátelský přístup je skutečně efektivní, anebo jestli ve skutečnosti je efektivnější a směřuje k většímu úspěchu, když je člověk tvrdý, nemilosrdný, prosazuje svoje a dokáže být kulantně řečeno pragmatický a asertivní, ostře řečeno obrat kohokoliv a zradit kohokoliv ve prospěch svých vlastních zájmů. Tak tedy, abych se vrátil k tomuto tématu, tak ocituji jednu krásnou a lehce ironickou větu, kterou údajně řekl Abraham Lincoln. Zničím své nepřátele tím, že si z nich udělám přátele. To je trošku kontroverzní věta. Přijde mi, že se na to dá pohlížet buď takovým tím právě strašlivě v uvozovkách pragmatickým politickým pohledem, tedy spojím se s kýmkoliv a rezignuji na jakoukoliv ze svých hodnot, hlavně abych měl silné spojence, ale také se na to dá pohlédnout tím pohledem Mahatma Gandhiho, soupeře neporazím ani neponížím, ale proměním ho. A tím se stane mým přítelem. To mně přijde zajímavé a to mně přijde inspirativní. Ať už je ten citát přesný nebo ne, tak dokonale vystihuje strategickou výhodu empatie. A ta tady skutečně je. Přítel stojí méně energie než nepřítel. To je důležitá zpráva. Abych ji opřel o něco konkrétního, v NASA zjistili během dlouhých izolovaných misí zvláštní věc. Technické schopnosti lidí v týmu nejsou hlavní problém. Největší riziko pro úspěch expedice jsou konflikty mezi lidmi. Proto dnes astronauti během svého výcviku zlepšují své dovednosti v komunikaci, v respektu a ve schopnosti zvládat emoce. Jinými slovy, i něco tak komplikovaného a složitého, jako je cesta na Mars, bude stát na schopnosti lidí mít se navzájem rádi, alespoň natolik, aby nevyhodili své kolegy do vesmíru bez skafandru.

To, co jsem říkal před touto písničkou Natálie Imbruglia, se vztahuje k tématu, které se jmenuje psychologické bezpečí, psychological safety, a popsal ho Amy Edmondson. Vnímá psychologické bezpečí jako sdílené přesvědčení, že v týmu je bezpečné podstoupit mezilidské riziko, říct chybu, položit hloupou otázku, přiznat nejistotu. To mi apropo evokuje na mých přednáškách, vždycky, když dovyprávím, ať už o polárních cestách, o tom, co jsem se naučil od domorodců, nebo o tom, jak fungovat v pracovních týmech, když mám mentoringová setkání, tak se často stane, že se někdo přihlásí a řekne tak jako upejpavě, stydlivě: pane Horký, já se moc omlouvám, já mám takovou úplně blbou otázku, ale já se fakt chci zeptat. A víte, co je zajímavé? Ještě jsem nikdy úplně blbou otázku neslyšel. Většinou tam spíše, že člověk má tu obavu, má tu plachost, ale ta otázka naopak bývá výborná. Trefuje něco, nějaký detail, nějaké konkrétní životní zkušenosti toho tazatele, které pak obohatí i mě a případně inspirují i ostatní lidi v té skupině. Tak tedy hlásám, že není blbá otázka. Blbá otázka je ta, která nezazní, ta, která není položená. Ale zpátky k paní Edmondson, která popisovala psychologické bezpečí. Její studie pracovních týmů ukázala souvislost psychologického bezpečí s učením a s výkonem. Tady už se dostáváme k tomu exaktnímu propojení pozitivního světa a přátelského, laskavého prostředí a konkrétního výkonu a funkčnosti. V 90. letech, kdy definovala tenhle ten pojem, se to teprve začalo jako pomaloučku prosazovat. A byla to pořád ještě doba, kdy v hromadě firem fungovalo přesvědčení, že represe je nejlepší motiv. Ten zásadní posun nastal ve chvíli, kdy velké světové firmy začaly využívat její znalosti a její výzkumy a začaly to testovat na svých týmech. Když právě třeba takový gigant jako Google se začal zabývat tím, co dělá paní Edmondson, tak to začalo získávat světovou proslulost. A paní Edmondson zjistila něco překvapivého. Opravdu nejlepší týmy nejsou ty, které nedělají chyby, ale ty, kde se lidé nebojí chyby přiznat. Například ve svém výzkumu v nemocnicích si nejdřív myslela, že některé týmy chybují víc než jiné. Ale pak jí došlo, že tak to není. Kvalitnější týmy jenom otevřeně mluví o problémech. Zatímco horší týmy ty chyby skrývají. Takže navenek to vypadá jako, že jsou lepší, ale realita je úplně někde jinde. Toto je totiž zásadní. Psychologické bezpečí neznamená být milý nebo nemít konflikty. Znamená to prostředí, kde můžu říct nevím, udělal jsem chybu, nebo já mám jiný názor a přitom neriskuji ponížení. Google na to konto rozběhl projekt Aristotle a zkoumal stovky týmů a došel k závěru, že právě psychologické bezpečí je nejdůležitější faktor úspěchu celého týmu. Je to důležitější než IQ těch členů, jejich seniorita anebo individuální talent. To je zajímavé, že? Edmondson často upozorňuje na paradox. Lidé mlčí právě ve chvíli, kdyby měli mluvit nejvíc. V letectví, v medicíně nebo v armádě může jediná nevyřešená pochybnost stát lidské životy. Slavný je třeba případ zdravotní sestry, která si všimla, že chirurg udělal chybu, ale bála se ozvat. A toho člověka, toho pacienta, to stálo život. Zajímavé také je, že psychologické bezpečí nevede k lenosti nebo k pohodlí, jak si spousta lidí myslí, ale je to naopak. Výzkumy ukazují, že týmy s vysokou mírou bezpečí bývají náročnější, kreativnější a ochotnější než odpovědnost. Lidé totiž neplýtvají energii na to, aby chránili svoje ego. To je najednou logické, že? Amy Edmondson také rozlišuje mezi comfort zone, tedy komfortní zónou, a learning zone, tedy zónou, ve které se učíme. Když je vysoký tlak a zároveň nízké bezpečí, vzniká úzkost. Když je bezpečí vysoké a nízké nároky, tak pak opravdu vzniká pohodlnost. Nejlepší kombinace je vysoká náročnost a vysoké bezpečí. Tedy právě prostředí, kde jsem nucen hodně pracovat, hodně zkoušet, hodně vymýšlet, ale je tolerováno, chápáno a vnímáno, když udělám chybu, ideálně smysluplnou chybu, když přiznám, že jsem se v něčem mýlil a když se snažím růst. Edmondson říká, že jednou z nejdůležitějších věd lídra není motivační slogan zvládneme to, máme na to, ale úplně obyčejné, co mi uniká. Tato jediná otázka dramaticky zvyšuje pravděpodobnost, že lidé začnou mluvit otevřeněji. Možná nejzajímavější je, že psychologické bezpečí není otázka měkkosti. Ve skutečnosti je to velmi tvrdý faktor výkonu. Firmy, nemocnice i expedice často neselhávají kvůli nedostatku inteligence, ale kvůli atmosféře, ve které se lidi bojí říct pravdu.

Jeden úplně obyčejný příběh z hor. Při vysokohorských expedicích se často ukáže, že nejsilnější není ten fyzicky nejtvrdší člověk. Nejvíc vydrží ten, kdo dokáže podržet morálku skupiny, kdo dokáže rozesmát ostatní a vytvořit pocit, že v tom jsme spolu. Ono i na těch 8000 metrech je dobré, když je přítomná dobrá nálada. A ono, když se to stáhnu k sobě a k polárním cestám, je nádherné přísloví, které říká, že na polární cestě je důležité být pořád on the top of the game, na vrcholu té hry. Pořád být ten, koho to baví. Být rád, že tam jsem, nacházet důvody, proč se mi tam líbí. A jednoznačně tam platí, že nejsilnější chlap nemusí vyhrát. Dokonce nemusí vůbec uspět. Nejde totiž jenom o sílu, ale o odolnost vůči expozici. Ten mráz, klidně minus 40, minus 45, ono i minus 25 je setsakra veliký nepříjemný mráz. A on nepoleví 24 hodin denně, prostě je pořád. Tak tam člověk musí mít v hlavě nastaveno, proč je rád, že tam je. To samé je s nebezpečím. Když šlapete po zamrzlém moři, ať už jdete na severní pól, anebo šlapete po zamrzlém fjordu, tak moc dobře víte, že ve chvíli, kdy se to pod vámi prolomí, tak máte obrovský problém. To nebezpečí není vidět, vy si nepřipadáte pořád exponovaní výškou nebo rizikem, ale víte o něm. A mít ho v hlavě a zpracovat ho, unést ho, to se neudělá tvrdostí, to se udělá nadhledem, odstupem. A musí s tím člověk umět pracovat. A viděl jsem už i drobné holky, které jsem si říkal, tahle na to ani fyzicky nemůže mít, ale měli tak perfektně zmáknutou psychiku, že realizovali neuvěřitelně obtížné polární expedice a viděl jsem taky obrovský nařachaný chlapy, kteří to zabalili a nechali si přivolat helikoptéru, aby je odnesla domů, protože to prostě nedávali psychicky. Ono tam pořád platí takové to, že i na polární výpravě, i v extrémním dobrodružství a v extrémní zátěži jsem nejvíc platný, když spolupracuji s ostatními, ale přitom musím kontrolovat sám sebe. Musím být schopen se postarat o to, že já jsem taky OK. Tam se potkává i takové to, je krásné, když jsem schopen podpořit jiné, je krásné, když jsem schopen pomoci jiným, ale na začátku musí být, že tím neoslabuji sám sebe. A ještě se často zapomíná na to, že vztah a funkčnost v jakékoliv skupině, i jenom ve dvojici lidí, buduje i to, že někomu pomůžu, ale taky to, že umím přijmout pomoc. Páni, kolik je lidí, kteří ve chvíli, kdy mají normálně poděkovat, a to nemluvím o tom, že by dokonce měli projevit svůj vděk, tak kolik lidí v tuhle chvíli začne úplně selhávat.

emoce nerozmazlují člověka, ale rozšiřují jeho schopnost přežít, tvořit a spolupracovat. Jak to vypadá konkrétně? Fredrickson si všimla, že negativní emoce mají evolučně velmi úzký úkol, ale jsou velmi důležité. Strach člověka připraví k útěku, hněv k boji, úzkost ke stažení. Negativní emoce jsou tedy efektivní, ale zúží naše vnímání téměř na tunel. Když se bojíme, neřešíme krásu krajiny ani nové možnosti. Mozek je kompletně zaměřený na rychlé přežití. Pozitivní emoce fungují opačně. Radost, zájem, zvědavost, vděčnost nebo láska rozšiřují naše vnímání světa. Člověk je kreativnější, otevřenější novým lidem, lépe se učí a snadněji hledá souvislosti. Fredrickson doslova ukazuje, že pozitivní emoce zvětšují mentální mapu, se kterou pracujeme. Ve svých experimentech nechávala lidem promítat krátká videa vyvolávající různé emoce a potom sledovala, jak široce dokážou přemýšlet ti diváci o možnostech jednání. Bylo to neuvěřitelné. Lidé po pozitivních emocích měli výrazně širší spektrum nápadů a řešení než ti po videích, která vyvolávala strach anebo úzkost. Důležitá je ještě jedna věc. Pozitivní emoce nejsou podle Fredrickson jenom okamžitý příjemný pocit, oni totiž doopravdy budují zdroje. Když je člověk dlouhodobě zažívá, buduje si vztahy, důvěru, kreativitu, odolnost, zdraví a sociální síť, tak jinými slovy, pozitivní emoce nejsou odměna za dobrý život. Je to opačně. Jsou jedním z mechanismů, které dobrý život vytvářejí. Chápete? Spousta lidí si myslí, že to je opačně. Ten si žije, to bych pak taky byl optimista, kdybych se měl tak hezky jako on. A mají si to říct naopak. Páni, tenhle člověk má dobrý přístup. To pak není divu, že se mu dobře žije. Zajímavé je, že Fredrickson zkoumala i fyziologii. A představte si, že pozitivní emoce například pomáhají rychleji uklidnit organismus po stresu. Srdce, tlak i dech se po náročné situaci vracejí rychleji do normálu, pokud člověk zažije něco pozitivního. Třeba humor, blízkost nebo pocit vděčnosti. Znáte to, to je takové to, když se vyděsíme a někdo řekne fórek a všichni se tomu zasmějeme. V tu chvíli s nás pokračujeme dál, s nás se adaptujeme. Jedna z jejich nejznámějších myšlenek říká, že láska není jenom romantický vztah. Podle ní jde o krátké okamžiky sdílené pozitivní rezonance mezi lidmi. Může vzniknout mezi partnery, přáteli, kolegy i mezi dvěma cizími lidmi v krátkém rozhovoru. A právě tyto drobné momenty postupně mění kvalitu života i společnosti. Fredrickson kdysi spočítala, že lidé dlouhodobě prosperují, když mají přibližně 3x víc pozitivních než negativních emocí. Vzniklo z toho slavné 3:1 a v managementu a leadershipu se říkalo takové to 3x pochval, 1 kritizuj. Zábavné na tom je, že vlastně nikdo nepotvrdil, že by toto přesné číslo bylo pravdivé, ale aspoň zůstala ta myšlenka. Bez pozitivních emocí by člověk dlouhodobě psychicky chřadnul, i kdyby byl výkonný. Je fascinující, že její výzkumy dnes využívají nejen psychologové, ale taky armáda, vrcholový sport anebo firmy. Protože v prostředí permanentního stresu lidi často ztrácejí schopnost vidět nové možnosti. A právě pozitivní emoce vracejí mozku schopnost tvořit, spolupracovat a hledat cestu dál. Fredrickson vlastně obrací starou představu, že tvrdost je nejvyšší síla. To je nesmysl. Její výzkum ukazuje, že dlouhodobě nejodolnější nebývá člověk sevřený strachem. Ale ten, kdo si dokáže udržet zvědavost, humor, vztahy a schopnost vidět svět širší než jenom jako bojiště. Zjednodušeně řečeno, zloba dává energii k útoku, ale láska dává energii tvořit.

0: Doslova jako dar a jako pokladnici vědomostí pro celé lidstvo považuji studii na Harvardské univerzitě, která se jmenuje Harvard Study of Adult Development. Už od roku 1938 běží výzkum, kdy vědci konkrétně sledují celé životy lidí. Znamená to, že výzkum běží déle než většina manželství, firem i států moderní historie. Znovu to zopakuji. Už od roku 1938 vědci sledují stovky lidí prakticky celý život. Jejich vztahy, práci, zdraví, radosti i pády. A právě proto je studie naprosto fascinující. Místo krátkých dotazníků ukazuje lidský život v čase. A současný vedoucí projektu Robert Waldinger zhrnuje výsledky jednou slavnou větou. Dobré vztahy nás udržují šťastnější a zdravější. Tečka. To je dobré. Kdyby si člověk měl vzít už jenom toto, tak to stačí. Ale stojí za to maličko se v tom porýpat. Možná je pro někoho šokující, že v době, která nám často podsouvá, že hlavní cestou ke spokojenosti je výkon, peníze, status nebo neustálé sebezdokonalování, harvardská studie opakovaně ukazuje, že lidé s kvalitními vztahy žijí déle, bývají psychicky odolnější a lépe zvládají i fyzickou bolest nebo stres. Zajímavé je, že nejde jenom o jako romantickou lásku, která zlepšuje život. Důležitá je obecně blízkost, partnerství, přátelství, rodina, pocit, že člověk někam patří a není na světě úplně sám. Samota se pak naopak ukázala jako překvapivě silný rizikový faktor. V některých ohledech dokonce stejně nebezpečný jako kouření nebo alkoholismus. Já to zopakuju, když je člověk sám, tak ta samota ho ohrožuje v mnoha ohledech stejně jako silné kouření nebo alkoholismus. Výzkumníci taky zjistili něco krásného a možná trošku dojemného. Důležitější než počet vztahů je jejich kvalita. Člověk může mít stovky kontaktů a stejně si připadá osamělý. A naopak někdo jenom s několika málo, ale hlubokými vztahy bývá výrazně spokojenější. Studie sledovala i biologické ukazatele, jak se propojuje tělo a duše. A lidé v pevných vztazích měli často dokonce lepší imunitu, měli nižší míru stresových hormonů a ve vyšším věku si déle uchovávali mentální schopnosti. Dokonce se ukázalo, že pocit bezpečí ve vztahu ovlivňuje i to, jak mozek zvládá stárnutí. To je co? Velmi silná byla i jedna další věc. Konflikty sami o sobě nejsou problém. Konflikty se dějí. Waldinger upozorňuje, že i dlouholeté šťastné páry se hádají. Rozhodující je něco jiného. Jestli člověk cítí, že v krizích nezůstává sám, že existuje někdo, komu může zavolat třeba ve 3 ráno. To je dobrá odbočka a myslím, že stojí za to si to říct oběma směry. Mám někoho, o kom vím, že mu můžu klidně i ve 3 ráno zavolat? A je někdo, kdo ví, že může klidně ve 3 ráno zavolat mě a já mu budu k dispozici? Jsem i já takovýhle jako loajální a věrný pomocník, alespoň pro někoho? V kontextu května jako měsíce lásky je vlastně fascinující, jak moc moderní věda potvrzuje něco, co literatura, poezie a filozofie říkají stovky let. Láska není jenom sentimentální dekorace života. Není to romantický bonus navíc. Podle těchto konkrétních exaktních výzkumů Harvardské univerzity jde o jeden z hlavních faktorů lidské odolnosti a zdraví. Možná je na tom nejkrásnější ještě jedna věc. Studie ukazuje, že dobrý život se neskládá z velkých triumfů tak často, jak si myslíme. Často vzniká z drobných opakovaných okamžiků blízkosti, společné večeře, důvěry, humoru, doteku, obyčejného zájmu o druhého člověka, zeptat se, podpořit, sdílet. Robert Waldinger někdy říká, že lidé na konci života většinou nelitují, že vydělali málo peněz. Častěji litují vztahů, o které nepečovali. A to je možná hrozně dobrá připomínka pro květen, měsíc, kdy nám příroda znovu ukazuje, že růst a život vznikají hlavně tam, kde existuje spojení. Znovu to zopakuji, lidé častěji litují vztahů, o které nepečovali.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

friskas. Ja, dnes. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budí se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fiale, mám vanu plnou fiale, mám vanu plnou fialový.
1: Dvouhodinové ranní vysílání na Českém rozhlase Dvojka a na rádiu Pohoda se chýlí ke svému konci a právě teď začal můj poslední čtyřminutový vstup, ve kterém se s vámi rozloučím a ve kterém uzavřu to téma, kterému se věnují celé dvě hodiny, a to, když teda máme květen, tak jestli láska může být skutečně efektivní a jestli na to skutečně jsou jako vědecké studie, že přátelství, láska, laskavost, bezpečí jsou prostě efektivní životní přístupy, anebo jestli to jsou fakt jenom řečičky, protože v reálném světě rozhoduje tvrdost. Jsem docela přesvědčen, že jsem nashromáždil hodně materiálů a opravdu jako vědeckých studií o tom, že láska jako konkurenční výhoda doopravdy funguje. A na závěr k tomu chci doložit takový jeden malý příběh. S Honzou Budařem, hercem, jsme natočili krátký hraný film, který se jmenuje Vítěz. A baví mě na tom, že vždycky divákům, protože ten film promítneme a jsme osobně přítomní na besedě a debatujeme s diváky. Říkáme tam takové dva momenty. Jeden moment je, že hromada lidí si myslí, že Honzu Budaře zná, protože zná ho z různých filmových rolí, ale přitom vlastně o něm jako o člověku neví skoro nic. A proto jsme natočili 15-minutovou historku z jeho osobního života, kde Jan Budař vlastně hraje sám sebe nebo své alter ego. A tím pádem tím pronikáme dovnitř jeho konkrétního života. A ten příběh je smutný, nebo je dramatický, je těžký, popisuje jeden moment v jeho dětství, kdy se velmi těžce nepohodl s tátou, kdy se velmi bolestivě minul se svým tátou. A popisuje nějaké těžké momenty z života, z dětství Jana Budaře. Často se pak stává, že když běží diskuze, takže se někteří lidé přihlásí a řeknou, poslyšte, pane Budaři, ale ruku na srdce, není to ve finále tak, že vlastně byste měl být rád i za ta příkoří a za ty těžké chvíle, které jste prožil, protože ty vás přece kvalifikovali proto, abyste byl tím, kým jste, a jste slavný a úspěšný herec. A Jan, a to si myslím, že je vždycky cené na těch besedách, že oba dva se tam držíme toho, že jsme prostě upřímní. Že nevíme, kam nás to dovede, nevíme, kam ta beseda dojde, ale jsme poctiví, upřímní a otevření v tom, že na co se nás lidi zeptají, na to popravdě odpovíme. No a Jan, když se ho takhle lidi zeptají, tak říká, to budu parafrázovat, že je určitě dobře, že to dotáhl, kam to dotáhl, že je určitě velice rád, že ho lidi znají a že má slavné role, že dostal snad 4 české lvy, ale že je přesvědčený, že kdyby celé dětství prožil v láskyplném podporujícím prostředí, že by byl lepší, že by byl kvalitnější, že by s větší jistotou uměl dosahovat svých cílů a hrát své role, že nemá pocit, že by v tom bylo něco, co by ho obohatilo, obzvlášť v pohledu na jeho práci. To mně přijde jako obrovská ukázka toho, jak ta láska může člověka posilovat. Při těch besedách po tomhle krátkém hraném filmu se stává, že se lidi rozpovídají o vlastních příbězích ze života a my tam zažíváme úplně úžasnou věc. Zažíváme to, jak vlastně pro všechny z nás ta láska je strašně důležitá. Jak je do jisté míry úplně ukradený, jestli to prostě je opravdu efektivní životní model, který nám vydělá víc peněz, ale jak je rozhodující, že to v tom životě chceme a potřebujeme, a když to tam je, láska, přátelství, důvěra, tak se prostě žije dobře, tak se žije líp. Ruku v ruce s tím pak přichází obavy, co bude s tím světem dneska. Válčí se, nadává se, uráží se, nevypadá to na to, že by tady té lásky a toho přátelství mělo být víc, tak co se stane, co nás čeká? A tady se dostávám k tomu, s čím se s vámi chci dneska rozloučit. Mám takový objev, přišel jsem na to, jak člověk může předvídat budoucnost. To je co? Můžeme ji předvídat tak, že to uděláme. Nemůžeme ovlivnit, co budou dělat ostatní, ale můžeme ovlivnit to, co a jak děláme a žijeme my. A to se fakt může stát. To znamená, že když se já budu snažit, aby ve světě kolem mě bylo víc pozitivních emocí, víc důvěry, víc lásky a víc přátelství, tak ono se to fakt stane. Je to jednoduchý jako facka, ale máme to v rukou úplně všichni. Tak vám přeji, abyste dobře a spokojeně předvídali budoucnost. Story.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

kultovní rockovou píseň Johna Fogertyho Proud Mary, Hrdá Máňa, která naše dnešní hudební setkání zahájila, jsem do svého repertoáru nepřebral jenom já, ale také například Tina Turner nebo Bruce Springsteen. A právě tomuhle americkému zpěvákovi, skladateli, textaři a kytaristovi přezdívanému The Boss, šéf, bych rád věnoval naše dnešní hudební setkání. Od roku 1973 naslouchají posluchači doslova po celém světě jeho písňovým vyprávěním o typických symbolech Ameriky, nekonečných dálnicích, nadějích i nedostižných cílech a rukách rozedřených tvrdou prací. Podání Bruce Springsteena, všechno to vlastenectví a romantické rebelství, kde nejsou obvyklá klišé, vzniká pocit vzácné sounáležitosti, kterou dělníci v montérkách třeba někde v Texasu potřebují mnohem víc, než u nás můžeme pochopit. V přetechnizované současnosti Bruce Springsteen se svou chlapáckou stylizací správného amerického hocha drží nad vodou ideály generace 60. let. Ošoupané džíny, boty, kovbojky a bílé tričko už 40 let symbolizují tohoto chlápka s kytarou, který letos vydal kritikou a posluchači vysoce ceněné album High Hopes. Velké naděje.

0: got high hopes.
1: Bruce Springsteen, rodák z amerického státu New Jersey, odkud je to přes most George Washingtona jen kousek do New Yorku, vyrostl v italsko-irské rodině bez lásky a vzdělání. O tom, jakými cestami se bude jeho život ubírat, rozhodl rok 1956, kdy Bruce sledoval tehdy populární televizní show Eda Sullivana s hostujícím Elvisem Presleym. Bruceovi tenkrát bylo 7 a o 6 let později mu máma koupila první kytaru. Takže to asi tak úplně bez lásky nebylo. Veřejně začal Bruce Springsteen vystupovat už v 15 a traduje se, že byl tak velkým fanouškem Elvise Presleyho, že mu dokonce vlezl do zahrady. Ochranka ho sice chytila, ale policii nevolala, protože v něm spatřila jen zapáleného a neškodného fanouška. Hvězdu v Bruceovi nikdo nehledal a nikoho ani ve snu nenapadlo, že ten kluk v džínách a černé vestě přes bílé tričko jednou dobude svět. Netušil to, jak mi osobně vyprávěl, ani filmový režisér Miloš Forman. Na konci 70. let totiž dělal rozsáhlé konkurzy na obsazení hlavních rolí ve filmové verzi slavného muzikálu Hair, tedy Vlasy. A jeho přísným sítem tehdy neprošly například Madonna a Bruce Springsteen.

Titulní píseň alba Bruce Springsteena Born to Run, zrozený k útěku, které nahrál se svým E Street Bandem v roce 1975. Mnozí právě tohle album považují za Springsteenovo nejlepší a americký hudební časopis Rolling Stone ho dokonce vyhlásil 18. nejlepším albem všech dob. Na tomto albu se poprvé naplno projevila sugestivnost a životaschopnost Springsteenova zemitého pěveckého projevu, který je stylový, přesvědčivý a zároveň velice sdělný. Na co Bruce Springsteen v té době sahl, to se mu dařilo. V roce 1977 dokonce vyhrál soudní při se svým manažérem Mikem Applem, který se postavil proti Springsteenově producentské spolupráci s hudebním redaktorem Johnem Landauem. Autorem proslulé věty spatřil jsem budoucnost rock'n'rollu a její jméno je Springsteen. V roce 1984 vydal Bruce Springsteen své komerčně nejúspěšnější album Born in the USA. Narozen ve Spojených státech, kterého se na celém světě prodalo více než 30 milionů exemplářů. Tohle Springsteenovo v pořadí 7. album je navíc dodnes považováno za triumf rockové věrnosti a přímočarosti. Po letech plných hudebních změn v podobě diska, punku, nové vlny, rapu či hip-hopu se nejzářivější hvězda běložského roku Bruce Springsteen jednou provždy zapsala do dějin světového.

Z alba Born in the USA, narozen ve Spojených státech amerických, právě dozněla titulní píseň. Springsteen tohle album věnoval těm, kteří se nevrátili z války ve Vietnamu, tedy také svému prvnímu bubeníkovi Bartu Haynesovi, stejně jako těm, kteří se sice vrátili, ale už nikdy nebyli takoví jako dřív. V době vzniku byla tahle Springsteenova píseň tak populární, že ji ve svých kampaních chtěli použít i dva tehdejší kandidáti na funkci amerického prezidenta, demokrat Walter Mondale a republikán a tehdejší prezident Ronald Reagan. Automobilka Chrysler Springsteenovi nabídla 12 milionů dolarů, pokud bude moci píseň Born in the USA komerčně využívat. Všechny nabídky ale Springsteen zdvořile odmítl. Může si to dovolit, protože například v roce 1998 inkasoval za 4 album The Tracks, stopy, 75 milionů dolarů a když se vydá na koncertní turné, vydělává 1 000 000 dolarů denně. Celkem štědře také prostřednictvím nejrůznějších nadací své peníze rozdává. Když v roce 1989 na motorce nečekaně dorazil k jednomu arizonskému lokálu, hned si tam také zahrál a barmance Brendě pak poslal 100 000 dolarů, aby mohla zaplatit své účty z nemocnice. Springsteenovu mimořádnou melodickou nápaditost dokazuje i jeho velký hit My Hometown, moje rodné město. S českým textem Michaela Žantovského se píseň jmenuje Můj rodný dům a natočili Pavel Bobek. Pro úplnost ještě dodám, že nepřeslechnutelný vokál do této Pavlovy verze naspívala Lída Nopová, má někdejší vokalistka a dnes vedoucí pěveckého oddělení populární hudby a jazzu na Pražské konzervatoři. Bylo mi

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: V roce 1993 se díky své písni Streets of Philadelphia, ulice Filadelfie, Bruce Springsteen zapsal i do dějin světové kinematografie. Tato skladba zazněla v americkém filmovém dramatu Philadelphia s Tomem Hanksem, Denzelem Washingtonem a Antoniem Banderasem v hlavních rolích. Tom Hanks díky tomuto filmu získal Oscara v kategorii nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Zatímco Bruce Springsteen si do svého portfolia připsal Oscara za nejlepší filmovou píseň roku. Navíc píseň Streets of Philadelphia Springsteenovi přinesla Zlatý glóbus a 4 z jeho dosavadních 20 cen Grammy.

Na první pohled se může zdát, že mne s Brucem Springsteenem vzhledem k našim zcela odlišným zpěvníkům nespojuje vůbec nic. Ale je to trochu jinak. Kromě toho, že oba si nešetříme na jevišti hlasivky, obdivujeme bohužel už zesnulého amerického krále zlomených srdcí, zpěváka, skladatele a kytaristu Roye Orbisona. A zdaleka nejsme sami. Elvis Presley nazýval Roye Orbisona nejlepším zpěvákem na světě a pro Paula McCartneyho byl Orbison zase jednou z největších osobností rock'n'rollu. Jak Bruce Springsteen, tak já jsme naspívali velký Orbisonův hit Oh Pretty Woman, který vám teď zaspívám s českým textem Miloše Skalky. To, abych vyhověl vám všem, kteří mi píší, že v tomto pořadu zaznívá málo písní v mém podání. A ostatní, co mají jiný názor, mi snad pro tentokrát prominou.

V roce 1987 byl Roy Orbison uveden do Nashvillské skladatelské dvorany slávy a Bruce Springsteen inicioval v témže roce Orbisonovo uvedení do síně slávy rock'n'rollu. Svou řeč pak Springsteen uzavřel následujícími slovy. Rád bych nahrál píseň s textem jak od Boba.

Hromová ulice, kterou teď uslyšíte, vzdal Springsteen Orbisonovi hold následujícím veršem. Rádio hraje a Roy Orbison zpívá pro osamělé.

V roce 1987 uvedla televizní stanice HBO speciální pořad Roy Orbison and Friends. A Black and White Night. Roy Orbison a přátelé Černobílá noc. Jde o černobílou technikou pořízený záznam z koncertu Roya Orbisona, na kterém ho doprovázela hudební skupina složená z jeho fanoušků a příznivců z řad špičkových hudebníků a zpěváků.

kteří mu takto vzdali hold. Na klavír hrál Glenn Hardin, který po léta doprovázel Buddyho Hollyho a i Elvise Presleyho. Kytarista James Burton zase doprovázel kromě Presleyho i Rickyho Nelsona. V doprovodném sboru zpívali a někteří také hráli na kytaru nebo na klavír Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello, Jackson Brown, zpěvačky Jennifer Warnes, Katie Lang či Bonnie Wright. Tento pořad přivedl do řad příznivců Roye Orbisona mnoho příslušníků mladší generace a my si teď poslechneme, jak jim to šlapalo Orbisonově velkém hitu Dream Baby, vysněná láska.

0: Už jako teenager měl Bruce Springsteen mezi vrstevníky přirozenou autoritu a už tehdy se mu říkalo boss, tedy šéf. Na rozdíl od běžných zvyklostí neoslňoval svými písničkami děvčata, ale kamarády. Mimořádný skladatel a kytarista Steve Van Zandt nedávno uvedl, že Springsteen byl už v pubertě tak skvělý, že by z toho nejradši něčím majzli. To, čemu se říká vážná známost, potkalo Springsteena poprvé ve 20 letech. Sportovec, nekuřák, téměř abstinent, rocková hvězda bez nočního života, drog a skandálů se oženil až v 36. Takhle je ve věku. No, jak je to možné? Oregonu si v květnu, jo, to bylo 1985, si vzal modelku a herečku Julianu Phillips. Ta ale po 3 letech požádala o rozvod, kdy se jí do rukou dostali Bruceovi kompromitující fotky se členkou jeho E Street Bandu, zpěvačkou a kytaristkou Patty Scialfou. Manželský spor se vyřešil mimo soudně, ale Julian nesmí nikdy prozradit intimní detaily z jejich společného soužití. V roce 1989 se manželkou Bruce Springsteena stala právě Patty Scialfa, která tehdy čekala jejich první dítě, dceru Jessiku. Mají spolu ještě 2 syny, Evana a Sama. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Potíže s cizím jazykem vyjadřuje tato příhoda. Když pan Goldberg z Finska jel do Ameriky, sdílel v lodní restauraci stůl s Francouzem. Pan Goldberg neuměl ani francouzsky, ani anglicky a Francouz neuměl ani rusky, ani jidiš. Když prvního dne přišel Francouz na snídani, uklonil se a řekl bon appétit. Pan Goldberg se na chvilku ocitl v rozpacích, ale pak se rovněž uklonil a řekl Goldberg. Tato ceremonie se pak odehrála každý den u každého jídla. 5. dne si odvedl jiný cestující Goldberga stranou. Poslechni, ten Francouz se ti nepředstavuje, říká ti dobrou chuť. To je francouzsky bon appétit. Před příštím jídlem se pan Goldberg na Francouze zářivě usmál a řekl bon appétit. A Francouz rovněž zářivě se usmívaje, odpověděl Goldberg.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Mějte se krásně. A za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Po dnešním setkání jsem toužil mnoho let. Přiznám se, že hlas dámy sedící naproti je mé duši tedy hodně blízko. Ta dáma se jmenuje Marta Svobodová, tedy po řecku a správně Marta Eleftheriadou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vám daří, Marta?
1: Děkuji. Hezká otázka a lehká odpověď. Daří se mi dobře, tak jak si zasloužím.
0: Víte, o čem přemýšlím v dnešní době, když tak člověk čte noviny, dívá se na televizi, jaká je ta řecká povaha? Vy byste to měla vědět.
1: Je vášnivá.
0: Vášnivá.
1: Protože pathos, neboli vášeň, v češtině to má trošku posunutý význam, že jo? Protože pathos je něco takového, a to je právě zajímavé, že Češi to vidí jako něco negativního, ten pathos, že jo? No nebuď patetický a tak dále. Ale pathos je vášeň a vášeň je život, prostě to, že je člověk naživu a to, že ty věci chce a nebo nechce, ale prostě plně, úplně se vším všudy.
0: A v tom životě konkrétně se to potom projevuje jak?
1: No, to je těžká otázka, jak se to projevuje úplně se vším všudy. Třeba s tím, že člověk jako řek, když do něčeho jde, tak tam do toho jde celý.
0: Řekněte to ještě jednou, to slovo?
1: Celý?
0: Ne, pathos.
1: Pathos.
0: Jo.
1: Pathos, to je jako když, jako když řek, umíte pathos. Anglicky? Jako když, no. když se řekne thing, jako věc, nebo think, jako myslet, tak to th je th a to je řecké písmeno, jak vy tomu říkáte theta, tak to je theta.
0: Bylo pro vás těžké se naučit česky?
1: Ne, protože my jsme tady od malička, takže samozřejmě jsme to vnímali jako několik zásadních svých vlastních řečí. Jako svět venku byl český, svět doma byl řecký a makedonský.
0: Pamatujete si ještě tu dobu, kdy jste přijeli do tehdy Československa?
1: Nepamatuju, protože jsme byli úplně mrňaví. Mně bylo necelých 3 roky a ten je tak asi 1,5. A to samozřejmě člověk vnímá svět skrze svoje rodiče a to je to největší božstvo. A prostě když je s něma, tak všude dobře.
0: Jaká byla vaše maminka?
1: No, my jsme o ní přišli hodně brzo. Mně bylo 8 let a ten je 6. Jaká byla? No, nejlepší na světě, že jo?
0: Byla vám podobná?
1: Myslím, že my jsme obě dvě po tátovi. Máme po něm oči. Ale po mamince jsme dostali něco úplně fantastické dědictví a to hlas. Maminka byla zpěvačka, nádherně zpívala. Teda zpěvačka ne je povoláním, ale od Boha daná. A spoustu písniček nás učila ještě jako malí děti a pyšnila se s náma, když jsme uměli čistě zaspívat, že jo, tak naše první vystoupení byly před jejíma kamarádkama, jako vždycky nás vystrčila, zaspívej tohle, zaspívej tamto. A pyšnila se, že je to úplně čistěnky a tak, no.
0: A už to bylo za peníze, já vím, že můj tatínek mě vodíval k sobě do kanceláře a tam asi za 5 korun tehdy v té měně jsem musel zaspívat píseň, ovšem prachy zůstaly otci v kapse. Jo?
1: Víte co, ale já si myslím, že právě proto možná to nemáte jako profesi, protože my jsme to měli jenom čistě rádi a prachy jsme si s tím vůbec nespojovali.
0: Co vám zpívala maminka? Vzpomenete si na nějakou
1: písničku? No český písničky, řecký písničky, makedonské písničky.
0: A nějakou tu řeckou?
1: No řeckou.
0: Co máte spojenou s maminkou?
1: Třeba o tom, jak voní krásně květy citroníku, jo? Ale ten nám tady chybí, protože to je nádherný dvojhlas, jo? Tak kousínek jenom, jo?

0: to.
1: To bylo něco překrásného. Když dneska už jako Češka žijete v Praze, sledujete to, co se děje v Řecku?
0: Sleduju, sleduju, určitě.
1: Něco to dělá s vaším srdcem?
0: No dělá, protože samozřejmě, víte, on to je tak, že když je člověk jako v druhé generaci emigrantů, tak se snaží splynout s tím prostředím, které je jakoby většinové, že jo. A teprve potom, když vyroste a nabere ten rozum a začíná se rozhlížet všude, tak začíná hledat svoje kořeny a najde si tu kulturu ještě, která v něm je, i když třeba ji po celý léta nikde nevyhledával nějak extra zvlášť. Já si pamatuju, že když jsme našemu prvnímu kapelníkovi Aleši Sigmundovi na jeho přání zaspívali něco řeckého a mělo to lichý rytmus, tak do toho on se jako muzikant úplně zamiloval. Nejdřív si to poslech a říká, počkej, jak to je? Zatleskej mi to, jak jsme to zatleskali. No to takhle nemůže být, jako to je špatně. My co špatně, takhle je to, jo. A pak pochopil, že prostě ta řecká muzika má v sobě lichý rytmy, něco takového, co se v moravské a české muzice jako nevyskytuje. A začal nás jakoby nutit, aby jsme do toho víc šli třeba i na vystoupeních. A my jsme v té době, protože jsme jako už byli velký, že jo, vyrostli jsme z toho dětství, kdy jsme zpívali tyhle písničky, ty řecký, tak to jsme chtěli opustit, překročit, že jo, a chtěli jsme jít do světa a zabavil nás Big Beat a Soul a já nevím co všechno. A tam to nám připadalo jako takový dětský období a to už dělat nechcem, jo. Takže takhle to bylo. Pak jsme si to za hodně a hodně, hodně dlouho let znovu našli, nejvíc, když jsme poprvé přijeli do Řecka, slyšeli jsme tu nejlepší sestavu řeckých zpěváků a vůbec všeho, co se tenkrát v kultuře vyskytovalo, to bylo v roce 75. A já jsem se stala sběratelkou tehdy teda ještě vinilu, že jo, řecký muziky, tahla jsem si to domů, poslouchala jsem to a začali jsme si vybírat repertoár, nahráli jsme svoji první řecký LPčko. No a už nás to draplo a chytlo právě proto, že v tom byla vášeň, emoce, energie a tohle všechno dohromady.
1: To, co k Řekům a Řekyním patří.
0: Ano.

0: Marta Elefteriadu, hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Vy jste žili v Brně. Říká se taková legenda, nebo jestli je to pravdivá věc, že váš tatínek řídil trolejbus?
1: Ano, ano. Táta byl řidič a řídil trolejbus a spousta lidí nám říkalo, že prostě on se vždycky choval atypicky, jo, protože byl takový jako bych říkal, rozevlátej, jak by se řeklo brněnsky. A choval se jako každý normální řek, když jede autem a potká někoho, tak
0: s tím trolejbusem,
1: se prostě zastaví, že jo, říká, co je, jak se máš, co je, co vaši, no, co žena, co děti, jo, a pak si, tak čau, tak ahoj, a prostě jedou dál, zastaví se uprostřed. A to dělají i ty autobusy a nikomu to nepřijde a nikomu ani v tom autobuse nikoho nenapadne, že by mohl jako začít zuřit, že teda stojí a nejede se dál, jo. Protože když se potkají dva kamarádi, tak zdvořilost je, že musí si prohodit pár věcí.
0: A no, Brně s tím byl úspěšný?
1: No, že mě vykládal náš bývalý basista Sidy, Emanuel Sideridis, který je teďka už v Řecku, tak mi říkala, si pamatuju, tvůj táta potkal mě jednou na Brandlový, zastavil a říká, já jsem Manuela, tykány o babás, tykány mama, co dělá tatínek, co dělá maminka, co, máš se dobře, jak to jde, dobrý, tak jo, tak já, strejdo, neblázni, celý autobus tam čeká, to je dobrý, oni počkaj. A tak, no.
0: Musel to mít tatínek těžké, ne? Když jste přišli o maminku a byli jste ještě vlastně malé děti, staral se o vás sám.
1: Bylo to těžký, staral se o nás sám a musím říct, že táta v té době ukazovali muže, kteří se sami starají o své děti, jako opravdový úkaz v televizi, jo. Že něco takového je vůbec možný. To znamená, že akor, když to byl Jižan, že jo, tak tam vůbec celá ta domácnost vždycky seděla jenom na těch ženách. Mm-hmm. A otec nosil domů peníze, pracoval, že jo, a doma královaly ženy. No a když maminka teda umřela, tak protože on si s náma nevěděl hodně rady, navíc měl třeba to povolání, jako bylo to ježdění autobusem, takže měl ty turnusy kdykoliv v pondělí, neděle, svátek, v noci, ve dne. Takhle, když jsme byli úplně malinký, tak maminka dělala vychovatelku v těch domovech pro řecké děti, které se sem dostaly po druhé světové válce, když v Řecku začala občanská válka. A my jsme to prostředí znali, protože jsme tam byli, že jo, pod jejíma křídlama, věděli pořád mezi dětma, že jo, a přišlo nám to normální, jako nám to nepřišlo nijak zvláštní. A táta prostě, když maminka umřela, tak si myslel, že nejlepší pro nás by bylo, kdyby jsme byli v tom domově s řeckýma dětma, s řeckýma vychovatelema. A kromě české školy, do které se tam chodilo, tak bylo třikrát týdně, byla řečtina v té samé škole, děti odešly domů, že jo, české děti odešly domů, řecké děti tam zůstaly a měli jsme jednu hodinu dějepisu, další hodinu v týdnu zeměpis a další gramatiku. Takže jsme se tam dostali znovu do toho dětského domova, no samozřejmě už to tak veselý bez té maminky nebylo, že jo, jako když jsme tam byli pod jejíma ochrannýma křídlama.
0: Myslel si tatínek, že se vrátíte do Řecka brzy?
1: Oni si to všichni Řekové takhle mysleli. Mm-hmm. Oni si mysleli, že uplyne, já nevím, pár měsíců, nebo jsem tam rok a že se všichni vrátíme. A myslím si, že ve všech rodinách takhle svý děti vychovávali, že se vrátí do Řecka.
0: Když se ve vás začal klubat ten pěvecký talent se sestrou Tenou, vzpomenete si ještě na první takové, řekněme, veřejné vystoupení před publikem?
1: To jsme byli ještě jako děti, když byly jakýkoliv besídky nebo cokoliv, jo, tak nás prostě samozřejmě využili, použili a poslali na jeviště, takže jsme byli jakoby tímto dětským způsobem jako otrkaný a dál jsme třeba v těch dětských domech, jak jsem říkala, tak tam bylo hodně kroužků všelijakých a ti vychovatelé sledovali, na co mají ty děti jakoby talent a tak je tam posílali. Já jsem chodila skoro do všech kroužků, jo, do fotografického, do divadelního, tam jsem hrála hlavní role, i chlapecké hlavní role, jo. Pasáček Ondra a to si pamatuju do dneška. A pak ještě pěvecký kroužek samozřejmě a taneční kroužek. A ten pěvecký to byl sbor, což mě taky hodně bavilo, protože mi se líbí, do dneška se mě hodně líbí sbory, protože ta síla, jako ta moc těch obrovská moc těch hromady hlasů, to je nenahraditelný ničím. A tam mě dávali taky první sólička, jako protože zjistili, že teda čistě zpívám, takže tam to bylo, to vystupování. No a to se s náma táhlo pořád. Potom, když jsme přišli do jednoho českého dětského domova, kdy Tena už vyšla jako z 9. třídy, já jsem byla v druhý ročník na gymplu, tak nás táta dal do takového malinkatého dětského domova, tam bylo asi 30 lidí, to byl skoro takový rodinný domov a bylo to blízko Brna, takže za náma jezdil, skoro každý týden tam byl. A tam si nás ta ředitelka To bylo taky zajímavé. Když jsme tam přišli, tak nás tam jako představila těm ostatním dětem. A teď samozřejmě oni, jakože jsme řekli, jak řekněte nám něco řecky a zaspívejte nám něco řecky. Tak jsme tam něco zaspívali jako dvojhlasně. A teďka najednou to skončilo a
0: ticho.
1: Všichni ticho. Hrozně ticho. Pak začali tleskat, jo. A ona řekla, s tím se něco musí udělat. Takže nás poslala k nějakému člověku, který tam právě vedl taky nějaký sbor.
0: Takže důležitá žena.
1: Důležitá žena a ta nás začala posílat do nějakých takových jakoby dětských soutěží, které jsme měli soutěž tvořivosti mládeže, tenkrát bylo. No a tam jsme pořád postupovali do okresního kola, do krajského kola, do celostátního kola, až někde v Bratislavě jsme byli. A to bylo zajímavé, protože tenkrát s těma dětma vždycky chodili rodiče a učitelé a teď je nebo doprovázeli na klavír a my vždycky sami jsme tam prostě přišli a začali jsme, jo. Jsme si jenom řekli tóninu. A pořád jsme postupovali, až jsme prostě byli někde v tom celostátním koleno a to bylo naše jako otřískání se na jevišti, dalo by se říct.
0: Bylo v tom všem něco pozitivního v tom, že jste vlastně vyrůstali mimo rodinu do jisté míry, i když tatínek za vámi jezdil, vy jste jezdili za ním, ale přece jenom jste žili.
1: Já bych řekla, že hodně zajímavý bylo to defilé všelijakých charakterů. Jo? Už jako malí děti jsme se teda setkali, ještě jsme měli, dejme tomu tu smůlu nebo štěstí, nevím, jak to nazvat, tu okolnost prostě, že ty řecký domovy, teda ty domovy dětský pro řecký děti, těch bylo několik v republice a my jsme vždycky padli do náhodou do takového, který za rok byl zrušený a zase nás přemístili někam jinam. Takže jsme dostali nový set spolužáků, nový všechny učitele a tak dál. A takhle jsme právě prošli 5 dětskýma domovama různýma. A jestli to teda mělo nějaký klad, tak naučili jsme se tomu, čemu se třeba učí v orientálních filozofiích, nelpění. A naučili jsme se takový otevřenosti vůči tomu, jako získat si nový lidi, nový přátelé, prosadit se v tom novém prostředí. Jestli to bylo tohle, tak asi toto. No a nebát se, no.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrýsí pozval Martu Elefteriadu. Kdy začalo to období slávy? Vy jste se potom zřejmě nějak rozhodli, že přece jenom ta muzika bude to, po čem půjdete ve svém životě? Kdy je takový slávy, ten milník?
1: No, já bych řekla, že tomu ještě předcházely tak 4 roky usilovného hraní a cvičení a zkoušení s Big Beatovou kapelou Aleše Sigmunda. A to bylo strašně důležité v tom, že v okamžiku, kdy ta takzvaná sláva, to znamená, že vás lidi jako objeví, jo, že existujete, protože my bychom to byli dál vedli stejným způsobem, ale najednou vás někdo objeví, že jste a že se jim to líbí, že to zabere nějak. Tak myslím si, že nejdůležitější na tom všem je právě to, co jste předtím udělal, protože dneska, když to srovnáme s těma různýma soutěžema mladých talentů, kterých je teda opravdu hodně, jo, a jsou výborní ty děcka mladí, já jsem to sledovala.
0: A jsou slavní během jednoho večera.
1: Jsou slavní během jednoho večera a tam všechny ty talenti, kteří tam byli a předtím už si vyzkoušeli nějakou svoji vlastní práci amatérsky několik let s kapelou, tak si myslím, že si potom, po té takzvané slávě a potom objevení, počínali daleko líp, jo, a daleko víc se upevnili v tom a ta sláva takzvaná jim k něčemu byla, protože oni už tu svou cestu nalezli a ona jim jenom jakoby dopomohla k tomu, aby mohli dál dělat to, co dělají. A pro ty lidi, kterým to tak jako by spadlo z nebe a jenom prostě se naučili pár těch věcí a vlastně nenašli si ty vrstevníky, se kterými by pracovali pár let, jenom předvedli, že teda něco umí a umí, jako to jim nikdo nebere určitě. Tak potom všem, co si třeba představovali, že nastane, tak ono to nenastalo samo, protože je to jenom na té usilovnosti toho člověka, který to nějak někam vede a má nějakou vizi toho, kam by chtěl jako jít zatím.
0: Vy jste přišli taky do brněnského rozhlasu v těch svých počátcích,
1: ne? My jsme dostali tenkrát, ještě když jsme byli jako takzvaný Big Beat, tak jsme dostali nabídku od pana Knirše, ale popravdě řečeno, nám to tenkrát připadalo jako hodně cizí a takový jako, my jsme byli trošku drzí tenkrát, jo, jsem řekli, si pamatuju, jsem mu řekl, a co bychom tam tak točili, jako nějaký takový ty šnulce, co se tam tak točí, jo. A protože my jsme chtěli jako prostě energii, jako nějaký, jako prostě chtěli jsme do toho šlápnout pořádně. A ten repertoár, který tam se tenkrát točil, tak jako to bylo
0: moc
1: na nás
0: nešlapalo.
1: Moc. No, tak to nebylo pro nás dost dynamický, jako jo. A takže jsme si to o několik let jakoby prodloužili, to moci točit v tom rozhlase něco, ale prodloužili jsme si to k dobrému v tom, že pak už jsme tam točili to, co jsme chtěli natočit. Takže nám nikdo zhora nepomohl, i když by byl býval chtěl, ale my právě tou svou sveřepostí jsme si to trošku, dejme tomu, pokazili, ale možná ne.
0: Co byl takový úplně první hit sester Elefteriadu?
1: První hit, no možná Srdce na dlani od Aleše Sigmunda, jako hit v tom hodně nejširším, jakoby v tom, tak myslím, že to bylo Dál než slunce vstává, Sulejmon, Modré království, teď nevím, co mám ještě říct.
0: To jsou všechno názvy, které máme v Brně, v rozhlasové fonotéce, určitě, v archivu, čili ty vlastně vznikaly ve studiu 1. Tehdy Československého rozhlasu v Brně. Koho jste tam potkávali v tom rádiu, když jste tam chodili natáčet?
1: Ježiš, tak a teďka to bude hrozný, když si nespomenu. Byl tam pan Novosad třeba.
0: No já.
1: Byl tam pan Veselý jako zvukař. A pan Novosad byl výborný, protože on byl se vším vždycky hrozně rychle hotový.
0: Byl taky vynikající klavírista.
1: No. A vždycky říkal, holky, je to dobrý, jdeme dom. Ne, my ještě chceme změnit tohle, my ještě chceme opravit tohle.
0: Takový rutinér.
1: Rutinér, ale byl takovej pohodář, jako bych řekla. A líbilo se mu to a bylo by mu stačilo to, co jsme tam udělali, ale my jsme byli takový jako na ty detaily jako hodně.
0: Co jste přinesli do tehdejšího světa pop music nového?
1: Dravost. Ten dvojhlas. To sesterství, to je taky strašně zajímavá věc, že nám třeba tím, že máme každá úplně jiný hlas, že jo, Tena má nádherný alt a myslím si, že ty hlasy spolu mimořádně dobře ladí, jo, prostě to sedí. když se mluvilo o těch soutěžích, tak tam se několikrát stalo, že tam přišly nějaké sourozenecké dvojice a ta porota je rozdělila. Nevím, jestli měli takový příkaz, nebo já nevím co, ale podle mě je to úplná blbost něco takového udělat. Třeba dobře, jedna z nich zpívala líp a jedna ne tak, ne tolik, že jo? Ale to není důležitý vůbec. Jako ten fenomén toho spojení těch dvou osob je něco strašně silného a lidi to nějak vnímají. Něco to pro ně znamená. Myslím, že to je to, co jsme do toho vnesli. A jak říkám, to, co se týče té dravosti, tak prostě všechno, co sebou nesl tenkrát třeba ten žánr soulu. Jako, to znamená, ty emotivní, ten emotivní přínos tam byl a to nám sedělo. To nám bylo vlastně.
0: To sedělo i té řecké duši, ne?
1: Ano, přesně.
0: Jak vypadá řecká duše, Marto? Ve srovnání s tou českou nebo moravskou?
1: Ježiš, tak to je...
0: Je temnější trošku?
1: To nevím. Já si myslím, že je taková, jako, že má silnější rozměry právě i v tom, Řekové se umí až do nebe sradovat, ale umí taky strašně naříkat a strašně si užít i toho ostatního, i toho smutku třeba, jo. Takže to má prostě takový širší rozměry, asi bych řekla, no.

0: Jaromír Ostrý má to štěstí, že do Stříbrného větru přišla Marta Elefteriadu, dvě sestry Marta a Tena, celý život spolu, i v tom kumštu. Byl někdy nějaký moment, kdy jste si lezli na nervy a už to tak vypadalo na rozchod?
1: Jasně, já myslím, že každý, kdo má sourozence, tak dobře ví, jak šíleně rychlý střety to dokážou být, ale musím říct, že naštěstí ve všech důležitých věcech, jo, těch se to vůbec netýkalo. Jako to, že prostě tady je, já nevím, možná, že to způsobilo i to, že jsme teda ztratili obě maminku takhle brzo, tak jako to sepětí, jako, že jsme měli jedna druhou.
0: K sobě.
1: No, určitě. Samozřejmě, že jako ty blesky tam prostě proběhly, ale nikdy jsme si nenadávali nějakýma sprostýma názvama nebo něco.
0: V čem je Marta jiná?
1: Ani zvířecíma.
0: V čem je Marta jiná než Tena? Nebo Tena jiná než
1: Tena
0: Marta?
1: Tena je jako, já jsem třeba takový hloubavější typ, jo, že se mně líbí tu věc obrátit ze všech stran a vidět do ní, analyzovat ji. A Tena je takový přímější člověk, ale já strašně dám na její jako soudnost, jako ona dobře posuzuje ty věci a vystihne vždycky jako na první ráz jako tu podstatu ty věci, který se hádáme. Je dost tvrdohlavá. A je to beran, takže si dokáže prosadit svou jako berany duc. A myslím si, že se dobře doplňujeme v tom všem a nakonec prostě najdeme ten způsob, jak se domluvit.
0: Co s vámi udělalo to, že Tena onemocnila?
1: No, to nebyly hezký léta, teďka nedávný léta, já to musím zaťukat, že je to teď už nějaký ten rok dobrý. Bylo hodně let, kdy my jsme vůbec nevěděli, co se s Tenou děje. Věděli jsme, že je to nějaká nemoc krve, ale léčili takovým způsobem na Karláku, kdy se to celý jako protahovalo a vůbec nic. Nakonec už jsem zmobilizovala prostě síly a tak jsem zavolala svým známým, přemístili jsme ji do jiné nemocnice a tam přišli na to, že to je choroba zvaná Hodgkin, což je choroba krve. A že vlastně je to choroba, na kterou od roku 98, představte si, že takhle pozdě přišli na způsob léčení této choroby. Takže začali ji léčit naprosto cíleně. Musím říct, že to bylo docela drastický. Končilo to výměnou kmenových buněk. A podle mě, jak mi to vylíčili, co to vlastně je za způsob léčby, tak pro mě to bylo jako hop nebo trop, protože i vlastně sníží tomu člověkovi totálně na nulu imunitní hladinu a systém. A pak zkusí, jestli se to v tom organismu vlastně ty buňky jako dokážou jako ujmout a pracovat pro ten organismus, anebo ne. Jo. Takže to bylo hodně takového napětí. Zaplať pán Bůh, jsme si letos zaspívali v předvánočním koncertě spolu na plný pecky, úplně se vším všudy a jedeme dál, takže otáčíme list.

0: Vy žijete v Praze, kde máte v srdci to Brno?
1: Kde jste Brnečko, naše milované, máme pořád v srdci, protože to byly léta, kdy jsme vlastně se vrátili z toho dětského domova a začali bydlet u táty, že jo, a začali jsme, jakoby končila ta puberta a začala ta adolescence a začalo poznávání světa a lidí a všeho možného a vůbec to, že už jsme nebyli někde jakoby zavřený v dětském domově, ale že jsme si mohli chodit po ulicích, zevlovat, koukat na lidi a vůbec si ten čas nějak strukturovat po svým, tak to bylo prostě úžasný. Všechno Brno bylo prostě otevřený svět. A bylo bezvadný tím, že oproti třeba té Praze, že jo, tak protože je tak jako malý, takže se v tom centru setkávali lidi z uměleckých oborů všeho druhu a všichni se navzájem znali, že jo. Tak to bylo pěkný, že bylo pár míst, jako kdy se večer mohlo jako na blind jako přijít a vždycky tam člověk potkal nějaký našince a tak, no. Pěkný to bylo.
0: Vy jste vystudovaná psycholožka? Živila jste se tím někdy, nebo?
1: Ne, to jsem nestihla, protože já jsem uzavřela 2 ročníky v Brně na psychologii, na filozofii a v tom prostě nám do toho vlítlo takovým tím úplně bleskovým způsobem to hraní. Mm-hmm. Takže jsme pak hráli třeba, já nevím, 20-30krát do měsíce, jo, takže jsem uzavřela ty 2 ročníky a myslela jsem si, že to bude jenom tak na rok a že budu pokračovat. Což se nestalo, protože jako nás to semlelo úplně, ta muzika, takže běhly 2 roky, 3 roky, 4 roky a pak už mi ze školy řekli, že pokud nebudu pokračovat, tak mě neuznají už ani ty 2 ročníky. Takže jsem nastoupila, ale individuální studium a protože nebylo otevřený v Brně, tak jsem pokračovala v Praze. No a to mě dovolilo, to individuální studium, prostě si ty termíny určit podle toho, takže jsem to už dělala v podstatě za pochodu, za hraní a tak, no.
0: Ale pro ten...
1: Skončila
0: jak
1: jsem.
0: Se říká škaredě show business, ta psychologie je vlastně taky důležitá, že jo?
1: No, ta je důležitá pro všechny obory, protože ta opravdu, to bylo právě zajímavé, že když, já jsem dělala rok medicíny ještě před tou psychologií a když jsem se rozhodla, že bych chtěla přestoupit na tu psychologii, tak jsem musela přesvědčit nejdřív našeho tátu, že nebude ze mě ta paní doktorka v tom bílém plášti, ale že teda chci studovat něco jiného.
0: Byl zklamán?
1: No, já jsem s ním jezdila ty turnusy, jeho jako s tím trolejbusem a pořád jsem mu do té hlavy jako říkala, víš, tati, ta psychologie je strašně důležitý obor, protože to prostě zasahuje do všech oborů lidské činnosti. A on mě tak pořád poslouchá a říká, no ale ty na v té psychologii, co je to ta psychologie? Přitom to je řecký slovo, že psychí je duše, logia, nauka. A on, tak jsem mu to celý vysvětlila, že chci přestoupit. No, tak nakonec se nechal umluvit, mohla jsem přestoupit. No a přesto, že ta psychologie zasahuje teda do všech oborů lidské činnosti, tak já jsem jí nestačila jako dělat, protože přece jenom nestačí vystudovat, ale člověk musí ještě dál v tom nějakým způsobem se vzdělávat a tak dál, takže... Jestli zasáhla, no, já si myslím, že to je tak obecný předmět, tak důležitě obecný předmět, že by měl být vyučovaný už teda možná ještě od 9. třídy, no, přes všechny střední školy. Určitě je to potřebnější než, no, ať nenašu všechny matematiky.

0: Marto Elefteriadu, jste prý vynikající kuchařka. V čem je řecká kuchyně neopakovatelná, naprosto výjimečná vedle jiných kuchyní?
1: Ona je hlavně jednoduchá, ale není to taková ta jednoduchá jednoduchost. Ona je, ta jednoduchost je vytříbená těmi stoletími, staletími. Mm-hmm. A kde prostě ti Řekové, pro ně je to jídlo strašně důležitý. Povýšili prostě na to umění večeřet, povýšili jako na opravdu na umění. A spočívá to v tom, že se ti lidi sejdou a je to pro ně stejná hodnotně kulturní záležitost, jako jít na něco do divadla.
0: Do Laskaly třeba.
1: Třeba. A není to prostě překořeněná, překombinovaná kuchyně. Ona nechává vyznít chuť, jednoduchou chuť
0: přirozenou
1: všech těch věcí. A má tu výhodu, že jak ovoce, tak zelenina jsou tam vynikající kvality. Takže si toto může, tady tento druh jednoduchosti při těch přípravách může dovolit. A samozřejmě, že se to kultivovalo celý staletí a v té Byzanci třeba to kultivovali, já nevím, hlavně kláštery. Jo, tam se uchovávaly ty nejlepší a nejfajnšmekrovější jako předpisy. Tam dokonce vynalezli i tu proslou kuchařskou čepici. Jo. Aby se odlišili tím, aby se odlišili ti popové od těch kuchařů popů, tak ti měli bílé ty čepice a do dneska to je...
0: Kdybyste měla nalákat teď některé z našich posluchačů na řeckou kuchyni, co by si tak mohli vyzkoušet doma?
1: Doma?
0: Mějte nějaký recept jednoduchý?
1: No tak třeba. Já miluju a myslím, že se to docela osvědčilo i mým kamarádům českým. Jmenuje se to psáry platí. A je to rybí ragú v troubě. A to dělal náš tatínek úplně výborně. No. Tak to je třeba recept, který mě vždycky Češi jako pochválili. Že si to udělali doma. Je, ale nemusím to teď...
0: Ne, jenom tak popište trošičku.
1: Je to v troubě, úplně se vším všudy a je v tom cibule, česnek, rajský protlak.
0: A je to dobrý.
1: Skvělý.

0: Stříbrný vítr Jaromír Ostrý, Marta Elefteriadu. Co vlastně děláte dneska vedle toho, že zpíváte? Co vás tak ještě baví?
1: Není to taková ta otázka, a co děláte přes den? Všechno, my děláme i kurzy řeckých tanců a to mě hrozně baví, protože mě to, a zrovna dneska v 6 hodin bych tam měla být, kolik je hodin? No, to mě hrozně baví, protože jednak má člověk pohyb a jednak se tam vytvoří taková krásná zvláštní komunita.
0: A to jenom pro Řeky, ne?
1: Ne, naopak, pro Čechy. Právě, že lidi, co jsou praštění láskou k Řecku, tak si to našli a je to pro ně zvláštní, protože to jsou, jak jsem říkala, ty lichý rytmy, které se nevyskytují ve zdejších krajích a pro ně je to zajímavé se to naučit, takže tohle to tam děláme, ty naši nejlepší umí přes 60 tanců řeckých, jo, protože tam je taky obrovský, tady se taky projevuje ten obrovský individualismus těch Řeků, jak jsou ty ostrovy jako takový atomizovaný, tak si všude vymyslí svoje vlastní tance. Takže máme se co učit pořád.
0: Na začátku jsme mluvili o té řecké vášni. Když tak sledujete teď ten finanční stav Řecka, myslíte, že ta vášeň pomůže Řekům dostat se z té krize? Konec konců dneska je v krizi celý svět. Teda, takže.
1: Já si to taky myslím, že dneska je v krizi celý svět, akorát se na některé v krizi ukazuje víc a na některé míň. Ale já si myslím, že pro Řeky je typické, že ať jsou všude na světě, tak si uchovají svůj helenismus a rozšíří ho v podobě kultury kolem sebe všude. Tak to si myslím, že je naděje.
0: Jste šťastná, Marto?
1: Jsem, určitě jsem, protože jsem člověk, který je zvídavý, chce se učit nový věci, má radost učení nových věcí, mám ráda lidi a musím poděkovat Pánu Bohu, že nám pořád ráčil zachovat je hlas, který můžeme dávat lidem okolo sebe radost. A z toho mám štěstí. Z toho jsem šťastná prostě.
0: Marta Elefteriadu byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkujeme za návštěvu. Ať se vám daří.
1: Tak děkuju.
0: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Polokulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
1: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
0: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
1: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
0: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři aneb až se Jaro zeptá.
1: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
3: Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: K sobotnímu ránu patří sobotní meteor.
1: Ani dnešek nebude výjimkou.
0: Od mikrofonu vás zdraví a nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
1: a Kateřina Březinová.
0: Periferie českého jazyka.
1: Návrat medvědů do přírody.
0: Jak drahé je zdarma, aneb voda v Indii.
1: Mizející polystyren.
0: Studna, ve které prší.

0: Být na periferii, na okraji, to většinou nebývá něco, po čem by člověk toužil.
1: Svou periferii má i český jazyk. Třeba hláska G, která není původem česká.
0: Nebo přechodníky, které se dnes už prakticky nepoužívají a jsou na okraji, na periferii.
1: Na periferii se nacházejí také celá slova. A těm se věnuje profesor František Čermák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
0: Věnuje se slovům, která samostatně nemají žádný význam.
2: Já jsem se zaměřil na ty případy, kdy teda některá slova mají tu zvláštní vlastnost, že se kombinují s některými, po případě jenom s jedním. Já jim říkám monokolokabilní slova. Kolokabilita je spojitelnost a mono je to jeden. A příkladem je třeba dát najevo. S tím slovem najevo moc jiného nenaděláte, než ho spojit se slovesem dát anebo dostat najevo. Ale nemůžete říct mít najevo a žádat najevo nebo něco takového. Když se podíváte na to najevo ve slovnicích, tak se tam dozvíte takové roztodivné informace jako jasně a podobně, ale nic vlastně tam za vysvětlení nenajdete. To je dané tím, že to slovo patří k periferii a na periferii taková slova, pokud mají tak malé množství kombinací k sobě, tak ta vlastně si nevytváří sami svůj vlastní význam. Možná zní překvapivě, ale je to tak. Význam může vzniknout až díky tomu, že slovo se kombinuje se spoustou jiných. A pak s obecněním naše paměť po to slovo si posadí do nějakého významového spektra a do nějakého způsobu úzu. Tady k tomu nedošlo.
1: Najevo je zkrátka slovo, které samo o sobě nemá význam. Teprve ve spojení s jiným slovem a uvedením do kontextu všichni chápeme, co dotyčný udělal, když dal něco najevo.
0: Taková slova, kterým profesor Čermák říká monokolokabilní, mají všechny jazyky. Chudák cizinec, který se pokouší učit třeba právě česky.
2: Normální Čech o tom moc nepřemýšlí. Základní považuje to, že slova se v podstatě nějak poměrně dost široce, ne teda úplně volně, ale dost široce kombinují s mnoha dalšími a všechno ostatní má uloženo v paměti a vytahuje si to teda pouze podle analogie. Tohle to cizinec nemá, když se učí česky, a musí se to teda učit, ta spojení tedy jako celek. Si musíme uvědomit, pokud nás to zajímá, že jsou slova, která se kombinují velice často. Když byste měl přemýšlet o tom, s čím se spoje třeba adjektivum velký, no tak budete mít asi potíže, kdybyste se pokoušel vyčíslit, vypočítat, s čím všem by to bylo. Pak máte adjektiva, přídavná jména, která jsou trošičku méně spojitelná, co rozšíří, jako je dřevěný, no tak dřevěný je třeba ten stůl, kterého teď sedíme, a můžou tam být i nějaké metafory, dřevěný postoj, ale moc tak víc toho není, je to v podstatě označení výrobků, které mají ten materiál ze dřeva. No a z toho se potom dostáváme k tomu našemu tématu, a to znamená slova najevo, abych uvedl ještě nějaká, která jsou už frazeologická, vytřeštěný zrak, ke kterému máme také sloveso vytřeštit, a zase jenom můžete říct vytřeštit oči nebo zrak a nic jiného prostě čeština nenabízí.
1: Vytřeštěný sluch, to opravdu nemá smysl.
0: To opravdu nemá. Takových slov na periferii je mnoho. František Čermák je sebral a vydal ve speciálním slovníku. A jak se tak do něj tady dívám, no, nenapadlo mě, která všechna slova nemají smysl, když jsou sama.
1: Ukažte. Tady třeba slovo mizinu. To má smysl jen ve spojení se slovem přivést na mizinu nebo dostat se na mizinu.
0: Ano. Příkladů je spousta.
2: Zastírací, což je manévr, že takové obyčejné slovo, ani nás to nenapadne. Závětrný od jachtařů, závětrná strana například. Ale máme i taková slovesa, která zdánlivě teda nic na nich zvláštního není, ale je, že tak máme sloveso zel. Zela před námi co? No díra nebo propast, a nic jeho tam být nemůže, že jo. No a pak máme teda i potom některé tvary, že jo, tak z Jiráska víme, že praotec Čech prohlásil při příchodu sem, že to je země mlékem a strdím oplývající. Většina Čechů neví, co toto strdím je. Je to snad údajně původně cosi jako med, Ale důležité z našeho hlediska je, že to s trdím je jenom v nalezení v tomto spojení a jenom v tomto pádu, v tomto tvaru. Tedy slovo strdí, a našel jsem tam strdí, je tam hodně strdí, to se neříká. Že? No a to už bylo teda substantivum moderní, je třeba, a je na něj spolech, to slovo spolech máte jenom v tom spojení a nic s ním jiného nenaděláte. A ještě jedno spojení, tvar tedy, že zdánlivě nezajímavé slovo, ve fraze mu dostal za vyučenou. No tak vyučená je tvar od vyučený, přídavného jména, a to se používá normálně, ale ten tvar vyučenou, zkuste se podívat, kde ho najdete a zjistíte, že nikde jinde.
1: Řada slov nejen, že nemá smysl, když jsou osamocená, ale dnes jim ani nerozumíme.
0: Jsou to slova buď převzatá z cizích jazyků, nebo slova hodně stará.
2: Třeba prašivý, prašivá, nechme stranu biblismus, prašivá ovce. A o čem řeknete dneska prašivá? No, je to velmi omezené, a když řeknu ještě k tomu třeba nezřízený jásot a podobně, tak to je podobné, které má několik málo možností, ale nikoliv velmi mnoho. Ale nerozumíme jim. To prašivý, prašivý, myslím, že lidi z Bible moc většinou nevidí, že to je vlastně nemocná ovce, že jo, která má svrap nebo něco takového, nějakou nemoc, a to nezřízený, to není už průhledné moc nebo vůbec. No. No a pak máme věci, které jsou zcela jazykově neprůhledné, že tak vypůjčené gordický, to je pro nás samozřejmě z klasiky pouze gordický uzel, že a nic jiného s tím slovem nenaděláte. To slovo vlastně je na přítěž, když nevíte, že to je se slovem uzel, protože se s ním nevíte rady. Gordický, což je tedy přes latinu název lokality v Malé Asii. Máme tam paškál. Paškál je velikonoční svíčka. Vzít si někoho na paškál znamená teda historicky, se říká, že to zavedlo někde ve 13. století v Belgii v nějakém klášteru, kde ty mniši žili, abych tak řekl, mírně nezřízeným životem. Pili a tak dále, veselili se, a ne nutně teda tím zbožným způsobem. A když toho bylo moc, té nezřízenosti, no tak je ten opat předvolal k sobě a před velikonoční svíčkou jim je tedy káral, čili vzal si je na paškál. Máme šlus, je s tím šlus? No tak to je z němčiny, ale když neumíte německy, tak nevíte, co to je. Prostě musíte to dát do toho spojení, nebo ještě jeden germanismus. A zvlášť starší lidé to říkávají, že on je hín na plíce třeba, nebo na nohy. No tak to hín je jasné běžné slovo, jakési adverbium v němčině, ale my to nevíme, když nejsme germanisti, a tudíž je to pro nás celá neprůhledné.
0: Při svém výzkumu používá profesor František Čermák Český národní korpus, který je také jeho dílem a který obsahuje přes 3 miliardy slov z denního tisku a dalších zdrojů.
1: Je v něm vidět, jak se dnes slova skutečně používají a v jakém kontextu. Teď se profesoru Čermákovi podařilo získat pro výzkum monokolokabilních slov z periferie jazyka i zahraniční korpusy.
2: Získali jsme svolení použít 100 milionový italský korpus a britský národní korpus, a vytvořili jsme podobný také 100 milionový německý korpus, a teď jsme tedy s kolegy a s kolegyněmi na filozofické fakultě v tom, aby jsme aspoň trošku menším rozsahu sestavili obdobný slovník pro 4 jazyky. To znamená italštinu, angličtinu, němčinu a češtinu. S tím, že tedy to ještě není venku, ale má to být v Holandsku, takže bude to anglická publikace. No a ta bude trošičku možná jaksi iniciovat možná další výzkum. Já aspoň doufám, že bude iniciovat, protože ta věc je zajímavá. Je z hlediska toho, že se učíte cizí jazyk, velmi potřebná, ale i pro ty domácí mluvčí, jak jsme si říkali, protože těm věce nemusí rozumět, nebo je používají občas špatně, tak je teda, myslím, inspirativní. No.
1: Také si myslíme.
0: Na periferii českého jazyka nás zavedl profesor František Čermák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

0: Když se řekne medvěd, vybaví se většině z nás velké zvíře ze zoo nebo z různých medvědárií.
1: Za mřížemi. Známe tato zvířata dobře, ale skoro nikdo z nás se s medvědem nesetkal ve volné přírodě.
0: Ani nemohl. Medvědi z ní zmizeli. Člověk je vytlačil. Až do 11. 12. století se u nás medvědi měli dobře, ale pak začal člověk osidlovat střední a vyšší polohy krajiny a docházelo k prvním konfliktům.
1: Lidé zároveň zjistili, že když medvěda uloví, mají z toho užitek, jak říká biolog inženýr dr. Jan Andreska.
2: Lidé si zvykli, že medvěd vlastně poskytuje jaksi množství užitku, takže první věc, kterou si umíme do dneska představit, je medvědí houně. Trošku hůř představitelné je to, že lidé běžně konzumovali medvědí zvěřinu. To je jaksi věc, která se dělá ještě ve 20. století na Slovensku, na Spiši a na Liptově. V podstatě řezníci prodávali medvědí maso. Další užitek, který byl takový jako lékařský a lékárnický, bylo medvědí sádlo, medvědí tuk, které se používalo proti kašli a proti astmatu. A konečně se používala medvědí žluč jako medikament proti vnitřním onemocněním. A tahle ta medvědí žluč je jaksi medikament, který se zase do dneška používá v čínské medicíně. Posléze se jaksi k těm užitkům medvědím přidalo i zástřelné. To znamená, od doby, kdy u nás začaly vládnout Habsburkové, se hned v prvním loveckém řádu vypsala odměna na úlovek medvěda a ti medvědi skutečně jaksi podle tohoto zástřelného byli loveni až do konce 19. století. Dokonce je nutné říct, že ta částka se v čase ani příliš neměnila a vlastně se vyplácela skoro 400 let.
1: Finanční motivace. No, není divu, že počet medvědů neustále klesal.
0: Nejdéle se medvědi udrželi v oblasti Českého Krumlova.
2: Český Krumlov a tohleto panství bylo poslední oblastí, kde ti medvědi spokojeně a jako s jistou dávkou ochrany, právě ale z důvodu myslivosti. My jako si umíme těžko představit, že něco je chráněno proto, aby to bylo následně loveno, ale tehdy to bylo přesně tak. Tam se ti medvědi jaksi přehoupli z toho 18. století, kde všude jinde v Čechách byli vyhubeni až do století 19. Tak se tam dožili v podobě té poslední šumavské medvědice roku 1856. Já jsem tady posledně mluvil o tom, že jsem znal toho posledního šumavského vlka, tak musím poznamenat, že ta poslední šumavská medvědice byla ve vitríně hned vedle něj. A když jsem se na ní koukal, tak ona to byla dáma letitá, oni tam o ní věděli dlouhé roky a v podstatě ji nakonec ulovili, ne proto, že by ji byli bývali chtěli ulovit, ale chtěli ji zachovat ve sbírkách muzea. Je to takový malý medvídek žlutavé srsti. V podstatě, když vidíme medvědy ze Slovenska nebo z Karpat ve filmech, tak tenhle ten medvěd je poloviční. To je takový jako docela malý zvířátko a když jsme o tom doma mluvívali, proč ta šumavská medvědice je takhle malá, tak kromě pohlavního dimorfismu, neboli že ty medvědice jsou vždycky menší, jsme se dopracovali k tomu, že to v podstatě asi byli medvědi, kteří souviseli spíš s tou jihoevropskou populací, tak jak pronikala z Balkánu přes východní okraj Karpat asi až na Šumavu.
1: S medvědy to u nás šlo z kopce. Jak jsme slyšeli, roku 1856 byla zastřelena poslední česká medvědice.
0: Vše se začalo obracet k dobrému díky tomu, že na Slovensku získali medvědi ve 30. letech 20. století ochranu.
2: Počet medvědů na Slovensku vyrostl napřed na stovku, posléze na 200 kusů. Dneska se předpokládá, že na Slovensku žije 600 až 1000 medvědů, což jsou tedy jaksi čísla dosti rozdílná. Nicméně, jak ti medvědi migrují, tak je poměrně komplikované sčítat na nějakých plochách. Čili pracujeme pouze s kvalifikovaným odhadem, kdybychom se spokojili s průměrem, je to 800. A tahle ta populace, jak zesílila, tak i hned poskytla medvědího migranta, který se v roce 1946 dostal do pralesa Razula v Beskydech. A po něm, po nějakém čase se vyskytl další medvěd. Přibližně od roku 1970 už ty výskyty medvědů v Beskydech byly každoroční. A někdy v roce 2013 se podařilo, že byla prokázaná přítomnost medvědice s medvíděty v podstatě v lesích Těšínska. Nikdo neví úplně přesně, jestli se ta medvěděta narodila na polské nebo české straně, ale protože tu hranici překonávala, tak je v podstatě můžeme docela dovedně pokládat za svá vlastní.
1: Klademe si stejnou otázku jako v případě vlků, o kterých Jan Andreska hovořil v Meteoru v březnu. Máme se bát?
0: Vlků prý ne, ale jak je to s medvědy?
2: Ono je to tak, že ti medvědi v podstatě při kontaktu s člověkem umí být jaksi do jisté míry nebezpeční. Fakt je, že ti lidé, kteří žijí v oblasti s medvědy, se s nimi zpravidla do toho konfliktu tolik nedostanou, protože se jich bojí sami od sebe. Když cestujete rumunskými horami, tak slyšíte, že ti Rumuni jdou, pokřikují na sebe, zpívají si. My jsme zvyklí děti učit v Čechách, že prostě, když nebudou v lese ticho, tak nic neuvidí. A ti Rumuni jsou vychovávání přesně opačně, to znamená, když nebudou náležitě hluční, jak se potkají s medvědem a ten třeba něco udělá. Jo, že když člověk v podstatě v tom lese je alespoň trochu hlučný, nikdo neříká, že tam lidé mají řvát jako paviáni, ale za určitých okolností i to může být dobré, protože ti medvědi se člověku potom vyhnou. A nedojde k tomu, co je nebezpečné, neboli že člověk překoná určitou vzdálenost, která je u každého medvěda trochu jiná a v zásadě jde o vzdálenost menší než 10 metrů. To znamená, když tomu medvědovi člověk přijde blíž, tak ten medvěd se bojí a zaútočí. Předtím utíká, jako když má včas sdělení zpěvem, křikem, že se tam potulí lidé, tak se jako vydá celkem za to rozumně na ústup.
0: Platí, že nejhorší je medvěda překvapit.
1: Jaká je u nás aktuální situace? Opakovaně byli medvědi pozorováni v Moravskoslezských Beskydech.
2: Na druhou stranu si musíme říct, že ti medvědi už vlastně dneska nejsou jenom v těch Beskydech. To je zpráva asi 3 roky stará a potom jedna čerstvá letošní. A sice medvědi, kteří došli až do Bílých Karpat, přešli Záhorskou nížinu a dostali se plaváním přes řeku Moravu do té části Moravy, které říkáme Podluží. To znamená, že byly výskyty medvěda v pralese u Lanžota, což je celkem za to logické, protože to je opravdu veliký prales se starými stromy a ten medvěd tam instinktivně cítí, že by se tam mohl uživit. A potom byl druhý výskyt medvěda a ten byl právě letos někde u Tvrdonic nebo u Kostic. To znamená, v tom kusu lesa, který se táhne mezi Hodonínem a Lanžotem, se potuloval medvěd, vidělo ho tam více lidí a tenhle ten medvěd, protože je to během 3 let už druhý medvěd v té samé lokalitě, tak dává určitou naději, že ti medvědi prostě u nás dříve nebo později tu trvalou populaci vytvoří a bude nutné se na tohleto připravit, že se s nimi jaksi můžeme pravidelněji potkávat.
0: Musíme si začít zvykat, ale zatím jsou to jednotlivci. Na Slovensku, jak jsme slyšeli, je možná až 1000 medvědů a že by Slováci propadali panice, to se říct teda.
1: No, myslím, že je potřeba zachovat klid. Třeba od divokých prasat hrozí víc nebezpečí, protože těch jsou u nás 100 000. Pokud chceme, aby se medvědi vrátili do země, ve které vždy žili, nesmíme se jich bát, ale chránit je.

0: Jaká je druhá nejlidnatější země světa?
1: Je to Indie. 1 miliarda 280 milionů lidí.
0: Už jen o 120 milionů méně než má Čína.
1: Takto v Indii, která má vysoký podíl chudého obyvatelstva, mají asi problém s vodou.
0: Bohužel je to přesně tak. Do Indie nás zavede četba z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě.
1: Čte herec Jiří Šmíd.

Jak drahé je zdarma. Na putování po naší planetě dnes zavítáme do Indie. Ale ještě než vás tam pozvu, rád bych připomněl, jaký byl od nepaměti vztah člověka k vodě. Od samých počátků existence člověk chápal, že voda je hlavní podmínkou života. Platilo to tehdy, platí to i dnes. Jenže teď je nás na planetě 7 miliard a 300 milionů. Lidská společnost se v historických dobách velmi často stavěla k vodě jako k daru od Boha a za dary se neplatí. Ale já říkám, za vodu by se platit mělo. Pomůže to. Proč? Všichni víme, že je-li něco bezplatné, pak s tím člověk vždy plýtvá. Je to jedna z obecných vlastností lidského druhu, bez ohledu na rasu, pohlaví nebo dosažené vzdělání. A právě proto, abych vám vysvětlil, proč je třeba za vodu platit, zvu vás do Indie.

Indie. Dnes s 1 miliardou a skoro 300 miliony obyvatel druhá nejlidnatější země planety prodělala po svém osamostatnění v roce 1947 stejný vývoj jako ostatní rozvojové země. Za pouhé jediné století počet Indů vzrostl více než čtyřnásobně a v důsledku toho se země dostala do vážných problémů se zásobováním potravinami. Jestliže v 19. století vycházelo v průměru na jednoho rolníka asi 3,5 desetin hektaru půdy, ve 20. století už měl k dispozici jen pouhou desetinu hektaru. Při tradičních primitivních technologiích se nedokázal uživit a tak se v letech 1964 až 66 Indie ocitla na pokraji hladomoru. Přežila jen díky masivní pomoci své koloniální matky Velké Británie. Humanitární podpora však nemůže být dlouhodobým řešením. A proto na počátku 70. let Indie nastartovala projekt takzvané Zelené revoluce, který jí měl zajistit potravinovou samostatnost. Vláda investovala obrovské prostředky do nových zemědělských technologií a zavlažování. 45 milionů hektarů indické půdy závisí na podzemní vodě, kterou zemědělci musí čerpat. Proto už v roce 1960 v Indii vyvrtali první 1 milion studní a do dnešní doby jich přibylo dalších 11 milionů, které každoročně čerpají 230 miliard metrů krychlových vody. Vláda tak zajistila každému rolníkovi vodu pro jeho malé políčko a výnos se prudce zvýšil. Za odebíranou vodu neplatil a na spotřebovanou elektrickou energii získával státní dotace. Pozitivním důsledkem této skutečnosti bylo odstranění hladu. Tento systém fungoval desítky let, až narazil na problém. Když jsem poprvé navštívil stát Andhra Pradesh v jihovýchodní Indii, nevěřil jsem svým očím. Okolí 3,5 milionového města Hyderabadu je sice pod vlivem pravidelných monzunů, nicméně jejich dopad nemá zdaleka takový vliv jako v jiných oblastech jihovýchodní Asie. Díky vysokým teplotám krajina získává po jejich odeznění téměř polopouštní charakter. Přesto se místní rolníci věnují pěstování a tomu těžko uvěříte rýže. To je jako pěstovat na poušti lekníny. Na pole těchto rolníků prakticky bez přestání proudí voda z tisíců vrtů, aby se v zápětí v horku rychle vypařila. Majiteli pole je to jedno. Když pole začne vysychat, zmáčkne tlačítko a čerpadlo se znovu rozběhne. Proč by ne? Vždyť je to zdarma. Problém spočívá v tom, že hladina podzemní vody klesla v některých oblastech o desítky metrů a studny vysychají. Hlouběji už voda není, velikost odebíraného množství podzemní vody byla dlouhodobě v takové nerovnováze s přirozenou dotací ze srážek, že voda mizí. Zjednodušeně se dá říct, že si Indové ve velkém těží vodu z podzemí jenom proto, aby ji nechali vypařit. Co s tím? Řešení existuje, ale je mimořádně složité, ne technicky. Stačilo by vhodně spoplatnit elektrickou energii a nastavit cenu za odběry vody, která by vedla k šetření. Tuto činnost je však bezpodmínečně nutné doprovodit i změnou zemědělských praktik, nahradit zcela nevhodnou rýži suchomilnějšími plodinami. Spotřeba vody začne klesat a déšť postupně doplní zásoby podzemních vod. Ze svých zkušeností vím, že to, co se snadno napíše na papír, se ale podstatně hůře realizuje v praxi. Spoplatnit elektřinu a vodu v zemědělství je na indické politické scéně horký brambor, který si jednotlivé strany přehazují. Každá ví, že je to nutné. Jiné řešení neexistuje. Ale žádná nechce být tou, která se pod podobný nepopulární dekret podepíše.

0: Jaký je závěr z naší dnešní návštěvy Indie? Bezplatná distribuce vody se ukazuje tou nejhorší variantou. Bez ohledu na kulturní vývoj daného regionu, politický systém či místní náboženství, vždy vede k plýtvání. Napravovat takovou chybu je velmi obtížné. Jediná zkušenost, která je obecně platná všude, zní: voda zdarma je tím nejhorším řešením.
1: No, nechtěl bych být politikem v Indii, který si uvědomuje problém s vodou. Ale pojďme k něčemu příjemnějšímu a tím je naše soutěž.
2: Před týdnem jsme se vás ptali, jak je možné, že se slanost moří nezvyšuje a je po miliony let stále stejná, když do moří neustále přitéká z řek voda obohacená minerály. Soli v mořích by tedy mělo stále přibývat.
1: Jak je to se slanou vodou, nám vysvětlí Zbyněk Hrkal.
3: V minulém díle jsme si vysvětlili jednoduchý původ slanosti v moři. Říční voda přináší minerály, ty zůstávají v moři, protože voda, která se odpařuje, je téměř destilovaná. Pánové Grells a McKenzie v roce 1971 spočítali, že za 100 milionů let řeky přinesou stejné množství solí, jaké dnešní oceán obsahuje. Teoreticky by se tedy měla slanost v oceánech zvyšovat. Odpověď na dnešní otázku zní tedy: průměrná slanost moří je víceméně konstantní, protože všechny minerální látky, byť různou rychlostí, se fixují na dně moří v sedimentárních horninách.
2: To nebyla jednoduchá soutěžní otázka. Správné odpovědi přišly jen 3.
1: Výhercem se stává pan Jiří Kýn.
2: Blahopřejeme. A pane Kýne, až nám pošlete adresu, tak my vám zašleme knihu o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: Soutěžní otázka dnešní. Můžeme se ještě i dnes v České republice setkat s výskyty mořské vody? Pokud si myslíte, že ano, napište kde.
2: Na meteor@rozhlas.cz do 18. května.
1: Možná odpověď znáte, možná budete hledat.
2: Tak si říkám, jaké jsou spolehlivé zdroje informací?
1: Myslíte ve vědě? Nejlepší je číst originální vědecké články.
2: To je ale srozumitelné většinou jen pro odborníka v daném oboru.
1: Tak alespoň číst tiskové zprávy z českých institucí jsou v češtině.
2: A co zprávy z vědy, které čteme v novinách?
1: Tak ty mají velmi různou kvalitu. V některých případech jsou to vyloženě nesmysly.
2: Zprávy stejné hodnoty, jako jedna paní povídala?
1: Přesně tak. A víte, že i taková informace od jedné paní, která něco povídala, se může uchytit?
2: Vážně?
1: Ano. Teď výrok jedné paní uslyšíme. Ze sbírky citátů Jiřího Grigara.
4: Tohle vlastně není citát, co dneska chci přednést, ale je to zkušenost, kterou mají astronomové s pozorováním na hvězdárnách, kdy lidé si nějak neuvědomují, jak to s astronomickým pozorováním vůbec je. Zápis pochází od velmi významného českého amatérského astronoma pana Františka Matěje, který byl spolupracovníkem Štefánikovy hvězdárny na Petříně a v roce 1967 zažil jako demonstrátor následující událost. Po 22. hodině večer přišla na Petřínskou hvězdárnu paní, která se chtěla podívat na částečné zatmění slunce, které bylo ten den. A když se dozvěděla, že ho neuvidí, tak říkala: to jste hvězdáři, když mi nedokážete ukázat zatmění slunce, až když mám čas?
2: Zatmění slunce v noci? To neumí opravdu žádná hvězdárna.
1: Skutečně, pozorovat slunce v noci, to se mi nikdy nepodařilo. Bylo by to pořádné kouzlo.
2: A kouzlit teď budeme i v meteoru. Aspoň teda předpokládám, protože chemie, ta umí pravá kouzla.
1: Uvidíme. Přichází Petr Holzhauser a Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Vás tady zase vítáme. A co pak jste si to přinesli? Vidím, že máte tašku plnou. Co to tam máte?
6: No tak je to taška plná obyčejného polystyrénu.
5: No a proč nám to nesete?
7: My pro vás máme takovou výzvu.
2: Výzvu? Ty máme rádi. Jaký pro nás máte úkol?
6: Takže tady taška plná polystyrénu, je to takový ten bílý polystyrén. Jsou to úlomky z desek, které se používají na izolaci, když se dělá tepelná izolace domu. No a ten úkol, který pro vás máme, tak zní jednoduše. Máme tady obyčejnou zavařovací sklenici, sedmičku, a vaším úkolem bude do 1 minuty tady tu hromadu polystyrénu nacpat do té sklenice. Tak berete, přijímáte?
5: Celou tu hromadu?
6: Ano, tak, no, tak. Kateřino, vy jste určitě někdy zavařovala, takže sklenici důvěrně znáte, tady ji máte.
8: No, samozřejmě, že jsem už někdy zavařovala, ale polystyren to teda nebyl.
5: No, tak my to s Kateřinou zkusíme, no. Tak,
7: tak
5: to já vám muset hodně drtit asi.
7: Já tak. To takhle rozdělím mezi vás oba.
5: Tak, polystyren.
7: Tak, prosím.
6: Tak, já si připravím stopky. A až budete, můžete si domluvit nějakou strategii, jestli chcete, jako soutěžní tým.
5: Dobře, Kateřino, budete to lámat, já to budu pěchovat.
8: Když myslíte, že nám to pomůže?
6: A já myslím, že možná i půl minuty vám mohlo stačit, ne? Že ta hromada není tak veliká. Hm? Tak, připravení?
8: Jdeme na to.
5: Dobře.
6: 3, 2, 1, start.
5: Ježišmarja.
6: No, výborně.
7: Sklenice se nám plní.
5: No, to je ale... ten problém, řekl bych, protože...
6: Já jenom upozorňuji, že všechen ten polystyren se má vejít do té lahve. Nejenom ta první část, ta první desetina, kterou máte v ruce. No.
5: Kolik času ještě?
6: No, už jenom 5 vteřin, takže 3, 2, 1, konec.
5: No, tak jsme tam nedali ani první kus a sklenice už je plná.
8: To se nedá zvládnout.
5: Tak no. Obávám se, že úkol jsme nesplnili v žádném případě a ani nechápeme teda, jak to dokážete vy, jestli to teda vůbec dokážete.
6: No tak já doufám, že to dokážeme a pokud se na nás nebudete zlobit, tak bychom použili takový malý chemický trik.
5: Aha.
8: To se dalo čekat. Tak se předveďte.
7: Tak, a my jsme se tady pro vás nachystali trochu acetonu, který slouží... jako naše zázračné rozpouštědlo a pomůže nám smizením toho polystyrenu. Tak, tak Honzo, kolik ho dáme?
6: Stačí podně, tak centimetr na dno zavařovací sklenice. Tak, výborně. No a to je všechno. Tak.
7: Tak.
6: A teď se dívejte.
7: Já vás teda poprosím, jestli byste nám změřili čas.
8: Moc rádi a běda vám, jestli to za půl minuty nestihnete.
5: Dobře, takže 3, 2, 1, teď.
6: A jedem.
7: Tak, půjde mi další kousek.
6: Tak, jeden, tak běží.
7: Já vezmu ještě jeden.
5: Tak to je neuvěřitelné.
6: Tak.
5: Ten polystyren se na dně, tak v podstatě... dá se říct, vpí do té kapaliny a úplně nám mizí před očima. Je to bublá.
6: Ano, a bublá to, protože...
7: Tak, a poslední.
6: A kolik máme času?
8: Půl minuty uběhlo.
7: Tak a hotovo.
6: A je to tam.
8: Stihli jste to?
6: Tak, když se podíváte, tak z celé té tašky polystyrenu, která zbyla, tak je na dně lahve taková nevábně vypadající slizká hmota. A objem se nám zmenšil možná na 50 nebo setinu původního objemu. Tak tady to máte, můžete se podívat.
5: Můžu si k tomu čichnout bez obav, nebo?
6: Můžete, ale smrdí to, je to aceton, je to organické rozpouštědlo. A...
5: Mm-hmm. No, vypadá to opravdu jako sliz.
8: Ukažte. No, fuj. Vypadá to dost nevábně. Stejně pořád nemůžu uvěřit tomu, že se taková hromada polystyrenu, celá taška, vešla do sklenice a zbylo z ní jen takhle podně.
7: Je to z toho důvodu, že většina toho našeho pěnového polystyrenu vlastně vůbec není polystyren. Většina toho pěnového polystyrenu je totiž plyn, který je pouze uzavřený v malinké množství polystyrenu a v okamžiku, kdy my tento pěnový polystyren rozpustíme v acetonu, uzavřený plyn uteče a polystyren se nám vyloučí na dně jako takový bělavý gel.
5: Takže dá se v podstatě říct, že jste zbavili ten pěnový polystyren vzduchu?
6: My jsme ten vzduch vlastně zvnitřku toho pěnového polystyrenu osvobodili a ten unikající vzduch, to byly ty bublinky, které tady byly slyšet jako to šumění. A ten samotný objem toho plastu,

0: tak není úplně 100% na bázi acetonu, je to směs několika rozpouštědel a ten princip je úplně stejný, dokonce na té malé lahvičce můžete si přečíst nápis polystyrenové lepidlo nebo lepidlo na bázi polystyrenu, které je určené na lepení polystyrenových modelů, protože potom, co to rozpouštědlo vlastně uteče, jak to zaschne to lepidlo, tak vlastně ten spoj je potom vlastně jakoby, se dalo říct, takový svár udělaný tou samou hmotou, z jaké je udělán ten model nebo to, co lepíme.
1: No vidíte, k čemu se dá použít aceton a polystyren?
0: Mimochodem, tohle je zajímavá věc, protože když se řekne polystyren, tak si každý většinou představí právě tenhle ten bílý, šustivý, pěnový polystyren. Ve skutečnosti polystyren je hmota umělá nebo plast, který se používá i na výrobu třeba umělohmotných vidliček, talířků, nebo jsou z něj obaly na CDčka, na DVDčka. Takže vyzkoušet to můžeme třeba tak, že trošku acetonu kápneme na ten polystyrenový obal od CDčka a uvidíme, že nám je schopen zmatnit povrch a naleptat povrch toho plastového obalu.
2: Neměli byste tady ve studiu nějaký obal od CDčka?
3: Tak to bohužel nemáme, protože meteory ke stažení na internetu, tak my se tady nepálíme. Ale mám tady průkazku zaměstnance Českého rozhlasu, takže pro vědu se samozřejmě jsem ochoten obětovat. A tady máte teda moji průkazku, hlavně ten obal. Takže zkusme, jestli teda je z polystyrenu.
2: My zkusíme celou nezničit.
0: Tak na první pohled vypadá dobře. Je to takový ten lámavý průhledný plast, stejně jako jsou obaly od CDčka. Takže Honzo, jestli můžu poprosit, kápni tak asi radši na zadní stěnu trošku acetonu.
2: Tak já tady zkusím namočit trošičku vaty a uděláme test. Tak vidíme, že obal se nám začíná úspěšně rozpouštět.
0: No,
2: a tak postupně nám matní.
0: Takže tady máme zneprůhledněnou část obalu. Prosím.
3: No, tak jste mi to teda vylepšili. Tak hlavně, že mě poznají na vrátnici.
0: Já myslím, že jo.
1: Ukažte. No, to je dobrý, jenom malá skvrnka na obalu. Tvrdý plastový obal visačky nebo na CDčka je ze stejného materiálu jako lehký bílý pěnový polystyren. Kdo by to byl řekl?
3: Je to tak a to vlastně znamená, že když si kupujeme pěnový polystyren, platíme si z 98% vzduch a jenom ze 2% samotný polystyren.
1: Já jsem si mezi tím našla chemickou značku acetonu. Je to C3H6O. Viděli jsme ho ve funkci rozpouštědla, popsali jste ho jako lepidlo. Když se na to teda podíváme z hlediska chemie, jak přesně lepidlo funguje? Co se děje?
0: Tak to lepidlo funguje tak, že když ho naneseme na ten spojovaný materiál, tak vlastně dojde k tomu, že i ten spojovaný materiál se naleptá, tak jako se naleptala tady před chviličkou ta vaše visačka. Tím dojde k propletení těch dlouhých molekul toho polystyrénu, protože polystyrén znamená dlouhatánské řetězce z jednotlivých styrénových jednotek. No a tyhle ty zamotané řetězce, které jsou rozvolněné tím acetonem, tak potom, co ten aceton uteče, tak zpátky zatuhnou a vytvoří nám ten pevný spoj.
3: Takže se dá říct, že se ty látky do sebe na molekulární úrovni zašmodrchají.
1: A my se musíme pro dnešek rozloučit. Děkujeme za návštěvu.
3: A za týden naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Teď dávejte všichni dobrý pozor. Meteor přináší objev, kterému nejprve nebudete věřit.
1: Také jsem nevěřila, že to je pravda, když jsem se to dozvěděla.
0: Představte si, že je jasno. Obloha úplně bez mráčku, krásně modrá. Vysněný letní den.
1: Jste v Broumově, jdete si prohlédnout místní benediktínský klášter a na nádvoří vás zaujme studna. Jdete k ní blíž, nakloníte se přes okraj a...
0: A vidíte na vlastní oči neuvěřitelnou věc. Na hladinu studny dopadají kapky. Ve studni prší.
1: K objevu tohoto zajímavého jevu přitom došlo úplnou náhodou, jak říká doktor Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
2: Já mám přítele, kolegu,

0: který je profesorem na Clarksonově univerzitě ve Spojených státech, a ten si zhruba před 10 lety koupil chalupu v blízkosti Broumova a byl se na první návštěvě podívat, protože je zvídavý, tak se byl podívat i do toho broumovského kláštera a pohlédl do studny a zjistil, že tam prostě se ta hladina čeří těmi dopadajícími kapkami. Bylo mu to na zpočátku trochu divné, protože bylo krásně, bylo bezmračné počasí, takže kde by se tam ty kapky braly, tak si řekl dobře, tak možná, že skapává něco ze stěny nebo z toho ozdobného mřížoví, co tam je. No a při dalších návštěvách, protože tam chodil na kafe, tak zjistil, že se ten jev opakuje. A naopak počasí, když je tepleji a když je jako delší dobu slunečno, tak to vypadalo, že ten déšť je intenzivnější a takhle jsme se vlastně o to začali zajímat.
1: Profesor z americké univerzity Robert Holub si v Broumově zašel na kávu a podívejme, co z toho bylo.
2: No, není divu, že to Janu Hovorkovi vrtalo hlavou. Jak může vznikat dešťová kapka ve studni, když kapky vznikají pouze v mracích, kde jsou vhodné podmínky k tomu, aby vodní pára skondenzovala na prachových částicích poletujících ve vzduchu?
1: Ano, jak vzniká déšť, to dnes víme. Nebo si to aspoň myslíme.
0: Ten princip je takový, že ta částice toho prachu se dostane do oblaku, na té prachové částici se začne kondenzovat voda. Ale té vody v tom oblaku je poměrně málo, protože si dokážete představit, že v oblaku určitě není takový tepelný rozdíl, jako třeba v té koupelně, když se sprchujete, tak je tam vysoká teplota, otevřete z koupelny dveře do normální místnosti, kde je 20 stupňů, může být i 20-15 stupňů rozdíl. V tom oblaku takový rozdíl není, že to znamená, že i to přesycení v těch oblacích není takové. A tomu přesycení se v oblacích dosahuje jenom tím, že ta kapička vlastně zárodečná vymrzne. To znamená, že dostatečně vysoko ten oblak musí být, kde je teplota pod bodem mrazu a ona vznikne taková malá krupka a tam postupně začne velmi rychle narůstat tou okolní párou, protože ta krupka už má snahu ty molekuly té vodní páry přitahovat daleko větším a rychlejším způsobem. Takže v podstatě každá kapička, která dopadne na zem v našich podnebných podmínkách, byla vždycky zmrzlá krupka. Ona potom, ta krupka, která už je dostatečně veliká, začne padat, no a při průletu tou nižší vrstvou atmosféry, tak kde je tepleji, tak se roztaje a spadne jako kapička. Čili jestliže my víme, že k tomu přesycení je nezbytně nutná ta teplota pod bodem mrazu, čili tam musí vzniknout ta krupka, tak pak je otázka, jak je možné, že v té studni nám vlastně prší, když nejnižší teplotu, kterou jsme tam naměřili, je samozřejmě zhruba 7,5 stupně Celsia, v té studni nikdy nemrzne.
2: Takže se ptáme, a jistě se všemi posluchači, jak je to možné, že ve studni prší?
1: Ano, jak se tam kapky tvoří?
0: No, to je právě ta otázka. My jsme na základě těch měření vytvořili jakousi teorii, která by to vysvětlovala, že vlastně ta studna vlastně funguje jako obrovská kondenzační komora, to znamená, že dole je chladná, ten vzduch, který se tam dostane zvenku, získá velké přesycení a to přesycení, ta vodní pára skondenzuje na těch částicích. Je otázka, jak je možné, že to proběhne tak rychle. A ta teorie, která vede jakoby rychlé kondenzaci, spočívá v tom, že tam vznikají jakési velmi pomalé proudění podél těch stěn a potom centrem té studny nahoru, kdy vlastně během toho pohybu vzhůru těch částic toho aerosolu nebo těch neviditelných částic se nabalují a je to dostatečně dlouhá doba, aby vznikly ty kapky.
1: Neviditelné kapky aerosolu, tedy prachových částic, to se asi těžko pozoruje.
2: No, ono se to i špatně počítá. Tříměsíční výpočty podmínek ve studni, co by kondenzační komory, nevedly k výsledku. Studna je zkrátka příliš veliká, 80 metrů krychlových.
1: O studni, ve které prší, jsem v životě neslyšela. Jsou známé další, kromě té broumovské?
0: No, to právě nejsou. To bylo první, po čem jsme pátrali, jestli náhodou někdy někdo nepozoroval v těch velkých studnách podobný jev, protože ten jev můžete pozorovat jenom v těch obrovských studnách. Protože totiž, když ta kapička roste, tak to trvá nějakou dobu. A mezi tím ta částice se pohybuje v té studni a když má moc blízko k jejímu okraji, tak vlastně zmizí na ten okraj dřív, než stačí dorůst do té velikosti. Čili ta studna musí mít podle nějakých předpokladů třeba aspoň 2 metry v průměru.
2: To by se vám asi moc hodilo znát další takovou studnu.
0: To by se nám hodilo velmi a já se domnívám, že mnoho návštěvníků hradů, většinou na těch starých hradech, na jakých jiných, na hradech nebo na zámcích, můžete ten jev pozorovat. Nicméně vás nenapadne, že jestliže ta hladina se čeří těmi dopadajícími kapkami, že to lidi nepovažují za něco, co by mohlo být hodno nějakého zkoumání nebo co by mohlo být výjimečné.
2: V tom případě vyhlašujeme pátrání po deštivých studnách.
1: Milí posluchači Meteoru, pokud víte o dostatečně hluboké studni ve vašem okolí nebo na některém hradě, zámku, zajděte se podívat za jasného počasí, jestli se nečeří její hladina.
2: Dávejte si pozor, ať do studny nespadnete. A pokud se vám bude zdát, že hladina není klidná, dejte nám vědět.
1: Pane Hovorko, přijmete pomoc posluchačů?
0: No 100%, to bychom byli velmi rádi. Já musím podotknout, že vlastně nás to zaujalo jako krásný fenomén, kdy jsme nenašli v literatuře jeho popsání a samozřejmě nemáme peníze na to, abychom objížděli hrady a zámky a koukali a studovali, kde tedy jako prší nebo neprší, protože samozřejmě potvrzení toho fenoménu je důležité najít ještě aspoň jednu stundu, v které prší, která je dostatečně teda mohutná. Že?
2: Pokud se naši posluchači vydají hledat deštivé studny, co mají očekávat? Jak je ten déšť intenzivní? Asi to nebude moc.
0: No, můžete očekávat, že ta frekvence dopadu těch kapiček je zhruba třeba 2-3 během 2-3 vteřin. Jedná se prosím vás o takové jakoby přepršky. Jo, vždycky si objeví 2-3 kapky, pak chviličku nic, to znamená chviličku 2-3 vteřiny, zase 2-3 kapky, pak třeba 5 vteřin a zase 2-3-4 kapky. Takhle zhruba. Velikost těch kapiček není nebo nebyla značná, zhruba tak ty kapičky měly v průměru velikost 3/4 mm, což zase se příliš neliší od toho, co pozorujeme ve volném ovzduší, ale jsou to spíše menší kapky.
1: Takže prakticky nejsou vidět.
2: Ale soustředné kruhy na hladině po jejich dopadu, ty už vidět jsou.
1: Kdyby se našly další studny a kdyby se potvrdilo, že v Broumovské prší tak, jak říkáte, k čemu by se to dalo využít?
0: Kdyby se potvrdilo, že skutečně za takových podmínek může i zapršet, že vzniknou ty kapky, tak vlastně se jedná o obrovskou komoru, kterou nám nabídla příroda ke studiu vzniku kapiček ve volném ovzduší. A taková studia se velmi těžko provádějí v atmosféře, protože musíte dolétnout do těch oblaků a jakmile v těch oblacích už totiž jste, tak vy do jisté míry to prostředí narušíte. A to studium vzniku těch kapiček v oblacích je mimo jiné z těchto důvodů velmi náročné. A je mnoho otázek, které jsou nezodpovězeny, co se týče tvorby kapiček. Už jsem byl kontaktován jedním kolegou z Brookhaven, z laboratoře, který pod nás chtěl data velikosti těch kapiček, jak často se tam ty kapky a tvrdí, že by se mohlo jednat o přispění k vysvětlení toho fenoménu růstu těch kapiček právě v oblacích, že kdyby se to potvrdilo, že v té studni skutečně prší, tak jak říkáme, tak by to mohlo být velmi vítané pro vysvětlení právě některých těch jevů v oblacích.
2: Studna Broumovského kláštera jako vědecká laboratoř pro studium tvorby deště v mracích. To si jistě tvůrci studny před staletími nepomysleli.
1: Věřím, že by z toho měli velkou radost, kdyby se to dozvěděli. A velkou radost máme i teď my v Meteoru.
2: Ano, podle posledního měření je Meteor nejposlouchanějším pořadem Českého rozhlasu Dvojky.
1: Děkujeme vám, našim milým a věrným posluchačům, za přízeň.
2: Děkujeme a za týden tu pro vás opět budeme. Jak Kateřina Březinová,
1: tak autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

každou sobotu za námi přichází tobogán, každou sobotu říkám dobrý den, dobré dopoledne, jsme v divadle u hasičů, ať jste tady spokojeni. Je tady přeplněné divadlo a dost dobře nevím, protože tady sedí mnoho osobností, některé se ani nedostanou dnes na jeviště, ale přišli pozdravit naše protagonisty a pana Kestnera, aby také popřáli a pohladili knížku Intimní doteky Prahy. A tak jsem přemýšlel, jak bych začal a možná začnu pro rozhlasového posluchače trochu netradičně. Mám před sebou dvě fotografie. Divákům ukážu, rozhlasovým posluchačům popíšu. Na první fotografii je paní Marta Vančurová a drží se za ruku s panem Ladislavem Mrkvičkou. Je to nesmírně soustředěné, koncentrované a v těch očích vidíte, že dojde k něčemu významnému. A to významné bylo, že jsem je tehdy požádal před 8 lety v přímém přenosu tobogánu, aby nám zarecitovali ukázku z pořadu o Jaroslavu Seifertovi Jaro Praze. Oba se nadechli a z toho vznikla tato krásná fotografie a potom nádherné básničky. Tu fotografii dnes chci paní Vančurové předat. Na druhé fotografii, také 8 let staré, vidíte pana Harapese v historické pracovně Národního divadla v rozhovoru s paní Maruškou Hradeckou, která mu nabízí cigarety. To, že tam je ta krabička cigaret, jsem si všiml skutečně až po 8 letech a jediná otázka, kterou mám připravenou pro pana Harapese, je, jestli je kuřák nebo není. A pak se začne odvíjet tobogán. Dámy a pánové, paní Marta Vančurová a pan Vlastimil Harapes.

0: Posaďte se u nás. Tak mám tady také svadební koláčky, protože se včera jsme provdali naši neteř z rodiny Slámových, tak vám pak nabídnu, ale budete zpívat, aby se vám dobře zpívalo až později. Vlastníku, ptám se, to je náhodná ta fotografie. Seš kuřákem, nebo to bylo jenom, to bylo nedorozumění od Marušky Hradecké?
1: Ne, já myslím, já jsem nekuřák samozřejmě, ale no, ne moc dlouho, ale už jsem nekuřák dlouho.
0: Není to třeba na základě toho, jezdíte na zájezdy a Marta nechce, aby se v autě kouřilo, aby byl čerstvý vzduch všude a...
2: No, pravda je, že já jsem protivná ve společnosti kuřáků, tak možná že radši přestal kouřit, ale...
1: Ale ne, musím prozradit, ne. Že dřív se vždycky nechala zlákat, když jsem já kouřil, tak si taky si dala pávat, tak jako... No. Aby něco neušlo, znáte to, jako...
0: Tak, já jenom poprosím naše rozhlasové techniky, aby malinko stáhli mikrofony, aby nám to nelazbilo, my pojďme blíže k mikrofonům. Já jsem tady připomněl to jaro s Bohem. Uskutečňujete i tento pořad, to samozřejmě bylo s Láďou Mrkvičkou, ale je to takový, jako bych řekl, kmenový pořad Pražské violy.
2: No už to neděláme, už to nehrajeme, ale měla jsem to strašně ráda a myslím, že to vydrželo pár sezon. Strašně ráda, strašně se mi potom stýská, potom se Seifertovi, já věčně ho vlastně mám v sobě.
0: Připomínáš si ho doma třeba, jako tím, že teď to nehrajete? Potřebuje člověk se vracet k básníkovi, kterého miluje a který prostoupil jeho život a i myšlení samozřejmě.
2: No já se přiznám, že jsem pana Seiferta moc tak jako v mládí ani tak nevyhledávala, vlastně jsem ho ani asi moc neznala, ale jsem ho vlastně objevila jako hodně, když jsme to právě dělali a to je na tom hezký. Že najdete nějaký veliký kvality, když se tomu opravdu věnujete. A já pana Seiferta znám vlastně na dálku strašně let a mám jeho knížky samizdatový i s podpisem a tak jako na dálku jsme se vlastně měli rádi, ale nikdy jsem ho bohužel, už jsem ho nezastihla, měla jsem k němu namířeno, ale už jsem ho nezastihla a pořád na něj vlastně myslím. Protože poezie mě provází dlouho a ta jeho poezie, to patří k mému životu, no.
0: Vlastníku, my jsme se studenty herectví nedávno přeli o tom, co to vlastně je ta metoda Stanislavského a jeho život v umění a jestli je potřebná a platná ještě pro dnešní dobu. Co je takovou biblí pro tanečníka? A zdali vůbec doma máš, anebo jestli nohy. Už to nepotřebuješ?
1: Já už jsem to nějak zapomněl.
2: Že? Nohy.
1: Ne, to jsou takové základy. Agrippiny Vaganové, což je taková ta škola v Petrohradě, skvělá, kterou ona vlastně udělala tu metodiku novou podle toho starého způsobu a vlastně celý svět tak jako to užívá a je to respektováno.
0: Vrátím se... Jsem zpátky do divadla U hasičů. Tady uvedete svůj pořad. Je to vlastně herecký koncert, je to to představení, s kterým jezdíte i na zájezdy. Jaký je ohlas u diváků? A ono se stává, že někdy, když je člověk spjatý s určitým filmem, který vešel do mysli diváků, takže neustále, ať hraje úplně něco jiného, tak se vracejí všichni k tomu filmu Den pro mou lásku. Potkává vás to také?
2: No, tak já myslím, že lidi za námi chodí vlastně, protože nás takhle poznali v tom filmu.
1: A nezapomněli na nás.
2: Ale možná, že je to docela šok pro ně, já nevím. Protože ty role jsou takový docela neobvyklý, myslím, pro nás dva. Že jo?
1: Jo.
2: No, ale ohlas je teda moc hezký, tak...
1: No a zřejmě taky se přesvědčí, že stárneme všichni, že po těch 25 letech vypadáme, jak vypadáme, halt, no, co se dá dělat.
0: Pokud je o tu hru, možná, že i naším úkolem nebo posláním je přitahovat lidi do divadla, přinášet jim určitou základní informaci. Co vás na té hře přitahuje jako herce? De facto Vlastimil Harapes tak lehce zatancoval z jednoho žánru do druhého, používám ty metafory, zatancoval a z Vlastimila Harapese se stal herec. A teď už se vším všudy. I když v Liberci, kdybyste jeli na představení, Mozarta a Salieriho, tak tam ještě tancuješ.
1: No, tam mám takový jeden výstup. To byste koukali.
0: Rádiu
1: by to bylo úžasné.
0: Ten výstup je krátký, nebo má...
1: No, tak, jako, ano, taková jedna scéna, jeden vstup, kdy je to vlastně retro, jakože že zpátky. Hodně let, kdy je představován Mozart u dvora, u císařovny císaře. A tam vlastně děj se odehrává 33 let po smrti Mozarta a tady je to těch 33 let zpátky, takže je to zajímavé, že mě musí honem přehodit paruku z takový tý šedivý na takovou hnědou. Honem, pak to odtancuju a pak zase se vrátím do toho starého. Ale tato hra, jak ses tady ptal, tak ta se nám zalíbila a já jsem moc rád, že jsem se vrátil na jeviště právě s Martou, že byla tak moc hodná a vlastně to se mnou riskla vystoupit po těch letech. A ta hra se nám, myslím, obou, jak jsme si už říkali, moc zalíbila. Přinesla nám ji Hana Ižofová, režisérka, která také tu hru s námi nastudovala. A pro mě to byla ta práce strašně milá, radostná a hlavně důkladná. Já strašně rád pracuji, že Marto? Jasně.
2: Ano.
0: Jenom jedna otázka. My dneska pokřivíme tu knížku Intimní dotyky Prahy a zahledl jsem pana Stránského, zahledl jsem pana Miluniče. Když bychom se jich zeptali, čím jsou, tak pan Stránský řekne, já jsem spisovatel. Miluniče řekne, já jsem architekt. Paní Ivanka Devátá tam sedí, řekne, já jsem spisovatelka. Co ty řekneš? Máš na vybranou?
1: Já jsem umělec.
0: Jo, umělec. Já jsem myslel, že řekneš jako bez rozpaku, že já jsem herec první kvality, účinkou Liberci, nekouřím, prostě takový základní informace.
1: Já jsem vše umělec. Neříkám, jaký, to ne, to zase jako ta kvalita, to zase musí říct diváci. Ale tak jako mám rád umění všeho druhu.
0: A jsi schopen třeba to porovnávat, když skončí představení, jdete se uklonit, že se ti tam promítnou věci z těch slavných baletních inscenací, které jste dělali?
1: No, to ani ne, ale zažívám takový stejný pocit. Tam nemáme, pravda, hudbu, jako se užívá při tancování, při baletu, ale je skvělé tvořit vlastně tu hudbu těmi slovy. A to mě na tom zajímá a na tom kontaktu právě s Martou mě vždycky bavil zrovna tak ten kontakt na jevišti s partnerkou. A já vím, tak jsem byl i vycvičen, učen, že cokoliv tam partnerka třeba zkazí v tom, nebo co se nepovede, když je s partnerem, vždycky za to může ten partner, tak je to asi i v životě, že jo, to já jsem to jako slyšel. Ale takže já vím, že vždycky jako musím ubrat, aby ona vynikla, takže to má velkou výhodu.
0: Tak tohle, přátelé, je Stanislavský na ruby a je to metoda, která se jmenuje Harape jsem já. Tak já jsem tu fotografii ukázal zcela záměrně, protože ta koncentrace třeba v tom přímém vysílání tobogánu je velmi důležitá, tak jako když se hraje divadlo nebo když je baletní představení. Pro Martu i pro Vlastíka je to důležité, protože to riskli a že se domluvili, že zaspívají i písničky, které je spojují, které si někdy zpívají v autě a někdy to jsou i písničky z inscenace Kráska a zvíře. Takže nechávám teď na vás, abyste se pustili do prvního duetu a znovu...
1: Ne, myslím, že jsme se domlouvali, že ten duet bychom vzali až na konec.
0: Až na konec uděláte duet.
1: Takže já bych teď zaspíval takovou tu první píseň.
0: Takže Vlastimil Harapes...
2: se režíruje.
0: Vlastimil Harapes se režíruje.
1: Ne, v žádným případě.
0: Vlastimil Harapes přichází k pěveckému mikrofonu. Vlastimil Harapes vzpomíná na to, jak učil svoje žáky. Už se přestává smát, protože už by měl být u toho hereckého pěveckého mikrofonu. A já jenom řeknu, že posloucháte tobogán z divadla U hasičů.
1: Kde jsme moc rádi a jsme rádi, že tady můžeme s Martou hrát. Díky panu řediteli. Je to tady velmi krásné a my se moc těšíme, že 28. března tady bude poslední léto. Nebude to určitě poslední léto, ale... nebo naposledy, ale bude to poslední léto Sáry Bernardové. A ta písnička je vlastně začátek druhého jednání z Krásky a zvířete, kdy zvíře ztratí drápy a má už lidské ruce, takže o tom štěstí, neštěstí to vlastně je. Hudbu napsal Petr Malásek a slova Václav Kopta.

0: Děkuju, Vlastimilovi. Jak by se zhodnotil teďka?
1: Teď to řekl.
2: Já jsem to celý předělal najednou. Já jsem to udělal takový melodram, no, ale no, tak prostě.
1: Jsou jiný podmínky.
2: Jsou jiný podmínky.
0: Divadlo, muzikál, baletní představení vždycky se interpretovi promítá v hlavě, že něco se povedlo hodně, něco málo a teď co s tím, už to odeznělo. Ty pocity jsou různé, už se s ním možná ani nedá moc pracovat, ale co tě napadne, když se to povede a co tě napadne, když se to nepovede?
1: Mě.
0: No.
1: No, ono nezbývá, než si to říct, co se nepovedlo a příště to neudělat, nebo příště udělat něco líp. Jedině pracovat.
2: Můžu jak tomu? Ono je to takové, ne, jaksi velmi, velmi subjektivní v tom, že člověk třeba má někdy pocit, že se to ne tak úplně povedlo a přesto ta odezva diváků je. A já vím, že když jsem tancoval ještě, to je dávno, že jsem byl vždycky takový jako zamračený, naštvaný, že se mi to nepovedlo a tak jsem i s tou náladou se šel klanět před oponu a tak jsem jako to a tam potom že nějaký faninky mi psali a kde je váš zářivý úsměv. Vůbec je to nezajímalo, jestli jsem něco zkazil nebo ne, protože to jsem věděl já, že se mi to nepovedlo tak, jak bych si já přál. Ale protože jsme jenom lidi, tak se to někdy ne tak vždycky povede všecko. Takže není to tak úplně podstatný, jak se to člověku zdá. Někdy si myslíte, že to vůbec nebylo dobrý a naopak za vámi přijdou i kolegové a lidi a říkají, že jak to bylo pěkný představení, jak se to vydařilo a člověk sám ten pocit neměl. Takže to asi není směrodatný. Je to důležitý ten, kdo se na to dívá a kdo má ten dozor na tom představení, umělecký dozor, samozřejmě ne jiný dozor. Takže po tak té hlavně, umělecké stránce.
1: Hlavně diváci to vidí jednou, většinou. A to, co my děláme vlastně tisíckrát, tak se nám někdy zdá právě, herec nemá tak úplně správnou korekci, myslím, tak, protože se vidí jeho. Jinak zevnitř nějak a já mám taky tu zkušenost divadla, že někdy se stane, že si myslím, že jsem mistr světa a ono ne. A potom...
0: Jenom kdy tě to potkalo tohle? To by mě... kdy, jo?
1: To už si nepamatuju, ale...
2: Tak se mnou ne, to má ale... skoro vždycky, když hrajeme spolu, tak vždycky
1: ne,
2: je to
1: já přeháním,
2: světa.
1: Ale někdy člověk jako má dobrý pocit a většinou si vzpomínám pan režisér Pistorius, který byl na každém představení v Portále, v realistickém divadle, tak ten mě z toho vždycky neomylně vyvedl, protože říkal, dneska tam bylo tohle a tohle a tohle a tohle a já byla strašně mrzutá. Ale je to tak, no, že je potřeba to třetí oko.
0: Vy jste mluvili o tom, a je to věc, kdybych to četl třeba v nějakém deníku, tak bych si řekl, to je báječné, já vlastně se dovídám o podstatě herectví nebo tance prostřednictvím toho deníku. Stanislavský, o kterém tady byla taky řeč, si psal deník, Evžen Ionesko, další a další dramatici. Píšete si vy nějaké poznámky, nebo dokonce deník? Mohou to být i zápisy, dojmy z toho, co děláte?
1: Já ne, já si nepíšu deník. Ne, já... tak jako pracuji spíš asi intuitivně a tak se nechávám vlastně jako, já nevím, jak bych to řekla, unášet nebo co, někam. A to všecko, co jsem udělala, co z čeho vlastně jako jdu dál, tak to mám v sobě a deníček asi ne, ne. Psala jsem kdysi verše, ale to bylo něco jiného, to byla potřeba nějak se uskutečnit asi a to bylo v takovém tom pubertálním věku a vím, že to nebylo dobrý, když jsem si to potom zpětně přečetla. Ne, já si nepíšu deník.
0: Chápu to tedy, tu poezii jako potřebu pro člověka samotného. Napadlo tě to zarecitovat někomu?
1: Ne, to bylo jenom pro mě.
0: Já o tom deníku jsem se zmínil také proto, že přeci jenom ještě vidím až do zadních řad a tam jsem uviděl pana profesora Radovana Lukavského. Chci ho pozdravit, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Ale přichází ze zadu z Portálu. Já ukazuju dopředu, ale pan Lukavský přijde ze zadu. Připravíme mu židličku. A vzpomněl jsem si, že právě on psal krásný deník o tom, jak probíhala inscenace Hamleta. A pro mě to byla Bible a musím říct, že se mě dvakrát stalo, že jsem ji dostal věnovanou od pana Lukavského a vždycky mě ji někdo ukradl v šatně. A přiznám se, že jsem se vůbec nezlobil, protože jsem to bral jako, že to vzal člověk, který miluje divadlo a miluje pana Lukavského, kterému právě uvolňuji židli, pan Radovan Lukavský. Už jsem několikrát zdůraznil, že dneska pokřtíme rozhlasovou formou, jinak už ten křest té knížky byl, knížku Intimní dotyky Prahy. Vlastík, Marta, i vy jste napsali nějaké vyznání Praze. Pojďte malinko ve stručnosti říct asi, které to místečko v Praze vám je blízké, anebo i co v té knížce je, nalákáme i možná nejen posluchače, ale i čtenáře, kteří mají rádi povídání o Praze.
2: Takže já začnu. Jak jsi říkal o těch memoárech právě, tak já si myslím, že musí být taky určitá schopnost formulovat vzpomínky, umět to napsat. Ono to taková legrace není. Teď, když Robert Kessner nás vyzval, aby jsme napsali do této knihy, tak já už se taky trochu považuji za spisovatele. 13 řádků, víte, co to je? Takže třeba potom taky ještě něco napíšu, nějakou knihu. Jsem si řekl, když už mám ten začátek za sebou. Ale právě, jak máme v té hře, tak to je úžasný, protože tam říká Sára, že začala psát svoje vzpomínky a že jsme začali se svým tajemníkem, což jsem já, ale začali jsme druhým dílem. To je, myslím, ještě lepší.
0: Marto, k té Praze?
1: No, já vždycky, když jsem přinucena k něčemu se vyjádřit, tak vlastně jsem nakonec docela ráda, protože člověk si určitým způsobem nějak sformuluje vztahy a tak, a tak si vždycky něco jako uvědomím a ta Praha, jsem s ní srostlá, no, tak fakt jí mám strašně ráda. Žiju tady celý život a tak jsem byla ráda, že k tomu můžu říct pár slov, no.
0: A vybavují se ti verše třeba pana Seiferta nebo Halase,
1: no je,
0: anebo i tvoje básničky?
1: Ne, ne, ne, ne, já jsem nepsala o Praze, ale ale pan Seifert samozřejmě. To, když mám citovat něco o Praze, tak vždycky si vzpomenu na pana Seiferta.
2: Že venku už se snívá, maminka si spíš.
0: Pan Lukavský, pokud je o tu Prahu, já se ještě vrátím potom samozřejmě k Hamletovi.
3: Já to mám velice jednoduché. Já se v Praze narodil, vyrostl jsem tady právě tady v té Vinohradské oblasti, Mírovo náměstí, Mírové, se jmenovalo Purkyňovo. Tam jsme chodili, pač tam byl Parčík a tak dále, na koloběžkách jsme jezdili. Říkám to proto, že jistě všichni víme, co pro nás znamenají vzpomínky z dětství, jaká je to krása. A tím spíš i připomínky, které ty vzpomínky probudí. A to je můj případ z obrazy Kessnerova. Když jsem viděl poprvé jeho výstavu, myslím, že to bylo na Vysočině, tak jsem prostě byl rázem zaujat, nebo snad ještě lépe řečeno jat, jeho obrázky Noční Prahy. Protože rázem mě se vybavila ta situace, jak víte, v tom albu fotografií nebo obrázků v paměti jsou úplně přesné obrázky. Já mám přesný obrázek, jak tatínek nás veze na saních, já měl dvě sestřičky, tatínek byl truhlář, vybudoval si široké krásné saně, kde jsme se tři vešli. Bylo to v zimě, já jsem samozřejmě měl beraničku až takhle, deku až takhle, takže jen ty očka tak koukali ven, co se děje, a ještě trošku třeba i sněžilo. A já si naprosto přesně pamatuju, jaká to byla krása, když jsme jeli v té stmívající se Praze a lampáři začali rozsvěcovat plynové lampy. Ty plynové lampy na těch obrázkách, to je pro mě najednou úplně kouzlo a já si pamatuju, jak jsem to tak jako úplně hltal očima a jak jsem najednou zkusil jak přimouřit oči a teď ta lampa se změnila v hvězdu a z ní paprsky tryskaly na všechny strany. Pro mě to byla taková krása, takové potěšení a zábava, že jsem pochopitelně na to, jak vidíte, nezapomněl, mám to v srdci vryto, v paměti, tedy naprosto pevně zachyceno. A to ve mně vyvolaly ty obrázky Noční Prahy Kessnerovi, které tam ty plynové lampy, jaká to byla krása, které tam prostě zachytil. Za to jsem mu byl vděčný a dodneška já mám rád i jiné jeho obrázky, ale tyhle mě tedy doslova, na tyhle si mě chytil.
0: Tak já děkuju panu Lukavskému. Chci připomenout, sluší se to při tomhle krásném vyznání, že výstava pana Kessnera bude vlastně zahájena hned po tobogánu a bude tady celých 14 dnů, tak můžete přijít i vy, naši rozhlasoví posluchači, a říct si tak, tohle je ta lampa, která učarovala panu Lukavskému a hned se pustil a letěl až do nebe a potom se zase vrátil přes Národní divadlo až do tobogánu. Tyhle ty představy mám, chci vás ještě jednou pozdravit v polovině našeho dnešního tobogánu, poprosit o druhou písničku a zároveň rozhlasovým posluchačům říct, že nám mohou telefonovat na číslo 2 21 55 25 20. V této době tady Vlastík Harapes, Marta Vančurová, pan Radovan Lukavský, přijdou po písničce další hosté.
2: Takže my, když jedeme na ty zájezdy, tak nejenom, že si tam jako opakujeme to, co máme a říkáme si s tím představením, co a jak, ale také si zpíváme.
1: Aby jsme se zahřáli.
2: Marta vždycky říká, chudák ten řidič, no ale musí něco vydržet, nedá se to nás nic dělat, že? Protože...
1: To jste teda dobře uvedl.
2: No ty to říkáš, to je pravda. Takže my vám zaspíváme duet.

0: Tak musím říct, čím dál lepší, a všimnili jste si, že vlastně Hrabe se teď už projevil ve své další profesi jako dirigent. Takže tanečník, herec, občasný řidič, dirigent. To je poměrně dost profesí v přítomnosti tak významného pedagoga, jakým je pan Radovan Lukavský. Máme první telefonát, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Prosím, můžete se ptát.
1: Děkuju, tady je Bredníková. Já chci všechny pozdravit, samozřejmě známe je tak trošičku přes pana Hugo Pavla, ale měla bych něco na pana Lukavského, jestli se na to ještě někdy vzpomene. Já jsem průvodkyně cizinců a jednou jsem vyprávila takovou tu velice dojemnou historii Národního divadla a stáli jsme tam na piacetě a ti Italové byli takový rozvernější a řekli, že tam musí tedy zaspívat nějakou písničku na počest Národního divadla. Začali se tam pustit nám do zpěvu, dost takového. No, nechci komentovat. Načež vám šel okolo pan Lukavský a on jim zatleskal. A já jsem tam málem omdlela, teda. Teď šel okolo jeden z největších českých herců. Takže jestli se na to, to už se určitě nepamatuje.
0: Dobře, jestli se pamatuje a ještě konkrétnější otázku máte, nemáte? Ne, je to vzpomínka.
1: Nemám, jenom vzpomínka.
0: Tak vzpomínáte si, jak jste zadarmo tleskal amatérskému pěveckému sdružení?
2: No, přiznám se, že ne, já to s tou pamětí mám už čím dál horší, ale nepochybuji o tom, že jsem zatleskal. Pro mě všechna taková setkání jsou nenadále. Já třeba najednou slyším pěvecké duo a ono je sestaveno z činoherečky a z baletního mistra. Tak tady se budou zřejmě dít ještě pozoruhodné věci. Vám, milá paní, děkuji za dobrou, za hezkou vzpomínku, za dobré slovo a možná mně se stane, že si nepamatuju a pak půjdu tady z divadla na to, najednou si vzpomenu, tak v tom případě na vás rád pomyslím.
0: Vy jste mě s tím zpíváním navedli na jednu věc a já vám to potvrzuju, tady jsou svadební koláčky na stole. My jsme včera, rodina Slámová, provdali naši neteř, Markétu. A bylo vám to uchvatný, dokonce ten řečník, který byl takový kožený, vážný, se rozesmál při obřadu, když se zeptal ty Markéty, berete si zde přítomného Helebranta za muže? A ona neřekla jednou, ona řekla ano, ano, ano. A ten úředník najednou se rozesmál, byl spokojený. A ono vám to tím nekončilo. My jsme přišli do ty hospůdky, rodina Slámová, rodina Helebrantova a najednou ty Helebrantovi lidi, bylo jich 25 ta rodina, začali vybalovat nástroje, kontrabas, husličky, flétnička tam byla a začali vám zpívat. Ale nádherný, oni si vzali takový ten motiv. My jsme zpěváci z dálky země, my jsme příbuzní a přicházíme k vám. Já jsem jeho teta, to je moje strejda. A teď takhle se vzájemně vám představovali, říkali, že jsou ze Strašnice a babička tam vystoupila, říkala, já jsem jejich babička a já už si nic nepamatuju, ale jsou to moje děti. No bylo to nádherný, ta muzikálnost rodiny a teď proti ní seděla ta rodina Slámová, antihudební, naprosto antihudební. A já jsem si vzpomněl, když jsme byli malí kluci na gymplu, my tři bráchové, tak když se zpívala polka míru, tak jsme museli jít ze sboru ven, pať by to jinak byla diverze, že jo? A tak to byly krásné věci na tu svadu a na to zpívání. Vzpomínám a věřte mi, každej nevěstě bych přál, aby zažila to, že jí svadebčané takhle sami krásně zaspívají. To je na celý život. Máme další telefonát, dobrý den.
3: Dobrý den. Jmenuji se Lavický a volám z Nové Paky.
0: Ano.
3: Chtěl bych se opět po telefonu vyznat z obrovské lásky k panu profesoru Radovanu Lukavskému. Protože to je pro mě skutečně největší český herec, to je pánbu mezi herci. A já nezapomenu na jeho skvělého Hamleta, nezapomenu na Romea a Julii, kdy říká Janu Třískovi, zoufalče s takovým zvláštním výrazem, a to bylo nezapomenutelné právě tak, jako jeho recitace Jen dál v tom pohnutém roce 89.
0: Jenom pardon, já vím, že víte o divadle.
3: Přednesl v Nové Pace a chtěl bych mu poděkovat za nádhernou češtinu, která vždycky z jeho úst působí úplně magicky a kouzelně.
0: Ano.
3: Ještě jednou děkuji za všechno.
0: Já vám děkuji za ten telefonát. Zkuste prosím ale formulovat i otázku. Od toho vlastně ten telefonát je pan profesor. Pan profesor je na to zvyklý.
3: Já bych se chtěl zeptat, zda si vzpomíná na spolužečku z Nové Paky. Já jsem viděl album studentské, kdy pod fotografií je napsáno Rado van Luka jako Ludvík van Beethoven. Na koupališti někde se spolužačkami.
0: Tak počkejte.
3: Tak, děkuji, nashledanou.
0: Jo. To je zajímavý sledovat ty pochody těch, kteří volají, ale nakonec se vždycky k tomu podstatnému dostaneme. Víme, že pan Lukavský je Bůh, to víme. Akorát nás překvapuje, že jen tak si přijde do tobogánu, jako pánbu, který má na starosti spoustu věcí. Čili poprosím posluchače, zkuste krátce, aby se dostalo i na víc lidí, se pozeptat. Já vím, že to vyznání nádherné, pač takhle bych já mohl říkat, že Marta Vančurová, no to je něco krásného, prostoupilo to můj život, rád bych s ní chodil po Praze, rád bych ji držel za ruku. Celkem mi závidím, že s tím Harapesem jezdí. A takhle by to bylo. No. Ale pojďme ještě jednou, oznámím náš telefon 21 55 25 20. Jak berete, teď v krátkosti, jako berte to jako anketní otázku, jak berete takováto vyznání, která potvrzuje, že ten člověk zná divadlo, že ho miluje, že ho potřebuje ke svému životu?
4: No, já si teda přiznám, že si vždycky jako snažím vžít do toho člověka, který to říká, ty slova, a někdy mám taky strašnou potřebu třeba někomu vyznat lásku, jako že mám nějaký zážitek z někoho nebo z něčeho. A vím, že někdy to není třeba chápáno zrovna jako, že to není vhodný třeba někdy nebo tak, ale myslím si, že lidi si to mají říkat, jako když někoho mají rádi, že to mají říct a tak. Já to beru.
0: A pan Lukavský?
2: Samozřejmě, že člověk nemůže takovou věc odmítnout a já vždycky rád poděkuji za dobré slovo, které ke mně někdo pronese, ale někdy musím poprosit, prosím vás, nepřehánějte to.
5: Vlastík?
6: No, já si myslím, že ne, tak jako každý to myslí podle sebe, že aby člověk něco řekl takového jako milého, že k tomu musí být silná motivace, a když už to je, takže, jak říkala Marta, že to má být, že se nemá stydět. Já jenom, když mi bylo 50, tak jsem si řekl jenom, že to špatný už nebudu nikomu říkat, jenom když si o to řekne.
0: Děkuji vám a teď bych poprosil o třetí písničku. Před ní bych rád pozval pana Miluniče, Vratíka Ebra, pana Stránského, Ivanku Devátou, pokud se dostane z těch zadních řad, a vlastně si poslechneme tu písničku společně a vám, milým divákům, v první řadě rozdám svadební koláčky, abyste viděli, že skutečně... No, prosím. Nemusíte to komentovat, jestli
6: Tomáši,
0: jsou dobré, jsou výborné. Tak
6: Tomáši,
0: prosím. Poslušte si, ano.
6: Tomáši, to jak jsi mluvil o té vaší svatbě právě, tak jsme říkali, že ten Robert Kessner, že má velkou rodinu, že vůbec je úplně vyprodáno a všechno, že to je jeho rodina tady. Že to jsou sami
0: příbuzní lidi. No, samozřejmě bych poprosil pak pana Kessnera a pan Trmal, no Bártíková ta nejdla 14 dnů, jak vidí. Pane Trmale, vemte si to. No, ale posuňte to dál. Tak, děkuju. Dalo mě to hodně sebezapření. Pač koláče, tvarohový, makový jsou nejlepší. Marta Vančurová.
6: Solistka už je připravena. Tak.

0: Bylo to krásné, Saša Weberová mě tady šeptal, bude romantika, ale já si myslím, že to propojení, to, že dostanete koláče, takovou naturální záležitost a potom přijde romantická píseň, že to patří k sobě na divadle, obzvláště. Takže pana Kestnera, prosím, pana Ebra, pana Miluniče, pana Stránského, přijďte na chvilku, uděláme tady jako obrázek, to už jsme měli minule, s Boženy Němcovy, pan Kestner, autor výstavy. Tak je to dáno, popíšu i situaci, pan Vlado Milunič v elegantní šále, všichni se objímají, zdraví. Ale máme ještě telefonát, takže poprosím, vyslechněme si telefonát. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je posluchač Martin Zavířová.
0: Prosím.
1: Já bych samozřejmě i vás, pane Sláma, pochválil, že pozýváte takové lidi, jaké jste dneska pozval, protože si myslím, že to jsou v prvé řadě lidi velmi výjimečných kvalit. Pan Lukavský sice není pán Bůh, ale dostal od pána Boha vynikající dar a jsem rád, že ten dar, že si ho nenechal pro sebe a že ho dává druhým, stejně tak ale i pan Hrabes a jeho paní kolegyně. A já bych chtěl nadnést jenom takovou připomínku nebo takový návrh. My jsme tady s kolegy přemýšleli, že bychom zřídili nebo podepsali chartu 2003 za volbu nového prezidenta, který by vzešel opět z řad umělců. Napadal nás třeba pan Marek Eben nebo jemu podobní. A když poslouchám dnešní tobogán, tak mi napadl zrovna pan Lukavský. Takže nedělám si legraci, myslím to jo. Úplně vážně, takže aby to páni herci vzali v potaz.
0: Tak pana Lukavského beru, já už jsem se řekl, že směřujete ke mně.
1: A to, tak pane Sláma,
0: a to by nastal velký rozklad. Jako... Ale prosím, berte to tak, že nerad vám do toho skáču, ale je to téma možná pro další pořad. Děkuji vám moc za ten tip.
1: Taky.
0: Pana Lukavského si tam umím představit. No, neumím si představit, ale nic, od tohohle tématu půjdeme pryč. Zůstaňme prosím u té Prahy. Je nás tady hodně a vážím si toho, že vydavatelství Pragoline vás všechny pozvalo na ten dnešní křest. Vážím si toho, že z výtěžku té knihy vydavatelství věnuje asi 70 tisíc na povodně, ten šek tady máme, předáme ho. Vraťa se toho může ujmout, vraťovem tam ten šek. A poprosím pana Stránského a třeba pana Miluniče, jsou tady první vedle pana Lukavského. Čím ta Praha třeba dnešních dnů, teď neberu tu romantickou Prahu Kestnera, petrolové lampy, zasněžená romantická Praha 30. let, ale současná Praha, pan Stránský.
2: No já, jak říkal předtím pan profesor, já jsem se tady narodil, a já jsem tady užil všechno nádherný i všechno nejhorší, protože mi to taky zavřeli, ale prostě ta Praha dnešní, i když si třeba myslím, že něco se mi nelíbí a něco se mi víc líbí a něco méně, a je to prostě moje součást a tím to pro mě, jak se říká, zmrzlo.
0: Může spisovatel součást toho velkoměstského rytmu nějak ovlivnit, když dennodenně do něj vstupuje vlastně jako občan?
2: No, my to můžeme na nejvýš ovlivnit, že třeba tady s Miluničem se pustíme do protestování, aby nestáli na Pankráci mrakodrapy.
0: Děkuju. Pan Milunič.
3: Já bych jenom chtěl říct, že vlastně jsem známý podle tančícího domu, ale vlastně mojí druhou profesi, nebo vlastně první profesi je geriatrie. Já jsem za socialismu 20 let jsem dělal sociální stavby a zejména domovy důchodců a ty jsou právě s kolegou Línkem většinou ode mě, čili tady se cítím celkem výborně jako místně. A jinak si myslím, že tančící dům bylo relativně

0: Relativně jednoduchá úloha, protože to bylo za na omezeného rozpočtu po sametové revoluci za pomoci Havla a tak dále. Dežto myslím si, že je hrozný, že vlastně v Praze je nejkrásnější městě na světě, nebo nevím, můžeme přehánět, je vlastně 40% lidí bydlí na sídlištích. Či já jsem se pustil na rozdíl od toho tančícího domu do tohoto těžkého úkolu a udělal jsem areál Hvězda na Petřinách a teďka 4 roky bojuju kolem nového centra sídliště Malešice a prostě nějak mi to nejde, ale doufám, že jsem běžec s dlouhým krokem, že to nakonec zvládnu. Čili myslím si, že je třeba, aby Praha tou kontinuitou, kterou má těch 10 století nebo kolik je to, aby si nepokazila, proto jsme s Jirkou Stránským proti těm mrakodrapům, který se do Prahy nehodí. A dokonce, možná, že Marta neví, že jsem se kvůli ní porval, je to asi v roce 93 nebo 94, architekt Považan chtěl postavit na Kulaťáku nahoře 250-metrový mrakodrap a přišel a byla velká sláva v Rudolfínu. A já jsem mu pak v 3:30 ráno dal přes držku na schodech Rudolfína, protože říkal, že děláme blbosti, že vlastně malá strana, že je vlhká prostě ve špatném stavu a že bychom to měli zbourat a postavit 250-metrový mrakodrap na Kulaťáku. Takže i za Martu já jsem ho vyprášil v 3:30 ráno na schodech.
1: To je možná částečná odpověď Jiřímu Stránskému, jak to udělat, vyprášit ty lidi. Malinko jej vyprášit, ono by to bylo dobré. Tak na vás, pánové, už zbývá jenom krátké vyznání, abychom mohli i v tobogánu pokračovat, abychom i pokřtili tu knížku. Tak váš vztah?
2: No, tak můj vztah je samozřejmě velmi pozitivní. Já miluju Prahu 1, neb jsem se tam narodil, miluji její zákoutí, proto tady kamarádovi Robertovi Kessneru za to děkuji. Je to něco úžasného. I ty lampy, jak už tady o tom mluvil profesor Lukavský, i mě to fascinuje, to nádherný. Já jsem tady vlastně za zvířata, takže já bych chtěl tím popřát ještě zvířatům, aby jsme měli co nejméně práce a aby to vždy dopadlo s tím šťastným koncem.
1: Tak Roberte, předpokládal jsi, že takhle významné osobnosti se objeví na tom křtu a jak ti je, jak ti tepe srdíčko?
3: No tak ta frekvence je asi tak 220 tepů za minutu. Já jsem nepočítal s tím, že se někdy ocitu na prknech, který znamenají svět, ale jsem strašně rád, že jsou tady všichni, i mý přátelé, u rozhlasu, v řadách diváků i tady na jevišti a já jsem svou lásku k Praze, myslím, dostatečně vyjádřil svou namalovanou Prahou a takovou bych si přál mít i ve skutečnosti.
1: Děkuju Robertu Kessnerovi. My se vrátíme na své židličky za malou chvíli a já jsem takovou rychlou frekvencí se rozhodl, že tiskovým mluvčím této skupiny bude pan Vratislav Ebr a je to ten šek, který Pragoline věnuje na povodně, je to 73 156 korun a když se to vybere za knížku, tak klobouk dolů. Klobouk dolů, pánu.
4: Tak já jsem rád, že tohle mohu předat. Já fandím celému nakladatelství Pragoline, protože měl šťastnou ruku už kdysi majitel Krausindra, protože začal od Fouskovin a teďko přešel k té Praze. Kdyby se mě zeptal, jestli mám rád Prahu, řekl bych to, co řekli tady přátelé. Prahu mám rád, Roberta Kestena zrovna tak a tobogán taky.
1: Tak děkuju Vraťovi Ebrovi. Děkuji panu Miloníčovi, Jirkovi Stránskému i vám a poprosím Martu s Vlastimilem Harapesem a panem Kavského, ať si opět sednou na své židličky. Všimněte si, jak gentlemansky pojednali tohle naše vystoupení. Posloucháte Tobogán a máme další předposlední telefonát dnešního vysílání. Dobrý den. Dobrý den. Tak ještě po třetí se zeptám, pokud jste se dovolali, přejeme vám dobrý den a můžete se ptát. Ne. Budu se ptát já, ale ještě, tak uvolníme telefonní linku, prosím vás, pro dalšího posluchače, jestli můžu poprosit do přenosového vozu. Mluvili jsme o Praze. Za malou chvíli otevřeme vernisáž obrazu. A chtěl jsem říct si v přítomnosti pana Lukavského a Marty Vančurové i Vlastíka Harapese, že považujeme za velmi důležité, že můžeme k rozhlasovým tobogánům přiřadit výtvarné výstavy a věci, které ukazují na umění obecně, nejen na rozhlas, na rozhlasové hry, na dokumentární pásma, ale že rozhlas vytváří i sám podněty k tomu, aby se lidé scházeli. A to, že tady jsme a je přeplněné, narvané divadlo v sobotu dopoledne a díváme se navzájem do tváří, tak já to považuji za velký dar a skoro bych řekl, že je naší povinností v tom pokračovat a mám z toho velkou radost. Věřte mi a děkuji vám, že za námi chodíte, my na vás budeme furt myslet. Děkuji. Čím to setkání je pro herce, pro výtvarníka, pro herečku, pro herce? Setkání, kdy nemůžete hovořit prostřednictvím herecké postavy, ale mluvíte sami za sebe. Někdy ta myšlenka se pomalu obaluje do konečného vyznání. Pan Lukavský.
5: Každé takové setkání lidí, kteří jsou schopni, ochotni a rádi po určitou dobu žijí společnou nějakou představou, společnými nějakými cíli, je přece věc nesmírně důležitá. Víte, ten zájem lidí o, řekl bych, o umění, protože tady nejde jenom o setkání, prosím, umění sjednocuje všechny umělce a nezáleží momentálně na tom, v kterém oboru který z nich pracuje, protože cílem každého uměleckého díla je vytvoření krásného díla a podle psychologů každé setkání s krásou člověka zušlechťuje, kultivuje. Čili toto je věc skutečně kultivace, kultury, zušlechťování. A to je vždycky věc nesmírně hodnotná. Já bych se zapovídal a začal by mi někdo říkat, jo, vy tady chcete vyučovat, tak nebudu. Vyučovat nebudu, ale upřímně si vážím, jak si vždycky, publika, obecenstva, které přijde, ať jdou na výstavu výtvarnou, ať jdou na koncert, ať přijdou k nám do divadla, nesmírně si toho vážím. A hlavně bych byl rád, aby vždycky dovedli posoudit, co skutečně z toho, co vidí, je krásné. Teď zas mě ovšem přiletěla televize na mysl. Pánč, tam je potřeba velice dobře vážit, jestli to, na co se dívám, je tak krásné, že mne to zušlechťuje. Jestli ne, tak to není.
1: Děkuju. A poprosím Roberta Kessnera a Martu a pana Harapese, vyspovídám už u pěveckých mikrofonů, protože se bude chýlit samotný závěr tobogánu, takže Robert, ještě tvůj názor na to setkávání prostřednictvím těch tvých obrázků.
3: No tak já jsem rád, že tady můžu hlavně sedět bok po boku s opravdovými umělci, protože já jsem ještě jejich velikosti nedorostl se svým uměleckým oborem a myslím si, že to setkávání tady má takový punc přátelství, že je to něco víc, než že se setkáme herec s malířem nebo s konferenciérem. Prostě jsme tady všichni v přátelském ovzduší a to je prýmá.
1: Dobře, děkuji Robertu Kessnerovi. Vidíte, já jsem chtěl říct, že za malou chvíli řeknu to kouzelné tobogán končí, jakože už jsem rád, že to máme za sebou. Není to pravda, já bych vždycky chtěl pokračovat dalších 20 minut, no a v přítomnosti Marty Vančurový, teda set sakra, to bych chtěl pokračovat. Harapes, pojď sem, neboj se. To je jenom taková jakoby hříčka. Děkuji vám a teď jenom před tou poslední písničkou, s kterou se rozloučíme, tak krátce to vaše vnímání, setkání vlastní.
6: To publikum. No, já to řeknu velice krátce, protože pan profesor to řekl nádherně, že už jsem to povídal i v televizi, že je to pro mě je nejdůležitější právě publikum, to jsou lidi, já se strašně s nima rád setkávám, mám je rád a jsem rád, když přijdou do divadla, protože bez nich je to naprosto zbytečný a to co bychom vůbec dělali na té scéně, a já jsem to přirovnal kdysi ke zvonu, že co je srdcem toho zvonu, že to je publikum, které až když tleská a směje se a líbí se jim to a pláče, tak teprve vlastně ten zvon se rozezní a to je to, co to divadlo vlastně pro co má být, má smysl.
1: Děkuju. Marto?
7: Já nevím, co k tomu ještě dodat, tady bylo už téměř všecko řečeno, ale je to zázrak, jako když se sejde takhle publikum s námi a já cítím, že vzniká pozitivní energie. Ne, fakt je to...
6: My se máme rádi všichni.
7: No, je to zázrak.
1: Tak, děkuju. Dnešní tobogán končí. Našimi milými hosty byli pan profesor Radovan Lukavský, pan Kessner, Vraťa Eber, pan Milunč, další a další hosté. A loučí se s námi Marta Vančurová a Vlastimil Harapes.
8: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
9: Vybíráme je pro vás každý den.
8: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Václav Postránecký se dnes představí v hlavní roli dramatické rekonstrukce soudního procesu s Karlem Havlíčkem a tiskařem Františkem Procházkou v Kutné Hoře na podzim roku 1851. Uslyšíte hru Jiřího Horáka, nazvanou příznačně Přelíčení s občanem Havlíčkem a natočenou v roce 1989. Hezký poslech.

0: Bouřlivý revoluční rok 1848 znamenal pro Rakousko definitivní konec absolutní monarchie a počátek konstitučního státu. V následujícím období však vláda Alexandra Bacha začala usilovat řadou politických opatření o obnovení absolutismu.
1: V překotné době dramatických událostí se rychle vyhranil Karel Havlíček Borovský jako náš nejvýraznější politický novinář. Po zákazu Národních novin odešel z Prahy do Kutné Hory, kde začal od května 1850 vydávat časopis Slovan, který se záhy stal poslední opoziční tribunou proti sílící reakci.
2: Redaktora i jeho časopis neustále provázela četná administrativní omezení a úřední zásahy. Takže Havlíček byl nakonec nucen vydávání Slovana v srpnu roku 1851 sám zastavit a odstěhoval se z Kutné Hory do rodného německého Brodu. Přesto byl na příkaz Vídně CK okresním soudem v Kutné Hoře dodatečně obžalován za tiskový přečin a rušení veřejného pokoje. Karel Havlíček požádal pražského advokáta doktora Josefa Friče, jehož 20letý syn, básník Josef Václav Frič, byl za přípravu májového spiknutí v roce 1849 odsouzen na 18 let žaláře, aby se v tomto procesu ujal jeho obhajoby.

0: Soudní síň, CK okresního soudu v Kutné Hoře se 12. listopadu 1851 zaplnila v 9 hodin ráno do posledního místa.
1: Pane strážmistr, zavřete prosím dveře a nikoho už do soudní síně nevpouštějte.
2: Povstaňte prosím, CK okresní soud přichází.
1: Dnes, 12. listopadu roku 1851, bude CK okresní soud v Kutné Hoře jednat ve věci nálezu CK zemské komory v Praze, jimž se dává do obžaloby redaktor a vydavatel časopisu Slovan, pan Karel Havlíček,

0: Posloucháte původní rozhlasovou hru Přelíčení s občanem Havlíčkem. Napsal Jiří Horák. Dramaturg Josef Hlavnička. Hrají národní umělci Rudolf Hrušinský, Miloš Kopecký a Martin Růžek. Dále uslyšíte Petra Pelcera, Viktora Vrabce, Jana Teplého, Soběslava Sejka, Jaroslava Kepku, Lubora Tokoše, Františka Švihlíka a další. V titulní roli se vám představí Václav Postránecký. Hudbu složil a řídí Jiří Váchal. Režie Ivan Chrs.
1: Pokoj v hotelu u Černého koně v Kutné Hoře v předvečer soudu.
2: Tak začneme pěkně od začátku. Jak to bude asi probíhat a co všechno můžeme očekávat?
3: Trochu to už znám z Prahy před 2 roky.
2: Opakování je matka moudrosti, Karle. Tam ses obhájil sám. Ale oni se taky poučili. Přinejmenším se zítra vyvarují všech starých chyb.
3: Proto jsem vás chtěl za obhájce. Ať jsme na ně dva.
2: Takže všechny nás předvolají a představí kandidáty na porotce. Máme zamítací právo. Využijeme toho.
3: Důvěru mám k rolníkům, řemeslníkům, obchodníkům, živnostníkům a podobným lidem. Nedůvěru ke státním zaměstnancům, k boháčům a lidem odaným Vídni. Tady je seznam nejméně žádoucích osob z okresu.
2: Výborně. Z kandidátů se vylosuje 12 porotců. Složí přísahu a proto se na ně budeme také zásadně obracet. Naprosto jednoznačně a s plnou důvěrou.
3: To je jasné.
2: Zapisovatel představí státního návladního a mě. Tebe vyzve, abys o sobě uvedl základní údaje. Nic víc.
3: Rozumím. Holá, suchá fakta.
2: Přesně tak.
3: Já věděl, že tady klid mít nebudem.
4: Dobrý večer, pane redaktore.
5: A pan Procházka.
3: Buďte zdrav. Tak se seznamte, to je pan doktor Frič z Prahy.
4: Dobrý večer. Vítám vás u nás v Kutné Hoře.
2: Dobrý večer.
3: A toto je tiskař Slovana. A tím i spoluobžalovaný.
2: Zítra vás budu obhajovat. Zrovna jsme to tady s panem Havlíčkem začali probírat.
4: Jen se nenechte rušit. O mě se nebojte, pane doktore. Já jim to povím slušně, ale pěkně od plic. Na mě si nepřijdou a za klobouk si to taky nedají. No tak, já to budu trochu omrknout a přinesu vám nějaký občerstvení.
0: Kancelář pražského policejního ředitele Sachera Masocha. V čase přípravy kutnohorského procesu.
6: Herr Direktor, der Herr Dr. Fritsch ist gekommen.
7: Bitte.
6: Bitte, Sie werden erwartet.
2: Dobrý den, pane policejní řediteli.
7: Guten Tag, Herr Doktor. Bitte. Předpokládám, že znáte Havlíčku v časopis Slovan.
2: Vím, že ten časopis vydával.
7: Vojenský velitel Prahy, svobodný pán Šité, zakázal po dobu stavu obležení města distribuci časopisu Slovan pro Prahu. Víte o tom?
2: Nevěděl jsem, ale díky vaší laskavosti to už vím.
7: Policie zadržela podezřelou zásilku. Velice podezřelou, herr Doktor. Zaprvé ji odeslal redaktor a vydavatel Slovana Karel Havlíček. Za druhé, zásilka odpovídá velikosti a tvarem přesně formátu Slovana. A za třetí byla zaslána na vaši adresu do Prahy, kde je zakázána, pane doktore. Tady je.
2: Proto jste mě předvolal, pane policejní řediteli.
7: Když vás to teď nechám otevřít, co myslíte, že bude uvnitř?
2: Časopis Slovan.
7: Vás?
2: 2 svazky, pane policejní řediteli. 8. a 12. Sám jsem si o ně panu Havlíčkovi napsal.
7: Skandál. Zakázaný časopis. Víte, co to pro vás bude znamenat?
2: Proces, pane policejní řediteli. Mám pana Havlíčka obhajovat před kutnohorskou porotou. Za 2 články otištěné v těch 2 číslech.
7: Co? No v tom případě ovšem, samozřejmě chápu. Tak si to vemte, poroučím se.
2: Naschledanou, pane policejní řediteli.
6: Bitte, Herr Direktor.
7: Schreiben Sie. Bitte sehr. Ministru vnitra Alexandru Bachovi. Spěšné, důvěrné. Vaše excelence, doktor práv, advokát Josef Frič z Prahy, bude obhajovat redaktora a vydavatele Slovana Karla Havlíčka před chystaným porodním soudem v Kutné Hoře. Zde o tom dosud nikdo neví. Policejní ředitel Prahy, Sachr Masoch. Tohle je okamžitě odeslat telegraficky do Vídně. A bršne!
6: Já hlasám se Vídně.
1: Pokoj v hotelu u Černého koně v Kutné Hoře v předvečer soudu.
2: Karle, tenhle proces se přece nepřipravoval tady ani v Praze.
3: Já vím. Byl tu z Vídně pan ministr spravedlnosti Schmerling.
2: Tady? V Kutné Hoře?
3: Osobně. Oficiálně jel navštívit svého bratra do Hradce Králové, tam byli tenem pevnosti, ale víc času strávil tady.
2: Takže dal podrobné instrukce prokurátorovi i soudcům. To znamená, že nebudou nestranní.
3: Celá ta obžaloba je tak stupidní, že vůbec nechápu, jak s tím mohou jít před porotu.
2: Právě na tento postoj čekají, rozumíš? Aby se spolehal na logiku, na rozum, na fakta, na věcnou argumentaci. A dostanou tě na zneužití soudu, na nedostatečnou znalost zákonu a svévolný výklad paragrafů.
3: Před porotou, před veřejností, to není možné.
2: Je, Karle. Porota i veřejnost jsou laici a uvěří tomu, co se jim řekne. Ale co se jim neřekne, nedopoví nebo zamlčí, to prostě vědět nemohou.
3: Tak povedeme dva spory. S obžalobou navenek a skrytě se soudci.
2: Jestli bude soud a obžaloba spolčená, a že bude, na to si můžeš vsadit, musíme je rozdělit.
3: Ale nejdříve je z toho spolčení musíme usvědčit.
2: Ne, až nakonec. Dobře mě poslouchej. Státního návladního zásadně oslovuj v řeči pan žalobce. Ty můžeš, já ne. Zdvořilé pan a hanlivé žalobce. Pán, který žaluje. Říkej jen tohle. Ne pan prokurátor, ne pan státní návladní, ne pan státní zástupce, ne pan doktor Čermák, ale důsledně a neustále pan žalobce. Tak často, jak to bude únosné. Neumíš si představit, co to s ním bude dělat. A zároveň tím vnukneš porotě dojem, že tě žaluje jen on sám ze své osobní vůle, chápeš?
3: A co když mě soudce napomene?
2: U toho začneme. To bude náš první útok. Dávej pozor. I hned po přečtení obžaloby požádáš o slovo.
1: Soudní síň CK okresního soudu v Kutné Hoře 12. listopadu 1851 v 9 hodin 15 minut dopoledne.
5: Obžalobu povede CK státní návladní pan doktor Čermák z Kutné Hory. Obhájcem obžalovaného je pan doktor Josef Frič z Prahy. Žádám pana obžalovaného, aby uvedl své jméno, věk, stav, zaměstnání a bydliště.
8: Jmenuji se Karel Havlíček. Jsem 30 let star, ženatý, novinář, redaktor a spisovatel, bytem v Německém Brodě.
9: Prohlašuji soudní jednání za zahájené. Všechny rušitele mohu dát vykázat nebo je potrestat až 3 dny vězení, případně nechat vyklidit soudní síň. Jednání musí probíhat před porotou, nikoliv před veřejností. Pana obhajce upozorňuji, aby neuváděl nic, co by se příčilo povinné úctě k zákonům.
2: Vím dobře, co zákon obhájci přikazuje.
9: Pana obžalovaného žádám, aby pamatoval na mírnost a slušnost a nepropadal zbytečně svým citům nebo vášni.
2: Mírnost a slušnost sám vyznávám.
9: A pánům porotcům připomínám, aby vše bedlivě sledovali. Po skončení jednání vám budou položeny otázky, na které smíte odpovědět pouze ano, nebo ne. Pane zapisovateli, přečtěte nejprve nález.
5: Slavný soude, CK Vrchní obžalovací komora v Praze shledala, že článek Zpráva obecních záležitostí, otištěný 18. února v 8. svazku Slovana, a dále článek Proč jsem občanem, otištěný ve 12. svazku ze dne 1. března tohoto roku, napsal a uveřejnil pan Karel Havlíček, který je rovněž odpovědným redaktorem a vydavatelem Slovana a stíhá jej pro přečin tiskový a zločin rušení veřejného pokoje. Zároveň stíhá majitele tiskárny v Kutné Hoře Františka Procházku, který musel vědět, že oba jmenované články jsou trestuhodné, takže tím, že Slovana tiskl, napomáhal obžalovanému Karlu Havlíčkovi a stal se spoluviníkem pro tentýž přečin a zločin.
9: A nyní předneste obžalobu.
5: Na základě nálezu žaluje CK státní zástupce pana Karla Havlíčka pro přečin tiskový a zločin rušení veřejného pokoje. Z těchto důvodů. Za prvé, že článkem Zpráva obecních záležitostí chtěl vštípit mezi jednotlivé třídy občanů nesvornost, vyvolat neposlušnost proti úřadům, jakož i nedůvěru a odpor k vládě a jejím orgánům. Za druhé, že líčením omezeností a úplatnosti úředníků a popisem špatně řízeného státu v článku Proč jsem občanem, beze vší příčiny a beze všeho důvodu tím myslil pouze náš stát. Zároveň s obžalovaným žaluje ze stejných důvodů majitele tiskárny v Kutné Hoře Františka Procházku, který oba trestné články vytiskl a napomáhal tím obžalovanému v jeho přečinu. CK státní zastupitelství ve věcech tisku v Kutné Hoře 30. října roku 1851.
9: Žádám o slovo. Nejprve se musí přečíst pánům porotcům oba články, na které se vztahuje žaloba.
10: Pane předsedo, toto, co držím v ruce, je jednací řád porotního soudu. A zde v paragrafu 42 stojí. Nežádá-li obžalovaný již předtím o slovo, přečtou se nejprve předložené listiny. Můj mandant ale o slovo žádá.
9: Prosím, má slovo.
11: Páni porotci, 8. ani 12. svazek Slovana s uvedenými články nikdy skonfiskovány nebyly. To znamená, že v době vydání byly shledány nezávadné a povoleny k tisku. V polovině srpna jsem pro neustálé překážky a obstrukce ze strany úřadů vydávání Slovana sám zastavil. První článek byl otištěn 18. února a druhý 1. března. Dnes je 12. listopadu. Takže jsem zpětně obžalován za články, které před 8 měsíci okresní ani zemské úřady závadné neshledaly. Za těch 8 měsíců se mnohé změnilo a teď, páni porotci, bude záležet také na vás, kterým směrem a kam až ty změny povedou.
12: Protestuji proti jakémukoliv předběžnému ovlivňování poroty, z jakého hlediska má na celou žalobu pohlížet.
10: Pane předsedo, upozorněte pana státního zástupce, že podle paragrafu 42 jednacího řádu teď může mít slovo pouze obžalovaný a nikdo jiný.
9: Pokračujte, pane obžalovaný.
10: Tak moment, pane předsedo, po zahájení jednání jste varoval veřejnost před rušením. Mě jste bez zjevné příčiny upozornil na úctu k zákonům a pana obžalovaného na ovládání citů a vášně. Rovněž bez důvodu. Měl jste připomínku i k pánům porotcům. Pouze pana státního zástupce jste opomněl. Proč? To je nestrannost soudu.
9: Pane obhájce, nejste zde proto, abyste hodnotil průběh soudního jednání. Ale obhajoval obžalovaného.
10: To právě dělám. Sám jste mne upozornil na povinnou úctu k zákonům. Pan státní zástupce právě porušil paragraf 42 jednacího řádu. Vy jste ho ale na to neupozornil a odmítáte ho napomenout i teď na moji výslovnou žádost. Proč? Kde je vaše nestrannost a povinná úcta k zákonům?
9: Upozorňuji pana státního zástupce, že podle paragrafu 42. jednacího řádu má teď slovo pouze obžalovaný. A vy pokračujte.
11: To, co jsem chtěl pánům porotcům říci, řekl za mě pan žalobce tak stručně, tak přesně a tak výstižně, jak bych to já nikdy nesvedl. Za tomu patří můj dík.
13: Jsou opravdu
0: kancelář rady CK Zemského apelačního soudu v Praze Josefa von Millera. V čase přípravy soudního jednání v Kutné Hoře.
13: Tak vy budete obhajovat redaktora Havlíčka?
10: Smím vědět, pane Rado, odkud to víte?
13: Dostal jsem o tom zprávu z Vídně.
10: Horlivost naší policie je obdivuhodná. Já sám vím pouze o jeho žádosti k obhajobě.
13: Mám tomu rozumět tak, že jste ji dosud nepřijal?
10: Ale přijal, pane Rado. Jenomže o tomto svém rozhodnutí vím zatím jenom já a teď i vy. A samozřejmě naše policie, která ví vždycky všechno předem.
13: Pane doktore, vždycky jsem si vašeho úsudku nesmírně vážil. Patříte k nejschopnějším advokátům v Praze, možná dokonce v celé zemi. Jakou mu dáváte naději?
10: Všechno závisí na výroku poroty.
13: Jistě, ale víme oba, jak to u soudu chodí. Se mnou můžete mluvit zcela otevřeně. Má velkou šanci?
10: Pane Rado, vy mi jedním dechem lichotíte a zároveň mě hluboce podceňujete. Vy jste totiž nedostal z Vídně žádnou zprávu, ale podrobné instrukce přímo od pana ministra Schmerlinga. Jaké?
13: Já vám naprosto nelichotím, pane doktore. Vy jste skutečně nejschopnější advokát v celém mocnářství a právě proto tu obhajobu neberte. To je ta instrukce, pane doktore. Věřte, že to Vídeň ocení a najde si příležitost, jak se vám za to odvděčí.
10: Rád bych tomu věřil. Ale jestliže má pan ministr spravedlnosti tak konkrétní požadavek, měl by mít zároveň také neméně konkrétní odměnu, nemyslíte?
13: Ach, s vámi je těžké jednání.
10: To není jednání, ale chytračení, pane Rado, ať už pochází od kohokoliv. Vyříďte panu ministrovi, že pana Havlíčka obhajovat budu a že mu dávám před porotou největší možnou naději, jakou jsem schopen si představit.
13: Jak račte, jen abyste nelitoval. Já jsem vás včas varoval.
10: Naschledanou, pane Rado.
1: Pokoj v hotelu u Černého koně v Kutné Hoře v předvečer soudu.
14: A až budou číst ty moje články, musíme kontrolovat, jestli přitom nemění nebo nevynechávají text.
2: O to se nestarej, na to stačím sám. Ty sleduj reakce porotců, soudu i veřejnosti. Budeš to potřebovat, až začne vlastní výslech.
14: Já myslím, že proces můžeme vyhrát, jen když budeme vyvracet každý bod obžaloby tak, aby u poroty nezůstal ani stín pochybnosti, že byl vyvrácen zcela a beze zbytku.
2: Tak, tak, přesně tak. Karle, tohle bude tvoje solo. Já bych měl přitom zůstat pasivní. Otázky ti bude klást předseda. Kdykoliv to půjde, neodpovídej jemu, ale porotě. S odpovědí nespěchej, vysvětli, oč jde a uplatni veškerou logiku, věcnost, důvtip, argumentaci a tak dál.
14: Dobře. A co žalobce?
2: Nemá do výslechu soudci zasahovat. Výslech má být nestranný a má se držet jen obžaloby. To budu hlídat zase já.
14: Je lepší být stručný nebo vyčerpávající?
2: Stručně vyčerpávající. Nezabíhej do podrobností. Každá odpověď, ať je jasná, výrazná a přirozená. Může se stát, že se předseda bude ptát znovu nebo s malou obměnou na totéž, aby tě unavil a ty jsi mu nakonec přitakal. To se nesmí stát. Naopak toho maximálně využij. Asi jako kdybys měl pětkrát popsat dnešní počasí a ani jednou se neopakovat. Nikdy neříkej, na to jste se už ptal, nebo to už jsem vám řekl. A v žádném případě se nerozčiluj. Mluv naprosto klidně a s přehledem. Mluv nahlas, ale nezvyšuj hlas. Celé tvé vystoupení musí být ofenzivní, sebejisté, ale ne povýšené ani výsměšné. Žár skrývej v srdci a hlavu měj chladnou.
1: Soudní síň CK okresního soudu v Kutné Hoře 12. listopadu 1851. Ve 12 hodin skončilo čtení žalovaných článků a po 10minutové přestávce zahájil předseda soudu výslech.
15: Jste obžalován, že jste se článkem Zpráva obecných záležitostí snažil svést lidi různých tříd k nesvornosti.
11: To ať posoudí páni porotci, o co jsem se snažil a co mi pan žalobce klade za vinu. Já jsem pouze nabádal ke ctění představených a ke svornosti.
15: Dále jste obžalován, že jste se článkem Proč jsem občanem pokusil vzbudit v občanech smýšlení, z něhož povstává nechuť k vládě a ke státní správě.
11: Článek Proč jsem občanem je popis a obraz špatné vlády, ať je kdekoliv. Je mi divné, jak se může naše ústavní vláda domýšlet, že by se to na ní vztahovalo. A nebo jak by si mohli naši úředníci myslet, že by byli tak špatní, jak jsou v tom článku špatní úředníci špatné vlády zobrazeni. Jestli pan žalobce myslí, že naše vláda je taková, jak je v tom článku popsána špatná vláda, pak ji viní on, a ne já.
15: V tom článku uvádíte věci, které musí vyvolávat nejen nechuť, ale i nedůvěru a odpor k vládě a jejím orgánům.
11: Nejprve musím pánům porotcům vysvětlit, že jsem obžalován také ze zločinu podle paragrafu 57 trestního zákona, který pochází ještě z časů absolutní monarchie a vydáním tiskového zákona byl zrušen. Ale i kdyby nadále platil, přesto nejsem vinen tím, z čeho mne pan žalobce obvinuje. Neboť bych musel zlomyslným způsobem hanit vládu a bouřit lid, což jsem neudělal. Jak je patrno z prvního článku, kde jsem lid poučoval a ne bouřil.
15: Ale snažil jste se vštípit zášť mezi chalupníky a sedláky.
11: Já tu zášť chalupníkům nevštípil. Spíš pan ministr Bach, když je vyloučil ze všech občanských práv. Já jen ukázal, jak jejich svár vzniká, ale já ho nevyvolal.
15: Pane zapisovateli, přečtěte znovu ten závěr.
5: Prosím, pane předsedo. Ty sedláku své nadjímání nad chalupníkem perně zaplatíš daněmi, které z tebe budou pumpovat ze všech stran. A právě syn chalupníka je na tobě bude vymáhat ve vojenské uniformě a protože na tobě nemůže svou od otce zděděnou zášť jinak vybít, bude před tebou stát jako voják s flintou, abys byl spokojený.
15: Těmi slovy jste chtěl mezi nimi úmyslně vyvolat zášť?
11: To je ta nejhanebnější obžaloba. Neboť když někdo jednoho proti druhému bouří a štve, sotva si u obou stran získá lásku. Mě ale mají chalupníci i sedláci rádi, protože jedni i druzí se ke mně chodí radit ve svých záležitostech. Pravdou tedy zůstává, že můj článek nabádá ke svornosti a že jsem svým časopisem v Čechách žádné rozbroje nespůsobil.
15: V tom článku píšete, že vojáci jsou od svých představených vedeni k vypínání se. Co na to odpovíte?
11: Že to tak je, neboť voják nesmí s civilisty jednat, jinak je trestán.
15: V tom článku píšete, když vláda vyloučila chalupníky ze všech volebních práv a spoluužívání obecních výhod, neudělala to jistě proto, aby se zavděčila sedlákům. Co tím myslíte?
11: Že to vláda udělala proto, aby občany různých cít proti sobě popouzela.
15: Tím jste ale bezdůvodně a bez jakékoliv podstatné příčiny vládu tupil, když říkáte, své nadýmání nad chalupníkem perně zaplatíš daněmi, které u tebe budou pumpovat ze všech stran.
11: A již je pumpují, neboť stát je na tom tak špatně, že je bude dál pumpovat, protože vyhazuje peníze za zbytečnost.
15: Ale tím jste chtěl uvést vládu v nevážnost.
11: Ano, chtěl. Protože taková vláda nevážnost zasluhuje. Neudělal jsem to ale ze zlomyslnosti. Nýbrž v tom nejlepším úmyslu, abychom obdrželi lepší vládu. Poněvadž já považuji nynější vládu za špatnou. Rozhodně ale popírám, že jsem to udělal ve zlém úmyslu, ale naopak v nejlepším úmyslu z uvedené příčiny.
15: Pak jste ale musel předvídat, že ten článek vzbudí nechuť k vládě. Psal jste to bez jakékoliv příčiny. A tím jste se pokoušel vyvolat nechuť, nelibost a nedůvěru k vládě a jejím orgánům?
11: Já uvedl dost příčin, jak z toho bude vláda těžit, když se budou chalupníci a sedláci hašteřit.
15: Ale těmi slovy, cituji, že chalupníci neobrátí svou zášť proti vládě jako jedinému původci svého vyloučení, nýbrž proti sedlákům. V Všechno to zlé jste bez důvodu a příčiny sváděl na vládu.
16: Je zcela přirozené, že se chalupníci budou zlobit jen na sedláky, jako by oni sami toho byli příčinou. A nebudou se zlobit na pana ministra Bacha a na vládu, neboť chalupníci nečtou zákony a proto nevědí, odkud to pochází.
15: Vaše odpověď je jen výmluvou. Skutečností však zůstává, že jste tím chtěl spoluobčany proti sobě rozdráždit.
16: To ať posoudí páni porotci. Když vláda vypisuje daně, aniž se koho ptá, zda je zapotřebí ke státní správě tak krvavých výloh, vysvětlil jsem jen, proč k jejich vymáhání používá vojska.
15: Ve druhém článku, proč jsem občanem, uvádíte takové věci, které nejen nechuť, ale i nedůvěru a odpor k vládě a jejím orgánům musí vzbuzovat.
16: Ten článek je popis absolutní vlády jako takové a všech jejich chyb. O žádné konkrétní vládě se tam nezmiňuji. A proto nechápu, jak mohu být obviněn, že jsem zlehčoval nebo tupil naši vládu. Jestliže byla tehdy naše vláda ústavní, nemůže se ten článek vztahovat na náš stát.
15: Ale žaloba vás viní, že je tím článkem míněna naše vláda. A sice podle mnohých uvedených znaků.
16: Zmiňuji se tam o státních monopolech, ale to nemá přece žádný vztah k Rakousku. Jiné státy mají také monopoly, například Rusko na kořalku. Podobně je tam výrok zesnulého císaře Františka I. Ani z toho nijak nevyplývá, že se článek vztahuje na Rakousko. Neboť kdybych uvedl citát řeckého klasika, nevztahovalo by se to žádným způsobem na Řecko a řeckou vládu. Ale kdo si myslí, že je Rakousko tak špatné, jak ve zmíněném článku stojí, je ten, kdo mne žaluje.
15: Dále jste obviněn, že jste tím článkem chtěl vzbudit zášť k úřednictvu vůbec.
16: Jak by mohl mít někdo zášť na dobré úředníky proto, že já popisuji špatné? Nejsou-li ale naši úředníci špatní, proč se tedy k tomu popisu hlásí?
15: Přečtěte to o těch politických úřadech.
5: Prosím, pane předsedo. Každý ví, že politické úřady často více zmatků než prospěchu působí, že by mnohem snadněji občané obstáli bez politických úřadů než ty úřady bez občanů.
15: To se přece týká našeho státu.
16: Jestliže naše vláda jedná, jak popisuji, není to moje vina, ale její. Jestli tedy pan žalobce myslí, že naše vláda jedná tak, jak tam stojí, tak já za to nemohu. Já jí k tomu neradil. A pak by také nebylo divu, že musí proti sobě popuzovat.
15: Ale podle žaloby jste se zlomyslným způsobem snažil vštípit nechuť a nelibost ke státní správě, jelikož v tom článku pravíte, že stát je vynucená společnost. Přečtěte to místo.
5: Prosím. Jaký vůbec užitek mají lidé z toho, že žijí ve státě, přičemž budeme uvažovat obecně a nebudeme žádný konkrétní stát jmenovat, ale mluvit hlavně o takzvaných policejních státech, kde se vláda do všeho míchá. Až dosud se nám takový stát nejeví skoro jinak, nežli jako vynucená společnost, v níž většina snáší obtíže proto, aby mohla dobře a vesele žít menšina.
15: A ještě ten závěr.
5: Ano. Na všech stranách občan pozoruje, že státní zřízení naprosto není k jeho prospěchu, nýbrž jen k jeho škodě, a že by on sám mohl mít ze spojení se státem jen tehdy užitek, kdyby se odhodlal s vlky víti a na útraty ostatních utiskovaných svůj vlastní prospěch vyhledával.
15: To vše je bezdůvodné.
16: Popis špatného státu žádné zdůvodnění nepotřebuje. Já chtěl popsat špatný stát, abych naše občany poučil, jak špatný stát, vláda a úřady vypadají.
15: To není vysvětlení, ale překroucení pravdy.
16: Pravda žádné překrucování nepotřebuje. Obvinění, že tím míním náš stát je špatné, protože jsem v tom článku uvedl rozličná fakta z různých vlád. Kdyby ten článek vyšel v jiném jazyku a v jiné zemi, bude to každý vztahovat na absolutní stát. Jestliže to někdo vztahuje na Rakousko, já za to nemohu.
15: Vaše vysvětlení je trestuhodná výmluva.
16: Trestuhodný je ten, kdo myslí, že je to o naší vládě. Je velmi smutné, když rakouský úředník sám usuzuje, že se to na Rakousko vztahuje. Já neměl žádnou příčinu se s něčím skrývat, protože jsem líčil špatné absolutní vlády, ale náš stát jsem tím nemínil a nikde jsem ho v tom článku nejmenoval.
1: Pokoj v hotelu u Černého koně v Kutné Hoře v předvečer soudu.
17: Na všechny otázky při výslechu odpovídej tak, jako kdyby ses už naplno obhajoval. Tím z předsedy udělá žalobce.
14: A na žalobce nutně zbydou už jen nehoráznosti, lži a překrucování.
17: Přesně tak. Tím se vyčerpá faktická stránka věci a žalobce bude přinucený zveličovat, přehánět a lhát do té míry, že se tím před porotou znemožní sám.
14: Vy byste měl hlídat každé zneužití paragrafu a zákonnosti. Když je od začátku budeme usvědčovat na každé maličkosti, tak s těmi velkými podfuky ani nevyrukují.
17: Ale vyrukují, jenomže k vlastní škodě.
14: To bude Procházka. Dále.
15: Pánové, Kutná Hora vzhůru nohama.
17: Ale neříkejte, pane Procházko.
15: Můžu to sem postavit?
14: Prosím.
15: Víte, že vojáci budou mít zítra pohotovost? Celý kasárna ve zbrani v čele s hejtmanem Reiserem.
17: Od koho pak to víte?
15: Pijete bílý nebo červený? No já vzal obě. Tuhle zprávu, pane doktore, mám od kantýnskýho z kasáren.
14: Přímo od pramene.
15: Ve dvou hospodách už zpívali hej Slované. A strážmistr Pik je ani nenapomenul.
14: Jen se nebojte, zítra to všechno připočtou nám.
15: A taky vím, že z Kolína sem už nikdo nesežene povoz pod šest zlatek. Všecky noclehy ve městě jsou už obsazeny.
17: Tak se k nám posaďte, pane Procházko, a já vám řeknu pár slov, jak to tam bude asi probíhat.
1: Soudní síň CK okresního soudu v Kutné Hoře, 12. listopadu 1851 odpoledne.
5: Žádám, aby předstoupil spoluobžalovaný, uvedl své jméno, věk, stav, zaměstnání a bydliště.
15: Slavný soude, jmenuji se František Procházka, je mi 48 let, jsem ženatej a mám tady v Kutný Hoře tiskárnu.
9: Jste obžalovaný, že jste nezastavil tisk projednávaných článků v časopise Slovan.
15: Slavný soude, to je blbost.
9: Napomínám vás ke slušnosti.
15: Správně, správně, slavný soude, poněvadž to jsou hned dvě blbosti. Za prvý, kdybych neměl tiskárnu, ale třeba snožírnu, a někdo byl zamordovaný nožem z mý dílny, no tak co já s tím mám společného? Akorát ten nůž, že jo, a ten přece za nic nemůže. A ten, kdo ho vyrobil, taky ne. A za druhý, i kdyby se taková hrůza doopravdy stala, to bych měl kvůli tomu přestat další nože vyrábět a celou dílnu zavřít.
9: Ale vy jste musel znát trestuhodný obsah obžalovaných článků. Přesto jste jejich tisk nezastavil a tím jste se dopustil spoluviny.
15: A kdo pak vám zas tohle nalhal? Teď já si prvně oba ty články celý v klidu přečet, až v kanceláři tu...

0: že jste obžalované články vytiskl, dopustil jste se spoluviny.
1: No tak to je zase nic blbost. No, jináč. Slavný soude. Když se to tisklo, tak to bylo povolený. A já nemohl dopředu vědět, že to bude jednou obžalovaný. To dá rozum, ne? Pan Havlíček mi hned na začátku řekl, že je podle zákona za všechny články odpovědný on jako redaktor. A hnedky mi taky ten zákon opravdu ukázal. Lidi mu taky ukažte, ať mi věřej.
0: To je zatím všechno.
2: Přijímací pokoj zemského místodržícího Čech, barona Mečehryho na Pražském hradě. Období přípravy Kutnohorského procesu.
3: Jsem místodržícím české země, pane Friči. Tady nespadne ani vrabec se střechy, abych o tom nedostal zprávu. Nic vám to neříká? Ne? To byl citát. Takhle to přece o mě napsal ten váš Havlíček. A ta zpráva se týká vaší obhajoby v Kutné Hoře.
4: Ten vrabec musel spadnout ze střechy policejního ředitelství, vaše excelence. Předpokládám, že mě budete od té obhajoby zrazovat.
3: Naopak, můj milý doktore, naopak. Považuji přímo za skvělé, že ho budete obhajovat právě vy.
4: Tak skvělé to zase nebude, vaše excelence. Vždyť tam budu jen pro forma.
3: Vy a pro forma? To není možné.
4: Je, vaše excelence. Havlíček se tam totiž obhájí sám, jako se obhájil před 2 roky tady v Praze.
3: Neobhájí, můj milý doktore. Neobhájí.
4: Ale ano, bude porotou osvobozen, protože nemůže být neosvobozen.
3: Tomu nevěřím. Tentokrát to nebude zdaleka tak snadné, můj milý doktore, to mi věřte. A vy se tam musíte být jako lev. Jako kdyby vám šlo o vlastního syna. Rozumíte?
4: Přiznám se, že vám nerozumím.
3: Tam v té Kutné Hoře totiž půjde skutečně o vašeho vlastního syna, můj milý doktore.
4: O mého syna?
3: Ano. Ano. O Josefa Václava Friče, odsouzeného za přípravu májového povstání, k 18 rokům těžkého žaláře do pevnosti v Komárně. Teď je mu 22. Až si trest odpiká, jestli to ve zdraví přežije, bude mu 40 let. Copak vám ho není líto?
4: Je mi ho nesmírně líto, vaše excelence, ale vůbec nechápu, proč.
3: Můj milý doktore, je začátek listopadu a na Vánoce může být váš syn doma, omilostněný jeho milostí císařem. Na mou žádost. Proto vám znovu opakuji, že považuji za skvělé, že budete Havlíčka obhajovat právě vy, a naprosto nevěřím, že tam budete jen pro forma.
4: Vidíte, vaše excelence, a já si to opravdu myslel.
3: Jste nejschopnější advokát v této zemi. Uznávám, že to nebude snadné, ale také nemožné. A dovedu to ocenit. Takže teď bude záležet jen na vás, jestli s vámi zasedne váš syn ke štědrovečerní večeři.
4: Příliš mi lichotíte. Ale díky vaší excelenci už teď vím, že to bude největší případ mého života. A lituji pouze, že nikdy nebudu moci vyjádřit, jak nevýslovně jsem vaší excelenci vděčný. Nicméně vám na svou čest a svědomí slibuji, že se ve své skromné funkci obhájce vynasnažím ze všech sil, abych naprosto a beze zbytku splnil vaše očekávání. Přísahám vám, že se za Havlíčka budu bít jako lev, jak si přejete. A doufám, že i vy dostojíte svému slovu a já budu moci uvítat svého syna na Vánoce doma. Poroučím se, vaše excelence.
3: Já
5: Já, Mila, všechno jsem slyšel, vaše excelence.

0: to je neslýchané. Taková drzost.
1: Já vůbec nechápu.
0: Takhle se blamovat. Jak teď vypadám?
1: Málo platné, vaše excelence. Je to nejprohnanější advokát v zemi.
0: Kdo povede žalobu?
1: Doktor Čermák, vaše excelence.
0: Osobně s ním promluvte. Slibte mu cokoliv. Ať udělá všechno. Naprosto všechno, rozumíte? Jen když to bude mít úspěch.
1: Spolehněte se, vaše excelence.
2: Soudní síň CK okresního soudu v Kutné Hoře, 12. listopadu 1851. V 14:30 odpoledne bylo jednání přerušeno a pokračováno v něm po hodinové přestávce.
3: Prosím teď pana státního návladního, aby se ujal slova.
4: Pánové, prostřednictvím tisku jsme všichni získali vzdělání. Ale tisk může natropit i mnoho škod a vést k záhubě. Jediným příkladem budiž francouzská revoluce. Její původ a příčiny musíme hledat ve zneužívání tisku u Voltaira a Rousseaua, kteří k ní dali první podnět svými přehnanými ideami. A jak tato revoluce otřásla Evropou, je vám jistě dobře znám.
5: Pane předsedo, upozorněte pana státního návladního, že musí pana Havlíčka obviňovat a ne ho chválit. Srovnávat jej s největšími duchy Francie je sice lichotivé, ale přehnané. Takže proti tomu důrazně protestuji.
3: Pokračujte, prosím.
4: Kdyby byla pravda, co pan Havlíček píše o vypínání se vojáků, bylo by to smutné postavení naší armády. Naštěstí je to jinak. Šlechetná stavovská hrdost našich vojáků pokořila francouzskou revoluci. A dosáhla toho, že se i jiné národy uchýlily s důvěrou pod ochranu křídel rakouského orla. Šlechetná stavovská hrdost našich vojáků pokořila další vzpoury a rebelie po celém mocnářství a přispěla k utišení podobných bouří i v jiných zemích.
5: Bravo, skvělé. Tak úžasného zhodnocení se naší slavné armádě snad ještě nikdy nedostalo. Prostě vynikající. Proto v skutku ponižuje hrdost našich chrabrých vojáků, když musí po těchto skvělých vítězstvích doma i v cizině stát s flintou před českým sedlákem a pumpovat z něho daně, jak napsal pan Havlíček, pro nová, ještě skvělejší.
3: Beru vám slovo. A vy pokračujte.
4: Děkuji. Současná situace vyžaduje, aby vláda držela množství vojska, jelikož nám neustále hrozí nebezpečí takřka ze všech stran. Ale že by vydání na vojska byla větší, než kolik vojsko skutečně potřebuje, neodpovídá pravdě. Z toho vyplývá, že pan Havlíček bez jakékoliv příčiny obvinuje vládu a snaží se vzbudit nepřátelství také proti armádě.
5: Naprosto nesouhlasím s tím, že musíme držet tak početnou armádu, aby mohla potlačovat také vzpoury, povstání a rebelie v jiných zemích, jak uvedl pan státní zástupce. Nelze se divit, že výdaje na armádu jsou potom větší, než jakých by bylo nezbytně třeba.
4: Pan Havlíček se ve svém článku také zmiňuje o politických, finančních a stavitelských úřadech a i když píše, že se to našich úřadů netýká, líčí vše tak posměšným způsobem, že každý musí poznat, že tím naráží na naše úřady. Neboť o nich píše, že každý, kdo u nich chce něčeho dosáhnout, musí je podplatit. Jestliže pan Havlíček viděl špatného úředníka, proč ho neudal? A jestliže je jeden úředník špatný, nejsou proto špatné všechny úřady.
5: Ale v tom článku stojí, ať si nikdo nemyslí, že tím naše úředníky míním, o jejich správnosti každý ví. Co je na tom posměšného?
4: Že tím pan Havlíček Rakousko nemyslel? To je jen výmluva. Přestože se chytrým způsobem pojistil, myslel to o našich úřadech. Popíšu-li nějakou osobu neomylně podle všech známek a pak řeknu, ne, aby si někdo myslel, že tím tu osobu míním, zůstane to vždy jen planou výmluvou. Jak říká přísloví, Chytrému napověz, hloupému dolož. A každý má tolik duvtipu, aby věděl, že jsou tím článkem míněni naši úředníci.
5: Pan státní návladní říká chytrému napověz, hloupému dolož. A podle této zásady, kdo si myslí tak jako on, že jsou u nás špatní úředníci, je chytrý a kdo si to nemyslí, je hloupý. Pane předsedo, myslíte si, že jsou naši úředníci špatní nebo dobří?
4: Pan Havlíček! Pan Havlíček napadl úřady bez důvodu a příčin a poučuje občany, že nemají ze státu žádný užitek. Tím chtěl vzbudit nechuť a odpor ke způsobu vlády. Proto je moje žaloba proti panu Havlíčkovi oprávněná. Jeho spoluviník, tiskař František Procházka, mohl snadno předvídat, že by se do opozičního politického listu mohl lehce vloudit trestuhodný článek. A v případě, že by pan Havlíček zemřel, byl by za něj plně zodpovědný. Proto bylo jeho povinností bdít nad nebezpečným obsahem Slovana, který byl již několikrát stíhán a zabaven.
5: Faktická připomínka. Není pravda, že Slovan byl několikrát stíhán a zabaven. Ale je pravda, že byl neustále stíhán a ani jednou z moci úřední zabaven.
3: Pokračujte, pane státní návladní.
4: Z uvedených důvodů proto žaluji redaktora Slovana, pana Karla Havlíčka, z přečinu tiskového a ze zločinu rušení veřejného pokoje a pana Františka Procházku ze spoluviny na tomto přečinu a zločinu podle paragrafu 26 tiskového zákona z roku 1849. O použití platného paragrafu 57 trestního řádu, uvedeného v mé žalobě, se bude jednat až po výroku pánů porotců.
5: Náš právní řád nic takového nepřipouští a proto žádám pana předsedu, aby uvedl tuto drobnou neznalost v používání zákonu na pravou míru.
3: Jako by se stalo.
4: Vám, páni porotci, tedy odevzdávám žalobu, kterou jménem uražené vlády a všech uražených úřadů předávám k poradě. A věřím, že rozhodnete spravedlivě podle svého nejlepšího svědomí.
2: Pokoj v hotelu u Černého koně v Kutné Hoře v předvečer soudu.
6: Otevřete! Je to moc horký!
7: Už je tady!
6: Nesu vám něco pro zahřátí.
8: No ne, to je vůně.
6: Horkej punč. Vy tady máte zimu jak v Přinci. Představte si, pánové, že mi hostinský dole u výčepu povídal, že se ho starý kozel vyptával, co všechno si už vašnosti ráčili poručit.
7: Tomu říkám špionář.
8: Kdo to chtěl vědět?
6: Městský policejní komisař Pícha. Kozel je, no, teď to víte, jeho člověk. Vysloužilý voják, bývalý setník.
7: Tady jsem mu to všechno sepsal a potvrdil vlastnoručím podpisem. Káva, víno, limonáda, teď ten punč pro zahřátí. Dejte mu to, pane Procházko, že se poroučím, ale za míň než za Viržínko, ať to panu komisařovi nedává.
6: Za Viržínko? Nenechte se vysmát. Jak starýho kozla znám, ten z toho vytříská majlán.
7: Ať nám slouží.
8: Musím ti říct, ještě něco velice vážného, neprávě moc povzbudivého.
7: Tak jen do toho, ať to máme co nejdříve za sebou.
8: Neříká se mi to dvakrát dobře. Zkrátka ten tvůj žalobce, doktor Čermák, byl k té úloze žalobce vybraný z osobních důvodů.
7: Ale já ho vůbec neznám.
8: Ne, ve vztahu k tobě. Když jsi měl nějaký malér, takže tady dělá z trestu jen obhájce ex offo. A teď mu slíbili za tvoje usvědčení odpuštění toho starého hříchu.
7: To je nadělení. Aspoň víme, jak vypadá ta nestranost a osobní nezaujatost soudu v praxi.
8: To, abys věděl, proč bude proti tobě vystupovat tak zběsile.
7: Vy víte, co to bylo za malér?
8: Začínal jako mladý, ctižádostivý a chudý. Na peníze a služební postup nechtěl dlouho čekat a počínal si tak bezohledně, že mu sami páni kolegové nastražili past, ta sklepla. Říká se tomu prokázaná korupce, česky úplatkářství.
9: A to se podívejme.
8: Zničil si tím kariéru, přeložili ho, no a teď konečně dostal šanci všechno napravit.
7: Charakter se nenapraví, ale dobře, že to víme.
2: Soudní síň CK okresního soudu v Kutné Hoře, 12. listopadu 1851 večer.
3: Prosím, pane obhájce, máte slovo.
4: Děkuji, pane předsedo.
5: Bezdůvodného spoluobžalování Františka Procházky se přímo týká věta z předmluvy k tiskovému zákonu, kde výslovně stojí, že tiskař může být trestně stíhán jen tehdy, jestliže není znám spisovatel. V našem případě však znám je a k soudu se dostavil, takže pan Procházka tady nemá vůbec co pohledávat. To by měl přece pan státní zástupce vědět a znát.
4: Pan Procházka je spoluvinen. Jeho povinností jako majitele tiskárny je vědět, co se v jeho tiskárně tiskne. Neboť z takové nedbalosti by si mohl způsobit ještě větší provinění. Proto na svém návrhu trvám. A věřím, že páni porotci uznají, že moje obžaloba je dostatečně zdůvodněná a oprávněná.
5: Pan státní zástupce sice ustoupil v užití paragrafu 57 trestního zákona, ale přesto na něm zakládá svou obžalobu. Jestliže jej zavedení tiskového zákona ruší, nemůže být pan Havlíček podle tohoto paragrafu obžalován ze zločinu, ale pouze z přestupku nebo přečinu. To pan zástupce taky neví.
3: A když myslíte, že jsou cenzurní zákony trestního řádu tiskovým zákonem zrušeny, tak nám je v tiskovém zákonu ukažte.
5: Pane předsedo, hovořím o paragrafu 57 trestního zákona, nikoliv o cenzurních zákonech. A paragraf 57 trestního zákona byl zrušený. Proto byl také nový tiskový zákon vydán a v jeho úvodu výslovně stojí tady, že namísto přísných trestních zákonů za zneužívání tisku obsažených v trestním řádu nastupují nové, mírnější tresty tiskového zákona.
4: Obžalovaný se dopustil zločinu rušení veřejného pokoje, protože popouzel proti úřadům, vládě, armádě, státu i proti různým třídám občanů navzájem, nikoli přímou výzvou, ale neustálým bezdůvodným popouzením a drážděním. Musím upozornit pány porotce, že se pan Havlíček ve všech svých článcích vždy zmiňuje, že máme ústavu jen na papíře, a ne v životě. Vysmívá se tomu, že jeho veličenstvo vládne z milosti boží. A kde může, vždy se o vládě, úřadech a vojsku nechválně zmiňuje. To je rušení veřejného pokoje. A proto na své obžalobě z tohoto zločinu trvá.
5: Ústava v naší zemi připouští, aby se poukazovalo na různé chyby, nedostatky a vady, ať už se týkají úřadů, vlády nebo státu. Důkazem toho byl právě souhlas s vydáváním politického opozičního časopisu. Na vašem výroku, páni porotci, bude záležet, má-li se svoboda tisku ještě dále udržet nebo ne. Prvním článkem nemínil pan Havlíček žádné různice mezi třídami občanů vzbudit, ale obě strany poučit a smířit. Druhý článek se v ničem netýká Rakouska. Nevyzývá nikoho, aby neposlouchal zákony. Neříká, že úřady jsou nepotřebné. Armádu, vládu ani stát netupí, nehaní. Nevybízí ke vzpouře ani k nepřátelství. A tedy se jimi pan Havlíček nemohl dopustit těch přestupků, které jsou proti němu v žalobě vzneseny. To je vše.
3: Páni porotci, slyšeli jste obě strany a nyní je vaším úkolem...
7: Pane předsedo, podle jednacího řádu má obžalovaný právo na poslední slovo. Proč jste mi je neudělil?
3: Prosím, máte slovo.
10: ze způsobu obžaloby jasně vysvítá, že pan žalobce buď zákony nezná, anebo je úmyslně překrucuje.
4: Pane předsedo, prosím, aby byl pan Havlíček napomenut k mírnosti.
3: Žádám vás, abyste mluvil mírně a v mezích zákona.
10: Mluvím snad jinak? Pan žalobce viní pana Procházku, že nezastavil tisk Slovana a tím se stal spoluviníkem přestupku dávaného za vinu mě.
3: Nejste obhájce pana Procházky. Máte slovo jen ke své vlastní obhajobě.
10: To k ní patří. Podle tiskového zákona nemá být nikdy žalován tiskař, jestliže je znám spisovatel či vydavatel. To je tedy neznalost pana žalobce. A nebo úmyslné překrucování zákona. Právě tak se pokoušel obžalovat mě z paragrafu 57 trestního řádu, ač musí jako právník o jeho neplatnosti vědět. Proč? Tiskový zákon stanoví nejvyšší trest za tiskový přestupek 1 rok vězení. Ale starý paragraf 57 trestního řádu 5 let.
3: Pan státní zástupce od něho ustoupil.
10: Z jeho úst jsem nic takového neslyšel. A ani vy jste ho na neplatnost tohoto zákona neupozornil. A k vaší nestrannosti připomínám, že podle zákona teď mohu mluvit pouze já. Bez přerušování. Z úst pana žalobce jsem ale slyšel mnohé nepravdy a lži, které jsem nikdy nenapsal ani neřekl. Řekl, že jsem chtěl, aby sedláci dali chalupníkům obecní pole zdarma. V mém článku ale stojí, aby jim je přenechali za mírnou úhradu. Pan žalobce mě také vybízí, abych udal úředníky, kteří špatně jednají. To není mou povinností. Já žádným udavačem nejsem. A být nechci. Ale že se uplácejí úředníci, a to i soudní, ví každý. Že se to ale neděje veřejně, nýbrž mezi 4 očima nebo potají, to je také každému známé.
4: Pane předsedo, k uhájení své cti podám proti veřejnému nadcti utrhání žalobu. Obžalobu potvrdila nejvyšší zemská obžalovací komora. Takže je obviněna z neznalosti a překrucování zákonů i ona.
10: Já mám mít poslední slovo. Tak tedy podotýkám, že jsem panu žalobci to překrucování zákonů dokázal. A teď ať si žaluje, kdo chce.
3: Prohlašuji toto jednání za skončené. Páni porotci, vyslechli jste obě strany. A teď je na vás, abyste posoudili, zda veškeré články a důkazy obžaloby jsou oprávněné a naopak, zda námitky obhajoby skutečně obžalobu vyvrátili. Soud se nyní odebere k poradě, na níž vám určí otázky, na které bude požadovat vaši jednoznačnou odpověď.
11: Hodinu a čtvrt. Od 9 večer do 10:45 trvalo soudu, než sformuloval 10 otázek, na které měla porota odpovědět pouze vinen a nebo nevinen.
2: V malé oddělené místnosti zatím čekali oba obžalovaní se svým obhájcem na výsledek.
6: Ale že si dávají na čas, co?
12: Víte? Teď mám takový nepříjemný pocit. Je jako kdybych tam hájil jenom sebe a nic víc.
13: Ale to je dobře. No, horší by bylo, kdyby si smysl, kdo ví, jak to nebylo nad osobní zájmu věci, národa, společnosti. A zatím bys hájil jen a jen sebe.
12: Vy si vážně myslíte, že ti prostí obyčejní lidé něco vědí o tiskovém zákoně? O svobodě projevu a takových věcech? Kdybyste se jich na to zeptal, vsadím se, že by vám každý řekl, že se o to nijak netýká.
13: Ti, co vyslechli tohle přelíčení, ti si to už nikdy myslet nebudou.
12: A ti ostatní?
13: Já vím.
12: Ti si budou dál myslet, že je to věc novinářů, spisovatelů.
7: redaktorů, nakladatelů, vydavatelů.
6: A tiskařů, že jo?
7: Že to slouží jenom jim, jejich zájmům a pro jejich dobro.
13: Karle, nemůžeš chtít hned všechno. Tohle je první boj o náš tiskový zákon, tak ho prostě nemůžeme a nesmíme prohrát, ať už se to týká čehokoliv.
12: Co pak to není dobrý začátek?
7: Ale pro ty, co nám nakonec přitakají a dají zapravdu, to tím jejich přitakáním taky skončí.
13: Neskončí, Karle, ale začne. To už bude otázka vývoje, vzdělání, pocitu spoluzodpovědnosti. Víš, co se jednou stane, nelze odestát. A na nás teď záleží, aby se to opravdu stalo. Aby se jednou třeba nemuselo začínat úplně znovu, z ničeho a od začátku. A mohlo to sloužit aspoň jako připomínka anebo příklad.
12: To přece není málo.
7: Jsem rád, že jste tu moji obhajobu přijal.
13: Jsem rád, že jsi mě o tu obhajobu požádal.

0: Soudní síň CK okresního soudu v Kutné Hoře. Hodinu a půl až do 11:45 v noci trvala porada poroty.
1: Povstaňte, prosím, páni porotci přicházejí.
2: Prosím porotu zvoleného mluvčího, aby oznámil soudu rozhodnutí poroty.
3: Slavný soude, na svou čest a svědomí, výrok pánů porotců na všechny položené otázky zní jednomyslně: není vinen.
2: Zavolejte oba obžalované.
1: Prosím, můžete vstoupit.
2: Pane zapisovateli, přečtěte obžalovaným soudní rozsudek.
4: Na základě jednomyslného rozhodnutí pánů porotců se osvobozuje pan Karel Havlíček a pan František Procházka z obžaloby, jakož i od náhrady na soudní jednání, a jsou propuštěni na svobodu. Dáno CK okresním soudem v Kutné Hoře dne 12. listopadu roku.

0: Nezdar tohoto porotního soudu vyřešila vídeňská vláda okamžitým zrušením ústavou nařízených porotních soudů v celém Rakousku a obnovením dřívějších soudů zborových. Karel Havlíček byl o měsíc později, 16. prosince roku 1851, policií zatčen a odvezen k tříleté internaci do tyrolského Brixenu.
1: Doktor Josef Fritsch se nadále účastnil politického života pouze na straně konzervativců a zasloužil se především o zavádění českého jazyka do soudní praxe.
2: Jeho syn byl v roce 1854 amnestován a žil v Praze pod policejním dozorem. V roce 1858 byl znovu uvězněn a propuštěn s podmínkou, že se vystěhuje do ciziny, kde potom strávil 20 let svého života.

0: Vyslechli jste původní rozhlasovou hru Přelíčení s občanem Havlíčkem, kterou na základě autentických historických materiálů z takzvaného Kutnohorského procesu s Karlem Havlíčkem Borovským, konaném v roce 1851, napsal Jiří Horák. Dramaturgie Josef Havlíčka. Osoby a obsazení. Karel Havlíček, obžalovaný, novinář, redaktor a vydavatel Slovana, Václav Postránecký. František Procházka, spoluobžalovaný, majitel tiskárny v Kutné Hoře, Jan Teplý. Doktor Josef Frič, obhájce, advokát z Prahy, otec básníka Josefa Václava Friče, Petr Pelcer. František Votava, předseda CK okresního soudu v Kutné Hoře, národní umělec Rudolf Hrušínský. Doktor Čermák, žalobce, Viktor Vrabec. Maršal, soudní písař, Jaroslav Kepka. Sacher Masoch, pražský policejní ředitel, národní umělec Martin Růžek. Von Miller, burkmistr, rada apelačního soudu v Praze, Soběslav Sejík. Baron Mečejery, místodržící Čech, národní umělec Miloš Kopecký. Antonín Brojer, mluvčí poroty, továrník z Kutné Hory, Boživoj Procházka. V rolích vypravěče Lubor Tokoš, František Švihlík a Vladimír Fischer. Hudbu složil a řídil Jiří Váchal. Technická spolupráce, zvuk Tomáš Kselhofer, záznam a střih Marie Čiperová. Asistentka režie Dana Rajchová. Režie Ivan Chrs.
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
2: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
1: Pohodová hodinka.
2: Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Tisíce světel tu svítí, ode všech.

0: Billboardová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Zpátky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá své tradiční rozpravy Milana Hajna z divadla Ungelt. Nám všem hezkou neděli. V dnešních rozpravách bych rád hned na začátku vzdal hold Českému rozhlasu, který, patrně jste to zaznamenali, v tomto roce oslavil 100 let své existence. Takže aplaus pro Český rozhlas. Vzpomněl jsem si na to v souvislosti s tímto pořadem rozpravy Milana Hajna, které se poprvé objevily v éteru přesně před 6 lety. Takže pořad existuje už 6 let také díky vám, přítomným divákům a rozhlasovým posluchačům. Bez jejich přízně by rozpravy nebyly. Takže si zatleskejme taktéž. Tak a dnes pozvíme na jeviště našeho divadla dvě výrazné osobnosti, nerozlučně rovněž spjaté s rozhlasovým vysíláním. Dámy a pánové, Halina Pavlovská a Jan Čenský.
4: Hezké dopoledne, milí posluchači. My si sedáme pomalu, aby potlesk byl delší.
3: Tady nás bude hodně moderátorů, ano. Nicméně napadá mě první otázka, když se na vás dívám. Vybavíte si, když jste se poprvé v životě zaznamenali? Nemyslím hned z oka do oka. Když jsi zaznamenala Čenského asi jako prince, ne?
5: Nebo já si nechci to pamatuju, ale
6: Tak nepotrpím, já nevím, jestli je to vůbec vhodný tady říkat v takové společnosti, ale já si nepotrpím na pohádky. Takže já jsem zaznamenala Honzu, sice v roli prince, ale hned jsem si říkala, to je ale hezký chlap.
3: Prince, hezký chlap.
6: O prince mi nešlo, ale to jádro, to mi přišlo moc pěkný.
4: Děkuju, co si dáš? Já jsem Halinu zaznamenala, Milane, literárně, její knížky, kterých je přes 30, ale potom jsme se potkali v Brně.
6: Ano.
4: Při banánových rybičkách. A to bylo velmi milé pozvání.
3: Tam jsem byl taky s Martou Kubišovou, ty jsi tam byl s kým?
4: Ano, to si nepamatuju, že jsem koukal jenom na Halinu.
6: No. No, ale já si taky nepamatuju, s kým tam byl Honza, protože jsem zřejmě koukala jenom na něj. Ale pak si pamatuju, že jsme se ještě setkali ve Zlíně, protože ty jsi pravidelným hostem Zlínského filmového dětského festivalu. A tam jsme byli spolu potom v nočním baru. Teda bohužel...
3: Držíš stále téma.
6: Bohužel nejenom my
3: hezký.
6: Dva.
3: Aha, Čenský, ale, s tebou v baru.
6: Ano, ale Honza vyprávěl asi hodinu vtipy a já jsem se hodinu strašně smála a říkala jsem si, nejenom, že je hezký, ale je i chytrej a vtipnej a milej.
4: Děkuji, je neděle dopoledne, milí posluchači. Nemůžeme reprodukovat.
3: Nicméně, Brozla, jste se potkali při nějakém natáčení nebo jste něco spolu uváděli?
6: Myslím, že jsme se potkali pouze při natáčení reklamní kampaně,
4: ano?
6: Na naše pořady na Dvojce.
4: Ale jestli si to nepamatuješ, byla jsi hostem v mém pořadu,
6: jo,
4: který bohužel skončil.
6: Ano.
4: Také nedělní pořad pro ty, kteří stávají hodně brzy ráno v 9. To byl pořad My dva čas.
3: No tam jsem byl taky Honzo vlastně.
4: Ano, správně.
6: A to bylo moc příjemný, to je pravda, to si pamatuju.
4: O, děkuji.
3: No ale já se tady pochlubím, Pavlovskou pro jeviště, pro pódium jsem objevil já. Přátelé, to už je skoro pro mě, Halino, čtvrt století. Halinu jsem zaznamenal v televizním pořadě, tenkrát se jmenoval Všitě, myslím, pak se jmenoval Žito jenom.
6: Ano.
3: A to byl mimochodem velice vtipný, hravě a s nadhledem a ironií dělaný společenský magazín. Dnes to všichni berou hrozně vážně. No, určitě byl opravdu krásný, úsměvný pořad. Taky jsem byl vyzbrojen zážitky tedy z knih Haliny Pavlovské. A když jsem ji spatřil v tom pořadu, tak jsem si řekl, ta ženština má obrovské osobní kouzlo, šarm. Hlavně má obrovskou kulturu řeči, báječnou dikci, nádherný osobitý hlas. Tak jsem si řekl, ta patří na jeviště. A dal jsem jí nabídku, aby v Ungeltu měla svůj autorský večer, že by četla ukázky ze svých knih a kdyby se někdo na něco zeptal, že může zkusit i odpovědět. No, takhle se zrodila Pódiová Pavlovská, nicméně v den premiéry měla příšernou trému, zavřela se na záchod tady vzadu, my jsme po třetí zvonili, bouchali na Pavlovskou a ona nebyla ochotná vyjít z té toality ven, takže pak jsme skoro vypáčili dveře. Teď to lehce dramatizuju a Pavlovská vstoupila. No a dnes vyprodává velké domy se svou Pódiovou show.
6: Možná, že já nevím vlastně, jestli jsem to vůbec takhle nějak veřejně říkala, ale asi ano, protože já říkám prakticky všechno, ale jak to vzniklo, že jsem se vůbec dostala do té televize jako ta moderátorka, aby si mě mohl objevit?
3: To... Jak ses dostala do žita, já nemůžu vědět.
6: Já jsem nechtěla, já jsem vystudovala scenaristiku, dramaturgii a no teď díky tomu, že nikdo si většinou nezapamatuje, kdo něco napsal, ale často si zapamatujete spíš toho, koho vidíte, tak si lidi myslí, že jsou to takový chudáčkové, ti scénáristi a že jsou takový šedý myšky vzadu,
3: nemají
6: ale...
3: profláklý ksicht.
6: No to tak není. Oni scénáristé, když jako třeba mají trošku úspěch, tak naopak v nich je taková, řekla bych, snad si to mohu dovolit takhle říct, až určitá arogance vůči těm reprodukčním umělcům. Protože buď jim zkazí to, co napsali, a to je ve většině případů takhle tam jako skoro vždycky to zkazí ten režisér, který potom ještě vede
3: s ty herce. Herců, ano.
6: Chraň pánbu, když herci improvizujou, že jo, to úplně to kazej. Teď si myslí, že jsou vtipný ty herci, ono to tak není, že jo, teď to... Chápete, to je pohled scénáristy tohle, jo. Takže on je takový vlastně trošku nafoukaný, sice o něm nikdo neví, ale on je takový jako malinko jako nafoukaný na to, že nebej těch jeho papíru a těch jeho slov, co by tam dělali? Co by hráli, že jo? Vemte si ty prázdný papíry a jděte točit.
3: Počkej, a k čemu směřuješ? Jakože najednou si byla ty ta
6: tak,
3: před
6: kamerou. A já jsem byla taková nafoukaná, zcela neznámá scénáristka. A najednou jsem byla vyzvaná v televizi, abych tam napsala společenský magazín. Přesně jako jenhle název to byl, společenský magazín. Já jsem říkala, ještě tak blbej název, společenský magazín. No a dobře, napsala jsem společenský magazín, řekla jsem, že by se mohl jmenovat v žitě a moderátorku jsem vyzvala Dášu Havlovou. Jako říkala jsem, ta by to mohla tak jako optimisticky, tak šťavnatě říkat, ta Dáša.
3: To byla ještě veškrnka.
6: To byla veškrnka, samozřejmě. Ano. To byla absolutní veškrnka. Veškrnka prostě z holek, z porcelánu, jsem řekla, ta to tak pěkně řekne. A s Dášou jsme se sešli ve Vinohradském divadle, v divadelním klubu a Dáša to tam četla a teď říkala, tady to musíš napsat jinak, to takhle nemůžu říct. A já jsem říkala, je to tak hezky řečený, Dášo? Ne, to musíš jinak napsat. My se znali já. A pak Dáša zase v chvilku četla a říkala, hele, ale ty to prostě píšeš, jak bys to říkala ty. A já jsem říkala, no jistě, Dášo, takhle bych to říkala já, tak si to napiš sama, jak bys to říkala ty, jsem řekla, že jo, jako moderátorka, ale v dobrým, jo. A Dáša pak říká, tak si to říkej ty. A já jsem říkala, jsi blázen, já přece nepůjdu na kameru. Ale Dáša vlastně mě předhodila těm kamerám. Mm-hmm. A já jsem to zkusila a oni řekli, tak jo. No, takže pak
3: takže
6: to tak
3: vzniklo.
6: Takže
3: díky Dáši Veškrnové se objevila před kamerou.
6: Ano,
3: díky Hajnovi se pak objevila na jevišti. Ano. Halina Pavlovská. Tak a teď si dáme krátký oddechový čas a zaspívá nám Hanka Křížková.

0: Ano, tento váš potlesk patří Hance Křížkové a dozněla píseň Svůj ráj mám na zemi je z posledního alba Hanky, které vyšlo v loni v roce 2022.
1: Haničko, děkujeme, to bylo nádherné. Dneska vystoupila Hanička, Halina, Honza a Hajn.
2: Já myslím dokonce, že jsem Hance tu knížku křtila. Nebo knížku, já už taky blbnu, písničku, no, jako...
0: Vy jste kamarádky?
2: My jsme kamarádky s Hankou.
0: Ale ty jsi chtěla...
2: Já jsem chtěla ještě říct k tomu vystoupení,
0: jak
2: jsem...
0: Navázat na něco, já nevím na co, gestikulovala zvýrazně?
2: Já jsem jenom si vzpomněla, že jak jsem tady vystupovala už před tou strašnou...
0: Ano, 25
2: let. Tak totiž ty jsi mi řekl, Milane, že mám mít autorský večer. A já jsem vůbec nevěděla, co to je. Co to je ten autorský večer? Co mám jako dělat? A vlastně celý ten večer jsem spolu s diváky hledala cestu k tomu, co to je autorský večer. Takže tak se to naplnilo poprvé. A já se na to strašně často vzpomínám, protože teď hrozně frčí mezi mladší generací stand-upy výstupy, že oni si připraví.
0: Tak to byl vlastně stand-up svého
2: druhu. To byl v podstatě stand-up, i když já pořád mám stand-up. Já to mám dlouhý, oni to mají většinou 20 minut, já to mám 2 hodiny, ale to bych nevydržela na stand-up, že jo? Já mám prostě sit-down. Já jsem na sedáka, já nejsem na stojáka, že jo? Tak bych to nevydržela, ale vždycky si říkám, ten sedák, to si zavinil teď s tím autorským večerem.
0: Pojďme, budem gentlemani, jak si zpovídat Halinku teď. Ty jsi se zmínila, že jsi tedy vystudovala scénaristiku a pak si chvilku ještě v minulém režimu pracovala v tehdejší Československé televizi v redakci Zábavy. No a pak přišel i pro tebe, řekl bych, přelomový rok 89 a Pavlovská se rozjela. Začala jsi vydávat knihy, začala si u Romanky Přidalové, to myslím, trvá ta vaše spolupráce s nakladatelkou.
2: Ano, Romana Přidalová je moje kamarádka. Stala se mou kamarádkou, ale nejprve byla mou vydavatelkou. Ona mě vlastně oslovila, taky to už je také dlouho, ježišmarja. A ona žila nějaký čas v emigraci v Rakousku a tam byla smutná. Ona byla ve Vídně, tam balila balíky, balila ty sachardorty a zařezávali se jí ty provázky do ruky a ona tak trpěla, co jí drželo při životě, bylo, že hodně četla. A četla takové motivační spisovatelky, kde vždycky hrdinka byla žena, která překonala ty překážky a brala ten život docela jako vesele. Pak se vrátila do Čech, do Prahy a najednou zjistila, že tady žádný takový knihy ale nejsou. Že tento druh literatury, že absentuje. A někdo jí dal tip na mě, že já jsem scénáristka, že mám humor jako v tom, co píšu. A ona mě oslovila tehdy, ale já žádnou knihu neměla. A ona říká, ne, opravdu jako nemáte. Jo, pak jsme zjistili, že jsme vlastně spolu chodili na jazykovou školu, ale kde jsme se nestřetli, protože jsme v obě chodili za školu. Jo. A tak intenzivně jsme chodili za školu, že jsme se vůbec nesetkali celý rok.
1: Ani za školu?
2: Každá jsme měli svoje party. No, ale takže ona mi řekla, že si něco bych neudělala. Já jsem říkala, no, mám vlastně tady jednu takovou filmovou povídku a to jsem jako, nakonec jsem od toho upustila.
0: Takže jsi obětovala film a zrodila se první kniha.
2: No, ona si to přečetla, říká, to je krásný, to je kniha, to je novela. A já jsem říkala, tak to je super, tak mám novelu, ani jsem o tom nevěděla. A pak ona za mnou přišla, říká, jenom ten začátek je takový trošku moc filmový. Tak jsem říkala, no to není problém, tak já trošku ten začátek změním. Pak ona přišla a říká, teď ten konec je takový jako filmový. A pak jsem změnila i prostředek a vznikly tehdy první vydání, tak je hrozně dávno, Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Mm-hmm.
0: No tím jsi velmi prorazila. Kolik jste spáchali knih dodnes? No.
2: Jo, tak to...
0: Tak skoro 30 nebo tak?
2: 30 asi 7, ale hlavně těch čtenářů je přes hodně milionů. No, to jako by dělá radost. A to já teď nechci tady, to je takový adorující. Já si myslím, že Honzíko, nechci ti vůbec mluvit, teda Honzíko, Milane, promiň, vidíš to, jak se mi tam pořád ten Honza...
0: Ale tak to mě lichotí, to mě lichotí.
2: Pořád to tam mám prostě. jestli, já myslím, že to je o mně už hodně tady. Že moc mluvím už tak.
0: Ne, ne.
2: Ne.
1: Dobře se to poslouchá, Halino.
2: Jak myslíte?
0: A ty jsi zvyklá na to, že ti lidé rádi poslouchají, ale ty jsi pak stala šéfkou časopisu a to mi k tobě nějak nejde šéfovat.
2: To mi šlo výborně.
0: Jo. Ty jsi družný, spontánní tvor, občas chaotický, promiň, zatímco šéf by měl mít disciplínu dle mého.
2: Já jsem taková chaotická v bezvýznamných věcech.
0: Aha.
2: Ale myslím si, že jako těch důležitých věcí jsem tak chaotická. Nejzde, já jsem tuhle o tom tak přemýšlela. Ve všem mám spoustu pochybností, jestli jsem dobrá spisovatelka, jestli dobře vystupuju a jestli jsem dobrá matka, jestli jsem dobrá jako partnerka a babička, jestli dobře umím vařit a moderovat. Ale v čem jsem si skoro jistá, jo? Já si myslím, že by byla dobrá panovnice.
0: Aha, takže...
2: jako mě...
0: Tě šéfování bavilo.
2: Mě to hrozně vlastně bavilo, protože jsem měla svoji vizi, jak by to mělo vypadat. A pak jsem si hledala pro to vhodný lidi, který jsem řekla, to dokážeš. Že jsi nikdy nepsala do časopisu, no a co? Tak začneš, jo, nejvyšší čas, je 50, no ideální, že? Saž máš trošku oči, to budeš vědět, co máš napsat. Napiš, budeš to psát. No a vlastně takhle jsem si vybrala lidi, vybrala jsem si i grafiky, i výtvarníky a pak jsem věděla, jak to má vypadat. Teď já jsem měla úžasný šéfy, to byli Holanděni a oni na mě tak, já jsem nějak uhranula úplně a oni úplně tak jako ostražitě mě pozorovali, ale nechali mi úplně volné ruce. A do těch rukou mi dali svoje peníze. Takže
0: no,
2: to bylo báječný.
0: To je kombinace.
2: No, no, ale já jsem jich strašně těch peněz jim přinesla zpátky. Takže oni pak, oni Holanděni jsou strašně lakomí, jo, úplně příšerně. To si říká, co z kotovi upadne, to Holanděn zvedne. To fakt, to je pravda, jo. No takže oni tak úplně mě pak jako zbožňovali.
0: A to
2: jo,
0: mluvíme že... o story nebo o jakém časopise?
2: O story bylo, ano, mm-hmm. To jsem založila. No.
0: A pak jsi měla ještě dokonce další časopis.
2: Šťastný Jim, pak Glance. Všechny to vždycky bylo v jednu dobu nejúspěšnější časopis.
0: No teď jsi velice univerzální kreativní bytost, rozkročena na mnoha stranách, jsi i herečka. Nestýská se ti teda potom šéfování v časopise? Nezaložíš si svůj nový?
2: Ne, to ne, to ne, to ne. Tady je spousta těch povinností, které pak opravdu jsou byrokratické a je v tom moc peněz a pak do toho všichni mluvějí, to já nesnáším, pak takový ty... To zajímavé tam bylo s těma Holanděrem, jak byly lakomí. Tak byly schůze samozřejmě finanční a tam oficiálním jazykem byla angličtina. Tam všechno probíhalo v angličtině. Tak jo, tak já samozřejmě nejsem tak jistá v té angličtině, vždycky jsem byla vynervovaná. A zajímavé je, že když se začalo mluvit o penězích, tak já, aniž jsem si to uvědomila, jsem přešla do němčiny. Ale já to vůbec nevěděla, jo. A oni z toho měli strašnou legraci. Či oni samozřejmě Holanděni umí německy, jo, všichni. Takže oni mě nechali a mně to německy připadalo tak jako pinktlik víc. Víc přesný ta němčina, jo, na ty čísla. A docela trochu mě pak respektovali v té němčině. No, ne, tak to byly docela... Já jsem se nebála jako rozdávat úkoly, nebála jsem jako odměňovat a zároveň jsem se nebála jako kritizovat ty svoje lidi, no. A tak jako mě to vlastně těšilo, no.
0: Pojďme na Honzu.
2: Ano,
0: konečně. Na tvého Honzu. Ty se strefil na poprvé hned na herectví, i když dnes seš rovněž univerzální kumštíř. Dostal ses na první pokus na konzervatoř?
1: Ne, nedostal. Já jsem měl až na druhý pokus, mě vyhodili. Já jsem byl na prvních talentových zkouškách na státní konzervatoř nevyhozen, ale tak mě slušně oznámili, že pro velký počet uchazečů jsem nebyl přijat, protože já jsem přicházel na státní konzervatoř jako sportovec, ne jako herec. Jsem byl atletiku. A
0: no to jsi velmi uplatnil, tyhle dovednosti zaujal si i Pavlovskou, protože jsi byl teda ten atlet.
1: Já jsem dělal atletiku.
0: Přikivuje.
2: Je vidět, že je šikovný prostě. No.
1: Ale protože jsem opravdu tak jako, to nemělo nic s herectvím nebo s divadlem společného, já jsem tam šel, protože na státní konzervatoři se naučila matematika, fyzika, chemie, biologie, to byla ideální škola pro mě, málo předmětů, spousta času na trénink. takže jsem o tu školu usiloval, ale já jsem na první pokus neuspěl, takže jsem rok dělal učební obor, učil jsem se vázat knížky, to by tě možná zajímalo, Halino. A po roce tedy příprav na konzervatoř a po roce, kdy jsem barvil ořízku kalendářů o obchodních tiskáren Kolín, ty mě vyučovali knihvazačství, jsem tam přišel lépe připraven, protože já jsem narozen ve znamení býka a my neradi prohráváme. Takže to se mi nějak dotklo, jako her, švec, že bych se tam nedostal, tak se mi to povedlo a měl jsem štěstí, protože na hlavní obor jsem hned první roční dostal paní Jaroslavu Adamovou.
0: No to je trefa.
1: Takže to je trefa.
0: Ta tě nic neodpustila?
1: No, ta mě nic neodpustila a dokonce po měsíci se mě zeptala, Jendo, proč ty jsi se přihlásil na hudebně dramatické oddělení státní konzervatoře? A já jsem říkal, no protože paní profesorko, já dělám atletiku, já chci reprezentovat republiku v atletice. Ano, asi dobrý v té atletice. A já si říkal, no paní profesorko, já jsem ve středisku vrcholového sportu a na ten stýpl v 1500 metrů překážek jsem druhý v republice. A on říkal, ano, tak když seš druhej, tak se na to vyser. Pardon, to řekla paní Jaroslava Adamová. Ale díky této větě já jsem u divadla zůstal.
0: No, na té škole asi i díky té atletické průpravě si tě všimla už televizní kamera. Že jo, ty jsi točil už v 19-20.
1: Ano, to byl nejdřív, ale to byl takový paradox, to tak bývá u televize. Jsem se zúčastnil castingu tehdy, to byl takový konkurs na roli do seriálu Zkoušky z dospělosti. Ona vzal vlastně
0: tady, v druhém pamětníci, ano.
1: Ročníku pamětníci, to vy hodně pamatujete, ale to už je hodně dávno, to se natáčelo v Chrudimi, pan režisér Jiří Adamec a paradox tam byl, Antonín Navrátil a já jsme byli v užším výběru na dvě hlavní role. Tam byl jeden hvězdář, takový romantický mládenec a pak jeden takový jako aktivní sportovec tenista. Petr Nápravník se jmenoval. A já jsem říkal, no tak on hraje tenis, on dá, no tak to je jasný, že jo. Paradox nastal. Stejně jako bývá při filmování, tak v létě se točí zem a obráceně. Takže já jsem hrál toho tenistu, ač jsem raketu nikdy nedržel, tak já jsem myslel, že budu toho daleko hledu. A on, tenista skvělej, takhle koukal do toho komecíru. Takže tam nastal takový zlom, protože tam opravdu to najednou, protože jsme seriálový národ, tak tam to vzalo sešup a s televizí jsme začali poměrně dost úzce spolupracovat, ale ten sport se mi tam udělal.
0: Přesto se považuješ za divadelního herce také. Bylo angažmá po škole, nebo myslím, že tebe klasické angažmá minulo?
1: Ne, byl jsem v angažmá. Máš pravdu, já jsem teď právě, když takhle vyprávěla před chvilkou Halina krásně, tak já mám normálně v sobě trošku schizofrenní takový pocity. Protože já jsem teď jako host, jo. Ale správně jsi to říkal, moderátorem jsem já dneska tady, jo, klid. Čekaj, se tě zeptám, ale já jak jsem se chtěl zeptat, jak řekla, že by se ráda stala panovnicí. A pak dlouho hledala slůvko ty moji, chtěla říct podaní, ale pak řekla pracovníci. Tak úplně jsem to cítil. Promiň. Ne, já jsem byl opravdu v angažmá, když jsem skončil vojnu, protože já jsem tak jako poctivě šel
0: tam už
1: si konfiguroval,
0: tam jak jsi si
1: tam právě čichl. Se stalo, že jsme dali mikrofon. Ale já jsem měl úplně jiné publikum, než tady v divadle u tebe, Milane. To bylo vojenské publikum a to byla dobrá škola. Vystupoval si, Halino, a už zase jsem moderátor. Ne. Vojenské publikum, to je velmi specifické publikum, protože když herci usne při představení divák, a zvlášť tady v tomhle divadílku, když usne nějak hlasitě, je to velmi nepříjemné, to je hodně, tak stačí třeba tak jako dupnout, jo, nebo zvýšit hlas a on na chvilku přestane. Ale mě, když jsme tam vystupovali pro ty vojáky v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, mě usínaly celé řady. Já jsem na ně furt dupál. Takže jsme se vyburcovat, poslouchali ty šílený texty. Pak mě viděl Mirek Vladyka, můj spolubojevník, a on říkal, Čendo, to nemůžeš probovat, to je úplně jiné publikum. To je dokonce takové pravidlo. Voják, když na představení spí, představení se mu líbí. Naopak si musel stišit hlas, nechat odpočinout. Jsme opravdu někde hráli dvouhodinové šílené představení, celosvobodový program se to jmenovalo. Takový kluci prospali, to viděl jsem je a odcházeli kolem autobusu. Říkali, kluci, přijďte zase, bylo to fajn, může to být i delší.
0: Takže tam jsem byl v tom angažmá.
1: No v Libni, já jsem byl v divadle jako Neumanna, teď je to Libenské divadlo, tam jsem byl 4 roky v angažmá. S panem Janem Grossmanem jsem se tam setkal. Mm-hmm. velký zážitek s Maruškou Málkovou. Marie Málková byla žena pana režiséra Grossmana a my jsme hráli představení Kdo se bojí Virginie Woolfové.
0: Prosím tě, ano. To bylo legendární představení. Ty hrál toho mladěcha.
1: Mladého boxera. A to bych si chtěl jenom zahrát právě toho manžela, toho starého. Ten furt chlastal, že jo? Tam se furt pije, celý představení pije. A já si pamatuju na scénu, kdy pan režisér Grossman s těma velkýma brejlema seděl takhle v zálu té lampičky v tom hledišti a my jsme zkoušeli takovou milostnou scénu, kde ona je sama na jevišti s tím chlapákem, boxerem a ve scénáři přesně napsáno, že on se tak jako postaví před ní a rozkročený je a ona mu nohou zajede takhle do rozkroku a nohou si ho takhle přitáhne. Tak já jsem přesně, jak to tam bylo napsané, jsem se takhle před paní Málkovou postavil a čekal jsem, kdy nohou si mě přitáhne a nic, noha nebyla. Takže jsem tak jako k ní přisedl a vedli jsme dál ten takový trošku jako lehtivý, milostný dialog a nejednou zezadu od té lampečky se ozvalo, prosím vás, stop, to je strašný. Vy jste tam jak dva mrazíci.
3: Na to nezapomenu.
1: To byl zážitek z Libně.
0: Takže činohra, pokud je o tvé herectví, je jednoznačně tvá doména, ale ty se objevuješ také v muzikále. Tam zpíváš?
1: Ano, teď dospívala Hanička Křížková a já musím nadálku říct, že já vystupoval jsem v jednom muzikálu na Broadway, jsme vystupovali v krásném muzikálu Láska nebeská. A paradoxně s touhletou zpěvačkou par excellence, ona nezaspívá během toho představení ani notu a já mám 4 skladby.
0: No prosím
1: já nespěvák,
0: tak my,
1: ale byl to velikánský zážitek.
0: Ukázku z tohoto muzikálu máme k dispozici, takže si ji teď poslechneme, ale bez Čenského, prosím tě.
1: To je dobře.
0: Dám tu slavnou píseň, kterou známe především v podání Valdemara Matušky a ta Láska nebeská zpívá Jiří Korn v písni, kterou teď uslyšíme.

0: Tak to byla verze slavné písně Ach, ta láska nebeská, která byla natočena v roce 2009. Kromě Jiřího Korna jste patrně poznali Leonu Machálkovou, zpívala také Naďa Veperová, Linda Finková a Alena Pruchová. No a teď, jak slyšení, jak jsme se to zvěděli, i Honza Čenský v tomhle muzikálu, ten asi následoval, ten nehrajete už 15 let, tahle nahrávka se zrodila v roce 2009. Jak dlouho to hrajete?
1: My to hrajeme těsně po covidu. My jsme to zkoušeli právě během covidové pauzy. Pak se to vlastně muselo přerušit, protože to úplně zavřeli. To byla taková doba, představte si, že vám řeknou, klidně hrajte divadlo, jo, mějte otevřeno, ale nesmí tam diváci. To bylo pro herce hrozný. Já nevím, pro autory, ale pro nás to bylo absurdní. Že? Takže my jsme to naskoušeli a nic. Takže Zdeněk Zelenka, který to režíroval a napsal, tak říkal, my to tak jako zabalíme, zakonzervujeme a až to odevřou, tak si jim vyběhneme. Ty blaho, po půl roce koukal, co z té konzervy zbylo. Nic. To bylo překvapení. Nicméně já na to strašně rád vzpomínám. Je pravda, že tahle nahrávka, ta se moc často nepouští. To je docela úžasná jako nahrávka, myslím, že Valda sám by koukal, ale tahle písnička tam zní trošku jiné podání.
0: Nicméně tvou doménou, jak jsme si řekli, je Činohra a ty jsi kmenová hvězda pana Hanzlička, kde hraješ asi v 6-7 věcech.
1: Devíti.
0: Co je
1: to zmírně, protože pan Nárožní, se kterým spolupracujeme už přes 15 let, na chvilku teď musí přerušit, protože potřebuje jít na kole, pan Nárožní.
0: V 85.
1: 85, jo. Tak si jede pro novou kyčel. Ale asi 5 představení máme.
0: Takový hlavní hauptštyk Čenského.
1: No, teď asi představení Mlčeti zlato. Mm-hmm. My teď začínáme zkoušet vlastně takové pokračování, které se jmenuje Pravda. Hrajeme to s Danuškou Morávkovou. A dost často mě lidé, zval jsem i Halinu, myslím, že právě toto téma se ti bude líbit. Je to o tom, že někdy je trošku dobré držet jazyk za zuby. Ne, nemyslím venku, jako doma. Jinak to děláš dobře. Já ještě se vrátím k Halině, teď zase budu moderátor, jo, ale mě u Haliny fascinuje jedna věc. Říká se, to říká Oscar Wilde, říkal, chcete-li nudit, řekněte všechno, milé dámy. Ale Halina furt mluví, ale furt má nějaké tajemství. Takže to dělá tak dobře, že pořád tam ještě něco je.
0: Co je zatím.
1: Tak, přesně, za tou oponkou. A to je dobré, to si drž, Halino. No nic, a právě tohle představení Mlčeti zlato je tak jako jsou tam dva páry, starší a mladší, a je to o tom, že stačí jedno slůvko a vlastně celá ta...
0: A to je pro dva herce jenom?
1: Je to pro čtyři a
0: ještě vám někdo sekunduje.
1: Tam, ještě, ano, tam hostuje ještě mladí, František Skopal, Robert Hájek a čtyři dámy, které to alternují. Ale my to hrajeme s Danou Morávkovou a dost často se mi stalo, že jsem pozval přátel a říkal, to jsi napsal ty, že jo? Je to o tom, že já zjistím, že vlastně můj syn není můj syn, ale pak, že i já mám něco za sebou, takže někdy je dobré to nechat být.
0: Není to představení v divadle Lucie Bílé?
1: Hrajeme ale to v Praze, to v Lucie Praze, Bílé a
0: já jsem cestujeme. To
1: přesně tak, cestujeme s tím.
2: Jsme kolegové.
1: Děkuji. Přijďte se podívat.
0: Taky hraješ u Lucie Bílé?
2: Já taky hraju u Lucie Bílé. Tak taky zvu. A nevím, kdy tam jsem, ale možná se budeme mít a tím pádem se můžeme tam potkat.
1: My se tam, Aleno, potkáváme na plakátech. Ale pro mě je to taková docela fantastická věc, takový uzavřený kruh. Mně se to občas stává takhle. Někdy se to tak v životě, protože jsem starý, stává. Protože já jsem po libeňském angažmá v divadle podepsal takové věty a prostě to bylo problematické s prací a dostal jsem nabídku od Petra Kratochvíla a Pavla Marka, abych jezdil s Černým divadlem Ta fantastika. A po vystupání v kině Světozor jsme měli vlastně scénu v disku v Karlovce. No a teď se po x letech vlastně vracím do stejného divadla, kde jsme měli krásná představení až po obrázky Jeronýma Boše, což byla zahrada Potěšení. Mm-hmm. A mně se občas takhle uzavře kruh. Teď jsem měl krásnou takovou historku. Já jsem člen klubu Fair Play olympijského výboru. A když jsem byl takhle malej a běhal jsem, tak mě vlastně k atletice přivedl nějaký pán, který se jmenuje Zdeněk Horáček. To byl dneska, se tomu říká, vyhledávač talentů, že jo, takový ten ten, co hledá ty talenty. A my jsme byli nějaký běh. Já jsem běh jeden vyhrál a on za mnou přišel a říkal, hele, Honzíku, dobře běháš, máme na té Bohemians takový konkurs na sport, přijď se tam v sobotu podívat. No já jsem tam přišel, no vybrali mě na střední a dlouhé tratě a už jsem měl jiného trenéra, nějaký pan Kronus, a pan Zdeněk Horáček víceméně zmizel, občas se na nás přišel podívat, když jsme někde měli závody. A střih. A najednou já koukám, každý rok klub Fair Play oceňuje nejenom činy Fair Play, ale také ti, kteří přinášejí celoživotně radost nejenom dětem, ale i sportovcům v duchu Fair Play. A najednou čtu, pan Zdeněk Horáček, 80 let, přínos mládežnické atletice, ocenění za celoživotní přínos. Já říkal, ty bláho, to bude pan Horáček, který mě dotáh do Bohemky. A opravdu pan Horáček na vyhlášení přišel, poznal mě ještě, Jendo, rád tě vidím, tak jsem naší prezidentku klubu poprosil, jestli bych právě jemu nemohl to ocenění dát. Kruh se uzavřel. Zdeňku, děkuju.
0: Běháčenský i dnes?
1: Rád by, no, ale já jsem příliš spěchal. Já jsem měl operaci levého kolena, pan doktor Maurer mi to báčně udělal a najednou říkal, no přijdeš i s pravým. A říkal, je, pravý je dobrý. No puf, po dvou letech, protože já rád lyžuju a jezdím na snowboardu a trošku jsem to přehnal jako stařec, začalo to bolet, říkal, no meniskus. A protože jsem se

0: Že tebe se ptát nebudu, jestli běháš, ale chci se tě zeptat, prosím tě, jak ses dostala ty, řeč byla o muzikálu, k muzikálu. Ty jsi spolupracovala na libretu muzikálu Adam a Eva, jak jsem se dočet, i písňové texty jsi do toho muzikálu psala, ne, nebo ano?
1: Jo, jo.
0: No vidíš, no. Jak se to přihodilo?
1: No to se přihodilo, já vlastně jsem v tom absolutně taková, jako, protože já... Prostě vždycky mě někdo řekne něco, co bych mohla třeba udělat.
0: Autorský večer v Ungeltu, ano.
1: A já vždycky tak jako zvednu oči a říkám, no tak, a teď mi to přijde, že to je za dlouho. Jo, já a vždycky říkám, s libem neublížíš, jako. A třeba by to bylo i zajímavý, ale víte, já se tím nějak extra nikdy nějak výrazně nezabývám, jo. Takže jsem říkala, tak muzikál jsem ještě vlastně nedělala, no tak. Tak jo. No a najednou jsem měla psát libretto, já ho nikdy neviděla ani. Protože jsem to nikdy nepsala, jsem neviděla, jak vypadá. Tak jsem si nějaký půjčila, tak jsem říkala, že to je blbý. Jo, tak to nebudu umět. No ale pak jsem to zkusila a šéf, protože pan Oldřich Lichtenberg, mě hned po té první verzi napsal, no to je ale výborný. To strašně se mi to líbí. Jako. No a já jsem, to nikdy nepochopila moje matka, pro mě je motivem a motorem další činnosti pochvala. Já se pak snažím. Mě prostě stačí, se nám někdo usměje a úplně seze, prostě se rozvlním celá, jo, úplně se rozdychtím a hned do toho jdu. Moje matka si myslela, že motivačně je kritika. Opravdu se od začátku, od mého narození až do její smrti se pletla prostě. Furt mě kritizovala, pak říkala, už jiná nebudu, ale pořád. Já myslím, že i na smrtelný posteli mě kritizovala. To měla takovou přednášku doslova a pak umřela. No fakt, jako... Ne, jako je to, zní to hrozně
0: cynicky. Lásky plné sdělení, ano.
1: No, ale takže mě takhle jako pochválil a já tím pádem jsem pak řekla, tak udělám i ty texty, ne, těm písničkám, ať už to je v tom jednom duchu. Ale fakt je, že s těmi texty to byl problém, protože pak se museli zhudebnit. Takže já jako autor jsem pak trpěla, ale zase chápu, že by to asi nešlo zaspívat bez těch samohlásek otevřených někde na tom konci. Takže se museli ty texty upravit, což myslím, že vtipu se ubralo, ale zase na hudebnosti.
0: Takže tě to odradilo a další muzikál už nebyl.
1: Absolutně mě to odradilo. Myslím si, že už se do toho nebudu pouštět, že to, na to jsou jiný. No.
0: Teď zazní ukázka z archivu Bob a Bobek.
2: Bobe, co budeme dělat? Kouzelník Pokuston nám vždycky dával najíst.
3: Teď se, milý Bobku, budeme muset živit sami.
2: Ale čím?
3: Prací.
2: A jak se taková práce dělá?
3: Musíš udělat pro někoho něco, co on potřebuje. On ti zaplatí a ty si za peníze koupíš to, co zase potřebuješ ty.
2: Podívej, tamhle na stromě bydlí kos v takovém rozčepířeném hnízdě. Postavíme mu novou budku.
3: No vidíš, úplně si mě pochopil.
4: A už oba stáli pod stromem.
3: Dobrý den, pane Kos. Nechcete postavit dům?
5: Jej, rád. Mládenci, pusťte se do toho. Rád vám zaplatím.
3: Tak vidíš, Bobku,

0: To bylo před 32 lety, tak zavzpomínej. Vzpomínáš vůbec na to natáčení? Nezabíráš,
1: to
0: jo?
1: To vůbec. Jenom mě vyděsilo prkno, hřebík, pilka, nebo co? Zase píseň práce. V neděli. Už dělání. Říkali, jak můžete do pohádky dát písničku o dělání. Tam jedině pan Svirák s panem Ulířem uznali, že také se trošku báli, ale potom řekli, že vlastně to funguje jenom proto, že to je pravda. Když má člověk srdce zihlé, nebo když má potíže, tak prostě musí něco dělat. Ale Bob a Bobek...
0: Marie Křepelková.
1: Jo, Marie Křepelková. A já už vím. Ano, tak
0: hrála tam i naše Alenka Vránová mimochodem, ano, jak se dočítám.
1: S Marií Křepelkovou jsme dělali pohádku v divadle ve Viole, ve studiu Viola. To se jmenovalo

0: Čert to nemá díle lehké a tam jsem hrál čerta Gajdulu. A možná trošku z té ukázky tam ten čertík prokukoval, prosakoval.
1: Ale Honzo, pojďme z violy ještě na chvilku. Do rozhlasu následovala další natáčení v pohádkách nebo v rozhlasových hrách?
0: Já jsem dělal hodně s panem Weinlichem. Pan Weinlich byl fantastický režisér a byl, myslím, že on miloval samozřejmě rozhlas a miloval dětského posluchače. A s panem Weinlichem to bylo fantastické, protože dneska se točí tak, že většinou třeba i u dabingu je člověk sám v tom studiu, neslyší to, parťáka. A já jsem ze staré školy, já potřebuju kukadla, já potřebuju oči. A i když prostě bylo studio, tady jsme měli ty stojany na ty texty, na ty scénáře, mezi námi byl mikrofon, tak pořád jsem potřeboval oči toho parťáka. Nevím proč, ten mikrofon v tom rádiu, to je bezvaný kámoš, ale je to taky pěkný prvít. Tam to prostě je poznat, že tam ten kontakt je. A to je zvláštní. A pan Weinlich ještě byl skvělý ten, takže všechny postavy dával najednou. My jsme opravdu čekali na natáčení každého obrazu, tak ostatní čekali skvělí herci mimo studio a pak nás pozval na natáčení toho obrazu. Všichni jsme tam byli a hlavně na něj jsme potřebovali koukat, protože on za tím sklem z té režie, kdybyste pana Weinlicha viděli, jak to prožíval, dělal jsi s ním někdy?
1: Dělal? Ne.
0: Nikdy ne. To bylo takové zaujetí, on nám hrál ty děti. On nám hrál toho dětského posluchače u toho dráťáku. A takhle jo, to je dár, a teď se bál, a teď se radoval. A když říkal, a zazvonil zvonec, tak byl i smutný. Pan Weinlich, geniální režisér.
1: Zatleskáme mu.
0: Děkuji.
1: Čenský, kromě toho, že běhá a hraje báječně činohru, vystupuje v muzikálech, je také recitátor. Dokonce pronikl na Dvořákův festival. Jsem se dočet, že si...
2: Ale to si zabrousil hodně do historie.
1: Recitoval. Ne.
0: Recitátor?
1: Ano, recitoval si z Kácela.
0: Jo, to je pravda, ale.
1: No vidíš.
0: Tak já ne z Kácela, já můžu. To jsou tak nádherné verše a tam je tak cítit láska a věrnost tomu, té Moravě. A to je prostě cizelecká práce. To je opravdu, i když té básničce se podíváte hodně takhle zblízka, jako na šperk, tak to je perfektní práce. Takže Jana Skácela, děkuji.
1: Tak a Jana Skácela si dopřejeme, protože jeho báseň vlastně tvoří text nádherné písně. Požal!

0: Děkuji za vzpomínku na Jana Skácela, to byl taky úžasný spolupracovník rozhlasu.
1: To byla píseň Krátký popis léta a poznali jsme, že nám hrál Hradišťan. Pozvolna se naše hodinka, kamarádi, chvíli ke svému závěru. Jak jste prožili léto? Bylo moře nějaké?
2: Bylo letos moře, byla jsem se svojí kamarádkou vydavatelkou a jeli jsme nějakou spanilou jízdu, jakože jsme jeli 3 dny do Itálie a tam jsme byli 10 dní a pak jsme zase 3 dny jeli zpátky, takže jsme měli jako poznávací cestu a bylo to vlastně velkolepý, protože jsme si vymazili zájmy, takže nás zajímaly, jak to říct, aby to nenaštvala se mne všechny. Prostě nás zajímaly restaurace, dobrý, a pak nás zajímaly hotely, kde za vás zaparkujou.
0: Tomu prvnímu se říká gastroturistika.
2: Ano, ano. A tomu druhému se říká 5hvězdičkový hotel. Tak, no a tam jsem teda se, plavala jsem samozřejmě v tom moři a koupila jsem si takovou legrační koupací čepici a v té jsem postávala na Itálii v tom moři a jedno dítě si mě spletlo s Bojkou a pak ke mně i Racek letěl, aby si odpočinul. Tak.
1: Co rodina, ty máš vnoučata, pečuješ o ně?
2: Já mám jedno vnouče.
1: Ty máš, promiň, jedno vnouče?
2: Jedno vnouče mám 12-letého v tuto chvíli. On se mě zeptal tuhle. Zjistila jsem, že se svojí matkou ani otcem neřeší ty zásadní otázky. Ty řeší se mnou, tak mi říkal, babičko, jak poznám, jestli jsem v té pubertě? Jsem nejde koukáš, kam asi až budeš mít chlupy. A on mi teď detailně informuje.
1: To bylo takové netradiční babičkovské sdělení, ano.
2: Nebo jak za mnou tuhle taky přišel a taky rozčin, říká, babičko, doufám, že nelpíš na sexu.
1: Takové debaty vedete, jo?
2: No tak jako, je mu 12 a já jsem říkala, nevěděla jsem vůbec, co mu mám říct, jo? A on pak říká, nelpím teda, že? A vůbec nevím, co ty lidi na to mají, že? Kdyby aspoň přitom byli nějaký šťastný, ale já se dívám na ty filmy a oni vesměs ty lidi přitom trpí. S tím se teď popasovávám tady, mám.
1: Ty nemáš vnouče? No promiň, věk na to máš.
0: Mám, no, ale nemám. Můžu to říct, protože můj syn...
1: Věk máš, vnouče ne.
0: No, můj syn, myslím, že neposlouchá teď rádio, takže to můžu říct. Mám syna, ale
1: kolik
0: nemám
1: může?
0: Vnouče. 33. A já jsem si to uvědomil, já jsem dlouho nechtěl být děda. Protože to, ten titul je takový, titul je zvláštní trošku. Jako, neboj se, to sjel i děda. Takže to jsem nechtěl. Ale teď už bych ho tak jako postrčil, dokonce je rozejbal, ale furt se nějak nemá dílu. A já jsem si to uvědomil, když mého mladšího bratra, jeho vnoučata oslovili dědečku. Tak tam jsem si uvědomil, ty bláho, brácho, ty seš děda a já ještě furt nic. Takže uvidíme, no. Já jsem měl tak úžasný nevěsty pro něj. Můj kamarád měl sjezdovku v Petrovicích, krásnou dceru. Nevyšlo to. Já bych měl permanentku zdarma na lyžování. Pak mám skvělýho kamaráda z rozkoše. Taková bezvaná holka vařila, fantasticky. Maminka skvělá, taky to nevyšlo. Ta chemie furt, ne to. Tak nechám to na něm.
1: No a na mě, abych vám poděkoval. Máme velkou radost, že jsme se s vámi sešli. Takže loučí se s vámi Halina Pavlovská.
2: Naschledanou, děkuji za pozvání. Děkuji, ráda jsem přišla.
1: Loučí se Honza Čenský.
0: Děkuji moc, opatrujte se.
1: A loučím se i já, průvodce pořadem, principál divadla Ungelt Milan Hein.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte, milí přátelé, je pro vás připravena necelá půl hodinka vlídných tónů neboli hudby beze slov, což značí výběr melodií, kterých je v současnosti na tuzemských rozhlasových vlnách spíše jako šafránu, tedy melodií stvořených příjemnému poslechu a stišení mysli. Dnes se po delší době vrátíme k jedné z hvězd hudby k příjemnému poslechu, jímž bez pochyby byl kapelník Jackie vlastním jménem Herbert John Gleason. Pocházel z Brooklynu v New Yorku. Vyrůstal v chudé rodině irských přistěhovalců v nepříliš harmonických vztazích. Jako mladík byl rošťák, noční bary byly jeho druhým domovem. Vedle toho sportoval a v boxerském ringu dosáhl jistých úspěchů. Také střídal různá podřadná zaměstnání. V roce 1936 se Jackie oženil, vzal si tanečnici Genevieve Halfordovou, s níž měl dvě děti. I když to nebylo jediné jeho manželství, počet potomků už nerozmnožil. Prostřednictvím své první ženy Gleason přičichl více ke světu zábavy a v 25 letech dokonce překročil co by herec hranice Hollywoodu. Roličky to byly zpočátku zanedbatelné, ale postupně se mu podařilo prorazit v televizi. Uplatnil se jako zábavný a pohotový speaker. Lidi si jej tak oblíbili, že bohatá televizní společnost CBS Jackiemu Gleasonovi nabídla exkluzivní smlouvu na vlastní show. O její sledovanosti nebylo od začátku žádných pochyb, ale miláčkem Američanů se Gleason stal potom, co v roce 1955 přijal účinkování v sitcomu Honeymooners, novomanželé, který už má dnes pevné místo v historii tohoto žánru masové televizní zábavy. Od 50. let Jackie podpořil svou velikánskou popularitu i sestavením svého orchestru. Where Are You, kde jsi, tak se jmenuje první nahrávka, kterou vám dnes od Jackieho Gleasona zahrajeme. Je z roku 1962 a Jiří Kasel vám přeje klidný poslech.

A Taste of Honey, chuť medu, to byla skladba orchestru Jackieho Gleasona z 60. let z alba s názvem A Taste of Brass, vůně žestů. Orchestr Jackieho Gleasona proslul vysokým profesionalismem, srovnatelným prý pouze s pověstným muzikantským týmem Glenna Millera. Již první album Music for Lovers Only, hudba pouze pro milovníky, vzbudilo v roce 1952 obrovský zájem. Pak až do konce 60. let Jackie Gleason se svým orchestrem natočil téměř 40 alb, s nimiž se prodalo více než 120 milionů kopií. Jackie Gleason se stal společně s Paulem Westonem nejvýraznějším tvůrcem tzv. Mood music, tedy hudby ke sklidnění, přičemž se jeho alba měnila výrazem podle dominantní úlohy jednotlivých sekcí a nástrojů. Smyčce však převládaly. Následující snímek Sam Vimul z alba Jackieho Gleasona nazvaného Music Around the World for Lovers Only, hudba z celého světa pouze pro zamilované. On a slow boat to China, na pomalém člunu do Číny.

Kdysi nesmírně populární orchestr Jackieho Gleasona zahrál ústřední melodii ze slavného francouzského filmu Muž a žena. Zvolna se uzavírá dnešní půlhodinka s vlídnými tóny orchestru Jackieho Gleasona, kterážto velká hvězda americké nejenom hudební zábavy odešla na věčnost před necelými 32 roky. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku inženýra Pavla Šobra mnoho pohody a lásky.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

poprvé slavíme svátek, státní svátek, svátek svatého Václava. A všecko to, co se odehrává v životě poprvé, je nezapomenutelné, jak jsme si mnohokrát říkali naši vzácní a milí příznivci.

Takže vás vítáme u našeho svátečního, mimořádného pořadu, který bude věnován také tedy patronu České země, svatému Václavu, který za nás měl orodovat. A my jsme to jako děti četli na všech těch obrázcích a těch bylo. Skoro v každém stavení byl v obrázek buď dej Bůh štěstí, nebo svatý Václave, vévodo České země, oroduj za nás. A to byly takový hezký obrázky z krajčiček a byly tam našitý i takový jakoby pozlátka. Reportéři, kteří později potom komentovali krasobruslení, tak tomu říkali flitry. Ale tenkrát pro nás to byly pozlátka.

pozlátka kolem obrázku svatého Václava, který vždycky jel na koni a měl takovou korouhev. A oroduj za nás, tam bylo napsáno. A my jsme si říkali, co to je orodovat. Orodovat. Jak to, že oroduj? Proč oroduj?

oroduj za nás, oroduj, ora, ora et labora. Mohlo by to být taky, není to od ora et labora? Modli se a pracuj, oroduj jako oratorium, přímluva,

Václave Vašku, to je jako Josef a Pepík. To jsou takový ty nejrozšířenější jména. Venco, to bylo Venců v Pavlíkově, v každém stavení byl nějaký Venca. Na Václava se vždycky pekly husy. Posvícení, no jistě, i v Pavlíkově je posvícení touhletou dobou, kdy měl Vašek svátek, jak voněli pečený husy z chalup. Jak jsme je pásávávali, no, to je, zase se mě vybavil takový nádherný obrázek, jak jako kluci, jako děti na strništích jsme pásávali husy. A ono se začalo šírat, jednou to si vzpomínám úplně přesně, to vám bylo tak. No představte si, když padal soumrak a tam z toho našeho ohníčku z bramborový natě, kterou jsme taky tak jako kouřili, ona tak žhnula a my jsme tahali ten kouř tý bramborový natě skrz ten dutej střed prostředek. A připadali jsme si.

A jenom někdo řekl, jú, co to tam vylejzá? Tam na jihovýchodě, až za kopcema křivokládských lesů, najednou takovej růžovej koláč. Ten začal bejt pořád, jak vylejzal, měsíc vycházel. Když vyšel a byl úplně nad zemí, v tom padajícím soumraku, on vám byl větší než kostel. To bylo krásný, ten úplněk. A někdo řekl, ten je tak blízko, ten měsíc, co když dojde ke srážce země s měsícem, to bude pecka. To není možný, aby k té srážce nedošlo. A teďko najednou jsme začali mít strach. A někdo řekl, no jo, to on do nás narazí a třeba tu země kouli rozštípne tak, že začne stříkat ta žhavá láva a všecko nás to tady popálí. Jak by se taková díra v té země kouli spravovala? Takovýhle jsme měli fantazie dětskýho. Že hned jsme to začali brát prakticky, kolik by na to asi bylo potřeba drátů, nejtů, šroubů a všelijakých pásů železných, že ani... Vlastně pan Kovář Král by to těžko dokázal spravit, nebo pan hodinář Hladkov, který umí spravovat, a už spravil tolika tedy hodiny, ani pan zámečník Schneider by to si s tím nevěděl rady. Natož pan dráteník, který k nám chodí drátovat hrnce a letovat díry do takových těch smaltovaných hrnců, ten by to taky určitě nemohl zdrátovat ani zletovat, protože to by byla taková šleha, že možná, že by se i ta naše země koule rozprskla. Bůh ví, jak by to všecko bylo dopadlo.

koupal a my jsme mudrovali nad tím, jestli dojde ke srážce nebo nedojde ke srážce. Najednou jsme zjistili, že naše husy, že jsme tam stáli na tom poli a i Jarky Vosikojc kozy byly už pryč. Ono je to přestalo zřejmě asi bavit a potichu odešli domů. A to jsme to doma schytali. Kde pak jste? Vy rošťáci, bylo slyšet z každého domu. Paní Vosiková se zlobila na Jarku, babička se zlobila na mě, že husy už tady dávno kejhají před výřkama, kde seš ty pacholku, mě dokonce řekla. Z legrace. To je zajímavý, že ty husy sami si našli cestu domů a vždycky.

My jsme byli tak zaujatý tím východem toho měsíce. To už se dny koncem září krátí. To je ta nejnádhernější, jedna z nejnádhernějších takových, to babí léto, že jo? To jsou vzpomínky. Dětství prožitý na vesnici ve střídání ročních dob.

Na podzim najednou uhodili mrazy a každá travička, každý bodlák byl postříbřenej. Postříbřenej přesně tak, jako když na Vánoce jsme stříbřili třeba ozdoby vánoční, to byly jenom třeba šišky lesní nazbíraný. Modřínový byly hezoučký, malý nebo borovicový, takový ty rozšklebený. Každá travička byla postříbřená. A ocůny za remízkem na louce, ty ocůny, které tam tak zbyly, protože ani jedna kráva nebo koza, ani husa se ocůnu ani nedotkla. Protože věděli, my jako děti jsme jim to taky říkali, jestli nás ovšem poslouchali ty krávy, to jsme si jenom mohli domýšlet, toho se nedotýkejte, toho krásného fialového kvítku, ten je jedovatý. No a ty první mrazy i ty ocůny zlomily. Na babím létu nebo na pabučinách byly krupěje rosy. Tu jínovatku, co sluníčko už rozhřálo a visely tam jako takový perly zářící, třpitivý. Na zahrádkách smutně zářily poslední květy jiřin. A kde zůstaly ty těžký, omamný vůně flox? Ty už dávno odnes vítr pozdního léta.

ty zahrádky vesnický, jak nejdřív na jaře rozkvetly růží stolistou a potom karafiátama a někdo tam měl i kopretiny, srdíčka. V tom takovém tom rozmachu léta začaly o mamě vonět floxy. Ale to už všecko bylo pryč, protože příroda se chystala k podzimnímu zimnímu spánku a my jsme se vracívali večer domů a voněli jsme kouřem ohníčků.

poezie pod zimu a pásání husí na strníštích, to bylo jako něco z pohádky, že jo? Kdo to zažil, na to nikdo nezapomene. Ten kouř zapálený bramborový natě, jak nás prosytil. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, oroduj za nás, pros za nás Boha, svatého ducha, Kyrie eleison. To děda Milady chodil na svatováclavský prosecí až do Starý Boleslavy. Každý rok, když pan řídící Řežábek nás ve škole učil o svatém Václavu, to bylo ve válce. Jo, to ty první dostali ty staříčký poupata, kde byl ještě tatíček Masaryk. Tak ty dvě stránky s tím tatíčkem Masarykem museli slepit k sobě, přilepit lepidlem, aby tím pádem tam tatíček Masaryk prezident nebyl. A paní učitelé hned za tatíčka Masaryka našli krásnou náhradu, která na nás děti tak brala. No, bodeť by ne, když to byl rytíř na koni, skorouhvý, hezkej, mladej člověk, svatý Václav. A někdy jsme ho dostávali taky za úkol nakreslit. To bylo tak těžký, protože ten kůň byl těžký. Ta korouhev a ten svatý Václav v přilbici, ten ještě šel s tím štítem, ale posadit ho na koně. To kolikrát jsme se smáli jeden druhýmu. Říkali, ten nejede na koni, ale na koze. No jo, ale pocitovali jsme přitom takový sváteční pocit. Jsme měli, protože smrt svatého Václava, která byla obestřená tajemstvím, v mladém věku umřel. Tajemná legenda to všecko bylo.

A pan řídící učitel Řežábek se ptal, no a kdo pak vychovával svatého Václava? A my jsme to nevěděli. Tak já vám to řeknu, svatá Ludmila. Kdo ho učil psát a číst? Svatá Ludmila, to byla jeho babička. A vychovala svého vnuka Václava. Ta babička Ludmila dobře nebo špatně? Se nás zeptal pan řídící učitel. A my jsme koukali a nevěděli jsme, co odpovědět. No samozřejmě, že dobře, řekl nám pan řídící učitel Řežábek. Když se z Václava stal svatý, tak ho musela babička Ludmila vychovat dobře, ne?

Co nám říká slovník o svatém Václavu? Narozen asi roku 907 a 28. září 935. To byl zavražděn. Byl z rodu Přemyslovců, patron české země. Syn knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry, která vládla v době jeho nezletilosti. Podporoval šíření křesťanství a do Prahy nechal přenést ostatky svaté Ludmily. Založil rotundu svatého Víta na Pražském hradě a upevňoval moc přemyslovských panovníků v rámci Čech. To jsou taková ta suchá fakta.

28. září 935 ve Staré Boleslavi zavražděn, tedy před 1065 lety. Je to hodně nebo málo? Kolik je to generací, když se na jednu generaci počítá 20 let? Za 100 let je to 5 generací, za 500 let je to 25 generací, za 1000 let je to 50 generací a za 65 let 53 generací. Asi tak. Jdeme-li proti proudu času a představme si zástup 53 mužů a žen, 53 generací. To je až překvapivě málo. Jak šel ten čas, si představme, ti, kteří stáli úplně na počátku z toho období, kdy svatý Václav žil, jak byli oděni, jak byli udřený, jak některý z nich byli schrbený, jak procházeli tím životem, tím časem, až tedy do našich dnů. To je zvláštní představa, že jo? No a takhle vlastně docházíme tím, když se snažíme představit si ten tok toho času, se dotýkáme až toho pradávna, té nepopsané historie, té nezaznamenané historie, doby těch vyprávěných legend, toho mnohobožství, ze kterého se právě svatý Václav snažil naše národy vymanit a převést je na křesťanskou víru.

Tenkrát se věřilo v přírodní síly, v přírodní bohy. No a najednou se tady dotýkáme toho, čemu se říká naše podstata, zrodu naší identity, zrodu naší totožnosti, sounáležitosti, a člověk prožívá takový až skoro mrazení v zádech prožívá člověk, když pocítí takovou touhu po té sounáležitosti nás všech, a ta by nás neměla nikdy opustit a ta by nás měla vždycky zdobit, okrášlovat. Ta touha po totožnosti, po sounáležitosti. To je čím dál přece důležitější, zvlášť dnes, kdy nastává doba globalizace, vědět, odkud pocházíme, odkud jsme vyšli, co jsme a kam směřujeme. To není jenom nějaká fráze. To jsou takový někdy pravzvláštní pocity, který právě člověka rozechvějou v takovým tichým soustředění, v takovým tichým rozjímání, jak to tady asi vypadalo dřív. V té české kotlině, která tak jako malá dlaň leží severně od Alp. Že jo?

hledání svých kořenů, hledání totožnosti, hledání sounáležitosti. Zvláštní pocit. Nezapomenutelný pocit. Jako dítě jsem poznal, když poprvé po válce jsme s maminkou jeli do kraje, kde se narodil můj táta. Na Chodsko. Na díli, který té malá vesnička leží nahoře nad Klenčím, pod takovým horským hřbetem. Strejda Martin na nás čekal na nádraží, na dílích, nebo možná už v Domažlicích. Už ta cesta vlakem, krajinou, kterou jsem nikdy předtím neviděl, pěšky na nádraží na zastávku do Lubný, vlakem přes Mladotice a Kralovice do Plzně, takovejma stržema, kde tekly takový bystřiny. A jako úplný pralesito mně připadalo, tam je krásný kraj. V Plzni jsme přestoupili. To bylo hned asi v roce 45. Rozbombardovaná Plzeň, ale všude čisto. A vlak do Domažlic nás vez. A před Domažlicama už začaly přistupovat tetky a ty měly košíky, ve kterých měly třeba kuřata, nebo housata, nebo i třeba slepici tam měla jedna teta, nebo i husu. V Domažlicích jsme přesedli na motoráček a jeli jsme pár stanic do Klenčí.

A co nás hlavně překvapilo, že čím víc přistupovali ty lidi, třeba babičky, tak každá měla kroj chodskej, hezkou barevnou kytkovanou zástěrku, rukávce nahoře, hezký kytkovaný květovaný šátky takovým zvláštním způsobem uvázaný a každá zpívala chodsky ta paní. I pánové hezky zpívali. Dobrý den, tetka, kam pak jedete? Kam pak jedete? Těžko se to napodobuje, to jejich zpívání chodský. To jsem poslouchal. Je, to jsem ještě nikdy neslyšel. Najednou ten celý svět takových všedně oděných lidí se změnil ve svět krojovaný. Chlapí ani moc ne, ale každá paní nebo každá holčička i dívče, jak se říká na Chodsku, měla kroj a dřeváky dřevěný měli.

najednou to celé chodsko začalo vonět. Když jsme vystoupili v Klenčí na nádraží, to byla vůně. Všude v každém stavení se snad topilo nejenom dřívím, ale snad i lesníma šiškama. Protože z každého komínu to vonělo. To bylo léto, ten už se tak jako chýlil k západu slunce a na věži klenečského kostela. Bylo, myslím, zrovna 7 hodin, byla 7 a ten vzdalující se motoráček a před náma cestičky a potůčky a kvetoucí vonavý louky. A rosa padala. Až tamhle do té chalupy nahoře půjdem, říkal strejda Martin, a tam se bělela chaloupka na svahu, úplně na kraji vsi.

a jako žlutý perly tam kvetly slunečnice. A to bylo kroků, co jsme museli udělat a přeskakovat různý potůčky a různý lávky, které byly buď udělané z dřevěných trámů nebo zase ze silných kamenů. To bylo desítky a desítky potůčků, které tekly těma lukama ze zhora, z těch hor

Tak už jsme doma. Babko, máš tu návštěvu? Volal strejda Martin. Dorlo! Volal na ženu. Teta se jmenuje Dorota a říká se jí Dorla. Tak vás vítej, pán Bůh. Jsme slyšeli a začalo objímání a přišly i slzy, protože na maminku přišel smutek, když přeci jenom ten náš táta nás před 2 lety opustil v roce 43. No a teďko bylo léto roku 45. A maminka si to všecko představovala, jak tady ten hadámek, jak mu říkali hadam, ze všech těch dřevěných korejtek, ve kterých tak zurčela vodička nahoře z houvárku. Houvárek se jmenovala ta loučka nahoře, ještě tam je. A tam je malý rybníček a z toho malého rybníčku jde pramínek až k nám domů. Já jsem tomu taky začal říkat domov, neboť jsem tam začal jezdit každý prázdniny, protože tam to bylo divu krásný.

ta vodička jak zurčila v těch dřevěných korejtkách. Nejdřív spadla nahoře do jedné takové veliký kádě, která byla sešroubovaná dohromady z velkých placatých, to byly břidlice. Břidlicová taková káď, to byla voda studená, ale dobrá, sladoučká. No a potom korejtkem přepadla do kádě spodní na spodním dvorku, ze který zase se dávalo kravám pít. Z té spodní kádě. A potom ta přebytečná voda zase korejtkama stýkala dolů do luk potůčkama, kde byl rybníček a tam byly boží muka a tam byly dvě lípy. A my, když jsme šli z posvícení z Postřekova s maminkou v neděli odpoledne, tak nás tam pod těma lípama chytla taková průtrž, že já jsem nikdy v životě tak nepromok až na kost, říkala maminka. To jsme oba dva promokli až na kost. Maminka v letních šatech a já jenom v košili, sice a v trenýrkách a v plátěnkách, ale to se všecko dalo ždímat. Takže se to všecko rozvěsilo, když jsme přišli domů. Vy jste mokrý jako hastrmaní, říkala babička. Tak si to musíte rozvěsit tady nad kamna na humbálku. A ono se to všecko usuší, než řeknete švec, a taky jo.

Tam bylo tak daleko vidět z toho domu. 33 má číslo. Díly 33 daleko. Nejdál vůbec, jak kdy jsem viděl, to u nás z Pavlíkova vidíme hrozně daleko. Ale tady z toho domu, přímo z oken domu, na jihu, když bylo trošku jasno, tak byly vidět Špičák a Ostrý. Na východě se bělela kulatá věž, která stojí v Domažlicích na náměstí, a temněly se kouře Plzně dál za Domažlicema. Klenčí jsme měli jako na dlani, Trhanovský zámek, kde bydlel Lomikar, který tak pronásledoval Kozinu. Na ten taky jsme si mohli přímo z okna šáhnout. Na západě byly vidět topoly před Postřekovem na silnici. A vždycky, když jel motoráček do Domažlic, než zajel do Klenečského nádraží, tak to bylo, jako když jsme se koukali na dětskou hračku.

A tady tu Jiříku, víš, tvůj táta vždycky utíkával loukama, když chodil se učit zámečníkem do města, říkal strejda Martin. A maminka měla zase ve očích slzy, když si představila toho tátu, který jako kluk běhal těma loukama. Kdo by si to byl pomyslel, že od nás tak brzo odejde, řekla máma. A zase jí bylo do breku.

A najednou začali chodit sousedi a začali se chodit koukat jednak na mojí maminku a jednak i na mě, na Hadamovo kluka. Tak to je ten Hadamův Jiřík, říkali. No polejvání mán vaše, viď, Tom Šouc. Protože, to jsem vám ještě neřekl, u nás se říká v chalupě u Tomšů. Takže strejda Martin není Martin Anderle, ale Martin Tom Šouc. Já jsem Jirka Tom Šouc z Prahy a Dorla Tom Šouc a vedle se zase říká u Daňků a u Hájků, Hájkouc, Konopíkouc.

celý Tomšák. Polejvání má Tomšouc, říkali všichni, když mě viděli. Celý táta hadam, celý táta hadam. Jenom chlapče, aby si měl lepší život než ten tvůj táta, tak brzo umřel.

pravzvláštní kraj. Kraj hrdejch chodů. To mě při každý příležitosti strejda Martin zdůrazňoval. My chodí. Máme být na co hrdí. My jsme tady ty hranice proti těm baborům uchránili. Víš, to jsme měli naší výsadu od každého panovníka. Já vás vemu na výhledy zítra, říkal nám s maminkou. A my už jsme se těšili. Ty jsou támhle, takhle ty nejsou tady odtud vidět, ale ty jsou za klenčím, takhle nahoře, za tím brškem toho lesa. A tam je daleko vidět. A hned jsme se měli na co těšit, že půjdeme na Bárovy výhledy. Jindřich Šimon Bár, spisovatel kraje chodů, každý chod byl hrdej na dílo Jindřicha Šimona Bára, který psal tam v tom domě s tou červenou střechou, jak na něj tady koukáme. To je klenečská fara, víš? Jiříku říkal strejda Martin. A tam vedle je hřbitov, kde leží tvůj děda.

Tady se chlapče jenom dřelo, říkal strejda Martin, tady se jenom dřelo, tady je to vysoko, jaro pozdě začíná, léto brzo končí, pole jsou samej kámen, jsou na takových srázech tady ty pole a tady se málo lidí uživilo zemědělstvím, proto tady většinou v těch rodinách byli zedníci komínáři. I tvůj dědek uměl stavět komíny, jezdili po kraji a stavěli z červených cihel ty kulatý vysoký komíny pekáren, pivovarů, cukrovarů, cihelen, octáren, plynáren.

A ta chodská sekýrka ze dřeva, vypalovaná. A on měl takový nářadíčko, kde drátem do těch dřev, to byly obyčejně akátový dřevo, takový houževnatý, vypaloval ty chodský kytičky, ty ornamenty. A takovýho toho, ten profil toho štěkajícího strážního psa těch, který hlídal hranice. Psa, strážce hranic, symbol Chodska. To Strejda tak hezky uměl. A v každý chalupě se něco vyřezávalo a zdobilo. Buď to byly talíře dřevěný, nebo takový jako válečky na máslo. Zdobený třeba krásnýma baculatejma pávama nebo holoubkama. Když se tím válečkem přejela hrudka másla, tak tam najednou vystoupaly takový plastický bříška krásně ozdobených ptáčků a kytiček. V každý chalupě něco se vyrábilo takhle krásného, vytvářelo a to vonělo. Něco bylo z lípového dřeva. Vlastně každá chalupa voněla takovou tou poctivou chodskou řezbařinou.

Japaši se vyspali, říku, a Mařenko, jak vy? Se ptal strejda Martin mý maminky. Tak jdeme na ty výhledy, ne? Zastavíme se u Kunešů v Klenčí. Tam je tolik děvčat, který malujou porculán, to něco uvidíte hezkýho. Kuneši, říku, to je taky tvůj příbuznej. To byl bratranec tvýho táty, víš? Tak jsme se běhli lesem kolem hájovny. A v Klenčí jsme byli co by dub. A už vcházíme do dílny, kde bylo ticho, soustředěně asi 10. Zase v krojích oblečených děvčat malovalo ty krásný talíře na černým podkladě. Tak nádherný růže nebo kopretiny. Na některých buclatých břichách džbánů malovali i krajiny chodský a Bárovi výhledy. Tu krásnou terasu se sochou, která je nad Klenčím, tam taky se vydáme, kde je vidět do širokýho kraje. Tak jsme dostali každý malý talířek na památku. Dodneska visí v Pavlíkově na čestném místě. A já úplně s hlavou takovou zamotanou, jak se taky dá dělat umění, jsem vycházel směr takový černý lesy, kde nahoře se bělela taková skála, kamenitej svah.

tam jsme byli poprvé a naposled. Protože hned, jak to bylo možné, tak tam už začínalo hraniční pásmo a na výhledy už se nesmělo, takže ten pohled z bárových výhledů do širýho kraje jsem spatřil až po dalších 40 letech.

Na tom pohledu nebylo pro mě nic novýho, protože já ten pohled jsem znal z našich oken, z naší chalupy. U Tomšů, tedy u nás. Zase se tam bělela kulatá věž na domažlickým náměstí. Vzadu se černaly kouře Plzně. Dole na jihu byly špice dvou velehor, Špičák a Ostrý. To rozsáhlý údolí, který šlo od těch šumavských kopců až tam daleko, skoro až k Plzni.

ta naše chaloupka, ten dům 33 na Dílích, kde se můj táta narodil, ta je na takovém vršku. Za ní sice pár chalup ještě je, ale hned je tam les. A černý lesy, hluboký lesy, šumavský. Jako kdyby tou naší chaloupkou končily Čechy. A potom za lesem hned už byly německý země. Takže když jsem se koukal z našich oken, tak jsem si připadal, jako že se koukám ze západu úplně do celých Čech. Tak daleko tam bylo vidět z těch oken. A je pořád. V Postřekově jsem jednou byl u muziky. A když se přestalo hrát k tanci, tak se chlapci s děvčatama chytli kolem ramen a chodili pomalu středem sálu. Takovým houpavým krokem a zpívali takovou tklivou písničku. Mnohohlasně, protože tam ty chodové mají smysl pro krásu i nějak jako kdyby měli větší hudební sluch. S Pánem Bohem přišel můj čas. Nehublížil jsem žádnýmu z vás. To se tak táhlo, to byla taková smutná písnička. Ani mladýmu, ani starýmu. Nehublížil jsem z vás žádnýmu. A k ránu, když jsme se vraceli z Postřekova na Díly, tak už svítalo. A všichni jsme té muziky byli plný, takže jsme ještě i my všichni při tom návratu do těch zarosených polí a luk nad hlavama začali zpívat skřivani a slunce vycházelo a ozařovalo ty bílý rukávce těch holčičích krojů chodských. My jsme stoupali do toho kopce, na kterým se rozprostírají ty Díly, jaké tam rodiče z Postřekova dali kdysi dávno svým dětem. Ty Díly polí, aby si tam každý postavil chalupu a hospodařil. Přijď k nám, hejtu, teď jsem si vzpomněl, jak se říká na Chocku, přijď k nám na návštěvu. Přijď, hejtu, jo? Přijď, hejtu. Kde se to vzalo, to slůvko hejtu? Že by to bylo zkomolený podstatný jméno německý hojte, tedy dnes, ale na Chocku? Přijď, hejtu. To znamená přijď na návštěvu. Takže státní svátek, kdy jsme oslavili skonání národního světce svatého Václava. Ten den pomalu končí. Snad i ta naše hodinka trošičku přispěla ke sváteční náladě toho dne. To, že nejsou věrohodné prameny o osobnosti svatého Václava, tak my si jej můžeme idealizovat. Každá doba si svatého Václava idealizovala a dávala mu úkoly. Oroduj za nás a nedej zahynouti nám ni budoucím. Jak nám pan řídící učitel Řežábek, když nás o svatém Václavu učil, vyprávěl, že ho lidi uctívali ani ne tak kvůli tomu, že byl bojovník, ale hlavně proto, že byl takový ušlechtilej, takový mravnej, počestnej, laskavej, obětavej, cítil s chudejma. A legendy vypráví, jak chodil po vinicích a pek pro lid, voplatky a chleba. A samozřejmě díky své babičce Ludmile byl vzdělaný, uměl číst a psát, i latinsky uměl. To jsou ovšem všechno dohady. Jako s tím datem jeho úmrtí. Milénium se slavilo v roce 29, 1000 let od úmrtí svatého Václava, roku 1929. No a zase jiné prameny mluví o roku 935. Postava svatého Václava je zahalená do tajemství. A taky ta smrt, že byl zavražděný svým bratrem,
I proto je postava svatého Václava taková krásná a tragická zároveň. Nedivme se tedy, že takovej ten národní idol, kterým se svatý Václav stal, takový ty tužby, jak by měl vypadat politik, provází tento národ stále. A chtě nechtě, dnes možná víc než kdykoliv jindy, chcem, aby aspoň současní politici se z části přiblížili tomu ideálu, jakým svatý Václav byl. To znamená, byl to člověk mravnej, laskavej, obětavej. Neměl rád mučení ani kriminály, neměl rád násilí, no jo, ale bez toho se vládnout nedá. Takže i dnes toužíme potom, aby byli politici čestní, laskaví, mravní, jako byl svatý Václav. Ta mravnost, počestnost, upřímnost, skromnost, pokora, to, jak si za ty věky vybásnil lid, osobnost svatého Václava, tak to chceme taky od těch našich politiků dnes, aby byli moudří, laskaví, ušlechtilí, čistí. Takového politika by si náš národ přál nejvíc. To se očekává od politiků současných.

tak, naši milí, my se pro dnešek rozloučíme. Děkujeme vám, že jste nás poslouchali až do konce. Opatrujte se, abychom se zase mohli sejít u našeho pořadu příště. Dobrou noc.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Doufám, že prožíváte příjemné nedělní pozdní odpoledne a že vám k tomu budou zpříjemňovat náladu také písničky z té dekády, kterou nám ohlásila úvodní znělka. Tedy zkrátka začínají zlatá 60. Já jsem Lukáš Berní a zdravím vás za celý Český rozhlas Pohoda. Spolu s naším hudebním dramaturgem Jirkou Burdou, s nímž jsme na úvod dnešního pořadu vybrali nahrávku I Am A Rock, takže přicházejí pánové Paul Simon a Art Garfunkel.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Opět je tu také naše kalendárium, historické okamžiky ze světa hudby spojené s těmi interprety, které nabízíme ve zlatých 60. Tak třeba roku 1986 tohoto dne Paul Simon trošku vyrazil dech divákům televizního pořadu Saturday Night Live, protože tam přivedl africké hudebníky a zahráli tři písničky úplně jiného stylu, než byla dosavadní tvorba Paula Simona. Pocházeli z chystaného alba Graceland, no nakonec asi vůbec nejúspěšnější Paulovy solové desky. Roku 1974 tohoto dne natočil Eric Clapton slavnou verzi reggae písničky I Shot the Sheriff od Boba Marleyho. V té době snad každý hudebník udělal alespoň jedno reggae, byla to opravdu velká módní vlna. Ve stejný den The Who vyprodali Madison Square Garden a to během 8 hodin, což byl v té době rekord v prodeji vstupenek. No v dnešní globální digitální době nic výjimečného, ale tehdy lidé opravdu museli všichni k té přepážce. No a rok 1969 tohoto dne vystupovaly skupiny Turtles a Temptations v Bílém domě. A to na přání prezidenta Richarda Nixona a hráli tam pro jeho dceru Trishu. No Mark Volman, zpěvák skupiny Turtles, jaksi neměl úplně svůj den a dokázal pětkrát během toho vystoupení spadnout z pódia. Prý za to mohlo šampaňské. No tak my si dáme střízlivého Marka a celou skupinu The Turtles. We'll be right back.

Pentecost Hotel a skupina Nirvana, tedy ta anglická Nirvana, skupina působící v 60. letech na britské scéně. Žádná přízeň s rockovou legendou kolem Kurta Cobaina. Tihleti pánové hráli právě takovéhle poetické písničky s nádechem psychedelie a natočili několik moc pěkných alb, i když nějak veliké žebříčkové úspěchy s tím neměli, ale historie je docenila a dneska jsou ty desky velmi ceněné, rozhodně doporučuji k poslechu. To ta další kapela, ta měla naopak hitů jak máku. Mamas and Papas, to bylo opravdu neobyčejné souznění hlasů. Pustíme si jejich úplně první single s písničkou, kterou složil jejich skladatelský motor, líder John Phillips, a jmenuje se Jdi tam, kam chceš jít, Go where you wanna go.

I'm a Believer skupiny Monkees. Za chvíli tady máme příběhy písniček a dnes to bude příběh skladby, která je inspirací rozkročená mezi tak odlišné věci, jako byla válka ve Vietnamu a festival míru a lásky ve Woodstocku. Zajímat nás budou Creedence Clearwater Revival. Ale až za chvíli. Teď je tu Gimme Some Lovin', tedy Steven Wood a Spencer Davis Group.

0: A na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Creedence Clearwater Revival. Pro Čecha možná maličko jazykolomný název, ale ne tak pro Američany. Veleslavná kapela, i když se velmi často psali zjednodušeně jenom těmi prvními písmeny, tedy CCR nebo pro Američany CCR. Osobitý zvuk, charakteristický styl a nad tím vším nezaměnitelný hlas a rukopis Johna Fogertyho. No a právě on taky napsal jednu z jejich nejznámějších písní Who Will Stop the Rain. Fogerty ji skládal pro budoucí album Cosmos Factory v roce 69 na konci toho roku. A hlavní myšlenkou bylo vyjádřit odpor k tehdy aktuální válce ve Vietnamu. Sám k tomu řekl, cituji, Who will stop the rain, tedy kdo zastaví déšť? Jsem psal vlastně o Washingtonu, ale dodnes si pamatuju, jak jsem si přinesl nahrávku domů a když jsem ji pustil, tak můj čtyřletý syn poslouchal a když ta píseň dohrála, tak povídá, no přece táta zastaví ten déšť. Tenkrát jsme se s manželkou jenom podívali na sebe a to jediné, co jsem mohl říct, no ne tak docela. Odkazovalo to tedy i na to, že ten déšť je myšlen jako metafora k bombardování ve Vietnamu, ale na straně druhé sám John Fogerty jindy zase říkal, že velká část inspirace pocházela z jedné situace ve Woodstocku, když tam začalo pršet a lidé tančili polonazí v tom dešti. Takže zkrátka, jak už to tak v uměleckém světě bývá, nic není naštěstí černobílé. Navíc té vietnamské inspiraci pak hodně pomohlo to, že se píseň stala vlastně centrální melodií filmu z tohoto válečného prostředí s Nickem Noltem v hlavní roli. Dokonce se tento film podle té písně i celý jmenoval. A není bez zajímavosti, a určitě to Johna Fogertyho hodně potěšilo, že verš I went down Virginia seeking shelter from the storm později inspiroval Boba Dylana k napsání písničky Shelter from the Storm. No a jedna perlička ještě na závěr. Svého času, kdykoliv pršelo během turné Bruce Springsteena, tak tuhle tu písničku zařazoval do svého setlistu. Tak tady je Who Will Stop the Rain, píseň vydaná sice až v roce 1970, ale natočená už na konci 60. let.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Everybody's Talking, Harryho Nilsona, píseň, která by se, myslím, i sama o sobě určitě stala hitem, ale hodně jí v tom pomohl úspěch filmu Půlnoční kovboj, kde zněla a kde zazářili Dustin Hoffman a John Voight. Mimochodem vůbec v tom filmu neměla znít, producenti tehdy najali Boba Dylana, aby jim složil písničku a Bob s tím souhlasil a skládal pozdější Lay, Lady Lay, ale tenkrát nestihl termín a tak nakonec dostala přednost tato melodie s hlasem Harryho Nilsona. No ale když už zmiňuji Boba Dylana, pojďme si ho pustit. Dáme si jeho single Positively 4th Street.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to,

Red Sails in the Sunset a Fats Domino. Jinak ale velmi, velmi stará píseň, která vznikla už v polovině 30. let. Jejího autora Jimmyho Kennedyho inspirovala opravdová loď, ono to v překladu znamená červené plachty v západu slunce. A šlo o to, že Kennedy tehdy často vydal u pobřeží severního Irska jachtu s názvem Kitty of Coleraine a ona opravdu měla červené plachty, tak o tom složil tuhle skladbu, kterou potom zpívalo mnoho a mnoho zpěváků, včetně takových ikon jako Louis Armstrong nebo Nat King Cole. Nám ji ale tedy nabídl Fats Domino, pro kterého to byl de facto opravdu velký poslední hit. Vznikl v roce 1963. No a my pokračujeme jiným hitem Don't Turn Around z roku následujícího, takže přichází kapela The Mercy Beats.

0: Universal Soldier, univerzální voják, žádná spojitost s tím akčním filmem s Jeanem Claudem Van Dammem. Tohle je píseň, kterou nám zpíval Donovan a hodně lidí považuje za jeho autorskou skladbu, protože Donovan si drtivou většinou písní skládal sám, ale tohle je výjimka. Napsala ji písničkářka Buffy St. Mary a vlastně to nebyl ani žádný hit od ní, ale to změnil právě ten Donovan v roce 65., když tu píseň nahrál na své stejnojmenné EPčko a to už zazářila i na tom poli hit parádovém. No a to je ode mě dnes poslední informace, už pošlu jenom poslední písničky z toho krásného pytle let 60. jako první Roy Orbison a jeho Only the Lonely. Krásný zbytek neděle a těším se na vás opět za týden tady na Pohodě.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: dnešním setkání jsem toužil mnoho let. Přiznám se, že hlas dámy sedící naproti je mé duši tedy hodně blízko. Ta dáma se jmenuje Marta Svobodová, tedy po řecku a správně Marta Elefteriadu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vám daří, Marta?
1: O, děkuji. Hezká otázka a lehká odpověď. Daří se mi dobře, tak jak si zasloužím.
0: Víte, o čem přemýšlím v dnešní době? Když tak člověk čte noviny, dívá se na televizi. Jaká je ta řecká povaha? Vy byste to měla vědět.
1: Je vášnivá.
0: Vášnivá.
1: Protože pathos, neboli vášeň, v češtině to má trošku posunutý význam, že jo? Protože pathos je něco takového, a to je právě zajímavé, že Češi to vidí jako něco negativního, ten pathos, že jo? No nebuď patetický a tak dále.
0: Nepřirozeného.
1: Ale pathos je vášeň a vášeň je život, prostě to, že je člověk naživu a to, že ty věci chce anebo nechce, ale prostě plně, úplně se vším všudy.
0: A v tom životě konkrétně se to potom projevuje jak?
1: No, to je těžká otázka, jak se to projevuje úplně se vším všudy. Třeba s tím, že člověk jako řek, když do něčeho jde, tak tam do toho jde celej.
0: Řekněte to ještě jednou, to slovo?
1: Celej?
0: Ne, pathos.
1: Pathos.
0: Jo.
1: Pathos, to je jako když, jako když řekne, umíte anglicky? Jako když, no. když se řekne thing, jako věc, nebo think, jako myslet, tak to th je th, a to je řecké písmeno, jak vy tomu říkáte theta, tak to je theta.
0: Bylo pro vás těžké se naučit česky?
1: Ne, protože my jsme tady od malička, takže samozřejmě jsme to vnímali jako několik zásadních svých vlastních řečí. Jako svět venku byl český, svět doma byl řecký a makedonský.
0: Pamatujete si ještě tu dobu, kdy jste přijeli do tehdy Československa?
1: Nepamatuju, protože jsme byli úplně mrňaví, mně bylo necelých 3 roky, Ateně tak asi 1,5 roku. A to samozřejmě člověk vnímá svět skrze svoje rodiče a to je to největší božstvo a prostě když je s něma, tak všude dobře.
0: Jaká byla vaše maminka?
1: No, my jsme o ní přišli hodně brzo, mě bylo 8 let, Ateně 6. Jaká byla, no, nejlepší na světě, že jo?
0: Byla vám podobná?
1: Myslím, že my jsme obě dvě po tátovi. Máme po něm oči. Ale po mamince jsme dostali něco úplně fantastické dědictví a to hlas. Maminka byla zpěvačka, nádherně zpívala. Teda zpěvačka ne povoláním, ale od Boha daná. A spoustu písniček nás učila ještě jako malí děti a pyšnila se s náma, když jsme uměli čistě zaspívat, že jo, tak naše první vystoupení byly před jejíma kamarádkama, jako vždycky nás vystrčila, zaspívej tohle, zaspívej tamto. A pyšnila se, že je to úplně čistěnky a tak, no.
0: A už to bylo za peníze, já vím, že můj tatínek mě vodíval k sobě do kanceláře a tam asi za 5 korun tehdy v té měně jsem musel zaspívat píseň, ovšem prachy zůstaly otci v kapse. Jo.
1: Víte co, ale já si myslím, že právě proto možná to nemáte jako profesi, protože my jsme to měli jenom čistě rádi a prachy jsme si s tím vůbec nespojovali.
0: Co vám zpívala maminka? Vzpomenete si na nějakou
1: písničku?
0: No český
1: písničku? Písničky, řecký písničky, makedonský písničky.
0: A nějakou tu řeckou?
1: No řeckou.
0: Já co máte spojenou s maminkou?
1: Třeba o tom, jak voní krásně květy citroníku, jo? Ale ten mi tady chybí, protože to je nádherný dvojhlas, jo? Tak kousínek jenom, jo?

0: to bylo něco překrásného. Když dneska už jako Češka žijete v Praze, sledujete to, co se děje v Řecku?
1: Sleduju, určitě.
0: Něco to dělá s vaším srdcem?
1: No dělá, protože samozřejmě, víte, on to je tak, že když je člověk jako v druhé generaci emigrantů, tak se snaží splynout s tím prostředím, které je jakoby většinové, že jo. A teprve potom, když vyroste a nabere ten rozum a začíná se rozhlížet všude, tak začíná hledat svoje kořeny a najde si tu kulturu ještě, která v něm je, i když třeba ji po celý léta nikde nevyhledával nějak extra zvlášť. Já si pamatuju, že když jsme našemu prvnímu kapelníkovi Aleši Sigmundovi na jeho přání zaspívali něco řeckého a mělo to lichý rytmus, tak do toho on se jako muzikant úplně zamiloval. Nejdřív si to poslech a říká, počkej, jak to je? Zatleskej mi to, tak jsme tu zatleskali. No to takhle nemůže být, jako to je špatně. My co špatně, takhle je to, jo. A pak pochopil, že prostě ta řecká muzika má v sobě lichý rytmy, něco takového, co se v moravské a české muzice jako nevyskytuje. A začal nás jakoby nutit, aby jsme do toho víc šli třeba i na vystoupeních. A my jsme v té době, protože jsme jako už byli velký, že jo, vyrostli jsme z toho dětství, kdy jsme zpívali tyhle písničky, ty řecký, tak to jsme chtěli opustit, překročit, že jo, a chtěli jsme jít do světa a zabavil nás Big Beat a Soul a já nevím co všechno. A tam to nám připadalo jako takový dětský období a to už dělat nechcem, jo. Takže takhle to bylo. Pak jsme si to za hodně a hodně, hodně dlouho let znovu našli, nejvíc, když jsme poprvé přijeli do Řecka, slyšeli jsme tu nejlepší sestavu řeckých zpěváků a vůbec všeho, co se tenkrát v kultuře vyskytovalo, to bylo v roce 75. A já jsem se stala sběratelkou tehdy teda ještě vinilu, že jo, řecký muziky, tahla jsem si to domů, poslouchala jsem to a začali jsme si vybírat repertoár, nahráli jsme svoji první řeckou, vlastně první řecký LPčko, no a už nás to draplo a chytlo právě proto, že v tom byla vášeň, emoce, energie a tohle všechno dohromady.
0: To, co k Řekům a Řekyním patří.
1: Ano.

0: Raymond.
1: Marta Elefteriadu, hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Vy jste žili v Brně. Říká se taková legenda, nebo jestli je to pravdivá věc, že váš tatínek řídil trolejbus?
2: Ano, ano. Táta byl řidič a řídil trolejbus a spousta lidí nám říkalo, že prostě on se vždycky choval atypicky, jo, protože byl takový jako bych říkal, rozevlátej, jak by se řeklo brněnsky. A choval se jako každý normální řek, když jede autem a potká někoho, tak
1: s tím trolejbusem
2: se prostě zastaví, že jo, říká, co je, jak se máš, co je, co vaši, no, co žena, co děti, jo, a pak si, tak čau, tak ahoj, a prostě jedou dál, zastaví se uprostřed. A to dělají i ty autobusy a nikomu to nepřijde a nikomu ani v tom autobuse nenapadne, nikoho nenapadne, že by mohl jako začít zuřit, že teda stojí a nejede se dál, jo. Protože když se potkají dva kamarádi, tak zdvořilost je, že musí si prohodit pár věcí.
1: A no, Brně s tím byl úspěšný?
2: No, že mě vykládal náš bývalý basista Sidy, Emanuel Sideridis, který je teďka už v Řecku. Tak mi říkala, si pamatuju, tvůj táta potkal mě jednou na Brandlový, zastavil a říká, já jsem manuláky, tykány o babás, tykány mama, co dělá tatínek, co dělá maminka, co, máš se dobře, jak to jde, dobrý, tak jo, tak já, strejdo, neblázni, celý autobus tam čeká, to je dobrý, oni počkaj. A tak, no.
1: Musel to mít tatínek těžké, ne? Když jste přišli o maminku a byli jste ještě vlastně malé děti, staral se o vás sám.
2: Bylo to těžký, staral se o nás sám a musím říct, že táta v té době ukazovali muže, kteří se sami starají o své děti, jako opravdový úkaz v televizi, jo. Že něco takového je vůbec možný. To znamená, že akor, když to byl Jižan, že jo, tak tam vůbec celá ta domácnost vždycky seděla jenom na těch ženách. Mm-hmm. A otec nosil domů peníze, pracoval, že jo, a doma královaly ženy. No a když maminka teda umřela, tak protože on si s náma nevěděl hodně rady, navíc měl třeba to povolání, jako bylo to ježdění autobusem, takže měl ty turnusy kdykoliv v pondělí, neděle, svátek, v noci, ve dne. Takhle, když jsme byli úplně malinký, tak maminka dělala vychovatelku v těch domovech pro řecké děti, které se sem dostaly po druhé světové válce, když v Řecku začala občanská válka. A my jsme to prostředí znali, protože jsme tam byli, že jo, pod jejíma křídlama, věděli pořád mezi dětma, že jo, a přišlo nám to normální, jako nám to nepřišlo nijak zvláštní. A táta prostě, když maminka umřela, tak si myslel, že nejlepší pro nás by bylo, kdyby jsme byli v tom domově s řeckýma dětma, s řeckýma vychovatelema. A kromě české školy, do které se tam chodilo, tak bylo třikrát týdně, byla řečtina v té samé škole, děti odešly domů, že jo, české děti odešly domů, řecké děti tam zůstaly a měli jsme jednu hodinu dějepisu, další hodinu v týdnu zeměpis a další gramatiku. Takže jsme se tam dostali znovu do toho dětského domova, no samozřejmě už to tak veselý bez té maminky nebylo, že jo, jako když jsme tam byli pod jejíma ochrannýma křídlama.
1: Myslel si tatínek, že se vrátíte do Řecka brzy?
2: Oni si to všichni Řekové takhle mysleli. Mm-hmm. Oni si mysleli, že uplyne, já nevím, pár měsíců, nebo jsem tam rok a že se všichni vrátíme. A myslím si, že ve všech rodinách takhle svý děti vychovávali, že se vrátí do Řecka.
1: Když se ve vás začal klubat ten pěvecký talent se sestrou Tenou, vzpomenete si ještě na první takové, řekněme, veřejné vystoupení před publikem?
2: To jsme byli ještě jako děti, když byly jakýkoliv besídky nebo cokoliv, jo, tak jo. Nás prostě samozřejmě využili, použili a poslali na jeviště, takže jsme byli jakoby tímto dětským způsobem jako otrkaný a dál jsme třeba v těch dětských domech, jak jsem říkala, tak tam bylo hodně kroužků všelijakých a ti vychovatelé sledovali, na co mají ty děti jakoby talent a tak je tam posílali. Já jsem chodila skoro do všech kroužků, jo, do fotografického, do divadelního, tam jsem hrála hlavní role. I chlapecké hlavní role, jo. Pasáček Ondra. A to si pamatuju do dneška. A pak ještě pěvecký kroužek samozřejmě a taneční kroužek. A ten pěvecký to byl sbor, což mě taky hodně bavilo, protože mi se líbí, do dneška se mě hodně líbí sbory, protože ta síla, jako ta moc těch obrovská moc těch hromady hlasů, to je nenahraditelný ničím. A tam mě dávali taky první sólička, jako protože zjistili, že teda čistě zpívám, takže tam to bylo, to vystupování. No a to se s náma táhlo pořád. Potom, když jsme přišli do jednoho českého dětského domova, kdy Tena už vyšla jako z 9. třídy, já jsem byla v druhý ročník na gymplu, tak nás táta dal do takového malinkatého dětského domova, tam bylo asi 30 lidí, to byl skoro takový rodinný domov a bylo to blízko Brna, takže za náma jezdil skoro každý týden, tam byl. A tam si nás ta ředitelka, to bylo taky zajímavé, když jsme tam přišli, tak nás tam jako představila těm ostatním dětem. A teď samozřejmě oni, jakože jsme řekli, jak řekněte nám něco řecky a zaspívejte nám něco řecky. Tak jsme tam něco zaspívali jako dvojhlasně a teďka najednou to skončilo a
1: ticho.
2: Všichni ticho, hrozně ticho. Pak začali tleskat, jo. A ona řekla, s tím se něco musí udělat. Takže nás poslala k nějakému člověku, který tam právě vedl taky nějaký sbor.
1: Takže důležitá žena.
2: Důležitá žena a ta nás začala posílat do nějakých takových jakoby dětských soutěží, které jsme měli soutěž tvořivosti mládeže, tenkrát bylo. No a tam jsme pořád postupovali do okresního kola, do krajského kola, do celostátního kola, až někde v Bratislavě jsme byli. A to bylo zajímavé, protože tenkrát s těma dětma vždycky chodili rodiče a učitelé a teď je nebo doprovázeli na klavír a my vždycky sami jsme tam prostě přišli a začali jsme, jo. Jsme si jenom řekli tóninu. A pořád jsme postupovali, až jsme prostě byli někde v tom celostátním kole, no a to bylo naše jako otřískání se na jevišti, dalo by se říct.
1: Bylo v tom všem něco pozitivního v tom, že jste vlastně vyrůstali mimo rodinu do jisté míry, i když tatínek za vámi jezdil, vy jste jezdili za ním, ale přece jenom jste žili.
2: Já bych řekla, že hodně zajímavý bylo to defilé všelijakých charakterů. Jo? Už jako malí děti jsme se teda setkali, ještě jsme měli, dejme tomu tu smůlu nebo štěstí, nevím, jak to nazvat, tu okolnost prostě, že ty řecký domovy, teda ty domovy dětský pro řecký děti, těch bylo několik v republice a my jsme vždycky padli do náhodou do takového, který za rok byl zrušený a zase nás přemístili někam jinam. Takže jsme dostali nový set spolužáků, nový všechny učitele a tak dál. A takhle jsme právě prošli 5 dětskýma domovama různýma. A jestli to teda mělo nějaký klad, tak naučili jsme se tomu, čemu se třeba učí v orientálních filozofiích, nelpění. A naučili jsme se takový otevřenosti vůči tomu, jako získat si nový lidi, nový přátelé, prosadit se v tom novém prostředí. Jestli to bylo tohle, tak asi toto. No a nebát se, no.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Martu Elefteriadu. Kdy začalo to období slávy? Vy jste se potom zřejmě nějak rozhodli, že přece jenom ta muzika bude to, po čem půjdete ve svém životě? Kdy je takový ten milník?
1: No, já bych řekla, že tomu ještě předcházely tak 4 roky usilovného hraní a cvičení a zkoušení s Big Beatovou kapelou Aleše Sigmunda. A to bylo strašně důležité v tom, že v okamžiku, kdy ta takzvaná sláva, to znamená, že vás lidi jako objeví, jo? Že existujete, protože my bychom to byli dál vedli stejným způsobem, ale najednou vás někdo objeví, že jste a že se jim to líbí, jo? Že to zabere nějak. Tak myslím si, že nejdůležitější na tom všem je právě to, co jste předtím udělal, protože dneska, když to srovnáme s těma různýma soutěžema mladých talentů, kterých je teda opravdu hodně, jo, a jsou výborní ty děcka mladí, já jsem to sledovala.
0: A jsou slavní během jednoho večera.
1: Jsou slavní během jednoho večera a tam všechny ty talenti, kteří tam byli a předtím už si vyzkoušeli nějakou svoji vlastní práci amatérsky několik let s kapelou, tak si myslím, že si potom, po té takzvané slávě a potom objevení, počínali daleko líp, jo, a daleko víc se upevnili v tom a ta sláva takzvaná jim k něčemu byla, protože oni už tu svou cestu nalezli a ona jim jenom jakoby dopomohla k tomu, aby mohli dál dělat to, co dělají. A pro ty lidi, kterým to tak jako by spadlo z nebe a jenom prostě se naučili pár těch věcí a vlastně nenašli si ty vrstevníky, se kterými by pracovali pár let, jenom předvedli, že teda něco umí a umí, jako to jim nikdo nebere určitě. Tak potom všem, co si třeba představovali, že nastane, tak ono to nenastalo samo, protože je to jenom na té usilovnosti toho člověka, který to nějak někam vede a má nějakou vizi toho, kam by chtěl jako jít zatím.
0: Vy jste přišli taky do brněnského rozhlasu v těch svých počátcích, ne?
1: My jsme dostali tenkrát, ještě když jsme byli jako takzvaný Big Beat, tak jsme dostali nabídku od pana Knirše, ale popravdě řečeno nám to tenkrát připadalo jako hodně cizí a takový jako, my jsme byli trošku drzí tenkrát, ne? Tomu řekli, já si pamatuju, že jsem mu řekl, a co bychom tam tak točili, jako nějaký takový ty šnulce, co se tam tak točí, jo. A protože my jsme chtěli jako prostě energii, jako nějaký, jako prostě chtěli jsme to šlápnout pořádně. A ten repertoár, který tam se tenkrát točil, tak jako to bylo
0: moc
1: na nás
0: nešlapalo.
1: Moc. No, tak to nebylo pro nás dost dynamický, jako jo. A takže jsme si to o několik let jakoby prodloužili, to moci točit v tom rozhlase něco, ale prodloužili jsme si to k dobrému v tom, že pak už jsme tam točili to, co jsme chtěli natočit. Takže nám nikdo zhora nepomohl, i když by byl býval chtěl, ale my právě tou svou sveřepostí jsme si to trošku, dejme tomu, pokazili, ale možná ne.
0: Co byl takový úplně první hit sester Elefteriadu?
1: První hit, no možná Srdce na dlani od Aleše Sigmunda, jako hit v tom hodně nejširším, jakoby v tom, tak myslím, že to bylo Dál než slunce vstává, Sulejmon, Modré království, teď nevím, co mám ještě říct.
0: To jsou všechno názvy, které máme v Brně, v rozhlasové fonotéce,
1: určitě,
0: v archivu, čili ty vlastně vznikaly ve studiu 1. Tehdy Československého rozhlasu v Brně. Koho jste tam potkávali v tom rádiu, když jste tam chodili natáčet?
1: Ježiš, tak a teďka to bude hrozný, když si nespomenu. Byl tam pan Novosad třeba.
0: No já.
1: Byl tam pan Veselý jako zvukař. Pan Novosad byl výborný, protože on byl se vším vždycky hrozně rychle hotový.
0: Byl taky vynikající klavírista.
1: No. A vždycky říkal, holky, je to dobrý, jdeme dom. My ještě chceme změnit tohle, my ještě chceme opravit tohle.
0: Takový rutinér.
1: Rutinér, ale byl takovej pohodář, jako bych řekla. A líbilo se mu to a bylo by mu stačilo to, co jsme tam udělali, ale my jsme byli takový jako na ty detaily jako hodně.
0: Co jste přinesli do tehdejšího světa pop music nového?
1: Dravost. Ten dvojhlas. To sesterství, to je taky strašně zajímavá věc, že nám třeba tím, že máme každá úplně jiný hlas, že jo, Tena má nádherný alt a myslím si, že ty hlasy spolu mimořádně dobře ladí, jo, prostě to sedí. když se mluvil ještě o těch soutěžích, tak tam se několikrát stalo, že tam přišly nějaké sourozenecké dvojice a ta porota je rozdělila. Nevím, jestli měli takový příkaz, nebo já nevím co, ale podle mě je to úplná blbost něco takového udělat. Třeba dobře, jedna z nich zpívala líp a jedna ne tak, ne tolik, že jo? Ale to není důležitý vůbec. Jako ten fenomén toho spojení těch dvou osob je něco strašně silného a lidi to nějak vnímají. Něco to pro ně znamená. Myslím, že to je to, co jsme do toho vnesli. A jak říkám, to, co se týče té dravosti, tak prostě všechno, co sebou neslo, nesl tenkrát třeba ten žánr soulu. Jako, to znamená, ty emotivní, ten emotivní přínos tam byl a to nám sedělo. To nám bylo
0: to vlastně. Sedělo i té řecké duši, ne?
1: Ano, přesně.
0: Jak vypadá řecká duše, Marto? Ve srovnání s tou českou nebo moravskou?
1: Ježiš, tak to je...
0: Je temnější trošku?
1: To nevím. Já si myslím, že je taková, jako že má silnější rozměry právě i v tom, Řekové se umí až do nebe sradovat, ale umí taky strašně naříkat a strašně si užít i toho ostatního, i toho smutku třeba, jo. Takže to má prostě takový širší rozměry, asi bych řekla, no.

0: Jaromír Ostrý má to štěstí, že do Stříbrného větru přišla Marta Elefteriadu, dvě sestry Marta a Tena, celý život spolu, i v tom kumštu, řekněme.
1: Já myslím, že
0: byl někdy nějaký moment, kdy jste si lezli na nervy a už to tak vypadalo na rozchod?
1: Jasně, já myslím, že každý, kdo má sourozence, tak dobře ví, jak šíleně rychlý střety to dokážou být, ale musím říct, že naštěstí ve všech důležitých věcech, jo, těch se to vůbec netýkalo. Jako to, že prostě tady je, já nevím, možná, že to způsobilo i to, že jsme teda ztratili obě maminku takhle brzo, tak jako to sepětí, jako, že jsme měli jedna druhou.
0: K sobě.
1: No, určitě. Samozřejmě, že jako ty blesky tam prostě proběhly, ale nikdy jsme si nenadávali nějakýma sprostýma názvama nebo něco.
0: V čem je Marta jiná?
1: Ani zvířecíma.
0: V čem je Marta jiná než Tena? Nebo Tena jiná než
1: Tena? Tena je jako, já jsem třeba takový hloubavější typ, jo, že se mně líbí tu věc obrátit ze všech stran a vidět do ní, analyzovat ji. A Tena je takový přímější člověk, ale já strašně dám na její jako soudnost, jako ona dobře posuzuje ty věci a vystihne vždycky jako na první ráz jako tu podstatu ty věci, který se hádáme. Je dost tvrdohlavá. A je to beran, takže si dokáže prosadit svou jako berany duc. A myslím si, že se dobře doplňujeme v tom všem a nakonec prostě najdeme ten způsob, jak se domluvit.
0: Co s vámi udělalo to, že Tena onemocnila?
1: No, to nebyly hezký léta, teďka nedávný léta, já to musím zaťukat, že je to teď už nějaký ten rok dobrý. Bylo hodně let, kdy my jsme vůbec nevěděli, co se s Tenou děje. Věděli jsme, že je to nějaká nemoc krve, ale léčili takovým způsobem na Karláku, kdy se to celý jako protahovalo a vůbec nic. Nakonec už jsem zmobilizovala prostě síly a tak jsem zavolala svým známým, přemístili jsme ji do jiné nemocnice a tam přišli na to, že to je choroba zvaná Hodgkin, což je choroba krve. A že vlastně je to choroba, na kterou od roku 98, představte si, že takhle pozdě přišli na způsob léčení této choroby. Takže začali ji léčit naprosto cíleně. Musím říct, že to bylo docela drastický. Končilo to výměnou kmenových buněk. A podle mě, jak mi to vylíčili, co to vlastně je za způsob léčby, tak pro mě to bylo jako hop nebo trop, protože i vlastně sníží tomu člověkovi totálně na nulu imunitní hladinu a systém. A pak zkusí, jestli se to v tom organismu vlastně ty buňky jako dokážou jako ujmout a pracovat pro ten organismus, anebo ne. Jo. Takže to bylo hodně takového napětí. Zaplať pánbu, už jsme si letos zaspívali v předvánočním koncertě spolu na plný pecky, úplně se vším všudy a jedeme dál, takže otáčíme list.

0: Vy žijete v Praze, kde máte v srdci to Brno?
1: Kde jste Brnečko, naše milované, máme pořád v srdci, protože to byly léta, kdy jsme vlastně se vrátili z toho dětského domova a začali bydlet u táty, že jo, a začali jsme, jakoby končila ta puberta a začala ta adolescence a začalo poznávání světa a lidí a všeho možného a vůbec to, že už jsme nebyli někde jakoby zavřený v dětském domově, ale že jsme si mohli chodit po ulicích, zevlovat, koukat na lidi a vůbec si ten čas nějak strukturovat po svým, tak to bylo prostě úžasný. Všechno Brno bylo prostě otevřený svět. A bylo bezvadný tím, že oproti třeba té Praze, že jo, tak protože je tak jako malý, takže se v tom centru setkávali lidi z uměleckých oborů všeho druhu a všichni se navzájem znali, že jo. Tak to bylo pěkný, že bylo pár míst, jako kdy se večer mohlo jako na blind jako přijít a vždycky tam člověk potkal nějaký našince a tak, no. Pěkný to bylo.
0: Vy jste vystudovaná psycholožka? Živila jste se tím někdy, nebo?
1: Ne, to jsem nestihla, protože já jsem uzavřela 2 ročníky v Brně na psychologii, na filozofii a v tom prostě nám do toho vlítlo takovým tím úplně bleskovým způsobem to hraní. Mm-hmm. Takže jsme pak hráli třeba, já nevím, 20-30krát do měsíce, jo, takže jsem uzavřela ty 2 ročníky a myslela jsem si, že to bude jenom tak na rok a že budu pokračovat. Což se nestalo, protože jako nás to semlelo úplně, ta muzika, takže běhly 2 roky, 3 roky, 4 roky a pak už mi ze školy řekli, že pokud nebudu pokračovat, tak mě neuznají už ani ty 2 ročníky. Takže jsem nastoupila, ale individuální studium a protože nebylo otevřený v Brně, tak jsem pokračovala v Praze. No a to mě dovolilo, to individuální studium, prostě si ty termíny určit podle toho, takže jsem to už dělala v podstatě za pochodu, za hraní a tak, no.
0: Ale pro ten...
1: Skončila
0: jak
1: jsem.
0: Se říká škaredě show business, ta psychologie je vlastně taky důležitá, že jo?
1: No, ta je důležitá pro všechny obory, protože ta opravdu, to bylo právě zajímavé, že když, já jsem dělala rok medicíny ještě před tou psychologií a když jsem se rozhodla, že bych chtěla přestoupit na tu psychologii, tak jsem musela přesvědčit nejdřív našeho tátu, že nebude ze mě ta paní doktorka v tom bílém plášti, ale že teda chci studovat něco jiného.
0: Byl zklamán?
1: No, já jsem s ním jezdila ty turnusy, jeho jako s tím trolejbusem a pořád jsem mu do té hlavy jako říkala, víš, tati, ta psychologie je strašně důležitý obor, protože to prostě zasahuje do všech oborů lidské činnosti. A on mě tak pořád poslouchá a říká, no ale ty na v té psychologii, co je to ta psychologie? Přitom to je řecký slovo, že psychí je duše, logia, nauka. A on, tak jsem mu to celý vysvětlila, že chci přestoupit. No, tak nakonec se nechal umluvit, mohla jsem přestoupit. No a přesto, že ta psychologie zasahuje teda do všech oborů lidské činnosti, tak já jsem jí nestačila jako dělat, protože přece jenom nestačí vystudovat, ale člověk musí ještě dál v tom nějakým způsobem se vzdělávat a tak dál, takže... Jestli zasáhla, no, já si myslím, že to je tak obecný předmět, tak důležitě obecný předmět, že by měl být vyučovaný už teda možná ještě od 9. třídy, no, přes všechny střední školy. Určitě je to potřebnější než, no, ať nenašu všechny matematiky.

0: Marto Elefteriadu, jste prý vynikající kuchařka. V čem je řecká kuchyně neopakovatelná, naprosto výjimečná vedle jiných kuchyní?
1: Ona je hlavně jednoduchá, ale není to taková ta jednoduchá jednoduchost. Ona je, ta jednoduchost je vytříbená těmi stoletími, staletími. Mm-hmm. A kde prostě ti Řekové, pro ně je to jídlo strašně důležitý. Povýšili prostě na to umění večeřet, povýšili jako na opravdu na umění. A spočívá to v tom, že se ti lidi sejdou a je to pro ně stejná hodnotně kulturní záležitost, jako jít na něco do divadla.
0: Do Laskaly třeba.
1: Třeba. A není to prostě překořeněná, překombinovaná kuchyně. Ona nechává vyznít chuť, jednoduchou chuť
0: přirozenou
1: všech těch věcí. A má tu výhodu, že jak ovoce, tak zelenina jsou tam vynikající kvality. Takže si toto může, tady tento druh jednoduchosti při těch přípravách může dovolit. A samozřejmě, že se to kultivovalo celý staletí a v té Byzanci třeba to kultivovali, já nevím, hlavně kláštery. Jo, tam se uchovávaly ty nejlepší a nejfajnšmekrovější jako předpisy. Tam dokonce vynalezli i tu proslou kuchařskou čepici. Jo? Aby se odlišili tím, aby se odlišili ti popové od těch kuchařů popů, tak ti měli bílé ty čepice a dodneska to je...
0: Kdybyste měla nalákat teď některé z našich posluchačů na řeckou kuchyni, co by si tak mohli vyzkoušet doma?
1: Doma?
0: Mějte nějaký recept jednoduchý?
1: No tak třeba. Já miluju a myslím, že se to docela osvědčilo i mým kamarádům českým. Jmenuje se to psáry platí. A je to rybí ragú v troubě. A to dělal náš tatínek úplně výborně. No. Tak to je třeba recept, který mě vždycky Češi jako pochválili. Že si to udělali doma. Je, ale nemusím to teď...
0: Ne, jenom tak popište trošičku.
1: Je to v troubě, úplně se vším všudy a je v tom cibule, česnek, rajský protlak.
0: A je to dobrý.
1: Skvělý.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý, Marta Elefteriadu. Co vlastně děláte dneska vedle toho, že zpíváte? Co vás tak ještě baví?
1: Není to taková ta otázka, a co děláte přes den? Všechno, my děláme i kurzy řeckých tanců a to mě hrozně baví, protože mě to, a zrovna dneska v 6 hodin bych tam měla být, kolik je hodin? No, to mě hrozně baví, protože jednak má člověk pohyb a jednak se tam vytvoří taková krásná zvláštní komunita.
0: A to je jenom pro Řeky, ne?
1: Ne, naopak, pro Čechy. Právě, že lidi, co jsou praštění láskou k Řecku, tak si to našli a je to pro ně zvláštní, protože to jsou, jak jsem říkala, ty lichý rytmy, které se nevyskytují ve zdejších krajích a pro ně je to zajímavé se to naučit, takže tohle to tam děláme, ty naši nejlepší umí přes 60 tanců řeckých, jo, protože tam je taky obrovský, tady se taky projevuje ten obrovský individualismus těch Řeků, jak jsou ty ostrovy jako takový atomizovaný, tak si všude vymyslí svoje vlastní tance. Takže máme se co učit pořád.
0: Na začátku jsme mluvili o té řecké vášni. Když tak sledujete teď ten finanční stav Řecka, myslíte, že ta vášeň pomůže Řekům dostat se z té krize? Konec konců dneska je v krizi celý svět. Teda, takže.
1: Já si to taky myslím, že dneska je v krizi celý svět, akorát se na některé v krizi ukazuje víc a na některé míň. Ale já si myslím, že pro Řeky je typické, že ať jsou všude na světě, tak si uchovají svůj helenismus a rozšíří ho v podobě kultury kolem sebe všude. Tak to si myslím, že je naděje.
0: Jste šťastná, Marto?
1: Jsem, určitě jsem, protože jsem člověk, který je zvídavý, chce se učit nový věci, má radost učení nových věcí, mám ráda lidi a musím poděkovat Pánu Bohu, že nám pořád ráčil zachovat je hlas, který můžeme dávat lidem okolo sebe radost. A z toho mám štěstí. Z toho jsem šťastná prostě.
0: Marta Elefteriadu byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkujeme za návštěvu. Ať se vám daří.
1: Tak děkuju.
0: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: kulaté narozeniny s číslovkou 85 slaví v těchto dnech herečka Iva Janžurová. Absolventka DAMU byla přes 20 let v angažmá v divadle na Vinohradech, odkud odešla do Národního divadla.
1: Do srdcí diváků se zapsala svými rolemi v řadě filmů a svůj jedinečný hlas využila samozřejmě i v rozhlase. Ve vysílání Českého rozhlasu Pohoda si ji proto připomeneme hned několikrát.
0: Ve čtvrtek 14. května se vrátíme do roku 2007, kdy Iva Janžurová přijala pozvání Jiřího Suchého a Jiřího Anderleho do pořadu Dva v Africe.
1: V sobotu 16. května nebude chybět pohádka Tulácká na motivy pohádky Karla Čapka.
0: Se svou dcerou Sabinou Remundovou si bude povídat v neděli 17. května Iva Janžurová v tobogánu Tomáše Slámy a týžden uslyšíme taky rozhlasovou hru Zahrádkáři aneb Až se jaro zeptá.
1: A samozřejmě pro vás Ivu Janžurovou vyspovídal i Jan Rosák. Jejich tandem uslyšíme v úterý 19. května.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
3: Příjemnou, klidnou a ničím nerušenou půlhodinku strávenou ve společnosti dechové muziky přeje všem posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha Karel Hegner. Tak přátelé, v dnešním pořadu Trubte nám trumpety patří hlavní slovo strana.

Dozněla směs písní Václava Maňase mladšího s textaři Alenou Slavákovou, Stanislavem Pěnčíkem, Barberou Štromerovou, Láďou Salčákem, Julií Běhunkovou. Zpívali Dana Hniličková, Aneška Škuráková, Petr Houšť a Jirka Gavenda. Nedávno jsem si uvědomil, že na podzim minulého roku jsem slíbil nahrávky z posledního CD Straňanky. Čas rychle běží a to, z kterého dnes vybírám, je dnes již předposlední. Je vidět, že se Petr Houšť opravdu snaží. To víte, vítězství ve Zlaté křídlovce zavazuje. Naštěstí má Straňanka velmi dobré, jak bych to nazval, mystické zázemí ve svém rodném kraji. Vždyť první zmínky o obci Strání se datují již od 11. století. Místo je to naprosto skvostné, neboť leží v blízkosti nejvyšší hory Bílých Karpat, Javoriny, jen tak pro zajímavost, 971 metrů nad mořem. A ta je místem tradičních každoročních červencových setkání Čechů a Slováků. Dovedete si představit, když se sejde něžná moravská duše se slovenským temperamentem a vše se to podpoří místní slivovicí? Tak to je rachot. Určitě jste slyšeli také o místní sklárně, ta byla založena, a to považte již v roce 1794 rodem Lichtensteinu. Asi tak v roce 84 jsem tam byl osobně na exkurzi, no nádherná barevná krása. Tak teď si dáme trochu té barevné krásy hudební. Bude to opět směs, tentokrát od Miloše Procházky s textaři, s Zdeňkem Valným, Stanislavem Pěnčíkem, Zdeňkem Baťkou a dalšími. Zpívají opět Dana Hniličková, Aneška Škodáková, Jirka Gavenda, Petr Houšť.

A po směsi písní Miloše Procházky ještě trochu povídání o Strání. To je proslulé svým kulturním zázemím. Kromě Straňanky zde působí také dechová hudba Javorinka. Pěvecké sbory dětské, ženské i mužské, cymbálové muziky, připomenu jen zpěvačku Lastu Gricovou, dále folklorní soubor Straňánek, rocková kapela a také divadelní soubor Karla Hegra. No a zvláště musím představit mužský sbor Sen, což je v překladu Seniori energiu nabití. To je kulturní obec, tam se určitě nenudí. Zdeněk Gurský, Miluška Gurská, Obrázek, zpívají Danka Hniličková, Jirka Gavenda. A dnešní pořad nám uzavře Straňanka polkou Kurta Gebleho. Hezký zbytek večera a sladké sny vám přeje Karel Hegner z Brna.

0: nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: K sobotnímu ránu patří sobotní meteor.
3: Ani dnešek nebude výjimkou.
2: Od mikrofonu vás zdraví a nerušený poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.
2: Periferie českého jazyka.
3: Návrat medvědů do přírody.
2: Jak drahé je zdarma, aneb voda v Indii.
3: Mizející polystyrén.
2: Studna, ve které prší.

0: Být na periferii, na okraji, to většinou nebývá něco, po čem by člověk toužil.
1: Svou periferii má i český jazyk. Třeba hláska G, která není původem česká.
0: Nebo přechodníky, které se dnes už prakticky nepoužívají, ať jsou na okraji, na periferii.
1: Na periferii se nacházejí také celá slova. A těm se věnuje profesor František Čermák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
0: Věnuje se slovům, která samostatně nemají žádný význam.
2: Já jsem se zaměřil na ty případy, kdy teda některá slova mají tu zvláštní vlastnost, že se kombinují s některými, po případě jenom s jedním. Já jim říkám monokolokabilní slova. Kolokabilita je spojitelnost a mono je to jeden. A příkladem je třeba dát najevo. S tím slovem najevo moc jiného nenaděláte, než ho spojit se slovesem dát anebo dostat najevo. Ale nemůžete říct mít najevo a žádat najevo nebo něco takového. Když se podíváte na to najevo ve slovnicích, tak se tam dozvíte takové roztodivné informace jako jasně a podobně, ale nic vlastně tam za vysvětlení nenajdete. To je dané tím, že to slovo patří k periferii a na periferii taková slova, pokud mají tak malé množství kombinací k sobě, tak ta vlastně si nevytváří sami svůj vlastní význam. Možná zní překvapivě, ale je to tak. Význam může vzniknout až díky tomu, že slovo se kombinuje se spoustou jiných. A pak s obecněním naše paměť po to slovo si posadí do nějakého významového spektra a do nějakého způsobu úzu. Tady k tomu nedošlo.
1: Najevo je zkrátka slovo, které samo o sobě nemá význam. Teprve ve spojení s jiným slovem a uvedením do kontextu všichni chápeme, co dotyčný udělal, když dal něco najevo.
0: Taková slova, kterým profesor Čermák říká monokolokabilní, mají všechny jazyky. Chudák cizinec, který se pokouší učit třeba právě česky.
2: Normální Čech o tom moc nepřemýšlí. Základní považuje to, že slova se v podstatě nějak poměrně dost široce, ne teda úplně volně, ale dost široce kombinují s mnoha dalšími a všechno ostatní má uloženo v paměti a vytahuje si to teda pouze podle analogie. Tohle to cizinec nemá, když se učí česky, a musí se to teda učit, ta spojení tedy jako celek. Si musíme uvědomit, pokud nás to zajímá, že jsou slova, která se kombinují velice často. Když byste měl přemýšlet o tom, s čím se spoje třeba adjektivum velký, no tak budete mít asi potíže, kdybyste se pokoušel vyčíslit, vypočítat, s čím všem by to bylo. Pak máte adjektiva, přídavná jména, která jsou trošičku méně spojitelná, co rozšíří, jako je dřevěný, no tak dřevěný je třeba ten stůl, kterého teď sedíme, a můžou tam být i nějaké metafory, dřevěný postoj, ale moc tak víc toho není, je to v podstatě označení výrobků, které mají ten materiál ze dřeva. No a z toho se potom dostáváme k tomu našemu tématu, a to znamená slova najevo, abych uvedl ještě nějaká, která jsou už frazeologická, vytřeštěný zrak, ke kterému máme také sloveso vytřeštit, a zase jenom můžete říct vytřeštit oči nebo zrak a nic jiného prostě čeština nenabízí.
1: Vytřeštěný sluch, to opravdu nemá smysl.
0: To opravdu nemá. Takových slov na periferii je mnoho. František Čermák je sebral a vydal ve speciálním slovníku. A jak se tak do něj tady dívám, no, nenapadlo mě, která všechna slova nemají smysl, když jsou sama.
1: Ukažte. Tady třeba slovo mizinu. To má smysl jen ve spojení se slovem přivést na mizinu nebo dostat se na mizinu.
0: Ano. Příkladů je spousta.
2: Zastírací, což je manévr, že takové obyčejné slovo, ani nás to nenapadne. Závětrný od jachtařů, závětrná strana například. Ale máme i taková slovesa, která zdánlivě teda nic na nich zvláštního není, ale je, že tak máme sloveso zel. Zela před námi co? No díra nebo propast, a nic jiného tam být nemůže, že jo. No a pak máme teda i potom některé tvary, že jo, tak z Jiráska víme, že praotec Čech prohlásil při příchodu sem, že to je země mlékem a strdím oplývající. Většina Čechů neví, co toto strdím je. Je to snad údajně původně cosi jako med, Ale důležité z našeho hlediska je, že to s trdím je jenom v nalezení v tomto spojení a jenom v tomto pádu, v tomto tvaru. Tedy slovo strdí, a našel jsem tam strdí, je tam hodně strdí, to se neříká. Že? No a to už bylo teda substantivum moderní, je třeba, a je na něj spolech, to slovo spolech máte jenom v tom spojení a nic s ním jiného nenaděláte. A ještě jedno spojení, tvar tedy, že zdánlivě nezajímavé slovo, ve fraze mu dostal za vyučenou. No tak vyučená je tvar od vyučený přídavného jména a to se používá normálně, ale ten tvar vyučenou, zkuste se podívat, kde ho najdete a zjistíte, že nikde jinde.
1: Řada slov nejen, že nemá smysl, když jsou osamocená, ale dnes jim ani nerozumíme.
0: Jsou to slova buď převzatá z cizích jazyků, nebo slova hodně stará.
2: Třeba prašivý, prašivá, nechme stranu biblismus, prašivá ovce. A o čem řeknete dneska prašivá? No, je to velmi omezené a když řeknu ještě k tomu třeba nezřízený jásot a podobně, tak to je podobné, které má několik málo možností, ale nikoliv velmi mnoho. Ale nerozumíme jim. To prašivý, prašivý, myslím, že lidi z Bible moc většinou nevidí, že to je vlastně nemocná ovce, že jo, která má svrap nebo něco takového, nějakou nemoc a to nezřízený, to není už průhledné moc nebo vůbec. No. No a pak máme věci, které jsou zcela jazykově neprůhledné, že tak vypůjčené gordický, to je pro nás samozřejmě z klasiky pouze gordický uzel, že a nic jiného s tím slovem nenaděláte. To slovo vlastně je na přítěž, když nevíte, že to je se slovem uzel, protože si s ním nevíte rady. Gordický, což je tedy přes latinu název lokality v Malé Asii. Máme tam paškál. Paškál je velikonoční svíčka. Vzít si někoho na paškál znamená teda historicky, se říká, že to zavedlo někde ve 13. století v Belgii v nějakém klášteru, kde ty mniši žili, abych tak řekl, mírně nezřízeným životem. Pili a tak dále, veselili se a nenutně teda tím zbožným způsobem a když toho bylo moc, té nezřízenosti, no tak je ten opat předvolal k sobě a před velikonoční svíčkou jim je tedy káral, čili vzal si je na paškál. Máme šlus, je s tím šlus, no tak to je z němčiny, ale když neumíte německy, tak nevíte, co to je. Prostě musíte to dát do toho spojení, nebo ještě jeden germanismus. A zvlášť starší lidé to říkávají, že on je hín na plíce třeba, nebo na nohy. No tak to hín je jasné běžné slovo, jakési adverbium v němčině, ale my to nevíme, když nejsme germanisti a tudíž je to pro nás celá neprůhledné.
0: Při svém výzkumu používá profesor František Čermák Český národní korpus, který je také jeho dílem a který obsahuje přes 3 miliardy slov z denního tisku a dalších zdrojů.
1: Je v něm vidět, jak se dnes slova skutečně používají a v jakém kontextu. Teď se profesoru Čermákovi podařilo získat pro výzkum monokolokabilních slov z periferie jazyka i zahraniční korpusy.
2: Získali jsme svolení použít 100 milionový italský korpus a britský národní korpus a vytvořili jsme podobný také 100 milionový německý korpus a teď jsme tedy s kolegy a s kolegyněmi na filozofické fakultě v tom, aby jsme aspoň trošku menším rozsahu sestavili obdobný slovník pro 4 jazyky. To znamená italštinu, angličtinu, němčinu a češtinu. S tím, že tedy to ještě není venku, ale má to být v Holandsku, takže bude to anglická publikace. No a ta bude trošičku možná jaksi iniciovat možná další výzkum. Já aspoň doufám, že bude iniciovat, protože ta věc je zajímavá. Je z hlediska toho, že se učíte cizí jazyk velmi potřebná, ale i pro ty domácí mluvčí, jak jsme si říkali, protože těm věce nemusí rozumět, nebo je používají občas špatně, tak je teda, myslím, inspirativní. No.
1: Také si myslíme.
0: Na periferii českého jazyka nás zavedl profesor František Čermák z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

0: Když se řekne medvěd, vybaví se většině z nás velké zvíře ze zoo nebo z různých medvědárií.
1: Za mřížemi. Známe tato zvířata dobře, ale skoro nikdo z nás se s medvědem nesetkal ve volné přírodě.
0: Ani nemohl. Medvědi z ní zmizeli. Člověk je vytlačil. Až do 11. 12. století se u nás medvědi měli dobře, ale pak začal člověk osidlovat střední a vyšší polohy krajiny a docházelo k prvním konfliktům.
1: Lidé zároveň zjistili, že když medvěda uloví, mají z toho užitek, jak říká biolog inženýr dr. Jan Andreska.
2: Lidé si zvykli, že medvěd vlastně poskytuje jaksi množství užitků, takže první věc, kterou si umíme do dneska představit, je medvědí houně. Trošku hůř představitelné je to, že lidé běžně konzumovali medvědí zvěřinu. To je jaksi věc, která se dělá ještě ve 20. století na Slovensku, na Spiši a na Liptově. V podstatě řezníci prodávali medvědí maso. Další užitek, který byl takový jako lékařský a lékárnický, bylo medvědí sádlo, medvědí tuk, které se používalo proti kašli a proti astmatu. A konečně se používala medvědí žluč jako medikament proti vnitřním onemocněním. A tahle ta medvědí žluč je jaksi medikament, který se zase dodneška používá v čínské medicíně. Posléze se jaksi k těm užitkům medvědím přidalo i zástřelné. To znamená, od doby, kdy u nás začaly vládnout Habsburkové, se hned v prvním loveckém řádu vypsala odměna na úlovek medvěda a ti medvědi skutečně jaksi podle toho zástřelného byli loveni až do konce 19. století. Dokonce je nutné říct, že ta částka se v čase ani příliš neměnila a vlastně se vyplácela skoro 400 let.
1: Finanční motivace. No, není divu, že počet medvědů neustále klesal.
0: Nejdéle se medvědi udrželi v oblasti Českého Krumlova.
2: Český Krumlov a tohleto panství bylo poslední oblastí, kde ti medvědi spokojeně a jako s jistou dávkou ochrany, právě ale z důvodu myslivosti. My jako si umíme těžko představit, že něco je chráněno proto, aby to bylo následně loveno, ale tehdy to bylo přesně tak. Tam se ti medvědi jaksi přehoupli z toho 18. století, kde všude jinde v Čechách byli vyhubeni až do století 19. Tak se tam dožili v podobě té poslední šumavské medvědice roku 1856. Já jsem tady posledně mluvil o tom, že jsem znal toho posledního šumavského vlka, tak musím poznamenat, že ta poslední šumavská medvědice byla ve vitríně hned vedle něj. A když jsem se na ní koukal, tak ona to byla dáma letitá. Oni tam o ní věděli dlouhé roky a v podstatě ji nakonec ulovili, ne proto, že by ji byli bývali chtěli ulovit, ale chtěli ji zachovat ve sbírkách muzea. Je to takový malý medvídek žlutavé srsti. V podstatě, když vidíme medvědy ze Slovenska nebo z Karpat ve filmech, tak tenhle ten medvěd je poloviční. To je takový jako docela malý zvířátko. A když jsme o tom doma mluvívali, proč ta šumavská medvědice je takhle malá, tak kromě pohlavního dimorfismu, neboli že ty medvědice jsou vždycky menší, jsme se dopracovali k tomu, že to v podstatě asi byli medvědi, kteří souviseli spíš s tou jihoevropskou populací, tak jak pronikala z Balkánu přes východní okraj Karpat asi až na Šumavu.
1: S medvědy to u nás šlo z kopce. Jak jsme slyšeli, roku 1856 byla zastřelena poslední česká medvědice.
0: Vše se začalo obracet k dobrému díky tomu, že na Slovensku získali medvědi ve 30. letech 20. století ochranu.
2: Počet medvědů na Slovensku vyrostl napřed na 100, posléze na 200 kusů. Dneska se předpokládá, že na Slovensku žije 600 až 1000 medvědů, což jsou tedy jaksi čísla dosti rozdílná. Nicméně, jak ti medvědi migrují, tak je poměrně komplikované sčítat na nějakých plochách, čili pracujeme pouze s kvalifikovaným odhadem, kdybychom se spokojili s průměrem, je to 800. A tahle ta populace, jak zesílila, tak i hned poskytla medvědího migranta, který se v roce 1946 dostal do pralesa Razula v Beskydech. A po něm, po nějakém čase se vyskytl další medvěd. Přibližně od roku 1970 už ty výskyty medvědů v Beskydech byly každoroční. A někdy v roce 2013 se podařilo, že byla prokázaná přítomnost medvědice s medvíděty v podstatě v lesích Těšínska. Nikdo neví úplně přesně, jestli se ta medvěděta narodila na polské nebo české straně, ale protože tu hranici překonávala, tak je v podstatě můžeme docela dovedně pokládat za svá vlastní.
1: Klademe si stejnou otázku jako v případě vlků, o kterých Jan Andreska hovořil v Meteoru v březnu. Máme se bát?
0: Vlků prý ne, ale jak je to s medvědy?
2: Ono je to tak, že ti medvědi v podstatě při kontaktu s člověkem umí být jaksi do jisté míry nebezpeční. Fakt je, že ti lidé, kteří žijí v oblasti s medvědy, se s nimi zpravidla do toho konfliktu tolik nedostanou, protože se jich bojí sami od sebe. Když cestujete rumunskými horami, tak slyšíte, že ti Rumuni jdou, pokřikují na sebe, zpívají si. My jsme zvyklí děti učit v Čechách, že prostě, když nebudou se ticho, tak nic neuvidí. A ti Rumuni jsou vychovávaní přesně opačně, to znamená, když nebudou náležitě hluční, tak se potkají s medvědem a ten třeba něco udělá. Jo, že když člověk v podstatě v tom lese je alespoň trochu hlučný, nikdo neříká, že tam lidé mají řvát jako paviáni, ale za určitých okolností i to může být dobré, protože ti medvědi se člověku potom vyhnou. A nedojde k tomu, co je nebezpečné, neboli, že člověk překoná určitou vzdálenost, která je u každého medvěda trochu jiná a v zásadě jde o vzdálenost menší než 10 metrů. To znamená, když tomu medvědovi člověk přijde blíž, tak ten medvěd se bojí a zaútočí. Předtím utíká, jako když má včas sdělení zpěvem, křikem, že se tam potulí lidé, tak se jako vydá celkem za to rozumně na ústup.
0: Platí, že nejhorší je medvěda překvapit.
1: Jaká je u nás aktuální situace? Opakovaně byli medvědi pozorováni v moravskoslezských Beskydech.
2: Na druhou stranu si musíme říct, že ti medvědi už vlastně dneska nejsou jenom v těch Beskydech. To je zpráva asi 3 roky stará a potom jedna čerstvá letošní. A sice medvědi, kteří došli až do Bílých Karpat, přešli záhorskou nížinu a dostali se plaváním přes řeku Moravu do té části Moravy, které říkáme Podluží. To znamená, že byly výskyty medvěda v pralese u Lanžota, což je celkem za to logické, protože to je opravdu veliký prales se starými stromy a ten medvěd tam instinktivně cítí, že by se tam mohl uživit. A potom byl druhý výskyt medvěda a ten byl právě letos někde u Tvrdonic nebo u Kostic. To znamená, v tom kusu lesa, který se táhne mezi Hodonínem a Lanžotem, se potuloval medvěd, vidělo ho tam více lidí a tenhle ten medvěd, protože je to během 3 let už druhý medvěd v té samé lokalitě, tak dává určitou naději, že ti medvědi prostě u nás dříve nebo později tu trvalou populaci vytvoří a bude nutné se na tohleto připravit, že se s nimi jaksi můžeme pravidelněji potkávat.
0: Musíme si začít zvykat, ale zatím jsou to jednotlivci. Na Slovensku, jak jsme slyšeli, je možná až 1000 medvědů a že by Slováci propadali panice, to se říct teda.
1: No, myslím, že je potřeba zachovat klid. Třeba od divokých prasat hrozí víc nebezpečí, protože těch jsou u nás 100 000. Pokud chceme, aby se medvědi vrátili do země, ve které vždy žili, nesmíme se jich bát, ale chránit je.

0: Jaká je druhá nejlidnatější země světa?
1: Je to Indie. 1 miliarda 280 milionů lidí.
0: Už jen o 120 milionů méně než má Čína.
1: Tak to v Indii, která má vysoký podíl chudého obyvatelstva, mají asi problém s vodou.
0: Bohužel je to přesně tak. Do Indie nás zavede četba z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě.
1: Čte herec Jiří Švarc.

Jak drahé je zdarma. Na putování po naší planetě dnes zavítáme do Indie. Ale ještě než vás tam pozvu, rád bych připomněl, jaký byl od nepaměti vztah člověka k vodě. Od samých počátků existence člověk chápal, že voda je hlavní podmínkou života. Platilo to tehdy, platí to i dnes. Jenže teď je nás na planetě 7 miliard a 300 milionů. Lidská společnost se v historických dobách velmi často stavěla k vodě jako k daru od Boha a za dary se neplatí. Ale já říkám, za vodu by se platit mělo. Pomůže to. Proč? Všichni víme, že je-li něco bezplatné, pak s tím člověk vždy plýtvá. Je to jedna z obecných vlastností lidského druhu, bez ohledu na rasu, pohlaví nebo dosažené vzdělání. A právě proto, abych vám vysvětlil, proč je třeba za vodu platit, zvu vás do Indie.

Indie. Dnes se 1 miliardou a skoro 300 miliony obyvatel, druhá nejlidnatější země planety, prodělala po svém osamostatnění v roce 1947 stejný vývoj jako ostatní rozvojové země. Za pouhé jediné století počet Indů vzrostl více než čtyřnásobně a v důsledku toho se země dostala do vážných problémů se zásobováním potravinami. Jestliže v 19. století vycházelo v průměru na jednoho rolníka asi 3,5 desetin hektaru půdy, ve 20. století už měl k dispozici jen pouhou desetinu hektaru. Při tradičních primitivních technologiích se nedokázal uživit a tak se v letech 1964 až 66 Indie ocitla na pokraji hladomoru. Přežila jen díky masivní pomoci své koloniální matky Velké Británie. Humanitární podpora však nemůže být dlouhodobým řešením. A proto na počátku 70. let Indie nastartovala projekt takzvané Zelené revoluce, který jí měl zajistit potravinovou samostatnost. Vláda investovala obrovské prostředky do nových zemědělských technologií a zavlažování. 45 milionů hektarů indické půdy závisí na podzemní vodě, kterou zemědělci musí čerpat. Proto už v roce 1960 v Indii vyvrtali první 1 milion studní a do dnešní doby jich přibylo dalších 11 milionů, které každoročně čerpají 230 miliard metrů krychlových vody. Vláda tak zajistila každému rolníkovi vodu pro jeho malé políčko a výnos se prudce zvýšil. Za odebíranou vodu neplatil a na spotřebovanou elektrickou energii získával státní dotace. Pozitivním důsledkem této skutečnosti bylo odstranění hladu. Tento systém fungoval desítky let, až narazil na problém. Když jsem poprvé navštívil stát Andhra Pradesh v jihovýchodní Indii, nevěřil jsem svým očím. Okolí 3,5milionového města Hyderabadu je sice pod vlivem pravidelných monzunů, nicméně jejich dopad nemá zdaleka takový vliv jako v jiných oblastech jihovýchodní Asie. Díky vysokým teplotám krajina získává po jejich odeznění téměř polopouštní charakter. Přesto se místní rolníci věnují pěstování a tomu těžko uvěříte rýže. To je jako pěstovat na poušti lekníny. Na pole těchto rolníků prakticky bez přestání proudí voda z tisíců vrtů, aby se v zápětí v horku rychle vypařila. Majiteli pole je to jedno. Když pole začne vysychat, zmáčkne tlačítko a čerpadlo se znovu rozběhne. Proč by ne? Vždyť je to zdarma. Problém spočívá v tom, že hladina podzemní vody klesla v některých oblastech o desítky metrů a studny vysychají. Hlouběji už voda není, velikost odebíraného množství podzemní vody byla dlouhodobě v takové nerovnováze s přirozenou dotací ze srážek, že voda mizí. Zjednodušeně se dá říct, že si Indové ve velkém těží vodu z podzemí jenom proto, aby ji nechali vypařit. Co s tím? Řešení existuje, ale je mimořádně složité, ne technicky. Stačilo by vhodně spoplatnit elektrickou energii a nastavit cenu za odběry vody, která by vedla k šetření. Tuto činnost je však bezpodmínečně nutné doprovodit i změnou zemědělských praktik, nahradit zcela nevhodnou rýži suchomilnějšími plodinami. Spotřeba vody začne klesat a déšť postupně doplní zásoby podzemních vod. Ze svých zkušeností vím, že to, co se snadno napíše na papír, se ale podstatně hůře realizuje v praxi. Spoplatnit elektřinu a vodu v zemědělství je na indické politické scéně horký brambor, který si jednotlivé strany přehazují. Každá ví, že je to nutné. Jiné řešení neexistuje. Ale žádná nechce být tou, která se pod podobný nepopulární dekret podepíše.

0: Jaký je závěr z naší dnešní návštěvy Indie? Bezplatná distribuce vody se ukazuje tou nejhorší variantou. Bez ohledu na kulturní vývoj daného regionu, politický systém či místní náboženství, vždy vede k plýtvání. Napravovat takovou chybu je velmi obtížné. Jediná zkušenost, která je obecně platná všude, zní: voda zdarma je tím nejhorším řešením.
1: No, nechtěl bych být politikem v Indii, který si uvědomuje problém s vodou. Ale pojďme k něčemu příjemnějšímu a tím je naše soutěž.
2: Před týdnem jsme se vás ptali, jak je možné, že se slanost moří nezvyšuje a je po miliony let stále stejná, když do moří neustále přitéká z řek voda obohacená minerály. Soli v mořích by tedy mělo stále přibývat.
1: Jak je to se slanou vodou, nám vysvětlí Zbyněk Hrkal.
3: V minulém díle jsme si vysvětlili jednoduchý původ slanosti v moři. Říční voda přináší minerály, ty zůstávají v moři, protože voda, která se odpařuje, je téměř destilovaná. Pánové Gerals a McKenzie v roce 1971 spočítali, že za 100 milionů let řeky přinesou stejné množství solí, jaké dnešní oceán obsahuje. Teoreticky by se tedy měla slanost v oceánech zvyšovat. Odpověď na dnešní otázku zní tedy: průměrná slanost moří je víceméně konstantní, protože všechny minerální látky, byť různou rychlostí, se fixují na dně moří v sedimentárních horninách.
2: To nebyla jednoduchá soutěžní otázka. Správné odpovědi přišly jen 3.
1: Výhercem se stává pan Jiří Kýn.
2: Blahopřejeme. A pane Kýne, až nám pošlete adresu, tak my vám zašleme knihu o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: Soutěžní otázka dnešní. Můžeme se ještě i dnes v České republice setkat s výskyty mořské vody? Pokud si myslíte, že ano, napište kde.
2: Na meteor@rozhlas.cz do 18. května.
1: Možná odpověď znáte, možná budete hledat.
2: Tak si říkám, jaké jsou spolehlivé zdroje informací?
1: Myslíte ve vědě? Nejlepší je číst originální vědecké články.
2: To je ale srozumitelné většinou jen pro odborníka v daném oboru.
1: Tak alespoň číst tiskové zprávy z českých institucí jsou v češtině.
2: A co zprávy z vědy, které čteme v novinách?
1: Tak ty mají velmi různou kvalitu. V některých případech jsou to vyloženě nesmysly.
2: Zprávy stejné hodnoty, jako jedna paní povídala?
1: Přesně tak. A víte, že i taková informace od jedné paní, která něco povídala, se může uchytit?
2: Vážně?
1: Ano. Teď výrok jedné paní uslyšíme. Ze sbírky citátů Jiřího Grigara.
4: Tohle vlastně není citát, co dneska chci přednést, ale je to zkušenost, kterou mají astronomové s pozorováním na hvězdárnách, kdy lidé si nějak neuvědomují, jak to s astronomickým pozorováním vůbec je. Zápis pochází od velmi významného českého amatérského astronoma pana Františka Matěje, který byl spolupracovníkem Štefánikovy hvězdárny na Petříně a v roce 1967 zažil jako demonstrátor následující událost. Po 22. hodině večer přišla na Petřínskou hvězdárnu paní, která se chtěla podívat na částečné zapnění slunce, které bylo ten den. A když se dozvěděla, že ho neuvidí, tak říkala: to jste hvězdáři, když mi nedokážete ukázat zatmění slunce, až když mám čas.
2: Zatmění slunce v noci? To neumí opravdu žádná hvězdárna.
1: Skutečně, pozorovat slunce v noci, to se mi nikdy nepodařilo. Bylo by to pořádné kouzlo.
2: A kouzlit teď budeme i v meteoru. Aspoň teda předpokládám, protože chemie, ta umí pravá kouzla.
1: Uvidíme. Přichází Petr Holzhauser a Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Vás tady zase vítáme. A co pak jste si to přinesli? Vidím, že máte tašku plnou. Co to tam máte?
6: No tak je to taška plná obyčejného polysterénu.
5: No a proč nám to nesete?
7: My pro vás máme takovou výzvu.
2: Výzvu? Ty máme rádi. Jaký pro nás máte úkol?
6: Takže tady taška plná polystyrenu, je to takový ten bílý polystyren. Jsou to úlomky z desek, které se používají na izolaci, když se dělá teplná izolace domu. No a ten úkol, který pro vás máme, tak zní jednoduše. Máme tady obyčejnou zavařovací sklenici, sedmičku, a vaším úkolem bude do jedné minuty tady tu hromadu polystyrenu nacpat do té sklenice. Tak berete, přijímáte?
5: Celou tu hromadu?
6: Ano. Tak, no, tak. Kateřino, vy jste určitě někdy zavařovala, takže sklenici důvěrně znáte, tak tady máte.
8: No, samozřejmě, že jsem už někdy zavařovala, ale polystyrén to teda nebyl.
5: No, tak my to s Kateřinou zkusíme, no. Tak to já vám muset hodně drtit asi.
7: Já tak. To takhle rozdělím mezi vás oba.
5: Tak, polystyrén.
7: Tak, prosím.
6: Tak, já si připravím stopky. A až budete, můžete si domluvit nějakou strategii, jestli chcete, jako soutěžní tým.
5: Dobře, tak Kateřino, budete to lámat, já to budu pěchovat.
8: Když myslíte, že nám to pomůže?
6: A já myslím, že možná i půl minuty vám mohlo stačit, ne? Že ta hromada není tak veliká. Hm? Tak, připraveni?
8: Jdeme na to.
5: Dobře.
6: 3, 2, 1, start.
5: Ježišmarja.
6: No, výborně.
7: Sklenice se nám plní.
5: No, to je ale... ten problém, řekl bych, protože...
6: Já jenom upozorňuji, že všechen ten polystyren se má vejít do té lahve. Nejenom ta první část, ta první desetina, kterou máte v ruce. No.
5: Kolik času ještě?
6: No, už jenom 5 vteřin, takže 3, 2, 1, konec.
5: No, tak jsme tam nedali ani první kus a sklenice už je plná.
8: To se nedá zvládnout.
5: Tak no. Obávám se, že úkol jsme nesplnili v žádném případě a ani nechápeme teda, jak to dokážete vy, jestli to teda vůbec dokážete.
6: No tak já doufám, že to dokážeme a pokud se na nás nebudete zlobit, tak bychom použili takový malý chemický trik.
5: Aha.
8: No, to se dalo čekat. Tak se předveďte.
7: Tak, a my jsme se tady pro vás nachystali trochu acetonu, který slouží jako naše zázračné rozpouštědlo a pomůže nám smizením toho polystyrenu. Tak Honzo, kolik ho dáme?
6: Stačí podně tak centimetr na dno zavařovací sklenice. Tak, výborně. No a to je všechno. Tak. A teď se dívejte.
7: Já vás teda poprosím, jestli byste nám změřili čas.
8: Moc rádi a běda vám, jestli to za půl minuty nestihnete.
5: Dobře, takže 3, 2, 1, teď.
6: A jedem.
7: Tak, půjde mi další kousek.
6: Tak, jeden, tak běží.
7: Já vezmu ještě jeden.
5: Tak to je neuvěřitelný.
6: Tak.
5: Ten polystyren se na dně tak v podstatě, dá se říct, vpíjí do té kapaliny a úplně nám mizí před očima. Je to bublá.
6: Ano, a bublá to, protože...
7: Tak, a poslední.
6: A kolik máme času?
8: Půl minuty uběhlo.
7: Tak a hotovo.
6: A je to tam.
8: Stihli jste to?
6: Tak, když se podíváte, tak celé té tašky polystyrenu, která zbyla, tak je na dně lahve taková nevábně vypadající slizká hmota a objem se nám zmenšil možná na 50 nebo setinu původního objemu. Tak tady to máte, můžete se podívat.
5: Můžete si k tomu čichnout bez obav nebo?
6: Můžete, ale smrdí to, je to aceton, je to organické rozpouštědlo. A...
5: Mm-hmm. No vypadá to opravdu jako sliz.
8: Ukažte. No fuj, vypadá to dost nevábně. Stejně pořád nemůžu uvěřit tomu, že se taková hromada polystyrenu, celá taška, vešla do sklenice a zbylo z ní jen takhle podně.
7: Je to z toho důvodu, že většina toho našeho pěnového polystyrenu vlastně vůbec není polystyren. Většina toho pěnového polystyrenu je totiž plyn, který je pouze uzavřený v malinké množství polystyrenu a v okamžiku, kdy my tento pěnový polystyren rozpustíme v acetonu, uzavřený plyn uteče a polystyren se nám vyloučí na dně jako takový bělavý gel.
5: Takže dá se v podstatě říct, že jste zbavili ten pěnový polystyren vzduchu?
6: My jsme ten vzduch vlastně zvnitřku toho pěnového polystyrenu osvobodili a ten unikající vzduch, to byly ty bublinky, které tady byly slyšet jako to šumění. A ten samotný objem toho plastu, té plastické hmoty, tak je skutečně jenom zlomek toho původního objemu pěnového polystyrenu.
8: Já vám tu sklenici vrátím. Co s tou hmotou teď? Může být k něčemu dobrá?
7: Můžeme to využít například jako lepidlo. Mnohá lepidla, například na lepení leteckých modelů, jsou právě rozpuštěný polystyren v organickém rozpouštědle a pokud si tedy vytvoříme nějakou směs našeho organického rozpouštědla, v tomto případě acetonu, s rozpuštěným polystyrenem, můžeme malé množství nanést mezi dva díly a po chvíli by nám ty oddíly se měly spojit pevně.
1: Takže je to způsob, jak si doma vyrobit lepidlo, dá se říct.
6: Přesně tak. To lepidlo, které koupíme v modelářských potřebách, tak není úplně 100% na bázi acetonu. Je to směs několika rozpouštědel a ten princip je úplně stejný. Dokonce na té malé lahvičce můžete si přečíst nápis polystyrenové lepidlo nebo lepidlo na bázi polystyrenu, které je určené na lepení polystyrenových modelů, protože potom, co to rozpouštědlo vlastně uteče, jak to zaschne to lepidlo, tak vlastně ten spoj je potom vlastně, jakoby se dalo říct, takový svár udělaný tou samou hmotou, z jaké je udělán ten model nebo to, co lepíme.
8: No vidí, k čemu se dá použít aceton a polystyren?
6: Mimochodem, tohle je zajímavá věc, protože když se řekne polystyren, tak si každý většinou představí právě tenhle ten bílý, šustivý, pěnový polystyren. Ve skutečnosti polystyren je hmota umělá nebo plast, který se používá i na výrobu třeba umělohmotných vidliček, talířků, nebo jsou z něj obaly na CDčka, na DVD. Takže vyzkoušet to můžeme třeba tak, že trošku acetonu kápneme na ten polystyrenový obal od CDčka a uvidíme, že nám je schopen zmatnit povrch a naleptat povrch toho plastového obalu.
7: Neměli byste tady ve studiu nějaký obal od CDčka?
5: Tak to bohužel nemáme, protože meteory ke stažení na internetu, tak my se tady nepálíme. Ale mám tady průkazku zaměstnance Českého rozhlasu, takže pro vědu se samozřejmě jsem ochoten obětovat. A tady máte teda moji průkazku, hlavně ten obal. Takže zkusme, jestli teda je z polystyrenu.
7: My zkusíme celou nezničit.
6: Tak na první pohled vypadá dobře. Je to takový ten lámavý průhledný plast, stejně jako jsou obaly od CDčka. Takže Honzo, jestli můžu poprosit, kápni asi radši na zadní stěnu trošku acetonu.
7: Tak já tady zkusím namočit trošičku vaty a uděláme test. Tak vidíme, že obal se nám začíná úspěšně rozpouštět postupně nám matní.
6: Takže tady máme zneprůhledněnou část obalu. Prosím.
5: No, tak jste mi to teda vylepšili. Tak hlavně, že mě poznají na vrátnici.
6: Já myslím, že jo.
8: Ukažte. No, to je dobrý, jenom malá skvrnka na obalu. Tvrdý plastový obal visačky nebo na CDčka je ze stejného materiálu jako lehký bílý pěnový polystyren. Kdo by to byl řekl?
1: Je to tak a to vlastně znamená, že když si kupujeme pěnový polystyren, platíme si z 98% vzduch a jenom ze 2% samotný polystyren.
8: Já jsem si mezi tím našla chemickou značku acetonu. Je to C3H6O. Viděli jsme ho ve funkci rozpouštědla, popsali jste ho jako lepidlo. Když se na to teda podíváme z hlediska chemie, jak přesně lepidlo funguje? Co se děje?
6: Tak to lepidlo funguje tak, že když ho naneseme na ten spojovaný materiál, tak vlastně dojde k tomu, že i ten spojovaný materiál se naleptá, tak jako se naleptala tady před chviličkou ta vaše visačka. Tím dojde k propletení těch dlouhých molekul toho polystyrénu, protože polystyrén znamená dlouhatánské řetězce z jednotlivých styrénových jednotek. No a tyhle ty zamotané řetězce, které jsou rozvolněné tím acetonem, tak potom, co ten aceton uteče, tak zpátky zatuhnou a vytvoří nám ten pevný spoj.
1: Takže se dá říct, že se ty látky do sebe na molekulární úrovni zašmodrchají.
8: A my se musíme pro dnešek rozloučit. Děkujeme za návštěvu.
1: A za týden naschledanou.
6: Naschledanou.
7: Naschledanou.

0: Teď dávejte všichni dobrý pozor. Meteor přináší objev, kterému nejprve nebudete věřit.
1: Také jsem nevěřila, že to je pravda, když jsem se to dozvěděla.
0: Představte si, že je jasno. Obloha úplně bez mráčku, krásně modrá. Vysněný letní den.
1: Jste v Broumově, jdete si prohlédnout místní benediktínský klášter a na nádvoří vás zaujme studna. Jdete k ní blíž, nakloníte se přes okraj a...
0: A vidíte na vlastní oči neuvěřitelnou věc. Na hladinu studny dopadají kapky. Ve studni prší.
1: K objevu tohoto zajímavého jevu přitom došlo úplnou náhodou, jak říká doktor Jan Hovorka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
2: Já mám přítele, kolegu, který je profesorem na Clarksonově univerzitě ve Spojených státech a ten si zhruba před 10 lety koupil chalupu v blízkosti Broumova a byl se na první návštěvě podívat, protože zvídavý, tak se byl podívat i do toho broumovského kláštera a pohlédl do studny a zjistil, že tam prostě se ta hladina čeří těmi dopadajícími kapkami. Bylo mu to na zpočátku trochu divné, protože bylo krásně, bylo bezmračné počasí, takže kde by se tam ty kapky braly, tak si řekl dobře, tak možná, že skapává něco ze stěny nebo z toho

0: aby vodní pára skondenzovala na prachových částicích poletujících ve vzduchu.
1: Ano, jak vzniká déšť, to dnes víme, nebo si to aspoň myslíme.
2: Ten princip je takový, že ta částice toho prachu se dostane do oblaku, na té prachové částici se začne kondenzovat voda. Ale té vody v tom oblaku je poměrně málo, protože si dokážete představit, že v oblaku určitě není takový tepelný rozdíl, jako třeba v té koupelně, když máte, se sprchujete, tak je tam vysoká teplota, otevřete z koupelny dveře do normální místnosti, kde je 20 stupňů, může být i 20-15 stupňů rozdíl. V tom oblaku takový rozdíl není, že to znamená, že i to přesycení v těch oblacích není takové. A tomu přesycení se v oblacích dosahuje jenom tím, že ta kapička vlastně zárodečná vymrzne. To znamená, že dostatečně vysoko ten oblak musí být, kde je teplota pod bodem mrazu a ona vznikne taková malá krupka a tam postupně začne velmi rychle narůstat tou okolní párou, protože ta krupka už má snahu ty molekuly té vodní páry přitahovat daleko větším a rychlejším způsobem. Takže v podstatě každá kapička, která dopadne na zem v našich podnebných podmínkách, byla vždycky zmrzlá krupka. Ona potom, ta krupka, která už je dostatečně veliká, začne padat, no a při průletu tou nižší vrstvou atmosféry, tak kde je tepleji, tak se roztaje a spadne jako kapička. Čili jestliže my víme, že k tomu přesycení je nezbytně nutná ta teplota pod bodem mrazu, čili tam musí vzniknout ta krupka, tak pak je otázka, jak je možné, že v té studni nám vlastně prší, když nejnižší teplotu, kterou jsme tam naměřili, je samozřejmě zhruba 7,5 stupně Celsia, v té studni nikdy nemrzne.
0: Takže se ptáme, a jistě se všemi posluchači, jak je to možné, že ve studni prší?
1: Ano, jak se tam kapky tvoří?
2: No, to je právě ta otázka. My jsme na základě těch měření vytvořili jakousi teorii, která by to vysvětlovala, že vlastně ta studna vlastně funguje jako obrovská kondenzační komora, to znamená, že dole je chladná, ten vzduch, který se tam dostane zvenku, získá velké přesycení a to přesycení, ta vodní pára skondenzuje na těch částicích. Je otázka, jak je možné, že to proběhne tak rychle. A ta teorie, která vede jakoby rychlé kondenzaci, spočívá v tom, že tam vznikají jakési velmi pomalé proudění podél těch stěn a potom centrem té studny nahoru, kdy vlastně během toho pohybu vzhůru těch částic toho aerosolu nebo těch neviditelných částic se nabalují a je to dostatečně dlouhá doba, aby vznikly ty kapky.
1: Neviditelné kapky aerosolu, tedy prachových částic, to se asi těžko pozoruje.
0: No, ono se to i špatně počítá. Tříměsíční výpočty podmínek ve studni, co by kondenzační komory, nevedly k výsledku. Studna je zkrátka příliš veliká, 80 metrů krychlových.
1: O studni, ve které prší, jsem v životě neslyšela. Jsou známé další, kromě té broumovské?
2: No, to právě nejsou. To bylo první, po čem jsme pátrali, jestli náhodou někdy někdo nepozoroval v těch velkých studnách podobný jev, protože ten jev můžete pozorovat jenom v těch obrovských studnách. Protože totiž, když ta kapička roste, tak to trvá nějakou dobu. A mezi tím ta částice se pohybuje v té studni a když má moc blízko k jejímu okraji, tak vlastně zmizí na ten okraj dřív, než stačí dorůst do té velikosti. Čili ta studna musí mít podle nějakých předpokladů třeba aspoň 2 metry v průměru.
0: To by se vám asi moc hodilo znát další takovou studnu.
2: To by se nám hodilo velmi a já se domnívám, že mnoho návštěvníků hradů, většinou na těch starých hradech, nebo na jakých jiných, na hradech nebo na zámcích, můžete ten jev pozorovat. Nicméně vás nenapadne, že jestliže ta hladina se čeří těmi dopadajícími kapkami, že to lidi nepovažují za něco, co by mohlo být hodno nějakého zkoumání nebo co by mohlo být výjimečné.
0: V tom případě vyhlašujeme pátrání po deštivých studnách.
1: Milí posluchači Meteoru, pokud víte o dostatečně hluboké studni ve vašem okolí nebo na některém hradě, zámku, zajděte se podívat za jasného počasí, jestli se nečeří její hladina.
0: Dávejte si pozor, ať do studny nespadnete. A pokud se vám bude zdát, že hladina není klidná, dejte nám vědět.
1: Pane Hovorko, přijmete pomoc posluchačů?
2: No, 100%, to bychom byli velmi rádi. Já musím podotknout, že vlastně nás to zaujalo jako krásný fenomén, kdy jsme nenašli v literatuře jeho popsání a samozřejmě nemáme peníze na to, abychom objížděli hrady a zámky a koukali a studovali, kde tedy jako prší nebo neprší, protože samozřejmě potvrzení toho fenoménu je důležité najít ještě aspoň jednu studnu, v které prší, která je dostatečně teda mohutná.
0: Pokud se naši posluchači vydají hledat deštivé studny, co mají očekávat? Jak je ten déšť

0: intenzivním, asi to nebude moc.
1: No, můžete očekávat, že ta frekvence dopadu těch kapiček je zhruba třeba 2-3 během 2-3 vteřin. Jedná se prosím vás o takové jakoby přepršky. Jo, vždycky si objeví 2-3 kapky, pak chviličku nic, to znamená chviličku 2-3 vteřiny, zase 2-3 kapky, pak třeba 5 vteřin a zase 2-3-4 kapky. Takhle zhruba. Velikost těch kapiček není, nebo nebyla značná, zhruba tak ty kapičky měly v průměru velikost 3/4 mm, což zase se příliš neliší od toho, co pozorujeme ve volném ovzduší, ale jsou to spíše menší kapky.
2: Takže prakticky nejsou vidět.
0: Ale soustředné kruhy na hladině po jejich dopadu, ty už vidět jsou.
2: Kdyby se našly další studny a kdyby se potvrdilo, že v Broumovské prší tak, jak říkáte, k čemu by se to dalo využít?
1: Kdyby se potvrdilo, že skutečně za takových podmínek může i zapršet, že vzniknou ty kapky, tak vlastně se jedná o obrovskou komoru, kterou nám nabídla příroda ke studiu vzniku kapiček ve volném ovzduší. A taková studia se velmi těžko provádějí v atmosféře, protože musíte dolétnout do těch oblaků a jakmile v těch oblacích už totiž jste, tak vy do jisté míry to prostředí narušíte. A to studium vzniku těch kapiček v oblacích je mimo jiné z těchto důvodů velmi náročné. A je mnoho otázek, které jsou nezodpovězeny, co se týče tvorby kapiček. Už jsem byl kontaktován jedním kolegou z Brookhaven, z laboratoře, který pod nás chtěl data velikosti těch kapiček, jak často se tam ty kapky, a tvrdí, že by se mohlo jednat o přispění k vysvětlení toho fenoménu růstu těch kapiček právě v oblacích, že kdyby se to potvrdilo, že v té studni skutečně prší, tak jak říkáme, tak by to mohlo být velmi vítané pro vysvětlení právě některých těch jevů v oblacích.
0: Studna Broumovského kláštera jako vědecká laboratoř pro studium tvorby deště v mracích. To si jistě tvůrci studny před staletími nepomysleli.
2: Věřím, že by z toho měli velkou radost, kdyby se to dozvěděli. A velkou radost máme i teď my v Meteoru.
0: Ano, podle posledního měření je Meteor nejposlouchanějším pořadem Českého rozhlasu Dvojky.
2: Děkujeme vám, našim milým a věrným posluchačům, za přízeň.
0: Děkujeme a za týden tu pro vás opět budeme. Jak Kateřina Březinová,
2: tak autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová hra.
2: Václav Postránecký se dnes představí v hlavní roli dramatické rekonstrukce soudního procesu s Karlem Havlíčkem a tiskařem Františkem Procházkou v Kutné Hoře na podzim roku 1851. Uslyšíte hru Jiřího Horáka, nazvanou příznačně Přelíčení s občanem Havlíčkem a natočenou v roce 1989. Hezký poslech.

0: Bouřlivý revoluční rok 1848 znamenal pro Rakousko definitivní konec absolutní monarchie a počátek konstitučního státu. V následujícím období však vláda Alexandra Bacha začala usilovat řadou politických opatření o obnovení absolutismu.
1: V překotné době dramatických událostí se rychle vyhranil Karel Havlíček Borovský jako náš nejvýraznější politický novinář. Po zákazu Národních novin odešel z Prahy do Kutné Hory, kde začal od května 1850 vydávat časopis Slovan, který se záhy stal poslední opoziční tribunou proti sílící reakci.
2: Redaktora i jeho časopis neustále provázela četná administrativní omezení a úřední zásahy. Takže Havlíček byl nakonec nucen vydávání Slovana v srpnu roku 1851 sám zastavit a odstěhoval se z Kutné Hory do rodného Německého Brodu. Přesto byl na příkaz Vídně CK okresním soudem v Kutné Hoře dodatečně obžalován za tiskový přečin a rušení veřejného pokoje. Karel Havlíček požádal pražského advokáta doktora Josefa Friče, jehož 20letý syn, básník Josef Václav Frič, byl za přípravu májového spiknutí v roce 1849 odsouzen na 18 let žaláře, aby se v tomto procesu ujal jeho obhajoby.

0: Soudní síň, CK okresního soudu v Kutné Hoře se 12. listopadu 1851 zaplnila v 9 hodin ráno do posledního místa.
1: Pane strážmistr, zavřete prosím dveře a nikoho už do soudní síně nevpouštějte.
2: Povstaňte prosím, CK okresní soud přichází.
1: Dnes, 12. listopadu roku 1851, bude CK okresní soud v Kutné Hoře jednat ve věci nálezu CK zemské komory v Praze, jimž se dává do obžaloby redaktor a vydavatel časopisu Slovan,

0: Posloucháte původní rozhlasovou hru Přelíčení s občanem Havlíčkem. Napsal Jiří Horák. Dramaturg Josef Hlavnička. Hrají národní umělci Rudolf Hrušinský, Miloš Kopecký a Martin Růžek. Dále uslyšíte Petra Pelcera, Viktora Vrabce, Jana Teplého, Soběslava Sejka, Jaroslava Kepku, Lubora Tokoše, Františka Švihlíka a další. V titulní roli se vám představí Václav Postránecký. Hudbu složil a řídí Jiří Váchal. Režie Ivan Chrs.
1: Pokoj v hotelu u Černého koně v Kutné Hoře v předvečer soudu.
2: Tak začneme pěkně od začátku. Jak to bude asi probíhat a co všechno můžeme očekávat?
3: Trochu to už znám z Prahy před 2 roky.
2: Opakování je matka moudrosti, Karle. Tam ses obhájil sám. Ale oni se taky poučili. Přinejmenším se zítra vyvarují všech starých chyb.
3: Proto jsem vás chtěl za obhájce. Ať jsme na ně dva.
2: Takže všechny nás předvolají a představí kandidáty na porotce. Máme zamítací právo. Využijeme toho.
3: Důvěru mám k rolníkům, řemeslníkům, obchodníkům, živnostníkům a podobným lidem. Nedůvěru ke státním zaměstnancům, k boháčům a lidem odaným Vídni. Tady je seznam nejméně žádoucích osob z okresu.
2: Výborně. Z kandidátů se vylosuje 12 porotců. Složí přísahu a proto se na ně budeme také zásadně obracet. Naprosto jednoznačně a s plnou důvěrou.
3: To je jasné.
2: Zapisovatel představí státního návledního a mě. Tebe vyzve, abys o sobě uvedl základní údaje. Nic víc.
3: Rozumím. Holá, suchá fakta.
2: Přesně tak.
3: Já věděl, že tady klid mít nebudem.
4: Dobrý večer, pane redaktore.
5: A pan Procházka.
3: Buďte zdrav. Tak se seznamte, to je pan doktor Frič z Prahy.
4: Dobrý večer. Vítám vás u nás v Kutné Hoře.
2: Dobrý večer.
3: A toto je tiskař Slovana. A tím i spoluobžalovaný.
2: Zítra vás budu obhajovat. Zrovna jsme to tady s panem Havlíčkem začali probírat.
4: Jen se nenechte rušit. O mě se nebojte, pane doktore. Já jim to povím slušně, ale pěkně od plic. Na mě si nepřijdou a za klobouk si to taky nedají. No tak, já to budu trochu omrknout a přinesu vám nějaký občerstvení.
0: Kancelář pražského policejního ředitele Sachera Masocha. V čase přípravy kutnohorského procesu.
6: Herr Direktor, der Herr Dr. Fritsch ist gekommen.
7: Bitte.
6: Bitte, Sie werden erwartet.
2: Dobrý den, pane policejní řediteli.
7: Guten Tag, Herr Doktor. Bitte. Předpokládám, že znáte Havlíčku v časopis Slovan.
2: Vím, že ten časopis vydával.
7: Vojenský velitel Prahy, svobodný pán Šité, zakázal po dobu stavu obležení města distribuci časopisu Slovan pro Prahu. Víte o tom?
2: Nevěděl jsem, ale díky vaší laskavosti to už vím.
7: Policie zadržela podezřelou zásilku. Velice podezřelou, herr doktor. Zaprvé ji odeslal redaktor a vydavatel Slovana Karel Havlíček. Za druhé, zásilka odpovídá velikosti a tvarem přesně formátu Slovana. A za třetí byla zaslána na vaši adresu do Prahy, kde je zakázána, pane doktore. Tady je.
2: Proto jste mě předvolal, pane policejní řediteli.
7: Když vás to teď nechám otevřít, co myslíte, že bude uvnitř?
2: Časopis Slovan.
7: Vás?
2: 2 svazky, pane policejní řediteli. 8. a 12. Sám jsem si o ně panu Havlíčkovi napsal.
7: Skandál. Zakázaný časopis. Víte, co to pro vás bude znamenat?
2: Proces, pane policejní řediteli. Mám pana Havlíčka obhajovat před kutnohorskou porotou. Za 2 články otištěné v těch 2 číslech.
7: Co? No v tom případě ovšem, samozřejmě chápu. Tak si to vemte, poroučím se.
2: Naschledanou, pane policejní řediteli.
6: V Bitte, Herr Direktor.
7: Schreiben Sie. Bitte sehr. Ministru vnitra Alexandru Bachovi. Spěšné, důvěrné. Vaše excelence, doktor práv, advokát Josef Frič z Prahy, bude obhajovat redaktora a vydavatele Slovana Karla Havlíčka před chystaným porodním soudem v Kutné Hoře. Zde o tom dosud nikdo neví. Policejní ředitel Prahy, Sachel Masoch. Tohle je okamžitě odeslat telegraficky do Víně. A bršne!
6: Já hlasám se Víno.
1: Pokoj v hotelu u Černého koně v Kutné Hoře v předvečer soudu.
2: Karle, tenhle proces se přece nepřipravoval tady ani v Praze.
3: Já vím. Byl tu z Vídně pan ministr spravedlnosti Schmerling.
2: Tady? V Kutné Hoře?
3: Osobně. Oficiálně jel navštívit svého bratra do Hradce Králové. Je tam velitelem pevnosti, ale víc času strávil tady.
2: Takže dal podrobné instrukce prokurátorovi i soudcům. To znamená, že nebudou nestranní.
3: Celá ta obžaloba je tak stupidní, že vůbec nechápu, jak s tím mohou jít před porotu.
2: Právě na tento postoj čekají, rozumíš? Aby se spolehal na logiku, na rozum, na fakta, na věcnou argumentaci. A dostanou tě na zneužití soudu, na nedostatečnou znalost zákonu a svévolný výklad paragrafů.
3: Před porotou, před veřejností, to není možné.
2: Je, Karle. Porota i veřejnost jsou laici a uvěří tomu, co se jim řekne. Ale co se jim neřekne, nedopoví nebo zamlčí, to prostě vědět nemohou.
3: Tak povedeme dva spory. S obžalobou navenek a skrytě se soudci.
2: Jestli bude soud a obžaloba spolčená, a že bude, na to si můžeš sadit, musíme je rozdělit.
3: Ale nejdříve je z toho spolčení musíme usvědčit.
2: Ne, až nakonec. Dobře mě poslouchej. Státního návladního zásadně oslovuj v řeči pan žalobce. Ty můžeš, já ne. Zdvořilé pan a hanlivé žalobce. Pán, který žaluje. Říkej jen tohle. Ne pan prokurátor, ne pan státní návladní, ne pan státní zástupce, ne pan doktor Čermák, ale důsledně a neustále pan žalobce. Tak často, jak to bude únosné. Neumíš si představit, co to s ním bude dělat. A zároveň tím vnukneš porotě dojem, že tě žaluje jen on sám ze své osobní vůle, chápeš?
3: A co, když mě soudce napomene?
2: U toho začneme. To bude náš první útok. Dávej pozor. I hned po přečtení obžaloby požádáš o slovo.
5: Soudní síň CK okresního soudu v Kutné Hoře 12. listopadu 1851 v 9 hodin 15 minut dopoledne.
8: Obžalobu povede CK státní návladní pan doktor Čermák z Kutné Hory. Obhájcem obžalovaného je pan doktor Josef Frič z Prahy. Žádám pana obžalovaného, aby uvedl své jméno, věk, stav, zaměstnání a bydliště.
9: Jmenuji se Karel Havlíček. Jsem 30 let star, ženatý, novinář, redaktor a spisovatel, bytem v Německém Brodě.
10: Prohlašuji soudní jednání za zahájené. Všechny rušitele mohu dát vykázat nebo je potrestat až 3 dny vězení, případně nechat vyklidit soudní síň. Jednání musí probíhat před porotou, nikoliv před veřejností. Pana obhájce upozorňuji, aby neuváděl nic, co by se příčilo povinné úctě k zákonům.
2: Vím dobře, co zákon obhájci přikazuje.
10: Pana obžalovaného žádám, aby pamatoval na mírnost a slušnost a nepropadal zbytečně svým citům nebo vášni.
2: Mírnost a slušnost sám vyznávám.
10: A pánům porotcům připomínám, aby vše bedlivě sledovali. Po skončení jednání vám budou položeny otázky, na které smíte odpovědět pouze ano, nebo ne. Pane zapisovateli, přečtěte nejprve nález.
8: Slavný soude, CK Vrchní obžalovací komora v Praze shledala, že článek Zpráva obecních záležitostí, otištěný 18. února v 8. svazku Slovana, a dále článek Proč jsem občanem, otištěný ve 12. svazku ze dne 1. března tohoto roku, napsal a uveřejnil pan Karel Havlíček, který je rovněž odpovědným redaktorem a vydavatelem Slovana a stíhá jej pro přečin tiskový a zločin rušení veřejného pokoje. Zároveň stíhá majitele tiskárny v Kutné Hoře Františka Procházku, který musel vědět, že oba jmenované články jsou trestuhodné, takže tím, že Slovana tiskl, napomáhal obžalovanému Karlu Havlíčkovi a stal se spoluviníkem pro tentýž přečin a zločin.
10: A nyní předneste obžalobu.
8: Na základě nálezu žaluje CK státní zástupce pana Karla Havlíčka pro přečin tiskový a zločin rušení veřejného pokoje. Z těchto důvodů. Za prvé, že článkem Zpráva obecních záležitostí chtěl vštípit mezi jednotlivé třídy občanů nesvornost, vyvolat neposlušnost proti úřadům, jakož i nedůvěru a odpor k vládě a jejím orgánům. Za druhé, že líčením omezenosti a úplatnosti úředníků a popisem špatně řízeného státu v článku Proč jsem občanem, beze vší příčiny a beze všeho důvodu tím myslil pouze náš stát. Zároveň s obžalovaným žaluje ze stejných důvodů majitele tiskárny v Kutné Hoře Františka Procházku, který oba trestné články vytiskl a napomáhal tím obžalovanému v jeho přečinu. CK státní zastupitelství ve věcech tisku v Kutné Hoře 30. října roku 1851.
10: Žádám o slovo. Nejprve se musí přečíst pánům porotcům oba články, na které se vztahuje žaloba.
11: Pane předsedo, toto, co držím v ruce, je jednací řád porotního soudu. A zde v paragrafu 42 stojí. Nežádá-li obžalovaný již předtím o slovo, přečtou se nejprve předložené listiny. Můj mandant ale o slovo žádá.
10: Prosím, má slovo.
12: Páni porotci, 8. ani 12. svazek Slovana s uvedenými články nikdy skonfiskovány nebyly. To znamená, že v době vydání byly shledány nezávadné a povoleny k tisku. V polovině srpna jsem pro neustálé překážky a obstrukce ze strany úřadů vydávání Slovana sám zastavil. První článek byl otištěn 18. února a druhý 1. března. Dnes je 12. listopadu. Takže jsem zpětně obžalován za články, které před 8 měsíci okresní ani zemské úřady závadné neshledaly. Za těch 8 měsíců se mnohé změnilo a teď, páni porotci, bude záležet také na vás, kterým směrem a kam až ty změny povedou.
13: Protestuji proti jakémukoliv předběžnému ovlivňování poroty, z jakého hlediska má na celou žalobu pohlížet.
11: Pane předsedo, upozorněte pana státního zástupce, že podle paragrafu 42 jednacího řádu teď může mít slovo pouze obžalovaný a nikdo jiný.
10: Pokračujte, pane obžalovaný.
11: Tak moment, pane předsedo, po zahájení jednání jste varoval veřejnost před rušením. Mě jste bez zjevné příčiny upozornil na úctu k zákonům a pana obžalovaného na ovládání citů a vášně. Rovněž bez důvodu. Měl jste připomínku i k pánům porotcům. Pouze pana státního zástupce jste opomněl. Proč? To je nestrannost soudu.
10: Pane obhájce, nejste zde proto, abyste hodnotil průběh soudního jednání. Ale obhajoval obžalovaného.
11: To právě dělám. Sám jste mne upozornil na povinnou úctu k zákonům. Pan státní zástupce právě porušil paragraf 42 jednacího řádu. Vy jste ho ale na to neupozornil a odmítáte ho napomenout i teď na moji výslovnou žádost. Proč? Kde je vaše nestrannost a povinná úcta k zákonům?
10: Upozorňuji pana státního zástupce, že podle paragrafu 42. jednacího řádu má teď slovo pouze obžalovaný. A vy pokračujte.
12: To, co jsem chtěl pánům porotcům říci, řekl za mě pan žalobce tak stručně, tak přesně a tak výstižně, jak bych to já nikdy nesvedl. Za tomu patří můj dík.
14: Opravdu,
0: kancelář rady CK Zemského apelačního soudu v Praze Josefa von Millera. V čase přípravy soudního jednání v Kutné Hoře.
14: Tak vy budete obhajovat redaktora Havlíčka?
15: Smím vědět, pane Rado, odkud to víte?
14: Dostal jsem o tom zprávu z Vídně.
15: Horlivost naší policie je obdivuhodná. Já sám vím pouze o jeho žádosti k obhajobě.
14: Mám tomu rozumět tak, že jste ji dosud nepřijal?
15: Ale přijal, pane Rado. Jenomže o tomto svém rozhodnutí vím zatím jenom já a teď i vy. A samozřejmě naše policie, která ví vždycky všechno předem.
14: Pane doktore, vždycky jsem si vašeho úsudku nesmírně vážil. Patříte k nejschopnějším advokátům v Praze, možná dokonce v celé zemi. Jakou mu dáváte naději?
15: Všechno závisí na výroku poroty.
14: Jistě, ale víme oba, jak to u soudu chodí. Se mnou můžete mluvit zcela otevřeně. Má velkou šanci?
15: Pane Rado, vy mi jedním dechem lichotíte a zároveň mě hluboce podceňujete. Vy jste totiž nedostal z Vídně žádnou zprávu, ale podrobné instrukce přímo od pana ministra Schmerlinga. Jaké?
14: Já vám naprosto nelichotím, pane doktore. Vy jste skutečně nejschopnější advokát v celém mocnářství a právě proto tu obhajobu neberte. To je ta instrukce, pane doktore. Věřte, že to Vídeň ocení a najde si příležitost, jak se vám za to odvděčí.
15: Rád bych tomu věřil. Ale jestliže má pan ministr spravedlnosti tak konkrétní požadavek, měl by mít zároveň také neméně konkrétní odměnu, nemyslíte?
14: Ach, s vámi je těžké jednání.
15: To není jednání, ale chytračení, pane Rado, ať už pochází od kohokoliv. Vyříďte panu ministrovi, že pana Havlíčka obhajovat budu a že mu dávám před porotou největší možnou naději, jakou jsem schopen si představit.
14: Jak račte, jen abyste nelitoval. Já jsem vás včas varoval.
15: Naschledanou, pane Rado.
1: Pokoj v hotelu u Černého koně v Kutné Hoře v předvečer soudu.
16: A až budou číst ty moje články, musíme kontrolovat, jestli přitom nemění nebo nevynechávají text.
17: O to se nestarej, na to stačím sám. Ty sleduj reakce porotců, soudu i veřejnosti. Budeš to potřebovat, až začne vlastní výslech.
16: Já myslím, že proces můžeme vyhrát, jen když budeme vyvracet každý bod obžaloby tak, aby u poroty nezůstal ani stín pochybnosti, že byl vyvrácen zcela a beze zbytku.
17: Tak, tak, přesně tak. Karle, tohle bude tvoje solo. Já bych měl přitom zůstat pasivní. Otázky ti bude klást předseda. Kdykoliv to půjde, neodpovídej jemu, ale porotě. Z odpovědi nespěchej, vysvětli, oč jde a uplatni veškerou logiku, věcnost, důvtip, argumentaci a tak dál.
16: Dobře. A co žalobce?
17: Nemá do výslechu soudci zasahovat. Výslech má být nestranný a má se držet jen obžaloby. To budu hlídat zase já.
16: Je lepší být stručný nebo vyčerpávající?
17: Stručně vyčerpávající. Nezabíhej do podrobností. Každá odpověď, ať je jasná, výrazná a přirozená. Může se stát, že se předseda bude ptát znovu nebo s malou obměnou na to tež, aby tě unavil a ty jsi mu nakonec přitakal. To se nesmí stát. Naopak toho maximálně využij. Asi jako kdybys měl pětkrát popsat dnešní počasí a ani jednou se neopakovat. Nikdy neříkej, na to jste se už ptal, nebo to už jsem vám řekl. A v žádném případě se nerozčiluj. Mluv naprosto klidně a s přehledem. Mluv nahlas, ale nezvyšuj hlas. Celé tvé vystoupení musí být ofenzivní, sebejisté, ale ne povýšené ani výsměšné. Žár skrývej v srdci a hlavu měj chladnou.
1: Soudní síň CK okresního soudu v Kutné Hoře 12. listopadu 1851. Ve 12 hodin skončilo čtení žalovaných článků a po 10minutové přestávce zahájil předseda soudu výslech.
18: Jste obžalován, že jste se článkem Zpráva obecných záležitostí snažil svést lidi různých tříd k nesvornosti.
19: To ať posoudí páni porotci, o co jsem se snažil a co mi pan žalobce klade za vinu. Já jsem pouze nabádal ke ctění představených a ke svornosti.
18: Dále jste obžalován, že jste se článkem Proč jsem občanem pokusil vzbudit v občanech smýšlení, z něhož povstává nechuť k vládě a ke státní správě.
19: Článek Proč jsem občanem je popis a obraz špatné vlády, ať je kdekoliv. Je mi divné, jak se může naše ústavní vláda domýšlet, že by se to na ní vztahovalo. A nebo jak by si mohli naši úředníci myslet, že by byli tak špatní, jak jsou v tom článku špatní úředníci špatné vlády zobrazeni. Jestli pan žalobce myslí, že naše vláda je taková, jak je v tom článku popsána špatná vláda, pak ji viní on, a ne já.
18: V tom článku uvádíte věci, které musí vyvolávat nejen nechuť, ale i nedůvěru a odpor k vládě a jejím orgánům.
19: Nejprve musím pánům porotcům vysvětlit, že jsem obžalován také ze zločinu podle paragrafu 57 trestního zákona, který pochází ještě z časů absolutní monarchie. A vydáním tiskového zákona byl zrušen. Ale i kdyby nadále platil, přesto nejsem vinen tím, z čeho mne pan žalobce obvinuje. Neboť bych musel zlomyslným způsobem hanit vládu a bouřit lid, což jsem neudělal. Jak je patrno z prvního článku, kde jsem lid poučoval a ne bouřil.
18: Ale snažil jste se vštípit zášť mezi chalupníky a sedláky.
19: Já tu zášť chalupníkům nevštípil. Spíš pan ministr Bach, když je vyloučil ze všech občanských práv. Já jen ukázal, jak jejich svár vzniká, ale já ho nevyvolal.
18: Pane zapisovateli, přečtěte znovu ten závěr.
8: Prosím, pane předsedo. Ty sedláku své nadjímání nad chalupníkem perně zaplatíš daněmi, které z tebe budou pumpovat ze všech stran. A právě syn chalupníka je na tobě bude vymáhat ve vojenské uniformě a protože na tobě nemůže svou od otce zděděnou zášť jinak vybít, bude před tebou stát jako voják s flintou, abys byl spokojený.
18: Těmi slovy jste chtěl mezi nimi úmyslně vyvolat zášť?
19: To je ta nejhanebnější obžaloba. Neboť když někdo jednoho proti druhému bouří a štve, sotva si u obou stran získá lásku. Mě ale mají chalupníci i sedláci rádi, protože jedni i druzí se ke mně chodí radit ve svých záležitostech. Pravdou tedy zůstává, že můj článek nabádá ke svornosti a že jsem svým časopisem v Čechách žádné rozbroje nezpůsobil.
18: V tom článku píšete, že vojáci jsou od svých představených vedeni k vypínání se. Co na to odpovíte?
19: Že to tak je, neboť voják nesmí s civilisty jednat, jinak je trestán.
18: V tom článku píšete, když vláda vyloučila chalupníky ze všech volebních práv a spoluužívání obecních výhod, neudělala to jistě proto, aby se zavděčila sedlákům. Co tím myslíte?
19: Že to vláda udělala proto, aby občany různých cít proti sobě popouzela.
18: Tím jste ale bezdůvodně a bez jakékoliv podstatné příčiny vládu tupil, když říkáte, své nadýmání nad chalupníkem perně zaplatíš daněmi, které u tebe budou pumpovat ze všech stran.
19: A již je pumpují, neboť stát je na tom tak špatně, že je bude dál pumpovat, protože vyhazuje peníze za zbytečnost.
18: Ale tím jste chtěl uvést vládu v nevážnost.
19: Ano, chtěl. Protože taková vláda nevážnost zasluhuje. Neudělal jsem to ale ze zlomyslnosti. Nýbrž v tom nejlepším úmyslu, abychom obdrželi lepší vládu. Poněvadž já považuji nynější vládu za špatnou. Rozhodně ale popírám, že jsem to udělal ve zlém úmyslu, ale naopak v nejlepším úmyslu z uvedené příčiny.
18: Pak jste ale musel předvídat, že ten článek vzbudí nechuť k vládě. Psal jste to bez jakékoliv příčiny. A tím jste se pokoušel vyvolat nechuť, nelibost a nedůvěru k vládě a jejím orgánům?
19: Já uvedl dost příčin, jak z toho bude vláda těžit, když se budou chalupníci a sedláci hašteřit.
18: Ale těmi slovy, cituji, že chalupníci neobrátí svou zášť proti vládě jako jedinému původci svého vyloučení, nýbrž proti sedlákům. Všechno to zlé jste bez důvodu a příčiny sváděl na vládu.
19: Je zcela přirozené, že se chalupníci budou zlobit jen na sedláky, jako by oni sami toho byli příčinou. A nebudou se zlobit na pana ministra Bacha a na vládu, neboť chalupníci nečtou zákony a proto nevědí, odkud to pochází.
18: Vaše odpověď je jen výmluvou. Skutečností však zůstává, že jste tím chtěl spoluobčany proti sobě rozdráždit.
19: To ať posoudí páni porotci. Když vláda vypisuje daně, aniž se koho ptá, zda je zapotřebí ke státní správě tak krvavých výloh, vysvětlil jsem jen, proč k jejich vymáhání používá vojska.
18: Ve druhém článku, proč jsem občanem, uvádíte takové věci, které nejen nechuť, ale i nedůvěru a odpor k vládě a jejím orgánům musí vzbuzovat.
19: Ten článek je popis absolutní vlády jako takové a všech jejich chyb. O žádné konkrétní vládě se tam nezmiňuji. A proto nechápu, jak mohu být obviněn, že jsem zlehčoval nebo tupil naši vládu. Jestliže byla tehdy naše vláda ústavní, nemůže se ten článek vztahovat na náš stát.
18: Ale žaloba vás viní, že je tím článkem míněna naše vláda. A sice podle mnohých uvedených znaků.
19: Zmiňuji se tam o státních monopolech, ale to nemá přece žádný vztah k Rakousku. Jiné státy mají také monopoly, například Rusko na kořalku. Podobně je tam výrok zesnulého císaře Františka I. Ani z toho nijak nevyplývá, že se článek vztahuje na Rakousko. Neboť kdybych uvedl citát řeckého klasika, nevztahovalo by se to žádným způsobem na Řecko a řeckou vládu. Ale kdo si myslí, že je Rakousko tak špatné, jak ve zmíněném článku stojí, je ten, kdo mne žaluje.
18: Dále jste obviněn, že jste tím článkem chtěl vzbudit zášť k úřednictvu vůbec.
19: Jak by mohl mít někdo zášť na dobré úředníky proto, že já popisuji špatné? Nejsou-li ale naši úředníci špatní, proč se tedy k tomu popisu hlásí?
18: Přečtěte to o těch politických úřadech.
8: Prosím, pane předsedo. Každý ví, že politické úřady často více zmatků než prospěchu působí, že by mnohem snadněji občané obstáli bez politických úřadů než ty úřady bez občanů.
18: To se přece týká našeho státu.
19: Jestliže naše vláda jedná, jak popisuji, není to moje vina, ale její. Jestli tedy pan žalobce myslí, že naše vláda jedná tak, jak tam stojí, tak já za to nemohu. Já jí k tomu neradil. A pak by také nebylo divu, že musí proti sobě popuzovat.
18: Ale podle žaloby jste se zlomyslným způsobem snažil vštípit nechuť a nelibost ke státní správě, jelikož v tom článku pravíte, že stát je vynucená společnost. Přečtěte to místo.
8: Prosím. Jaký vůbec užitek mají lidé z toho, že žijí ve státě, přičemž budeme uvažovat obecně a nebudeme žádný konkrétní stát jmenovat, ale mluvit hlavně o takzvaných policejních státech, kde se vláda do všeho míchá. Až dosud se nám takový stát nejeví skoro jinak, nežli jako vynucená společnost, v níž většina snáší obtíže proto, aby mohla dobře a vesele žít menšina.
18: A ještě ten závěr.
8: Ano. Na všech stranách občan pozoruje, že státní zřízení naprosto není k jeho prospěchu, nýbrž jen k jeho škodě, a že by on sám mohl mít ze spojení se státem jen tehdy užitek, kdyby se odhodlal s vlky víti a na útraty ostatních utiskovaných svůj vlastní prospěch vyhledával.
18: To vše je bezdůvodné.
19: Popis špatného státu žádné zdůvodnění nepotřebuje. Já chtěl popsat špatný stát, abych naše občany poučil, jak špatný stát, vláda a úřady vypadají.
18: To není vysvětlení, ale překroucení pravdy.
19: Pravda žádné překrucování nepotřebuje. Obvinění, že tím míním náš stát je špatné, protože jsem v tom článku uvedl rozličná fakta z různých vlád.
12: Kdyby ten článek vyšel v jiném jazyku a v jiné zemi, bude to každý vztahovat na absolutní stát. Jestliže to někdo vztahuje na Rakousko, já za to nemohu.
18: Vaše vysvětlení je trestuhodná výmluva.
12: Trestuhodný je ten, kdo myslí, že je to o naší vládě. Je velmi smutné, když rakouský úředník sám usuzuje, že se to na Rakousko vztahuje. Já neměl žádnou příčinu se s něčím skrývat, protože jsem líčil špatné absolutní vlády. Ale náš stát jsem tím nemínil a nikde jsem ho v tom článku nejmenoval.
1: Pokoj v hotelu U Černého koně v Kutné Hoře v předvečer soudu.
17: Na všechny otázky při výslechu odpovídej tak, jako kdyby ses už naplno obhajoval. Tím z předsedy udělá žalobce.
16: A na žalobce nutně zbydou už jen nehoráznosti, lži a překrucování.
17: Přesně tak. Tím se vyčerpá faktická stránka věci a žalobce bude přinucený zveličovat, přehánět a lhát do té míry, že se tím před porotou znemožní sám.
16: Vy byste měl hlídat každé zneužití paragrafu a zákonnosti. Když je od začátku budeme usvědčovat na každé maličkosti, tak s těmi velkými podfuky ani nevyrukují.
17: Ale vyrukují, jenomže k vlastní škodě.
16: To bude Procházka. Dále.
18: Pánové, Kutná Hora vzhůru nohama.
17: Ale neříkejte, pane Procházko.
18: Můžu to sem postavit?
16: Prosím.
18: Víte, že vojáci budou mít zítra pohotovost? Celý kasárna ve zbrani v čele s hejtmanem Reiserem.
17: Od koho pak to víte?
18: Pijete bílý nebo červený? No já vzal obě. Tuhle zprávu, pane doktore, mám od kantýnskýho z kasáren.
16: Přímo od pramene.
18: Ve dvou hospodách už zpívali hej Slované. A strážmistr Pik je ani nenapomenul.
16: Jen se nebojte, zítra to všechno připočtou nám.
18: A taky vím, že z Kolína sem už nikdo nesežene povoz pod šest latek. Všecky noclehy ve městě jsou už obsazený.
17: Tak se k nám posaďte, pane Procházko, a já vám řeknu pár slov, jak to tam bude asi probíhat.
1: Soudní síň CK okresního soudu v Kutné Hoře, 12. listopadu 1851 odpoledne.
8: Žádám, aby předstoupil spoluobžalovaný, uvedl své jméno, věk, stav, zaměstnání a bydliště.
18: Slavný soude, jmenuji se František Procházka, je mi 48 let, jsem ženatej a mám tady v Kutný Hoře tiskárnu.
10: Jste obžalovaný, že jste nezastavil tisk projednávaných článků v časopise Slovan.
18: Slavný soude, to je blbost.
10: Napomínám vás ke slušnosti.
18: Správně, správně, slavný soude, poněvadž to jsou hned dvě blbosti. Za prvý, kdybych neměl tiskárnu, ale třeba snožírnu, a někdo byl zamordovaný nožem z mý dílny, no tak co já s tím mám společného? Akorát ten nůž, jo, a ten přece za nic nemůže. A ten, kdo ho vyrobil, taky ne. A za druhý, i kdyby se taková hrůza doopravdy stala, to bych měl kvůli tomu přestat další nože vyrábět a celou dílnu zavřít.
10: Ale vy jste musel znát trestuhodný obsah obžalovaných článků. Přesto jste jejich tisk nezastavil a tím jste se dopustil spoluviny.
18: A kdo pak vám zas tohle nalhal? Teď já si prvně oba ty články celý v klidu přečet, až v kanceláři tuhle pana žalobce, když si mě tam zavolal.
13: Protestuji, pane předsedo, protestuji.
18: A moc se mě líbili, oba dva.
10: Chcete tvrdit, že jste vůbec nečetl, co bylo ve vaší tiskárně tištěno?
18: Slavný soude, nikdo přece nemůže od tiskaře chtít, aby čet všecko, co se u něj tiskne. Švec přece taky nenosí všechny boty, co už je. Zrovinka Slovana já nečet vůbec nikdy. Já akorát hlídal, aby to bylo všecko, jak se patří, vytištěný a to je všecko.
10: Několik svazků Slovana přece bylo zabaveno. Musel jste proto vědět, že je jejich obsah trestuhodný. A tím, že jste obžalované články vytiskl, dopustil jste se spoluviny.
18: No tak to je zase zblbost. No, jináč. Slavný soude, když se to tisklo, tak to bylo povolený. A já nemohl dopředu vědět, že to bude jednou obžalovaný. To dá rozum, ne? Pan Havlíček mi hned na začátku řekl, že je podle zákona za všechny články odpovědný on jako redaktor. A hnedky mi taky ten zákon opravdu ukázal.
20: Lidi mu taky ukažte, ať mi věřej.
10: To je zatím všechno.
0: Přijímací pokoj zemského místodržícího Čech, barona Mečehryho na Pražském hradě. Období přípravy kutnohorského procesu.
21: Jsem místodržícím české země, pane Friči. Tady nespadne ani vrabec se střechy, abych o tom nedostal zprávu. Nic vám to neříká? Ne? To byl citát. Takhle to přece o mě napsal ten váš Havlíček. A ta zpráva se týká vaší obhajoby v Kutné Hoře.
22: Ten vrabec musel spadnout ze střechy policejního ředitelství, vaše excelence. Předpokládám, že mě budete od té obhajoby zrazovat.
21: Naopak, můj milý doktore, naopak. Považuji přímo za skvělé, že ho budete obhajovat právě vy.
22: Tak skvělé to zase nebude, vaše excelence. Vždyť tam budu jen pro forma.
21: Vy a pro forma? To není možné.
22: Je, vaše excelence. Havlíček se tam totiž obhájí sám, jako se obhájil před 2 roky tady v Praze.
21: Neobhájí, můj milý doktore? Neobhájí.
22: Ale ano, bude porotou osvobozen, protože nemůže být neosvobozen.
21: Tomu nevěřím. Tentokrát to nebude zdaleka tak snadné, můj milý doktore, to mi věřte. A vy se tam musíte být jako lev. Jako kdyby vám šlo o vlastního syna. Rozumíte?
22: Přiznám se, že vám nerozumím.
21: Tam v té Kutné Hoře totiž půjde skutečně o vašeho vlastního syna, můj milý doktore.
22: O mého syna?
21: Ano. Ano. O Josefa Václava Friče, odsouzeného za přípravu májového povstání, k 18 rokům těžkého žaláře do pevnosti v Komárně. Teď je mu 22. Až si trest odpiká, jestli to ve zdraví přežije, bude mu 40 let. Copak vám ho není líto?
22: Je mi ho nesmírně líto, vaše excelence, ale vůbec nechápu, proč.
21: Můj milý doktore, je začátek listopadu a na Vánoce může být váš syn doma. Omilostněný jeho milostí císařem. Na mou žádost. Proto vám znovu opakuji, že považuji za skvělé, že budete Havlíčka obhajovat právě vy, a naprosto nevěřím, že tam budete jen pro forma.
22: Vidíte, vaše excelence, a já si to opravdu myslel.
21: Jste nejschopnější advokát v této zemi. Uznávám, že to nebude snadné, ale také nemožné. A dovedu to ocenit. Takže teď bude záležet jen na vás, jestli s vámi zasedne váš syn ke štědrovečerní večeři.
22: Příliš mi lichotíte. Ale díky vaší excelenci už teď vím, že to bude největší případ mého života. A lituji pouze, že nikdy nebudu moci vyjádřit, jak nevýslovně jsem vaší excelenci vděčný. Nicméně vám na svou čest a svědomí slibuji, že se ve své skromné funkci obhájce vynasnažím ze všech sil, abych naprosto a bez zbytku splnil vaše očekávání. Přísahám vám, že se za Havlíčka budu bít jako lev, jak si přejete. A doufám, že i vy dostojíte svému slovu a já budu moci uvítat svého syna na Vánoce doma. Poroučím se, vaše excelence.

0: Soudní síň CK okresního soudu v Kutné Hoře, 12. listopadu 1851. V 14:30 odpoledne bylo jednání přerušeno a pokračováno v něm po hodinové přestávce.
1: Prosím teď pana státního návladního, aby se ujal slova.
2: Pánové, prostřednictvím tisku jsme všichni získali vzdělání. Ale tisk může natropit i mnoho škod a vést k záhubě. Jediným příkladem budiž francouzská revoluce. Její původ a příčiny musíme hledat ve zneužívání tisku u Voltaira a Rousseaua, kteří k ní dali první podnět svými přehnanými ideami. A jak tato revoluce otřásla Evropou, je vám jistě dobře znám.
3: Pane předsedo, upozorněte pana státního návladního, že musí pana Havlíčka obviňovat a ne ho chválit. Srovnávat jej s největšími duchy Francie je sice lichotivé, ale přehnané. Takže proti tomu důrazně protestuji.
1: Pokračujte, prosím.
2: Kdyby byla pravda, co pan Havlíček píše o vypínání se vojáků, bylo by to smutné postavení naší armády. Naštěstí je to jinak. Šlechetná stavovská hrdost našich vojáků pokořila francouzskou revoluci a dosáhla toho, že se i jiné národy uchýlily s důvěrou pod ochranu křídel rakouského orla. Šlechetná stavovská hrdost našich vojáků pokořila další vzpoury a rebelie po celém mocnářství a přispěla k utišení podobných bouří i v jiných zemích.
3: Bravo, skvělé. Tak úžasného zhodnocení se naší slavné armádě snad ještě nikdy nedostalo. Prostě vynikající. Proto vskutku ponižuje hrdost našich chrabrých vojáků, když musí po těchto skvělých vítězstvích doma i v cizině stát s flintou před českým sedlákem a pumpovat z něho daně, jak napsal pan Havlíček, pro nová, ještě skvělejší.
1: Beru vám slovo. A vy pokračujte.
2: Děkuji. Současná situace vyžaduje, aby vláda držela množství vojska, jelikož nám neustále hrozí nebezpečí takřka ze všech stran. Ale že by vydání na vojska byla větší, než kolik vojsko skutečně potřebuje, neodpovídá pravdě. Z toho vyplývá, že pan Havlíček bez jakékoliv příčiny obvinuje vládu a snaží se vzbudit nepřátelství také proti armádě.
3: Naprosto nesouhlasím s tím, že musíme držet tak početnou armádu, aby mohla potlačovat také vzpoury, povstání a rebelie v jiných zemích, jak uvedl pan státní zástupce. Nelze se divit, že výdaje na armádu jsou potom větší, než jakých by bylo nezbytně třeba.
2: Pan Havlíček se ve svém článku také zmiňuje o politických, finančních a stavitelských úřadech a i když píše, že se to našich úřadů netýká, líčí vše tak posměšným způsobem, že každý musí poznat, že tím naráží na naše úřady. Neboť o nich píše, že každý, kdo u nich chce něčeho dosáhnout, musí je podplatit. Jestliže pan Havlíček viděl špatného úředníka, proč ho neudal? A jestliže je jeden úředník špatný, nejsou proto špatné všechny úřady.
3: Ale v tom článku stojí, ať si nikdo nemyslí, že tím naše úředníky míním, o jejich správnosti každý ví. Co je na tom posměšného?
2: Že tím pan Havlíček Rakousko nemyslel? To je jen výmluva. Přestože se chytrým způsobem pojistil, myslel to o našich úřadech. Popíšu-li nějakou osobu neomylně podle všech známek a pak řeknu, ne, aby si někdo myslel, že tím tu osobu míním, zůstane to vždy jen planou výmluvou. Jak říká přísloví, chytrému napověz, hloupému dolož. A každý má tolik důvtipu, aby věděl, že jsou tím článkem míněni naši úředníci.
3: Pan státní návladní říká chytrému napověz, hloupému dolož. A podle této zásady, kdo si myslí tak jako on, že jsou u nás špatní úředníci, je chytrý a kdo si to nemyslí, je hloupý. Pane předsedo, myslíte si, že jsou naši úředníci špatní nebo dobří?
2: Pan Havlíček! Pan Havlíček.

0: Hamáček napadl úřady bez důvodu a příčin a poučuje občany, že nemají ze státu žádný užitek. Tím chtěl vzbudit nechuť a odpor ke způsobu vlády. Proto je moje žaloba proti panu Havlíčkovi oprávněná. Jeho spoluviník, tiskař František Procházka, mohl snadno předvídat, že by se do opozičního politického listu mohl lehce vloudit trestuhodný článek. A v případě, že by pan Havlíček zemřel, byl by za něj plně zodpovědný. Proto bylo jeho povinností bdít nad nebezpečným obsahem Slovana, který byl již několikrát stíhán a zabaven.
1: Faktická připomínka. Není pravda, že Slovan byl několikrát stíhán a zabaven. Ale je pravda, že byl neustále stíhán a ani jednou z moci úřední zabaven.
2: Pokračujte, pane státní návladní.
0: Z uvedených důvodů proto žaluji redaktora Slovana, pana Karla Havlíčka, z přečinu tiskového a ze zločinu rušení veřejného pokoje a pana Františka Procházku ze spoluviny na tomto přečinu a zločinu podle paragrafu 26 tiskového zákona z roku 1849. O použití platného paragrafu 57 trestního řádu uvedeného v mé žalobě se bude jednat až po výroku pánu porotců.
1: Náš právní řád nic takového nepřipouští a proto žádám pana předsedu, aby uvedl tuto drobnou neznalost v používání zákonu na pravou míru.
2: Jako by se stalo.
0: Vám, páni porotci, tedy odevzdávám žalobu, kterou jménem uražené vlády a všech uražených úřadů předávám k poradě. A věřím, že rozhodnete spravedlivě podle svého nejlepšího svědomí.
3: Pokoj v hotelu U Černého koně v Kutné Hoře v předvečer soudu.
4: Otevřete! Je to moc horký!
5: Už je tady!
4: Nesu vám něco pro zahřátí.
6: No ne, to je vůně.
4: Horkej punč. Vy tady máte zimu jak v Psinci. Představte si, pánové, že mi Hostinský dole u Výčepu povídal, že se ho starý kozel vyptával, co všechno si už vašnosti ráčili poručit.
5: Tomu říkám špionář.
6: Kdo to chtěl vědět?
4: Městský policejní komisař Pícha. Kozel je, no, teď to víte, jeho člověk. Vysloužilý voják, bývalej setník.
5: Tady jsem mu to všechno sepsal a potvrdil vlastnoručním podpisem. Káva, víno, limonáda, teď ten punč pro zahřátí. Dejte mu to, pane Procházko, že se poroučím, ale za míň než za Viržínko, ať to panu komisařovi nedává.
4: Za Viržínko? Nenechte se vysmát. Jak starýho kozla znám, ten z toho vytříská majlán.
5: Ať nám slouží.
6: Musím ti říct ještě něco velice vážného, ne právě moc povzbudivého.
5: Tak jen do toho, ať to máme co nejdříve za sebou.
6: Neříká se mi to dvakrát dobře. Zkrátka ten tvůj žalobce doktor Čermák byl k té úloze žalobce vybraný z osobních důvodů.
5: Ale já ho vůbec neznám.
6: Ne, ve vztahu k tobě. Když jsi měl nějaký malér, takže tady dělá z trestu jen obhájce ex offo. A teď mu slíbili za tvoje usvědčení odpuštění toho starého hříchu.
5: To je nadělení. Aspoň víme, jak vypadá ta nestranost a osobní nezaujatost soudu v praxi.
6: To, abys věděl, proč bude proti tobě vystupovat tak zběsile.
5: Vy víte, co to bylo za malér?
6: Začínal jako mladý, ctižádostivý a chudý. Na peníze a služební postup nechtěl dlouho čekat. A počínal si tak bezohledně, že mu sami páni kolegové nastražili past. Ta sklapla. Říká se tomu prokázaná korupce, česky úplatkářství.
5: A to se podívejme.
6: Zničil si tím kariéru, přeložili ho, no a teď konečně dostal šanci všechno napravit.
5: Charakter se nenapraví, ale dobře, že to víme.
3: Soudní síň CK okresního soudu v Kutné Hoře, 12. listopadu 1851 večer.
2: Prosím, pane obhájce, máte slovo.
1: Děkuji, pane předsedo. Bezdůvodného spoluobžalování Františka Procházky se přímo týká věta z předmluvy k tiskovému zákonu, kde výslovně stojí, že tiskař může být trestně stíhán jen tehdy, jestliže není znám spisovatel. V našem případě však znám je a k soudu se dostavil, takže pan Procházka tady nemá vůbec co pohledávat. To by měl přece pan státní zástupce vědět a znát.
0: Pan Procházka je spoluvinen. Jeho povinností jako majitele tiskárny je vědět, co se v jeho tiskárně tiskne. Neboť z takové nedbalosti by si mohlo způsobit ještě větší provinění. Proto na svém návrhu trvám. A věřím, že páni porotci uznají, že moje obžaloba je dostatečně zdůvodněná a oprávněná.
1: Pan státní zástupce sice ustoupil v užití paragrafu 57 trestního zákona, ale přesto na něm zakládá svou obžalobu. Jestliže jej zavedení tiskového zákona ruší, nemůže být pan Havlíček podle tohoto paragrafu obžalován ze zločinu, ale pouze z přestupku nebo přečinu. To pan zástupce taky neví.
2: A když myslíte, že jsou cenzurní zákony trestního řádu tiskovým zákonem zrušeny, tak nám je v tiskovém zákonu ukažte.
1: Pane předsedo, hovořím o paragrafu 57 trestního zákona, nikoliv o cenzurních zákonech. A paragraf 57 trestního zákona byl zrušený. Proto byl také nový tiskový zákon vydán a v jeho úvodu výslovně stojí tady, že namísto přísných trestních zákonů za zneužívání tisku obsažených v trestním řádu nastupují nové, mírnější tresty tiskového zákona.
0: Obžalovaný se dopustil zločinu rušení veřejného pokoje, protože popouzel proti úřadům, vládě, armádě, státu i proti různým třídám občanů navzájem, nikoli přímou výzvou, ale neustálým bezdůvodným popouzením a drážděním. Musím upozornit pány porotce, že se pan Havlíček ve všech svých článcích vždy zmiňuje, že máme ústavu jen na papíře, a ne v životě. Vysmívá se tomu, že jeho veličenstvo vládne z milosti boží. A kde může, vždy se o vládě, úřadech a vojsku nechválně zmiňuje. To je rušení veřejného pokoje. A proto na své obžalobě z tohoto zločinu trvá.
1: Ústava v naší zemi připouští, aby se poukazovalo na různé chyby, nedostatky a vady, ať už se týkají úřadů, vlády nebo státu. Důkazem toho byl právě souhlas s vydáváním politického opozičního časopisu. Na vašem výroku, páni porotci, bude záležet, má-li se svoboda tisku ještě dále udržet nebo ne. Prvním článkem nemínil pan Havlíček žádné různice mezi třídami občanů vzbudit, ale obě strany poučit a smířit. Druhý článek se v ničem netýká Rakouska. Nevyzývá nikoho, aby neposlouchal zákony. Neříká, že úřady jsou nepotřebné. Armádu, vládu ani stát netupí, nehaní. Nevybízí ke vzpouře ani k nepřátelství. A tedy se jimi pan Havlíček nemohl dopustit těch přestupků, které jsou proti němu v žalobě vzneseny. To je vše.
2: Páni porotci, slyšeli jste obě strany a nyní je vaším úkolem...
7: Pane předsedo, podle jednacího řádu má obžalovaný právo na poslední slovo. Proč jste mi je neudělil?
2: Prosím, máte slovo.
7: Ze způsobu obžaloby jasně vysvítá, že pan žalobce buď zákony nezná, anebo je úmyslně překrucuje.
0: Pane předsedo, prosím, aby byl pan Havlíček napomenut k mírnosti.
2: Žádám vás, abyste mluvil mírně a v mezích zákona.
7: Mluvím snad jinak? Pan žalobce viní pana Procházku, že nezastavil tisk Slovana a tím se stal spoluviníkem přestupku dávaného za vinu mě.
2: Nejste obhájce pana Procházky. Máte slovo jen ke své vlastní obhajobě.
7: To k ní patří. Podle tiskového zákona nemá být nikdy žalován tiskař, jestliže je znám spisovatel či vydavatel. To je tedy neznalost pana žalobce. A nebo úmyslné překrucování zákona. Právě tak se pokoušel obžalovat mě z paragrafu 57 trestního řádu, ač musí jako právník o jeho neplatnosti vědět. Proč? Tiskový zákon stanoví nejvyšší trest za tiskový přestupek 1 rok vězení. Ale starý paragraf 57 trestního řádu 5 let.
2: Pan státní zástupce od něho ustoupil.
7: Z jeho úst jsem nic takového neslyšel. A ani vy jste ho na neplatnost tohoto zákona neupozornil. A k vaší nestrannosti připomínám, že podle zákona teď mohu mluvit pouze já. Bez přerušování. Z úst pana žalobce jsem ale slyšel mnohé nepravdy a lži, které jsem nikdy nenapsal ani neřekl. Řekl, že jsem chtěl, aby sedláci dali chalupníkům obecní pole zdarma. V mém článku ale stojí, aby jim je přenechali za mírnou úhradu. Pan žalobce mě také vybízí, abych udal úředníky, kteří špatně jednají. To není mou povinností. Já žádným udavačem nejsem. A být nechci. Ale že se uplácejí úředníci, a to i soudní, ví každý. Že se to ale neděje veřejně, nýbrž mezi 4 očima nebo potají, to je také každému známé.
0: Pane předsedo, k uhájení své cti podám proti veřejnému nadcti utrhání žalobu. Obžalobu potvrdila nejvyšší zemská obžalovací komora. Takže je obviněna z nezdalosti a překrucování zákonů i ona.
7: Já mám mít poslední slovo. Tak tedy podotýkám, že jsem panu žalobci to překrucování zákonů dokázal. A teď ať si žaluje, kdo chce.
2: Prohlašuji toto jednání za skončené. Páni porotci, vyslechli jste obě strany a teď je na vás, abyste posoudili, zda veškeré články a důkazy obžaloby jsou oprávněné a naopak, zda námitky obhajoby skutečně obžalobu vyvrátily. Soudce nyní odebere k poradě, na níž vám určí otázky, na které bude požadovat vaši jednoznačnou odpověď.
3: Hodinu a čtvrt. Od 9 večer do 10:45 trvalo soudu, než sformuloval 10 otázek, na které měla porota odpovědět pouze vinen a nebo nevinen.
8: V malé oddělené místnosti zatím čekali oba obžalovaní se svým obhájcem na výsledek.
4: Ale že si dávají na čas, co?
9: Víte, teď mám takový nepříjemný pocit. Je jako kdybych tam hájil jenom sebe a nic víc.
10: Ale to je dobře. No, horší by bylo, kdyby si smysl, kdo ví, jak to nebylo nad osobní zájmu věci, národa, společnosti. A zatím bys hájil jen a jen sebe.
9: Vy si vážně myslíte, že ti prostí obyčejní lidé něco vědí o tiskovém zákoně? O svobodě projevu a takových věcech? Kdybyste se jich na to zeptal, vsadím se, že by vám každý řekl, že se o to nijak netýká.
10: Ti, co vyslechli tohle přelíčení, ti si to už nikdy myslet nebudou.
9: A ti ostatní?
10: Já vím.
9: Ti si budou dál myslet, že je to věc novinářů, spisovatelů, redaktorů, nakladatelů, vydavatelů.
4: A tiskařů, že jo?
9: Že to slouží jenom jim, jejich zájmům a pro jejich dobro.
10: Karle, nemůžeš chtít hned všechno. Tohle je první boj o náš tiskový zákon, tak ho prostě nemůžeme a nesmíme prohrát, ať už se to týká čehokoliv. Copak to není dobrý začátek?
9: Ale pro ty, co nám nakonec přitakají a dají zapravdu, to tím jejich přitakáním taky skončí.
10: Neskončí, Karle, ale začne. To už bude otázka vývoje, vzdělání, pocitu spoluzodpovědnosti. Víš, co se jednou stane, nelze odestát. A na nás teď záleží, aby se to opravdu stalo. Aby se jednou třeba nemuselo začínat úplně znovu, z ničeho a od začátku. A mohlo to sloužit aspoň jako připomínka anebo příklad. To přece není málo.
9: Jsem rád, že jste tu moji obhajobu přijal.
10: Jsem rád, že jsi mě o tu obhajobu požádal.

0: Soudní síň CK okresního soudu v Kutné Hoře. Hodinu a půl až do 11:45 v noci trvala porada poroty.
1: Povstaňte, prosím, páni porotci přicházejí.
2: Prosím porotu zvoleného mluvčího, aby oznámil soudu rozhodnutí poroty.
3: Slavný soude, na svou čest a svědomí, výrok pánů porotců na všechny položené otázky zní jednomyslně: není vinen.
2: Zavolejte oba obžalované.
1: Prosím, můžete vstoupit.
2: Pane zapisovateli, přečtěte obžalovaným soudní rozsudek.
4: Na základě jednomyslného rozhodnutí pánů porotců se osvobozuje pan Karel Havlíček a pan František Procházka z obžaloby, jakož i od náhrady na soudní jednání, a jsou propuštěni na svobodu. Dáno CK okresním soudem v Kutné Hoře dne 12. listopadu roku.

0: Nezdar tohoto porotního soudu vyřešila vídeňská vláda okamžitým zrušením ústavou nařízených porotních soudů v celém Rakousku a obnovením dřívějších soudů zborových. Karel Havlíček byl o měsíc později, 16. prosince roku 1851, policií zatčen a odvezen k tříleté internaci do tyrolského Brixenu.
1: Doktor Josef Fritsch se nadále účastnil politického života pouze na straně konzervativců a zasloužil se především o zavádění českého jazyka do soudní praxe.
2: Jeho syn byl v roce 1854 amnestován a žil v Praze pod policejním dozorem. V roce 1858 byl znovu uvězněn a propuštěn s podmínkou, že se vystěhuje do ciziny, kde potom strávil 20 let svého života.

0: Vyslechli jste původní rozhlasovou hru Přelíčení s občanem Havlíčkem, kterou na základě autentických historických materiálů z takzvaného Kutnohorského procesu s Karlem Havlíčkem Borovským, konaném v roce 1851, napsal Jiří Horák. Dramaturgie Josef Hlavnička. Osoby a obsazení. Karel Havlíček, obžalovaný, novinář, redaktor a vydavatel Slovana, Václav Postránecký. František Procházka, spoluobžalovaný, majitel tiskárny v Kutné Hoře, Jan Teplý. Doktor Josef Frič, obhájce, advokát z Prahy, otec básníka Josefa Václava Friče, Petr Pelcer. František Votava, předseda CK okresního soudu v Kutné Hoře, národní umělec Rudolf Hrušínský. Doktor Čermák, žalobce, Viktor Vrabec. Maršal, soudní písař, Jaroslav Kepka. Sacher Masoch, pražský policejní ředitel, národní umělec Martin Růžek. Von Miller, burkmistr, rada apelačního soudu v Praze, Soběslav Sejt. Baron Mečejery, místodržící Čech, národní umělec Miloš Kopecký. Antonín Brojer, mluvčí poroty, továrník z Kutné Hory, Boživoj Procházka. V rolích vypravěče Lubor Tokoš, František Švihlík a Vladimír Fischer. Hudbu složil a řídil Jiří Váchal. Technická spolupráce, zvuk Tomáš Kselhofer, záznam a střih Marie Čiperová. Asistentka režie Dana Rajchová. Režie Ivan Chrs.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte, milí přátelé, je pro vás připravena necelá půl hodinka vlídných tónů neboli hudby beze slov, což značí výběr melodií, kterých je v současnosti na tuzemských rozhlasových vlnách spíše jako šafránu, tedy melodií stvořených příjemnému poslechu a stišení mysli. Dnes se po delší době vrátíme k jedné z hvězd hudby k příjemnému poslechu, jímž bez pochyby byl kapelník Jackie vlastním jménem Herbert John Gleason. Pocházel z Brooklynu v New Yorku. Vyrůstal v chudé rodině irských přistěhovalců v nepříliš harmonických vztazích. Jako mladík byl rošťák, noční bary byly jeho druhým domovem. Vedle toho sportoval a v boxerském ringu dosáhl jistých úspěchů. Také střídal různá podřadná zaměstnání. V roce 1936 se Jackie oženil. Vzal si tanečnici Genevieve Holfordovou. S níž měl dvě děti. I když to nebylo jediné jeho manželství, počet potomků už nerozmnožil. Prostřednictvím své první ženy Gleason přičichl více ke světu zábavy a v 25 letech dokonce překročil coby herec hranice Hollywoodu. Roličky to byly zpočátku zanedbatelné, ale postupně se mu podařilo prorazit v televizi. Uplatnil se jako zábavný a pohotový speaker. Lidi si jej tak oblíbili, že bohatá televizní společnost CBS Jackiemu Gleasonovi nabídla exkluzivní smlouvu na vlastní show. O její sledovanosti nebylo od začátku žádných pochyb, ale miláčkem Američanů se Gleason stal potom, co v roce 1955 přijal účinkování v sitcomu Honeymooners, novomanželé, který už má dnes pevné místo v historii tohoto žánru masové televizní zábavy. Od 50. let Jackie podpořil svou velikánskou popularitu i sestavením svého orchestru. Where Are You, kde jsi, tak se jmenuje první nahrávka, kterou vám dnes od Jackieho Gleasona zahrajeme. Je z roku 1962 a Jiří Kasel vám přeje klidný poslech.

A Taste of Honey, chuť medu, to byla skladba orchestru Jackieho Gleasona z 60. let s alba s názvem A Taste of Brass, vůně žestů. Orchestr Jackieho Gleasona proslul vysokým profesionalismem, srovnatelným prý pouze s pověstným muzikantským týmem Glenna Millera. Již první album Music for Lovers Only, hudba pouze pro milovníky, vzbudilo v roce 1952 obrovský zájem. Pak až do konce 60. let Jackie Gleason se svým orchestrem natočil téměř 40 alb, s nimiž se prodalo více než 120 milionů kopií. Jackie Gleason se stal společně s Paulem Westonem nejvýraznějším tvůrcem tzv. Mood music, tedy hudby ke sklidnění, přičemž se jeho alba měnila výrazem podle dominantní úlohy jednotlivých sekcí a nástrojů. Smyčce však převládaly. Následující snímek Sam Vimul z alba Jackieho Gleasona nazvaného Music Around the World for Lovers Only, hudba z celého světa pouze pro zamilované. On a slow boat to China, na pomalém člunu do Číny.

Kdysi nesmírně populární orchestr Jackieho Gleasona zahrál ústřední melodii ze slavného francouzského filmu Muž a žena. Zvolna se uzavírá dnešní půlhodinka s vlídnými tóny orchestru Jackieho Gleasona, kteráž to velká hvězda americké nejenom hudební zábavy odešla na věčnost před necelými 32 roky. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za přízeň a přeje také za mistra zvuku inženýra Pavla Šobra mnoho pohody a lásky.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu před polednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: přijměte přání klidného večera v neděli 10. května roku 2026. Z pardubického studia Českého rozhlasu vás všechny moc pěkně zdraví a rád Zdeněk Novák. Když jsem se rozhodoval, jaké téma noční linky zvolit, podíval jsem se do kalendária do různých výročí a našel jsem tam, že přesně před 100 lety byl vyroben první automobil s logem Škoda. Luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzal československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Důvod proto pobavit se v noční lince prostě o automobilech. Tak pojďte zavzpomínat na své první auto. Byla to právě Škodovka nebo jiná značka? Záleží vám na barvě? Čím vás automobil na cestách vypekl? Sloužil spolehlivěji než třeba dnešní vozidla plná elektroniky, kde nejdále jste na čtyřech kolech byli? Spousta otázek, možná auto odmítáte, raději jezdíte vlaky i autobusy, i to nám můžete zatelefonovat nebo napsat. Těším se na vaše odpovědi, které budete buď směřovat na telefonní číslo noční linky 731 800 900, nebo napíšete na našem webu, a nebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Do jedné hodiny noční máme spoustu času tohle všechno probrat, jsem na to moc zvědavý. Teď by se hodilo pustit takové to stěrače stírají, ostřikovače ostřikují, ale dáme si Martu Kubišovou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Doufám, že Marta Kubišová na začátku nedělně pondělní noční linky potěšila. Před chvílí jsem zveřejnil dnešní téma, i když kdo už koukal na webu, tak od rána věděl, o čem se budeme bavit. Pan Zdeněk, který je na cestě autem, mi ještě před vstupem říkal, tohle téma mě potěšilo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Proč pak vás potěšilo? Povězte ostatním.
1: No, tak protože teď mě je těch 50 a teď to počítám, před 32 lety jsem si pořídil první auto vysněné a to byla Škodovka 105, s kterou jsem pak na, v podstatě následovně strávil asi dalších 8 nebo 9 let života.
0: Sloužila věrně?
1: Sloužila právě úplně věrně a jako rád na ní vzpomínám, takže v podstatě jsem v ní zažil úplně takový nejhezčí okamžiky mýho života. A teďka, jak jste pouštěl paní Kubišovou, tak zhodou okolností v té době jsem studoval v Praze a tady s tím autem jsem tam často jezdil od Brna. A našel jsem pronájem, to už bylo s mojí partnerkou, dneska manželkou, u pana Rostislava Černého, který jsme se následovně potom později dozvěděli, že napsal pár textů pro paní Kubišovou, pro pana Karla Gotta. A ten právě tam jako tu moji Škodovku vydal, takže se to tak propojilo.
0: Takže náhody neexistují. No a pane Zdeňku, povězte, teď taková jako parádnická otázka, i když pány to často vůbec nezajímá, víc možná dámy, nechci křivdit, barva té Škodovky.
1: Barva Škodovky byla taková jako sladce žlutá. Nebylo to úplně jako žádný top moderní, to jsem tak jako chtěl, ale
0: nebylo moc na výběr, vidíte, byl jste rád, že ji máte.
1: Ano, asi tak.
0: Kde nejdál jste tehdy s tou Škodovkou byl, tak to bylo něco nádherného, mít svoje auto. Já vím, že moc se cestovat nedalo, i když některými směry docela daleko, tak třeba jste si zajezdil.
1: No, zajezdil jsem si v rámci České republiky a co jako vzpomínám nejradši, tak byly zimní cesty. A protože jsem nějakou dobu žil na Vysočině, tak jsem v podstatě byl král silnic, protože jsem vždycky všude vyjel. A to bylo k nezaplacení jako zimně. Protože to měl motor vzadu, že zátěž, takže
0: jo, jasně. Vy jste teď na cestě z Prahy do Rychlebských hor přes Náchod a musíme si asi přiznat, že se vám jako jede líp teď v tom novém voze, co? Posilovač řízení a tak?
1: No, tak to ano. To ano a v podstatě já jedu, taky jsem sehnal teďka auto, které se vyrábělo asi pár let potom a to jsem na to zíral, jakože to byly úplně top. Teď mám nějaký Opel Vectra z roku 90 nebo já nevím. Takže v té době jako srovnatelně to bylo tohle jako kosmické auto a teďka je to takový jako standard, ale jako jede se samozřejmě líp, no. Jo. Nedá se to srovnat.
0: Takže tu Škodovku 105 vystřídal Opel, jo, pak?
1: Tu Škodovku 105 pak vystřídal Favorit. Favorit byla další jako pecka.
0: To ten, jsme měli ten, bílého jako Favorita.
1: Ano, jo. Bílého také, ano, ano, ano. A motor přežil kapotu, takže
0: fakt? Jako
1: motorově
0: stěží auto. No, z těch Favoritů se tehdy kradla ta loga taková vepředu, pamatujete? Ty odznáčky,
1: no,
0: ty okřídlené šípy.
1: Nestalo.
0: Myslím, že v seriálu Vyprávěj to bylo dobře stvárněno. I když tam, nevím, jestli to byl Favorit, ale prostě stěrače se občas kradly a tak. Tak to teď asi nezažíváme. Teď
1: třeba
0: zažíváme možná dnes celá auta. I když ta doba už je taky možná pryč, protože dneska už jsou tam různé imobilizéry a elektronická zabezpečení.
1: No já jsem zažíval v té 105, jsem zažíval, v té době jsem žil v Brně nějakou dobu a pamatuju si, že jsem si hodně dlouho šel na rádio, tenkrát jako hodně drahý a tak jako takový naivní člověk jsem to nechal v tom autě a ta Škodovka šla lehce jako vybrat, že jo, s nějakým háčkem, takže se mně stalo, že asi dvakrát mě to stalo, že jsem přišel a bylo to pryč a i s reproduktorama a než jsem jako přišel na to, jak to nějak zabezpečit, ale...
0: To je pravda. Pak přišla rádia, která se dala výjmout a nosit sebou domů. Jsem nosil rádio jako kufřík, jo. Dobře, pane Zdeňku, no tak moc pěkně jsme nostalgicky zaspomínali, asi to tady budu nějak psát, asi Škoda 105. Takže první auto v dnešní noční lince. A já vám přeju šťastnou cestu do Jeseníku, je to tak?
1: Ano, děkuju moc.
0: Do Rychlebských hor, prostě dobře dojeďte, jo?
1: Dobře, děkuji moc.
0: Ať se vám daří. Naschledanou.
1: Ať se daří vám. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak uslyšíme, jestli se do dnešní diskuze o našem prvním autě vydá, zúčastní se jí nějaká dáma, aby vystřídala pana Zdeňka, ještě jednou díky. Dáme si Elány a pak budeme samozřejmě v dnešním tématu pokračovat. Ať se vám moc pěkně májově poslouchá.

0: noční lince teď 13 minut po 23. hodině přivítáme paní Helenu z Prahy. Vítejte u nás v éteru. Dobrý večer.
1: Já vítám všechny. Dobrý večer. Vítám všechny. Já jsem noční sůva, takže noční linka je perfektní. A já jsem, bylo mi 1,80, už teda nejezdím, ale 50 let jsem řídila různý auta. Začínala jsem v roce 1971, jsem dělala autoškolu v MBčku.
0: Teď jo, řekněte nám, řekl bych později narozeným, který typ to byl MBčko?
1: Je to já už
0: nevíte, nevím, nevíte, no. Dobře, nechtěl jsem vás přinést do ústí.
1: MBčko v tom roce, jaký bylo, já nevím, Škoda MB, No a potom teda jsem, no, vystřídala jsem moje nejexotičejší cesta byla v roce 74, starým Peugeotem 404 až do Tunisu na Džerbu.
0: Cože?
1: No, ale jinak ke Škodovkám potom, když jsem se vrátila, tak jsme měli to, jo, 120 Škodovku, 120. Perfektní. Manžel měl Ostrava krátký zobák, měl, ještě má teda, manžel už nežije, ale ve Vansdorfu jezdili jsme v zimě, to já jsem všechno odjezdila, on si nikdy nechtěl dělat řidiča, ale tam fakt, tam se kopec, tam je šébr, nebo jak tomu říkají, to je i v zimě, já jsem jezdila za každýho počasí a opravdu jsem neměla jedinou ztrátu, tenkrát body nebyly, žádnej malér, ne.
0: Žádná ztráta květinky, já už se tady dívám na ty fotografie, ano, tak MBčko lidově, to se říkalo Škodě 100, to už vím, která to je, a no, pak teda byla ta 105 asi, a to volal pan posluchač, že ji měl, to už bylo takové modernější, řekl bych, modernějšího střihu, dobře, ale
1: my
0: já
1: jsme
0: se...
1: měli pak GLS-ku 200, ne, GLS. To mě tady v baráku bydlí, on ještě žije, ale taxikář, ten byl vyučený nějak, já nevím, takže mě to spravil a to byla perfektní ta Škodovka.
0: Tak, no.
1: A jinak s favoritem jsem tu tady jezdila, já jsem jezdila furt, no.
0: Taky se tady na ní koukám, na to GLS-ko. Poslyšte, paní Helene, já se musím zastavit u toho, co jste říkala na začátku. Nechci vám skákat do řeči, ale to nás všechny zajímá. Teda ta cesta Škodovkou, jestli se nepletu, na tu Džerbu.
1: Ne Škodovkou, ne to už byl Peugeot.
0: Peugeotem už později. No, popište nám tu trasu, prosím vás.
1: Jako do toho Tunisu?
0: No.
1: Já jsem měla prvního manžela Tunisana, on tady studoval a potom, protože za komoušu, jo, až kamarád mu přivez ze Švédska, tam byl na brigádě, tak mě Peugeota kaconka 404 nebo kaconka francouzsky. No a potom musel do 24 hodin odletět a to auto tady musel nechat. Takže já, komouši mě řekli, buď teda darovat státu bez náhrady, nebo s tím odjet do ciziny. Takže ten taxikář, šikovný chlap, tenkrát se schánět náhradní díl děs. No takže jsem jela potom přes západní Německo, Švýcarsko a v 8 ráno mě odjížděla z Marseille loď, kterou já jsem si platila přes Čerok.
0: Jo,
1: no,
0: takhle.
1: A jela jsem až na... No já jsem až na Džerbu a v té době v roce 74 tam nebyl trajekt, takže Arab mě tam dal lodičku, jako měli rybáři tady v Praze a dali mě dvě prkínka, ne na dlouho, ale z boku jsem na to musela najet, aby se ty prkínka schopily a kdybych přidala plyn, tak jsem byla v moři.
0: No, jste kabrňák teda, paní Heleno, když tady popisujete...
1: Já jsem jezdila strašně ráda, ráda. Opravdu, to mě to strašně bavilo.
0: A dnes už vůbec nesednete?
1: Ne, já mám dceru, no.
0: A ta vás vozí.
1: A ta má Peugeota nějakého černého, kolik nevím. Dneska jsme se vraceli z chalupy, já jsem vázaná na ní, protože ona je zdravotní sestra v tom Majerce v Praze. Takže já už ne, vlakem to je absolutně vyloučený a to, takže ona naštěstí jezdí perfektně.
0: Výborně.
1: Ne,
0: Pozdravujte ji, paní Heleno, děkujeme za váš příběh. Napsala
1: no,
0: jsem si...
1: Tak, já jsem jezdila do Pardubic i služebně.
0: No, dneska už se sem jezdí líp, že jo, třeba z Prahy no, po dálnici.
1: Ne, autem, ale já jsem dělala v zahraničí v obchodě v Centrotexu, za zahraničním paláci, jezdili jsme na kontroly, já jsem dělala ceny a to jako... Byl tam fajn.
0: Správně podotýkáte Pardubice, protože dnešní noční linka se vysílá z Pardubic a vy jste se do Pardubic dovolala.
1: Já jsem stará baba, ale mám tu sloní paměť. Co někdo udělal dobrýho nebo špatného, tak si to pamatuju.
0: Ať se vám daří, klidnou noc.
1: Já vás zdravím, taky máte taky sympatický hlas.
0: No to moc děkuju. Ať se daří, nashledanou. Mí kolegové samozřejmě nejsou v tomhle určitě pozadu. Dáme si další muziku, kapelu Kamelot a pak se podíváme taky na to, co jste nám napsali. A potom přijdou další telefonáty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: No, tahle písnička nám určitě vykouzlila takovou tu cestovatelskou atmosféru na Pálavu. To bych se podívala hned. Třeba nám někdo právě z Pálavska zavolá. 23 hodiny, 22 minuty posloucháte Noční linku. Vyzýval jsem vás a stále vyzývám, ať nám napíšete a zavoláte na téma naše první auto. Když si vzpomenu na sebe, tak co se týká rodičů, tam to byl nějaký červený Žigul, si tak matně pamatuju, moje první vlastní auto, to byl zelený Seat Ibiza. Tehdy po maturitě jsem se s ním vydal až do Francie, po Francii, do Monaka, na pobřeží, do Paříže. Tam mi ho odtáhli, protože jsem nezaplatil parkovné. Jak ho odtáhli, tak to možná nějak poškodili, protože před německými hranicemi ve Francii cestou zpět se rozsypala ta převodovka. No a musel jsem jako natvrdo nastartovat na trojku a vlastně z Německa nezastavovat skoro jenom na hranicích, abych to ujel. No ale povedlo se naštěstí, pršelo jen celilo. Tak ale abych nezamluvil vaše příspěvky, napsala nám třeba paní Maruška ze severních Čech. Zdravím vás i všechny posluchače i tento skvělý pořad, děkujeme. První auto jsme si koupili starší v roce 1967 a byla to Škoda 1000. Měli jsme ho 7 let a velmi nás pozlo. Bylo kromě výfuku a baterky, což je běžné, odešla i spojka a to už byl větší výdaj. Auto jsme prodali a následně jsme kupovali vždy nové auto a vždy Škodovku. Měli jsme 105, 120, to jsme dali synovi a ukradli mu ji před domem, bylo pojištěné. Další byl Favorit, ten nám po 4 letech ukradli z garáže, pojištěné nebylo. Další byla Felicie, výborné auto a teď už je to Fabie, má 16 let a 10 let se o ní už starám sama. Jsem s ní moc spokojená, jsem ročník 40, tak snad ještě potvrzení na další 2 roky dostanu. Všem, kdo jezdí rádi jako já, přeju mnoho kilometrů bez nehody, stálá posluchačka Maruška a pozor, odpovídá i na moji takovou, řekl bych možná zbytečnou, ale stejně důležitou otázku. Oblíbená barva červená. Je dobře vidět. Správně, paní Maruško, děkujeme za příspěvek. Paní Iveta nám napsala, zdravím vás, pane Zdeňku, a všechny nespavce. Četla jsem si dnešní téma a slyšela mě dcera a začala se smát. Mami, moje první vysněné auto byl přece velikánský nákladák. Byly jí 3 roky a její největší přání k Vánocům byl právě ten nákladák. Tenkrát jsem běhala od hračkářství k hračkářství a největší, co jsem sehnala, byla cirka 50-centimetrová Liaska. Tehdy ještě nebyly ty krásné velké Tatrovky, jakou jsem později obdarovala jejího syna. Vidíte, ale i tak její to první auto uvízlo v paměti a to už by dneska mohla být sama babička. Jinak pro celou naši rodinu jsou auta velkou láskou, Škodovky, Wartburg, Peugeot, včetně automobilových soutěží, ale to by bylo jiné téma. Dobrou noc, píše paní Iveta. I vám klidnou noc, i když asi ještě nejdete spát a budete dál poslouchat Noční linku, stejně jako pan Bedřich, který nám napsal, dobrý večer, naše první auto byla Lada a byla modrá. Dobře. Další písemné příspěvky určitě ještě přečteme, přicházejí, pište nám na našem webu rozhlas.cz/linka, tam je takový formulář, anebo je tu e-mail linka@rozhlas.cz, ale v první řadě volejte, za chvíli se opět spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Je to tak. A ten čas čekání vyplní, doufám, příjemně Jiří Korn.

0: Ke Krkonoším do Hostinného, zdravím pana Milana, jsme ve spojení, doufám, že to vydrželo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, jsme ve spojení, zdravím všechny posluchače Noční linky.
0: My zdravíme vás do krásného podkrkonošského města, nebo skoro krkonošského samozřejmě. Jste majitelem automobilu?
1: Majitelem automobilu nejsem. Auto jsem dal pryč, protože řídit nemůžu.
0: A byl jste majitelem automobilu?
1: Ano, byl asi 5.
0: A čím to začalo? Tak pojďme na ten začátek, protože naše dnešní téma je naše první auto.
1: Začalo to ještě za svobodna Fiatkem 650, s tou beruškou, víte, takový malej.
0: Já si to tady hledám, asi tuším, ale nejsem úplně odborník na auta. Jo, Fiatek, trošku mi to připomíná nějaké autíčko, v kterém jela ta jeptiška v Četnicích z toho kopce, ale nevím, jestli to byl Fiatek.
1: No, je to spíš, jak byly ty o těch doktorech, jak byl...
0: Básníci.
1: Básníci,
0: jo, jo, jo. No a jak,
1: jak
0: sloužil Fiatek tehdy? Byl maličký?
1: Byl maličký, sloužil výborně, jezdil jsem po pacientech, byl výborný. V zimě jezdil, nastartoval všechno, byl na něj spolehnutí.
0: Kde nejdál jste s ním byl?
1: Takový, kde nejdál, Zábřeh na Moravě.
0: Jo, takhle po Česku. A sloužil věrně, anebo někdy jste měl chuť, jak to říct, ho plácnout?
1: No, párkrát jsem mu poplácal, ale sloužil věrně, opravdu.
0: A začal vám být možná těsný, ne?
1: No, ano, ano, dá se říct, že jo. Tak pro jednoho to je úplně ideální autíčko. Jeden na nákup, no.
0: A se kterým dalším jste mu pak byl nevěrný?
1: Pak jsem se oženil a koupil jsem si Škodu 1000. Ještě na to, abych se vyjezdil prostě, abych se naučil pořádně řídit.
0: Jo, a strach za volantem nebyl?
1: Ne, ne, určitě ne.
0: No povídejte, chtěl jste dopovědět ještě něco k té Škodovince?
1: Tam ta zlobila stopením zase, ale jinak jako jezdila perfektně. Měl jsem tam sportovní volant. Oni ty tisícovky se rychle rozjedou, oni proti ostatním autům ty doby.
0: A pak přišlo co?
1: pak přišla 120, bílá. S tou jsem vyjel v zimě až do Jámských lázní při Vánici, tak já to taky nedám dopustit. A pak Felicie kombi.
0: Jo, jo, jo. Bylo nějaké auto, na které jste fakt třeba čekal, byly pořadníky totiž a nebylo to hned?
1: Ne, to za nás se už nečekalo.
0: Nečekalo.
1: Já jsem vždycky kupoval po prvním majiteli, nebo po majitelech, víte.
0: Jo, jo, že nebylo úplně nejnovější.
1: No, ano, ano, ano.
0: A stejně věrně sloužilo. Jasně. A co garážování? To byl pod střechou a nebo pěkně na ulici?
1: Teď to poslední už bylo v garáži. Bylo pěkně garáž studená a pěkná.
0: Jo, dobře. No, nejlepší auto do Podkrkonoší v současné době, vy jste říkal, že nejezdíte, že nemůžete, ale určitě vás občas někdo vyveze.
1: Ano. No, jezdím většinou dopravou městskou, dopravou veřejnou, takhle jsem to chtěl říct.
0: Dobře, chtěl jste ještě k dnešnímu tématu něco podotknout, pokud ano, je to vaše?
1: Ne,
0: je to tak všechno. Zavzpomínal jste si prostě nostalgicky na toho Fiatka, my jsme se ho všichni představili. Jakou měl barvu na závěr, povězte?
1: Bílou.
0: Bílý Fiatek, kolik jste říkal ten typ vlastně? 650?
1: Ano.
0: 650, dobře. Ať se vám daří, buďte zdrav v Krkonoších a zase se nikdy ozvěte.
1: Pěkný vysílání.
0: Ať se vám daří, pane Milane, naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Tou cestou, tím směrem, prý bych...

0: Posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky Pohodu. No, Český rozhlas má síť regionálních stanic i díky vám, hlavně díky vám, jenom díky vám, posluchačům, koncesionářům. No a z pardubického studia dnes vysíláme noční linku z jednoho z těch několika, které tu jsou. A do ní se dovolala paní Jitka, jestli se nepletu. Dobrý večer.
1: Ano, nepletete, dobrý večer.
0: Paní Jitka, odkud?
1: Opavy.
0: Jakže?
1: Z Opavy.
0: Opava, dobře, takže Moravskoslezský kraj. Takže tam asi ladíte Český rozhlas Ostrava, vidíte?
1: Asi, nevím.
0: Určitě, je to tak. Jo. Výborně. Paní Jitko, tak z kterého konce vezmete téma Moje první auto vy? Bude to barva, bude to typ, bude to vzpomínka?
1: Moje první auto byla Škoda 120 LS, bledě modrá. Taková. Já jsem dělala řidičský průkaz až v 35 letech. A protože jsem ho potřebovala v práci a když jsem dodělala řidičský průkaz, tak mi doma řekli, že se musím, že musím začít jezdit v co nejhorším autě, abych potom mohla sednout do čehokoliv a jet.
0: Na tom něco je dělat i autoškolu v horším autě, vidíte?
1: No, tak to asi v autoškole už nebyly žádné takové horší auta, ale potom mi koupili Škodu 120 za 5 000, někdo to dal na protiúčet.
0: Aha.
1: A spravili mi ji, takže když jsem chtěla vjet, musela jsem vždycky otevřít zadní kapotu a napumpovat to, ale potom to jezdilo jako čert a dovezlo mě to kdykoliv, kdekoliv, do kopce, v zimě, skvělé auto.
0: Jak dlouho vám ta 120 LS vydržela?
1: No, než se úplně rozpadla. Nevím, to úplně přesně nevím, 3-4 roky asi jsem ji měla. Takže to jsem měla tak. A potom jsem měla taky ještě starší auto a to byl bílý favorit.
0: Mm-hmm. Ano. Zaregistrovala jste nějakou změnu jako v kvalitě toho řízení?
1: No, tam ještě ani v tom favoritu nebyl posilovač řízení, to jsem se hodně nadřela. Ale potom už přišly teda nové auta a tam už to bylo v pohodě.
0: To je co? Takhle prstíkem si jenom řídit, utáčet volantem, všechno to zvládá.
1: Ano.
0: Poslyšte, paní Jitko, a když jste tedy získala řidičský průkaz v 35, kdy poprvé a kam jste si troufla vyjet s tím autem daleko? Jako nejenom služebně, ale fakt třeba na dovolenou, do zahraničí než kvůli.
1: Ne, zahraničí ne, tak nepočítám Slovensko, Polsko takové, ale na dovolenou ne, to já jsem neřídila, nicméně v práci jsem řídila dost a můj první výjezd mojí Škodovkou byl takový, že teda jsem si úplně tak jako netroufla a tak jsem poprosila synovce, který studoval na automechanika a jede se mnou. A teda vyjeli jsme ještě v neděli brzo ráno, když ještě nebyl provoz. A vyjeli jsme s mojí Škodovkou a on mi říká, co to děláš? A já říkám, chci tam dát 5. A on mi říká, to tvoje auto vůbec 5 nemá.
0: Jo, v autoškole mělo 5 a tohle nemělo 5. A vidíte, dneska už má 6. Já teda pořád jako řídím manuál, žádný automat.
1: Ano, užívám já taky si, mám manuál.
0: Užívám si to řazení, ale pak když jdu třeba do služebního tady v rozhlase, tak to je nějaká Fabie asi, nevím, Fabie to je úplně nejobyčejnější, vozy máme v rozhlase a ta má jenom 5 a to byste koukali, jak tam kolikrát si dá tu 6 a ono nic.
1: Potom nám to kousek dál, nám to vyplo, přestaly fungovat směrovky, takže on byl takový dvoumetrový, sama ruka, sama noha a teď, jak to měl naučené z té školy, tak začal mi strkat ruku z toho okýnka a ukazovat ten směr tou rukou. No to prostě...
0: No jo, to nás...
1: Zažila jsem toho na cestách.
0: To nás učili, hodně, no. že má takhle člověk vystrčit tu ruku do pravého úhle, že jo?
1: Ano.
0: Teda, tak to se mi nestalo, že by mi nešel blinker, to je pravda, ale o rozsypané převodovce teda na francouzsko-německých hranicích, to bych mohl vyprávět v tom slejváku, to byla noční můra, ale říkám, nedám dopustit na to ruční řazení,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: I když dneska už jsou takové vychytávky, jako že člověk si tam nastaví, ať to jede 60, ono to jede 60, tak když před vámi to auto prostě ho doženete, tak ono to podle něj zpomalí, to je fajn, jo? Že už
1: no,
0: člověk se člověk nemusí starat.
1: To jsem si nikdy nedovolila tento tempomat zapnout.
0: Ne, protože, vážně.
1: Ne, člověk by potom asi, já nevím.
0: Jako zlenivěl, myslíte, zapomněl?
1: Ano,
0: nebyl tak
1: ano.
0: Pozorný? Možné, je to možné. No. Dobře, Panítko, díky moc za pěkný předpůlnoční rozhovor na téma Škodovinka 120 LS bledě modrá. Vidíte, jak jsem si to zapamatoval pěkně.
1: Ano, perfektní.
0: Ať se vám daří a zdravíme Moravskoslezský kraj. Ať se daří.
1: Taky krásný večer.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak, do půlnoci minimálně ještě jeden telefonát s vámi posluchači Noční linky stihneme. Teď Michal Tučný.

0: Doufám, že Michal Tučný v noční lince potěšil, stejně tak, jako nás teď potěší svým telefonátem a příspěvkem na téma naše první auto, pan Jarda Odíčína. Zdravíme k Řáholci, pane Jardo, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den. Tak já jsem měl svoje první auto po vojně v roce 80, když jsem přišel, jak jsem dělal řidičák, a to trvalo dlouho, asi nevím, 3 měsíce nebo jak dlouho. A v roce 81 jsem si koupil 120 GLS. No a jak povídali ty lidi, to do kopce to vyjelo všechno, ty motory, ty nový, co jezdili už s předkem motorem vepředu, tak ty stály a do kopce jsem jel jak baron.
0: Jo, dobře, takže to byla, já ani nevím, jestli dneska ta novější auta některá mají takhle motor vzadu, to asi ne, už moc co?
1: No, to taky teda nevím.
0: Taky nevím, já jsem takový analfabet trošku, já vždycky hlavně, že to jezdí, že to je čisté a že to je spolehlivé a že to má hezkou barvu, jo, a že to třeba umí ten tempomat, jo, to jsem spokojený. Ale pak jsou kolegyně třeba tady v rozhlase, když jedou něčím modernějším a pípá to na ně, tak jsou z toho celé nešťastné. Tak vy jste pro tu klasiku nebo pro nejmodernější výkřiky teď?
1: Ne, to s tou jsem měl asi do roku 96, no 7-8 a v roce 98 jsem si koupil Felici GLX a tu mám do dneška, to je 28 let, bude 1. září. No a je schnilá teda už na padrť, ta asi bude, ta bude asi
0: neprojde do technickou, myslíte, jo, příště už?
1: No, to už asi ne, ono to je rezavý, ale motor ten je dobrý, jako.
0: A co budete dělat? Auto není levná záležitost.
1: Pak mám ještě moje poslední auto, mě je 68, no a 12. dubna, co vyletěl Gagarin, 12. dubna 2012 jsme koupili Volkswagen na Golfa. Takže mu je 14 let, no a 60, tak jak tady budu dlouho, tak 10 let ještě snad vydrží a pak se uvidí.
0: Taky jsem golfovej. Taky jsem golfovej, ale teď teda v posledních letech jako už na operák, už to nechci vlastnit, vždycky to odevzdám, nic z toho nemám pak, jo. Možná, že se to prodraží, ale prostě vlastně není to moje auto a cokoliv se s ním stane, tak musí oni vyřešit, to je jako fajn, no, ale člověk se popletí.
1: Tím Golfem taky jsem spokojený.
0: Jo, jo.
1: A i byla tam měněna jedna součástka, jenom asi za 6 000. A jinak nic, no.
0: Výborně, dobře.
1: A ta 120 byla oranžová, Felicie modrá metalíza a Golf je takový červený, takový.
0: Jo, tak myslíte i na ty barvy, jak jsem se na ně ptal, kde jste byl nejdál s tím autem, ať už s tím nebo s oním?
1: Ale se 120 jenom po Česku a s Felicií, s rodinou jsme byli v Chorvatsku.
0: Jo, a vařili jste, nebo Felicie už nevařila? Já nevím, já vím, že my jsme s Žigulem vařili vždycky, jo, když se popojíždělo na hranicích.
1: Ne, ale jeli jsme na nejvyšší horu v Chorvatsku, teď nevím, jak se jmenovala, a měl jsem ho u jednoho kluka a jedeme na tu nejvyšší horu, já nevím, asi kilometr předtím, my 4 lidi, že je 2 synové a manželka, a taková, no díra tam nebyla, hub tam byl, hub, a ono to skočilo a byli jsme tlumiči. A teďka nevím, myslím, že přední, kdyby se to stalo vzadu, tak se nedá jet, nebo co.
0: A vepředu se dalo, nějak jste to zvládli?
1: No, vepředu dojeli jsme nahoru, volal jsem tomu, jo, může s tím jet, no, tak mě to tam pak opravili.
0: Přítel na telefonu. Dobře, pane Jardo, zdravím Kýčínu do Královéhradeckého kraje sousedního, ať se vám daří.

0: Taky jste sympatický, jo?
1: Mějte se fajn, nashledanou.
0: Taky, nashle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Máte rádi Marii Rotrovou? Jestli říkáte ano, tak právě vám teď uděláme radost.

česká Lady Soul, jak se jí přezdívá, Marie Rotrová. Za chvíli bude půlnoc. Začínáte psát další příspěvky a chodí k nám, tak některé si necháme na dobu po půlnoci, ale jeden přeci jenom od pana Františka přečteme už teď. Dobrý večer vám i posluchačům Noční linky. První auto jsem si pořídil ve svých 26 letech a to bylo v roce 68. V té době to bylo tak, muselo se položit 20 000 korun jako vklad. Potom se čekalo 3 roky, než na vás přišla řada. První moje auto byla Škoda 1000 MB, stála 45 000 korun. Měl jsem jeden rok, prodal jsem ji za 60 tisíc. Potom následovali Fabie, Felicie, Favorit, dva Renaulty, dva Fiaty, některá auta byla už jetá. Taky jsem si koupil elektrická vozítka, to hlavně kvůli úspoře benzínu. Jako zedník jsem si k novému autu koupil auto starší, abych mohl jezdit po stavbách, vozit i spolupracovníky, to se vyplatilo. Dneska mám Scénika už 25 roků, je jako nový, mám dvě auta na prodej, Fiata, Scénika, dneska, kdy mě bude 84 roku, tak musím počítat s tím, abych prošel zdravotní prohlídkou, jinak budu muset prodat všechna auta, píše pan František. Pak tu máme nějaké příběhy o Moskvičích, myslím, že jsem tady zahlédl, všechno si přečteme a přivítáme samozřejmě po půlnoci další telefonáty.

0: Právě byla půlnoc, trochu jsme přitvrdili hudebně, to abychom se trochu vyšponovali řidičsky, udrželi pozornost a vstoupili do nového dne, do pondělí 11. května.
1: Noční linka.
0: 131. den roku 2026, svátek má Svatava, všechno dobré, narozeniny třeba spisovatelka Eva Kantůrková, 96. je geolog a spisovatel Václav Cílek, tomu je 170, zdravíme i narozeninového oslavence 10. bojaře Tomáše Dvořáka, nebo modelku a zpěvačku Ivu Frilingovou. A před 80 lety, představte si, to se konal zahajovací koncert prvního ročníku festivalu Pražské jaro a 60. slaví stadion, fotbalový stadion v Hradci Králové, později nazýván Podlízátky. Tak to jen, abychom si spojili určité události s 11. květnem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, před 100 lety vyrobili první automobil s logem Škoda, luxusní limuzínu Škoda Hispano Suiza převzali československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a proto jsme zvolili pro téma nedělně pondělní noční linky můj první automobil, naše první auto. Vy jste se bezvadně už po 11. zapojili do dnešního tématu svými telefonáty i písemnými příspěvky. Další dopisy přišly přes naši schránku na webu rozhlas.cz/linka, ale za okamžik dáme přednost někomu z vás, který telefonuje a že vás teď volá docela hodně. Říkal jsem si, že to nějak hudebně podtrhneme, naladíme. Tak co byste řekli, vy to poznáváte? Vaši příznivci, hudební příznivci poznávají, která písnička už hraje, tak se nechme řidičsky právě teď naladit, co říkáte. Milan Chladil je tady.
2: 2 roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Cítím se jako drak v

0: Tak to bylo o mopedu samozřejmě, že i to se vlastně počítá. Můžete odpovědět na otázku naše první auto, že to byl moped a až pak přišlo tedy vícestopé vozidlo. Jestli se nepletu, tak teď si popovídáme s paní Věrou z Přerova.
1: Ano.
0: Dobrou noc. Ano. Tak to zní jako, když se loučíme, ale my se vítáme.
1: Jo, já bych vám chtěla popovídat svůj případ.
0: Mhm.
1: Já jsem dostala od rodičů peníze, kteří se rozvedli a dali mě peníze. Bylo mě 27 let, tak jsme si koupili auto s manželem.
0: Jo.
1: Bílou Škodovku 105.
0: To byla láska, no, co?
1: To byla láska a měli jsme jedno dítě, no a bývali jsme na venkově. A garáž jsme měli svoju, takže já jsem měla auto zagarážovaný. No a jedenkrát na jezdiny jsem měla minimum, opravdu snad druhý výlet tím autem. Mm-hmm. A víla jsem teda, že pojedeme s dětma do Přerova k holiči. A na náměstí, že přijde manžel, auto si převezme až. No a tak jsem, otevřeli jsme všechny brány a já jsem sedla, když se jsem začala vyjíždět z toho auta a ten sloupek té garáže, jsem celý přední blatník odřela úplně strašně. No tak děcka brečeli na dvoře, že co se stalo, já jsem brečela, už jsme nejeli nikde a čekali jsme ve 3 hodiny odpoledne, jak přijede manžel z Přerova do domu z práce a když to uviděl, boží dopuštění, zabije mě, řval. Já jsem se třepala hrůzou a utíkala jsem k sousedovi, který zrovna byl policajt na dopravním inspektorátu. Horou náhodou soused přišel a říkal, no tak neblázni, to se dá spravit, nedělej tady toto. No. No tak potom se to spravilo, protože jsme měli ještě originál barvu, v takovým rozprašovaču jsme k tomu dostali, byla to sloní kost, takže se to dalo dobře nastříkat, takže se to spravilo. No ale protože jsme měli v garáži, já nevím, jak se tomu odborně řekne, jako vyhloubenou tu jámu, aby se dalo tam po schodkách líst a to auto opravovat.
0: Jo, rozumím,
1: bylo tam dost vlhko, tak se nám zatím na tým blatníku začaly dělat puchýře. My jsme to auto do roka prodali. Stálo tehdy 54 tisíc a celých 54 tisíc jsme dostali zpátky.
0: Ano.
1: No, a bylo další pořadí, který jsme získali a koupili jsme si Moskviča.
0: Jo, a bylo to hned jako, že jste prodali a chvíli jste čekali na toho Moskviče, že jste byli bez auta chvíli.
1: No, bylo na pořadí, ale chvílenku jsme jenom čekali, protože ten, co nám ho prodal, už ho měl to pořadí delší dobu.
0: A manžel takže prostě nechtěl mít to auto z puchýři.
1: Ne, to už to muselo jít pryč, to auto.
0: Jo. My chlapi jsme takový malicherní někdy, no, to je pravda. Jakmile to není tip-top, co hlavně ta auta, tak raději vyměnit.
1: Tak ještě vám řeknu ty Moskvičovi. Tak to bylo auto výborný, to byl tank, ten projel po poli, ten projel všady. Užili jsme si s ním, ten už ale nestal 54, ale ne, 45 stálo MBčko a 54 tisíce stál Moskvič.
0: Takže jste dopláceli.
1: No dopláceli jsme, jezdili jsme, no a všechny přehrady, koupili jsme stan, měli jsme na vrchu na střeše ohrádku a pojezdili jsme Lipno, Slovensko, ale do ciny ne, jenom tady u nás, tak, že nám sloužilo velice. Ale taky po mně chtěli, když už mi bylo o rok víc 28, abych na 1. května jela v průvodu s tím Moskvičem, jako mladá žena a s Moskvičem do průvodu dostal. A chtěl to svazarm po mně, praporky, že mě dají a že pojedem 2 řady vedle sebe a prostě s Moskvičem. No, ale
0: to jste se mohla krásně vymluvit, že jo, že to nezvládnete, že to ne.
1: No, já jsem se vymluvila, ale opravdu jsem bych to, že já najdu do těch lidí na chodníku, když ty nejsou široký, to já si nezvládnu, já teda nepojedu, tak jsem měla kvůli tomu aj takový jakýsi nepříjemnosti, že jsem to odmítla. Já od tehdy na vesnici, když bylo 10, to bylo hodně v roku 57, to neměl kde kdo. Já to získala jedině těma penězama od těch rodičů, kteří mě je darovali, když se rozvedli. No tak takový mám vzpomínky. A pak jsme se nastěhovali z té vesnice do Přerova. A tady jsme neměli garáž, tak auto stálo venku a tak jedenkrát mě ukradli zrcátka, po druhý mě ukradli takový zástěrky, za těma zadníma kolama byly takový gumový zástěrky. Pořádně to tak jsme se rozhodli teda. A už jsme se s ním ale najezdili, takže jsme ho prodali za 10 000.
0: No,
1: celá hodnota.
0: Tak to byly autoperipetie paní Věry z Přerova, které moc děkuju. Poslouchal jsem vás se zatajeným dechem, jo?
1: Mám na to vzpomínky.
0: Jo.
1: Když je mě dneska vzpomínám a je mě 86 let.
0: Tak ať zdraví slouží, jo?
1: No, děkuji vám moc, ale ráda na to vzpomínám. A potom, když jsme ho prodali, ještě tak vám řeknu, že ten, co si ho koupil, s ním vozil trávu nasečenou pro králíky a pro kozy. Jako v kufru mu trčela tráva, když jel.
0: Takže i když to nebylo vaše, tak vám srdce krvácelo, že jo?
1: Hrozně mě to bylo líto. A když jsem mohla, tak jsem rukou aspoň poklepala po blatníku, protože to bylo prostě pro mě moje auto dlouho jsem se toho nemohla zbavit.
0: Paní Věro, přeju vám klidnou noc a díky za vaše vzpomínání.
1: No, vzpomínám ráda velice. Mějte se krásně.
0: Nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jako první do dnešní noční linky volal pan Zdeněk po 23. Mluvil o svém prvním autě. Ještě teď mi volal při písnice a říkal, pak jsme taky měli Škodu 1203. Tatínek ji měl, zvedací střecha, stan, pak ji zdědil. Tak jen to chtěl tak poznamenat. Vyřídil jsem vám.

0: Vánoční lince, teď už s datem 11. května. Přivítejme paní Magdalénu z Hradce Králové. Dobrý večer, pozdní večer, brzkou noc.
1: Dobrý večer, přeju všem posluchačům. Tak a já jsem chtěla říct naším prvním autem. Mm-hmm. Byla synka, 1300. Tehdy byli v Hradci, myslím, jenom tři. Mm-hmm. A bylo to auto k nezaplacení. Ani přesně teď nevím, jak dlouho jsme si ho užívali, ale hrozných let.
0: Mm-hmm. Jakože spolehlivé bylo prostě.
1: Ano, spolehlivé. Tehdy, myslím, v 78. roce byla kalamita, myslím, že na Silvestra byla taková hrozná změna počasí.
0: Rozum, ano, ze Silvestra na Nový rok, vidíte.
1: Ano. A my jsme šli z návštěvy, v ulici se startovali auta, nemohli to nastartovat. My jsme sedli a auto jelo. Mm-hmm. Nastartovat auto jelo. Pak jsme měli MBčko, nový. Pracovní jsme měli potom Žigula. Paní dobře řekla, že to je tank, ten teda vyjel kde co. Mm-hmm. A nakonec to už jsem byla sama. Fabi, která mě slouží už ne na výlety, ale
0: na nákup.
1: A takový ty pochůzky. Mm-hmm. Popřípadně, když potřebují přítelky, některý nemají auto nebo nemají řidičák, potřebují odvízt někam, buď na nákup a nebo k lékaři a tak.
0: Takže sama řídíte. Hmm.
1: Sama řídím a je to můj koníček velký. A když ještě řeknu případ s cesinkou, když jsme jeli na dovolenou na Slovensko, tak já jsem ještě neměla řidičák. To bylo krátce, jsme ho koupili, myslím, že jeden den, že jsme auto koupili a druhý den, že jsme odjížděli na dovolenou. A traduje se v naší rodině historka, kde děti se radosti vykládají, jak se mamka vyhnula na místním hřišti dvěma kravám a auto nenabourala.
0: Vy jste si to zkoušela, jo, na tom hřišti.
1: Ano, ano.
0: A poslyšte, kdybyste měla dneska sednout do té Simky ve srovnání s tím vozem, který máte, uřídila byste to?
1: Já si myslím, že jo, protože já jsem takový typ, že kdo z příbuzných má nějaký auto, tak když kemrám, ať mě nechají svýst jako řidiče, aby si to vyzkoušela.
0: Jak
1: prostě
0: to
1: je? Pro mě jít za autem je
0: požitek.
1: Požitek, ano, přesně tak. Mm-hmm. Když teď jako na dlouhé cesty už nejezdím, ale jakmile můžu sednout za volant, je to požitek. A když jsem byla po operaci se srdcem, já jsem měla, myslím, aspoň měsíc zakázáno jezdit, ale nedalo mi to. Přišla jsem z nemocnice, pod oknem mi stálo auto a říkala jsem tak, já jdu se hned projet. A myslím si, že to byla taková uzdravující jízda, že prostě jízda jako dovede, jízda autem dovede člověku tolikrát energie a ty krásy a pohled na krajinu, že i uzdraví.
0: Ano, psychika půl úspěchu, samozřejmě. I u nemocí, které nejsou psychické, ale stejně prostě dělá to hodně. No, paní Magdaléno, zdravíme do Hradce. Tam je moc příjemný městský okruh, jako docela to je vychytané, tam se jezdí celkem fajn. Co?
1: Ano.
0: Ať se daří.
1: Vám se přeju šťastné kilometry.
0: Naslyšenou, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za chvíli nahlédneme na to, co jste nám napsali, a teď si dopřejeme nezmary.

0: jsme si užili Nezmary, doufám, že i vy, jako já, tady ve studiu Českého rozhlasu vysíláme noční linku dnes Pardubice na téma naše první auto. Slíbil jsem, že nezapomenu na to, co jste nám taky napsali na našem webu rozhlas.cz/linka. To nesmíme zanedbat a pak samozřejmě přijmeme opět další telefonáty do vysílání. Takže pan Láďa z Litoměřic napsal: zdravím vás, moje první auto byla Škoda 105 červené barvy. Dál jsem měl Škodu 120, potom Forda a vrátil jsem se ke Škodovkám. Škoda Felicie, kombi šedá metalíza. Teď jezdím Škodou Fabii, kombi šedá barva. Jako náhradní mám Peugeota 307 kombi. To se pozná chlap, no, že to tak jako ty typy tady nám napíše, výjmenuje a zároveň ho to těší, že to může takhle napsat. Nejdál jsem byl autem na Slovensku a v Polsku. Jezdím rád, ale kratší vzdálenosti. Láďa zdraví všechny posluchače noční linky z Litoměřic a my mu za příspěvek děkujeme. Stejně i paní Vlastě, která píše: dobrý večer, vzpomínám na naše první auto Moskvič 407 béžové barvy. Nebylo nové, ale první majitel byl lékař a bylo asi 5 let staré, ale udržované. Udělalo nám velkou službu, zvlášť při odvozu ráno dětí do školky. Pak manžel rozhodl koupit Moskviče 412 modré barvy. Taky jsme byli velice spokojeni, jelikož jsme koupili dům, který potřeboval rekonstrukci, museli jsme ho prodat a těžko jsme se s ním loučili. A stejně jsme po 2 letech od příbuzného koupili opět Moskviče 408. Po 90. roce manžel začal podnikat a sehnal ojetého Passata, se kterým měl nehodu při mikrospánku. Poslední jsme měli Nubiru a poslední spolehlivé auto Hyundai 120, které jsme darovali vnučce, protože manžel po těžkém covidu nemohl řídit. Dnes mě již vozí dcery nebo vnoučata. Přeji vám i posluchačům pěkný vstup do dalšího dne a týdne, paní Vlasta. Díky, že jste to tak shrnula, paní Vlasto. A ještě tu máme příspěvek od paní Marty z Prahy 6. Tak co nám napsala? Nečetl jsem to, teď budu číst přímo do vysílání a vypadá to hodně zajímavě. Dobrý večer, pane Zdaňku a všichni posluchači. Je nám s manželem 84 a 85 let. Nikdy jsme neměli nové auto, jen ojeté. První byla po tatínkovi zděděná Škoda Baby, takzvaná Babinka. Měli jsme ji pár let. Druhé auto jsme měli Škodu Octavii kombi zvanou Bárušku. A to jsou ty jména daná autům, někde se to takhle pěstuje v některých rodinách. S tou jsme najezdili nejvíce, byli jsme mladí a manžel měl jako koníčka železniční modely a také miloval úzkokolejky, tak jsme dovolenou s dětmi trávili ježděním tehdy po Československu, všude možně po úzkokolejkách. Také jsme čekali 3 dny v Mladějově, než roztopili a vyjeli s průmyslovou parní mašinkou. No a tam to znám, to je tady u nás v Pardubickém kraji. Nejdále jsme byli na černým Balogu. Další auto bylo Žiguli kombi, to byl tank. A teď poslední máme Škoda Favorit Formant z roku 93. Vždycky jsme měli kombíky, protože sloužili jako malý nákladák, protože na chatu se stále něco vozí. Favorit Forman bude za chvíli veterán, my jsme na něj pyšní a nové auto bychom nechtěli. Už to s ním doklepeme. Noční linku poslouchám snad 20 let, všichni moderátoři jsou a byli úžasní, moc vám děkuji. Paní Marto, vy jste to tak krásně napsala a musím říct jako naprosto bez chyby, bez jakékoliv gramatické chybičky, moc pěkně napsaný na e-mail, ale příspěvek na našem webu na formuláři rozhlas.cz/linka. Tak vám za ty písemné příspěvky do nedělně pondělní noční linky moc děkuju. Třeba ještě něco připíšete, ještě je tu možnost, ale za chvíli opět někoho přivítáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: ráno, do svítání je ještě daleko, za chvíli bude 12:30, v plném proudu je noční linka na téma naše první auto a jsem moc rád, že můžu z Pardubic pozdravit do nedalekého Rychnova nad Knižnou pana Oldřicha. Zdravíme.
1: Dobrý den, spíš dobrý večer, já nevím, to nazvat teď.
0: Ano, ano, ono je to takové nešikovné říkat dobrou noc, to většinou se říká před spaním, i když za chvíli si to popřejeme, ale pane Oldřichu, zdravení není důležité, důležité je vaše první vozidlo, zavzpomínejte.
1: No, moje první vozidlo v podstatě, no, s kterým jsem jezdil, to bylo první, ta otcovo vozidla, to byl Trabantík. Mm-hmm. A pak jsem přesně, jako jsem si říkal, no, že bych chtěl mít vlastní a to první moje červená stovka, 100L, Škodovka.
0: Zamačkáváte slzu, když na ní vzpomínáte, já to cítím.
1: No jo, tak s tou jsem si taky užil teda.
0: Jak to myslíte?
1: Jo, tak jako, co jsem koupil, tak to jsem byl asi 15. majitel, tak jsem koukal do techničáků. To bylo ze 69. všichni kliky ven to mělo, to někde z Ostravy, až se to dostalo sem do Rychnova, no.
0: Mm-hmm. A jako sloužila, jo, v pohodě, to, nebo jak jste myslel, že jste si s ní užil?
1: Akorát blatníky, ale co se do toho tak každý udržel, jak to bylo vystříkaný rezistinem, tak auto jako podvozkově vydrželo dost dobře, no.
0: Mm-hmm. A nikdy vás nezradilo na cestách, že byste někde zůstal viset?
1: Jo, jednou mě opadlo kolo.
0: Fakt jo.
1: Jo,
0: to si člověk dneska ani nedovede představit, co, když nemá nehodu, že by se tohle stalo.
1: No, to byla uhnělá nápravní se za předkolo, a to bylo u baráku, tak se to dalo.
0: Šel jste někdy do nového auta úplně, z brusu nového, z autoservisu?
1: Jo, tak jako už jsem pak se mi střídal další auta, jedno bylo auto nový, no. To byl Peugeot Expert, no. Taková dodávka už, no. No, tak mezi tím jsem vystřídal Škodovku, pak Fiat a ještě další Škodovku, pak Opla.
0: Máte to pestré.
1: No, teď zas malinkýho Fiata Stereo, 20-letýho Punta, takže furt to nějak střídám.
0: Tak a které to vozidlo se vám jako řídilo nejkomfortněji, nejlíp, že fakt na něj vzpomínáte a říkáte si, sice třeba nebylo první, ale to bylo fajn auto.
1: Jako byl pohodlný ten Opel Rekord, to bylo vládní vozidlo, jsem tomu říkal, to jako to 2.2 motor, v tom byl stříkačka a to jezdilo jak v reku, no.
0: Kde jste s ním byl nejdál?
1: V Maďarsku a na Slovensku, a jako moc do ciziny se jako vždycky bojím jet, jeli se něco vyštění v té době, kde pak karty nebyly tenkrát.
0: No, jasně, za prvé peníze a za druhé teda, jako v Maďarsku byste asi se těžko domlouval.
1: No, že to jsem tam poznal, jsem tam byl, nem tudu. Tak to bylo tady. Ale tak oni někteří měli německy, no, jak to šlo, no, ale... Ale bylo to takový veselý, no.
0: Myslíte si, že záleží na tom, odkud člověk je, že tam buď řídí líp nebo hůř? Myslím, že třeba, já nevím, řidiči z velkých měst dřív, když byly ještě ty SPZky po okresech, tak nadávali na řidiče z menších okresních měst. Pozor, jede Rychnovák, teď se vás nechci dotknout. Hradečáci tohle křičeli a Pardubáci zase křičeli, hele, Oustečák. Nebo Chrudimák.
1: No, tak to přesně bylo. No a tak nelze se divit, jako za svoji neuměli jezdit na povolesnicích ty měšťáci, no to byl ten problém. No.
0: Jo, to je pravda.
1: Oni se tak motali divně po těch silnicích a zase my jsme se motali ve městě.
0: Na těch velkých křižovatkách, všechno mělo něco. No. Já jsem nechtěl vyvolat žádný spor, jo, to je jenom, že jsem si na to vzpomněl, když jste řekl z Rychnova, tak...
1: No
0: že
1: to
0: se...
1: tak bylo, no. No teď už to nepozná, každý má Ačko a tím to končí.
0: Teď se to nepozná, protože každý má kraj, že jo, za prvé.
1: No, a když to má lizinkovku,
0: tak je to Praha. No, takže se říkají prokletý Pražák a přitom vůbec nejsme prokletí Pražáci, že jo, často v těch autech.
1: No.
0: To se říká drzý Pražák, že jo. Ten je uprsklý jako Pražák, se říká. No, protože tam teda člověk v Praze, to je pravda, tam člověk musí mít nervy a trpělivost. Já když tam jedu do rozhlasu občas, tak to kolikrát radši nechám na Černém mostě a dojedu metrem.
1: No, je to tam strašně, ale jsem tam tuhle taky jel, tak to bylo jako... A jak to nemáte nějako věty, a tak se koukáte, že se, když tam jedete, já navigaci žádnou nemám, tak vždycky jezdím bez tohohle. A... A když vyjedete podle těch někdy to zavádí, že jedete někam jinam.
0: No. Jo, to jste mě teď inspiroval. Já si sem zase někdy sednu za mikrofon, tak to by bylo dobré téma, jako navigace a mapy, protože my jsme tak zlenivěli, a teď neříkám, že to je špatně, ale když si vzpomenu, že jsem právě po té maturitě jel po té Francii s papírovou mapou, a že jsem musel mít navigátorku. To prostě, a dneska tam to člověk naťuká, ona vás ještě pošle jinudy, když tam vidí nehodu někde na dálnici, abyste tam nestál. To je pohodička teda, to je úplně něco jiného. No, ale mělo to něco do sebe, co ty mapy?
1: No já podle toho jezdím doteď.
0: Fakt jo?
1: No. Teď jsem byl třeba na dovolení v Jižní Čechách, tak si píšu 35 doprava, tam 20, tam 16. To jedu podle silnice, jedu kam potřebuji.
0: Jo, ale, no, ale najdete si tu mapu na internetu, ne?
1: Ne, na mém mapách. Jo. Mám mapu Autoatlas, mám na autě. A...
0: To si kupujete tak teda nová vydání, jo? Ty silnice totiž přibývají, že jo? Rostou jako houby po dešti.
1: No jo, tak rostou, ale zase to není tak, že se... Pak vás to tam třeba naviguje nějakou rýnudy, ale je to v pohodě. A... Jako, že byste jel někam jinam, když víte, že tam máte, tak je tam zase ten směr. Takže
0: jo, dobře,
1: koukáte,
0: dobře.
1: Že tam je nová cesta.
0: Mm-hmm. No, já vám moc děkuju, pane Oldřichu, jak jsme si tak krásně jako východočesky popovídali. Mějte se pěkně.
1: Tak jo.
0: Ať se daří. Naschledanou.
1: Taky. Naschledanou.
0: Zdravíme samozřejmě do celé republiky všechny posluchače Noční linky a víme, že nás posloucháte i v zahraničí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké pak asi bylo první auto pana Ivana z Hodonína, který k nám volá? Zdravím vás.
1: Dobré ráno už asi, řekneme si, pondělí. Moje první auto bylo Škoda Tudor. Spravil jsem si ho, nastříkal jsem si ho a prodal a koupil jsem si Škodovku stovku.
0: Já se koukám, já vás poslouchám, já se koukám tady, jak ten Tudor vypadal, jo, protože už to tady
1: sanitka,
0: vidí.
1: To byly kdysi sanitky a to se předělalo, já teda jsem dělal servisu, víte, takže nebyl problém si to předělat. A tak jsem ho pak prodal, no jak říkám, a koupil jsem si Škodovskou stovku, nedám na Škodovky dopustit. A jezdil jsem každý rok do Bulharska, až do Mičurinu.
0: Ty jo.
1: Dneska se to jmenuje...
0: jinak.
1: Jinak už, ano, oni to přejmenovali. Takže tyto cesty jsem absolvoval bez problémů se Škodovkou, jako, a vždycky rodinka od 73. roku jsem jezdil každý rok do Bulharska. Najel jsem na ní přes 200 tisíc, kamarád mě tam dal vždycky, akorát rozvodový řeta se na to rachotilo, kolečka do toho rozvodového řetězu a prostě žádný problém ze Škodovku prostě nikdy nebyl, až jednou jsem mě to zastavilo před Burgasem, před tím kruháčem tam, to tak funguje pořád a tak a cívka, induční cívka, jak je tam prostě, ta jsem jenom přehodil na druhou, tu jsem měl rezervní a jel jsem dál. Takže Škodovku 360 tisíc bez problémů. Ano, to se udělá mezi tím generální, jako generálka se udělala, dají si tam ty nové vložky, kroužky, všechno. Takže můžu vám říct, to byl super, super auták. Aby se nám do kufru vlezly jako věci různé, ale jídla, tak, protože tenkrát jako bylo draho, poměrně teda, ono je draho pořád, že? A tak říkám, tak 16krát asi do toho Bulharska.
0: No, já vás obdivuju, jak jste sebou vozil i náhradní díl, o kterém jste si myslel, že by mohl být potřeba, takže indukční cívka říkáte.
1: Indukční cívka, to je taký váleček, ten byl tam přišrubovaný vedle toho motoru nazadu, jo, a ještě jsem to, aby se to nepřehrývalo náhodou, to se nikdy nestalo, tak jsem měl udělan jako v kapotě, jsem si udělal z Renaulta, osmičky Renaulta, jsem vyřezal ty mřížky, ty jsem dal zase do té zadní kapoty, udělal jsem ji bílou, tu kapotu, protože tak na to nehoří slunko moc, že pálí. Nahoře jsem měl udělaný taky držák, tam jsem měl rezervní kolo, ano, do toho rezervní kolo se dali ještě nějaké věci, co byly potřeba, z koženky, mě kamarádi ušili takový potah na to, aby na, no a tak jsem jezdil, takže jsem měl větší kufr vepředu, jo, no a se jezdila do Bulharska.
0: No teda, to se tak pěkně poslouchalo, to vaše vyprávění, pane Ivane, já už tady koukám, našel jsem si na internetu tu Škodu Tudor, poválečnou legendu, jak je tady nazvaná.
1: Ano.
0: Dvoudveřová verze modelu tady jede na mě.
1: Ano.
0: A název vznikl z anglického Tudor, jako dvoje dveře. No a Tatra, to byla krasavice, tahle Škoda.
1: Víte, ano, Škodovky byly...
0: Ty jo, to bylo krásné auto. No. Tady píšou, že mělo mechanický startér.
1: Ano, ano, to se, ten startér byl nad plynovým pedálem, to jste zmačkl, teda špičkou nohy jste ho zmačkl a zrovna jste přidal plyn a už to fungovalo.
0: Jak vy si to pamatujete? Já vás moc zdravím do Hodonína. Až tam budu zase projíždět do Smrdák na Slovensko, tak si na vás vzpomenu.
1: No, tam já jezdím na kole trénovat.
0: No,
1: já jsem jel Tour de France, taky víte, s tím zimovčákem na tom vysokém kole, takže klidně se zastavte v Hodoníně.
0: Ano.
1: Když pojedete na Slovensko, tak na konci Hodonína je po levé straně benzínka.
0: Šelka. Ano, vím, oni tam tankuju, no.
1: No, no vidíte. A tam hned za tou šelku zatočíte doleva a prostě máte moje číslo teď, tak není problém, rád vás uvidím.
0: Dobře.
1: Dám si kafičko.
0: Pane Ivane, to byl báječný rozhovor. Jakoby nebyla jedna v noci, ale jedna přes den s vámi.
1: A musíte pohnout, protože já už mám taky, já jsem 42. ročník, víte. Pod dnes den pracuji jako autolakýrník, takže mám to. Klidně se zastavte.
0: Děkuji za pozvání. Nezdržujete.
1: Aby nezdržoval další lidi, jako co budou...
0: Ne, vy jste mluvil tak poutavě, že jsme klidně i trošku přetáhli. V tomhle případě to nevadí.
1: A to cestování, to by vám ještě řekl, ještě do Itálie a tak dále, takže já to mám procestované trošku.
0: Já dám příště zase, až se tady objevím, tak dám zase nějaké takové cestovatelské téma. Jo, to je dobrý nápad. Nebo ty mapy, navigace. Já to nějak vymyslím. Mějte se hezky a klidnou noc.
1: Děkuji, taky vám přeju, ať se vám daří.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A teď trocha slovenčiny v písničce.

0: takový ty první ještě autička. Mm-hmm. A protože nebyly auta, že jo, tak když něco bylo, tak bylo na pořadí a různě. Takže žádný velký výběr, ale manžel sehnal někde, já nevím, jakým způsobem, tehda nebyly nějaký buchví, jaký ty, no ale asi na nějaký inzerát, vedle ten auták a byl až z Karlových Varů. Mm-hmm. My tak jsme se tam vypravili teda.
1: Cesta pro auto vlakem nebo čím?
0: Ne, na motorce jsme jeli. No a to auto jsme tam domluvili, manžel si to prohlídl, automechanik, tak říkal, no dobrý, tak jo, a za celkem přijatelnou cenu, takže si ho vememe, já povídám, no jo, my jsme tady na motorce. A já jsem teda řidičák měla od roku 64, jo, mm-hmm. Takže to nebyl problém a na motorce jsem jezdila. A on říká, no tak se nedá nic dělat, já pojedu tím autem a ty pojedeš za mnou teda na motorce.
1: Nechtěl vám ho půjčit hned na první jízdu, jo?
0: Ne, já jsem jela na motorce a on jel tím autem. Uh-huh. A teďka ale já říkám, ale prosím tě, pojedeme přes Prahu. Tak jako já teda jako v ty Praze. A on říká, prosím tě, tak pojedu pomalu, tak pojedeš za mnou, ne? No tak jsme jeli, takže jsme přijeli ku Praze, samozřejmě, při prvním nějakým odbočení, nebo já nevím, jak to vzniklo, mm-hmm. Prostě najednou nebyl a já jsem skončila u Pražského hradu, tam před těma dvouma budkama, jak tam stála.
1: Počkejte, jako na Hradčanském, to ne snad.
0: Jo.
1: Fakt, jo, o arcibiskupství, jo.
0: A teďka já jsem tam s tím motocyklem teda byla a říkám, Ježišmarja, kam já teď lidi koukali, protože tam chodili turisti, že jo. No to, a teď já jsem tam motala.
1: To jste musela na Pohořelci, ne? Tam jako odbočit doprava kolem Lorety.
0: Nevím, už prostě někde jsem, prostě mi ujel a já jela a někde jsem odbočila a prostě on nebyl. No tak jsem pak zajela někde takhle ke straně, tam jsem zůstala stát a říkám, no Krista pána, kde je? No tak pak teda jsem, pak se vrátil, asi si řekl, že jsem úplně blbá. No,
1: takže počkejte, jak ho napadlo jet k Pražskému hradu, prosím vás, mobily nebyly.
0: No, on nejel k Pražskému hradu, ale já jsem prostě...
1: Jo, ale jak ho napadlo, pak se tam za vámi vrátit a najít vás?
0: No, nechápu to.
1: Čas vás za sebou neviděl.
0: No, takže prostě nevím. Tak jsme jeli tou Prahou a já vždycky už jsem teda byla úplně v steky bez sebe a u každý křižovatky prostě starým městem jsme jeli a to vím, že to bylo šílený a teď tam ty auta, že jo, najížděli a já vždycky na každýho ještě z ty motorky jako mávala, ať mě pustí za tím autem, to jede přede mnou. No, tak jsme to nějak tak vyklíčkovali.
1: Dobře to dopadlo.
0: Cože?
1: Dobře to dopadlo.
0: Dopadlo to, jo, pak už když jsme byli na kraji Prahy, tak už jsem ho nechala, ať si jede a já už jsem si jela za ním. To už bylo dobrý, ale nejhorší bylo teda vyklíčkovat z ty Prahy. No potom jsme měli pabědu. Mm-hmm. My jsme měli mnoho aut, protože manžel automechanika, prostě nikdy jsme neměli auto nový. A vždycky prostě nějaký, takže pabědu, pak škodovku, tisícovku, pak jsme, a pak teda to jsme měli škodu 12, ježišmarja, jak se jmenovala, 120, mm-hmm. Škoda 120, a protože jsem pracovala v mototechně, tak to nebyl zas takový problém sehnat mm-hmm. auto. A to nám vrátili, nebo vrátili to Angličani, že jim to nějak spláchla vlna v Anglii a prodávali to potom zaměstnancům mototechny a to by bylo všechno dobrý, ale mělo to pravý řízení.
1: Je. Yeah.
0: No a s tím jsme teda najezdili hodně i prostě po cizím.
1: To si nedovedu představit.
0: Německa a tak dále. No ale jezdila jsem

0: tím i já a hodně.
1: Mm-hmm.
0: A to nebyla legrace, protože to mělo, řízení to mělo pravý, ale řazení to mělo jako, kdyby bylo levý, že jo.
1: No, rozumím.
0: Naučená jednička k sobě, nahoru, dvojka, že jo, odmáčknout, trojka, čtyřka. No a to všechno bylo obráceně.
1: No, tak to jste teda kabrňák, že jste to takhle zvládli. Já se hrozím toho, že bych měl někdy jet do Británie a tam řídit, jo. Člověk si to naučí takhle, no.
0: No, to si tak nevím, jak by to dopadlo, ale na to řízení pravý jsem si zvykla. Nejlepší bylo, když jsem jela třeba a zastavili nás policajti, že jo, někde, nějaká ta kontrola, no a šli doleva, že jo.
1: A jo, jo, jo.
0: A říká, ukázal, musíte doprava. Mě to koukali jako to. No tak to bylo to, no měli jsme aut hodně, samý vojetý samozřejmě, a nakonec jsme skončili u Subar, protože jsme se přestěhovali, pak v 86. roce jsme odešli do hor, do Krkonoš, a tam prostě to byly, my jsme snad měli první Subaru v republice, protože můj mužský furt šmejdil po nějakých takových letech. No a ta byla dobrá. Ty Subaru byly dobrý. No.
1: Já vám moc děkuju, paní Marcelo, že jste se dovolala, krásně vyprávěla. Už hraje písnička, protože my míříme k 1 hodině noční. Ať se hezky vyspíte.
0: Tak jo. Tak bylo to hodně zážitku, ale
1: jo,
0: to
1: jo, jo. Krásně jsem si to užil, ať se daří, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: No a klidnou noc a dobrý vstup do celého nového týdne vám přeje Zdeněk Novák, ať se vám daří.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás v Českém rozhlase Brno vítají spolu s režisérem tohoto seriálu
4: Jaromírem Ostrým
1: na 270. schůzce naplánované podle knížky Petra Hory Hořejše Toulky českou minulostí. Před týdnem jsme se s vámi rozloučili těmito verši.
2: Čeští páni se s ním chtěli být.
1: Letopisec má na mysli uherského krále Matyáše, který si zrovna válečně vyšlápl na svého bývalého tchána Jiřího z Poděbrad a armády obou panovníků se potkali pod kopečky Železných hor.
2: Čeští páni se s ním chtěli být, neboť ho zde chtěli porazit. Král Matyáš chtěl vyjednávat. Neodhodlal se k bitvě král Jiří a dal přednost tomu, že se s Matyášem smíří. Pak v Uhrově na společné schůzce podali si oba vládci ruce a v jednom domku sami dva rozmlouvali mezi čtyřma očima.
1: A my se právě teď do té polorozpadlé vypálené chalupy v Uhrově, neboli Ouhrově, osadě to obce Vilémova, onoho nevlídného 27. únorového dne, léta páně 1469. vypravíme.
2: Výsledky jednání nebyly nikomu známy. Král Matyáš pak jel do Příbrami, kam za ním přijel český král a Matyáš se vymlouval a k schůzce na Moravu ho zval. Když tam oba přijedou, tamže se ovšem dohodnou. Co nasliboval tam uherský král, ale zatím to všechno jenom lhal. Nakonec Jiří ho přemluvil, aby uherské vojsko z Čech propustil, které by jinak sotva vyšlo ve zdraví z té neslavné válečné výpravy.
3: Zpočátku vypadala situace pro českého krále velice hrozivě.
0: Byla krutá zima se spoustami sněhu, cesty byly nesjízdné.
3: Bleskový pochod uherské armády z Moravy do Čech zapůsobil dojmem přímo omračujícím.
0: Dokázala urazit cestu z Brna až k Čáslavi v 6 dnech.
3: Bylo to ovšem za cenu toho, že se voje prvního sledu odtrhly od svých zásobovacích oddílů.
1: Co čekalo na Uhry před tou Čáslaví?
0: Obrovitá vozová hradba a za ní asi 12-tisícová armáda.
3: Situace se během pár dní obrátila o 180 stupňů. Kvůli nedostatku proviantu a hlavně píce pro mrznoucí koně nenalezl Korvín odvahu zaútočit.
0: Rozhodl se raději pro taktický ústup.
3: Jeho vojsko zamířilo podél Železných hor přes Žleby, Ronov a Chotěboř.
0: A najednou bylo v pasti.
2: Pohyby vojsk obou nelze určiti podle času a místa. Jen to jisté jest, že Jiří obklíčil Matyáše u Vilémova, neboť prý ten odtamtud nikam nemohl pro Železné hory. Zima byla ukrutná, sněhu mnoho a Jiří dal v horách, kdekoliv se jen zdál jakýsi průchod, dělati záseky. O síle a poměru vojsk obou nemáme zpráv určitých a věrohodných. Víme jen tolik, že Čechové předčili Uhry počtem a že jich přibývalo každou hodinou. Bylo toho dosti, aby Matyáš seznal veliké nebezpečí postavení svého uprostřed země nepřátelské, bez jakékoliv tam přirozené podpory. Proto skrze Albrechta Kostku, kterého na cestě do Čech, nevím kde a která kjal, požádal Jiřího o pokoj. Není známo, jaké řeči vedl a jaké důvody přednášel osobní tento přítel obou králů, ale to jisté jest, že Jiřího, když nepřesvědčil, aspoň ho přemluvil, takže, jak vypravuje souvěký letopisec český, král ten milostivý vydá Matyáše ztraceného a moha jeho míti tu po své vůli i se všemi pány svými nepřáteli a jim odplatiti zlým za zlé, podal se ke smlouvě. Ta pak stala se ze strachu a bázně, když viděl Matyáš, že toho času veliké množství Čechů přibylo k vojsku krále Jiřího, žádostivý soudce nepřátele své skrotiti a jim rohy srážeti.
1: Představuju si, že by se na místě krále Jiřího ocitl jeho královský kolega Matyáš, Zdali by on měl taky nějaké zábrany, ohledy, velkorysost?
3: Určitě ne. Bezohledně by té situace využil a otce své někdejší manželky by srazil bez pardonu na kolena.
0: Český král však zase jednou prokázal velkodušnost.
1: V okamžiku, kdy měl vítězství na dlani, souhlasil s nabídkou na vyjednávání.
0: V uhrovské chalupě se sešel s Matyášem, načež oba se trvali spolu v několikahodinovém rozhovoru mezi čtyřma očima.
2: Toho dne ráno ve vsi Ouhrově, přivítavše se spolu, vešli do jedné velmi špatné jizébky, v ty časy spálené, a tam jsou mezi sebou rokovali. Co jsou rokovali, to žádný nevěděl.
1: Mikoláš Aleš tuto scénu pojednal na velikém plátně.
3: Každý ten obraz zná. Poražený Matyáš na něm chmurně očekává ortel vítěze, velkomyslného krále Jiřího.
0: Uherský král sedí, hlavu nachýlenou. Český král nad ním stojí, majestátný, svrchovaný a přitom velkorysý.
3: Alšův obraz však přesně skutečnému průběhu událostí neodpovídá.
0: Kolem Jiříkova a Matyášova setkání je pořád ještě plno záhad.
1: Ano, kromě těch dvou tam žádný další svědek nebyl.
0: Zdá se, že iniciativa vzešla od Matyáše. Netušil, že ho v zasněžených kopcích uprostřed zimy překvapí mocná, dobře ozbrojená česká armáda, která zná velmi dobře terén a způsobila už předsunutým uherským oddílům hodně škod.
3: Proto asi král Matyáš vyslal k Jiříkovi svého zajatce, proslulého českého diplomata Albrechta Kostku z Postupic, a nabídl jednání o příměří.
0: Možná, že už tehdy Matyáš spekuloval s mírumilovností svého někdejšího tchána.
3: Snad se už předem chystal zneužít dobré vůle Jiříkovi.
1: Dokázat mu to ovšem nemůžeme.
3: Jiří návrhy přijal.
0: Vždycky dával přednost dohodě před krvavým bojem a byl vždycky realistou v odhadu možností a daného stavu věcí.
2: A tak toliko oznámilo se, že král Jiří přijal pozvání Matyášovo, aby toho dne obědvali spolu a Jiří, aby byl u něho hostem. Stalo se tak v Uhelné Příbrami.
1: To je ona Příbram z veršů letopiscových, aby si snad nikdo nemyslel, že si od Chrudimě odskočili až někam k Brdům.
2: Tam pak brzy za Matyášem přijel i Jiří se syny svými. Když pak podával ruce před ním u Matyáše osobám, Zdeněk ze Šternberka řekl nahlas, že on nedá ruky své tomu kacíři leda k jeho smrti. Surovost tu obracel Matyáš hned v žert a smích. Jiří dělal se, že ji neslyšel. Z toho jezdce domysliti, jaká tudíž panovala při tabuli srdečnost a upřímnost i jaké bylo mezi hodovníky veselí, ačkoliv Matyáš mluvil prý nahlas, že má krále českého vše rovné potkati.
1: Ano, v skutku si poměrně lehce představíme, jaká uvolněná atmosféra v Uhelné Příbrami vládla.
3: Jak jsme slyšeli, samá srdečnost a upřímnost.
1: Že se ještě vracím, co myslel král Matyáš tím, že...
3: Krále českého vše rovné má potkati?
1: Ano.
3: No tak to ukázala nejbližší budoucnost.
0: Právě tady v Uhrově a v Uhelné Příbrami v debatě s někdejším zetěm se Jiří dopustil osudové chyby.
1: Jaké?
0: Takové nádherné, velkolepé, rytířské chyby.
1: Ještě jednou, co to bylo za chybu?
0: Když se z Uhrova, neboli z Ouhrova, vrátil, tak rozkázal uvolnit průchody, aby Matyáš i s celou svou armádou mohl beze vší škody odejít.
3: Uhři se potichu z Čech vypařili. Nepadl přitom jediný výstřel.
2: Matyáš zavázal se Jiřímu rukoudáním, slovem i ctí svou, že smíří ho dokonale s papežem, a to na základě kompaktát, když jen Čechové na tom základě poslušní budou stolice apoštolské a legátů jejich. Jakmile uvěřil král Jiří, že se tak stane, neměl arci oč bojovati ani čeho žádati více a vrátil se mu blahý pokoj a žádoucí smíření s celým křesťanstvem. ale že nežádal žádné garancie ani zástavy podstatnější nežli ruku, slovo a čest člověka, od kterého již nejednou byl krutě oklamán, dá se jen nesnadně mluviti o veliké jeho opatrnosti, jakož i o chytrosti, o níž obecné domnění bylo.
1: Když už i František Palacký pochybuje o Jiříkově opatrnosti, jakož i chytrosti.
3: U Vilémova mohla být křížová výprava proti Čechům rozdrcena.
0: Jiřík však triumf vědomně propásl.
1: Můžeme se jenom domýšlet, jak to, že se český král dal oblafnout.
0: Ino, zřejmě podlehl iluzi, že nepřítel, kterému vyjde maximálně vstříc, se bude cítit mravně zavázán.
1: Taková iluze se ovšem zpravidla nevyplácí.
0: Dělá nám opravdu značné problémy pochopit, jak mohl prohnanému Matyášovi uvěřit.
3: Jakoby zapomněl na tehdy běžnou praxi.
1: A to?
3: Kacířům, a Jiřík byl oficiálně prohlášen za kacíře, tak tedy kacířům bylo možné slíbit dočista všecko, cokoliv. Závazky kacířům neměly žádnou platnost.
0: Uherský král se zkrátka z porážky vysliboval.
3: Zaručil se Poděbradovi rukoudáním, slovem a ctí, že napomůže dohodě s Římem a s českou opozicí.
0: Jiřík zase na oplátku slíbil Matyášovi, že souhlasí s jeho kandidatúrou na říšský trůn.
3: Ti dva se rozešli jako nejlepší přátelé.
2: Uzavřeno bylo mezi tím všeobecné stání v koruně české,
1: tedy příměří,
2: až do velikonočního pondělí, které mělo se i prodloužiti, kdyby dotud pokoj celý sjednán nebyl. Mezitím pak měli oba králové dne 24. března sjeti se do Olomouce i s radami svými, aby tam pokoj konečný uzavřen byl. Král Jiří rozpustil vojsko své již 1. března.
1: Tedy pouhé dva dny po jednání v Uhrovské pastoušce.
2: Král Matyáš a Zdeněk ze Šternberka téhož dne psali spolné Slezanům a Lužičanům, že pokoj jest a nemá dále válčeno býti. Zle český král učinil, že lstivým slovům uvěřil. Pak na to těžce doplatil. Teď znovu prokáže se lehce, co je dobře známo všem. Když člověk mohl by, tak nechce. A kdyby chtěl, už nemůže. Též český král učinil tu chybu, že věřil Matyášovým slibům.
3: Psal se duben roku 1469. a nedaleko Olomouce se konalo nové kolo rozhovorů nejvyšších představitelů zemí koruny české a uherské, králů Jiřího a Matyáše.
1: Oni spolu nejednali ve městě?
3: Ne, král Jiří pobýval už předtím nějakou dobu na moravském Šternberku u Olomouce.
0: Sem mu došlo pozvání, aby se pro větší pohodlí usadil se svou delegací na klášteře Hradišti. Ten měl v moci Matyáš.
3: Natolik Jiří zase důvěřivý nebyl.
0: A tak byl zvolen kompromis.
1: Kde?
0: Pod širým nebem, na poli, na poloviční cestě mezi Olomoucí a Šternberkem.
1: Ale dubnové povětří nebývá pro piknik v trávě zrovna nejpříhodnější?
0: Oni si tam postavili stany.
2: První schůzka, která se stala 7. dubna v poledni ve stanech na poli, byla z obou stran slušná a přátelská. Králové oba mluvili spolu dlouho sami beze svědků, aniž mohl kdo věděti, jaký byl obsah řeči jejich. Podvečer, když se vrátil Matyáš do Olomouce, přivedl sebou osoby, které měly vyjednávat s legáty papežskými. Matyáš choval se k hostům těmto velmi laskavě a ctil je tak, že strana jeho nad tím horšila se i děsila. Legáti však odepřeli se každého vyjednávání s kacíři a položili i celé město Olomouc pod interdikt, pokud oni se v něm zdržovali. Takže s nepořízením a hanbou k veliké nepřátel radosti museli odjeti zase.
1: Za to snad ale Matyáš nemohl.
3: No pokud ovšem nebyl předem s legáty na tomto postupu domluven.
0: On totiž, ten práskaný uherský král, současně jednal s exponenty panské jednoty.
1: O čem? Kterak docílit smíru s Jiříkem?
0: Kterak ho srazit na kolena.
1: No, což je ovšem něco zcela jiného, než to, na čem se oba králové dohodli.
2: Takovýmto způsobem nemohlo se pokračovat i v jednání dále a Matyáš donutil legáty, aby aspoň přítomní byli u konferencí, které se u něho s vyslanci českými počaly.
3: Češi žádali, aby Matyáš, jak slíbil, když byl v úzkých, vymohl Jiřímu papežské slyšení a přičinil se o smír mezi Římem a Prahou.
0: Po vzrušené debatě došlo k dohodě, že Češi musí sepsat své požadavky písemně.
1: Pořádek musí být.
0: A on, Matyáš, jim zase pěkně dopisem odpoví.
3: Nic z toho se nedochovalo. Pouze jedna cedule podepsaná papežským legátem Vavřincem Rovarelou.
0: Byl to takový jakýsi soupis požadavků vůči králi Jiřímu.
3: V dnešním jazyce bychom použili slova diktát.
2: Tyto dolepsané věci žádají se od krále českého, chceli aspoň umříti co král a pokoj míti v zemi.
1: Povzbudivý začátek s tou připomínkou královy smrti. Co bylo dál?
2: Za prvé, aby on sám s domácími svými obrátil se ke svaté katolické víře a církvi všeobecné a opustil všechny články, jež svatá máti církev zavrhuje. Za druhé, aby vydal statky církevní a navrátil je k předešlému stavu. Za třetí, aby král uherský ustanovil v Praze arcibiskupa, opaty, probošty a sluhy boží, aby skrze ně vzmáhala se podsta božská a vypleno bylo kacířství. Za čtvrté, aby Jiří ve spojení s králem naším přičinil se a způsobil obrácení lidu zavedeného i bludného. Za páté, aby arcikacíře Rokycanu vydal nám do rukou. Za šesté, aby krále uherského hned přijal za syna. Za sedmé, aby král uherský podržel vše, co má. Za osmé, aby Jiří hned nyní všem svým kázal přísahati králi uherskému. Za deváté, aby pokud živ jest, byl a slul králem a požíval titulu i důchodů. Za desáté, aby císař měl pokoj. Za jedenácté, aby statky katolíků odejmuté navráceny byly.
1: Když by král tyto podmínky přijal,
0: tak by v Čechách mohla proběhnout v pořádku normalizace.
1: Dokážu si představit, jak byla tato jednání složitá.
3: Velice složitá. Už proto, že ke každému jednání je zapotřebí přinejmenším dvou, kteří by jednali.
0: Jenomže když Jiří požádal legáta Rovarelu, že by s ním chtěl sám se sejít a debatovat, tak ten odmítl, že nikam nepojede.
3: Jak velice králi záleželo na pokojném vyřešení situace, o tom svědčí, že se zapřel a poslal 13. dubna ke Zdeňkovi ze Šternberka.
1: K tomu zrádci, ba vlasti zrádci Zdeňkovi ze Šternberka.
3: Poslal dva vyjednavače.
0: Byli to Petr Kdůlinec z Ostroměře.
3: Podobojí.
0: A Beneš z Vajtmíle.
3: Katolík.
0: Ti dva pana Zdeňka navštívili v jeho domě v Olomouci.
3: Žádali ho, aby pomohl opět uvést království české ve svornost a vzal si k srdci obecné dobré koruny a národa českého jako dřív.
2: Víte dobře,
1: začal pan ze Šternberka,
2: že já se starával o čest a obecné dobré koruny nade všechny jiné lidi a nelitoval v tom ani práce, ani úsilí.
1: Slovo si pak vzal pan Kdůlinec.
3: Pokud jste tak činili, milostivý pane, stálo království dobře a vaše milost byla považována za místo krále a za otce říše. Ale když jste se odvrátili a postavili proti království, uvedli jste na ně zkázu a záhubu.
2: Kdůlinče, já neuvedl záhuby na zemi, ale pán váš a vy. Vím, že jste obehnali hrady mé a počali jste válku a já se musel bránit násilí. Však to vše způsobil zlořečený pán váš svou křivou přísahou a spravedlivý Bůh dopustil na vás to pro něho, neboť s pomocníky svými nešlechetně připravil o život milostivého pána našeho krále Ladislava, jak známo jest celému světu.
1: Ano, podle pana Zdeňka ze Šternberka způsobil Jiří z Poděbrad Ladislavovu akutní leukémii, již mladý král podlehl.
2: A pokud stačí hrdla naše, nezůstane to Bohdá bez pomsty.
3: Milostivý pane, neračte tak těžce a náruživě počínati sobě proti pánu vašemu i našemu, ale račte být raden a pomocen, aby přišlo k pokoji a k jednotě opět.
2: Má-li být i pokoj a jednota, musíte vy nejprve věřit jako jiní křesťané a být i papeže poslušní. Sice bude veta po pokoji zase. Všecky ty zápisy, sliby a přísahy, kompaktáta a co z toho více, nic nebudou na plat. Kdo mluví o pokoji s kacíři a nechává jim vír jejich, jest nešlechetný skurvisyn.
1: Ano, jazyk politiků nám občas nápadně hrubne.
0: Pan Beneš z Vajtmíle, na rozdíl od Gdulince, katolík, tedy Štenberkův souvěrec, se chtěl zapojit do rozhovoru, ale pan Zdeněk ho tvrdě okřikl.
2: Styď se v hrdlo své, Beneši, že pomáháš sám proti své víře. Vždyť si ty horší, než když žid nebo kacíř.
1: Žid a kacíř byli tehdy u nás zřejmě synonyma skurvisina.
0: Vzteklá nenávist nezná snášenlivost.
1: A nesnášenlivá domýšlivost, ta chce krev.
0: Pan Beneš se odvážil namítnout, on, že proti víře nemluvil ani nejednal, že mluvil a jednal o dobré pána svého.
2: A neslyšíš-li, že o víře je zřeč?
0: Beneš už raději neřekl ani slovo.
1: Takže to bylo zase na Gdulincovi.
3: Pravíte, pane, že nebude pokoje v zemi, pokud my nesrovnáme se s vámi ve víře. Ale nežli toho dovedete, octnete se dávno i se mnou buď v nebi nebo v pekle.
2: Gdulinče, odvážím se za to přísahy i víry, že stačí mi jen 2 léta. Budu-li mocen vší té pomoci, kterou nyní máme pohromadě, pán náš milostivý i jiní páni a města, aby všichni byli mne poslušni. A nedovedu-li toho za 2 léta, že vaší víry v celém království nikdo veřejně ani jmenovati nebude směti, pak mne třeba zupalte.
0: Mezitím přinesli do místnosti pití. Zdeněk, aby dal hostům najevo, že by se už měli zvednout, zvolal nahlas.
2: Otče nebeský, odpust mi, že piji s kacíři těmi zlořečenými.
1: Hezká tečka nakonec.
0: Žádná tečka. Na nejvýš středník.
2: Když králové rokovali spolu v poli, sešli se v Olomouci údové spolku katolického u druhého z legátů Rudolfa Riedesheima a počali mluvit i o potřebě, aby měli krále a pána zase. Našli se sice někteří, jež radili odložiti ještě péči tuto, pokud by se jednalo o valnou pomoc od knížat německých, proti tomu ale horlila zvláště města, která nechtěla být déle bez pána, i žádala legáta, aby ta věc vzata byla v uvažování.
0: Uplynulo pár dní a všichni opoziční údové se sešli opět a tentokrát si vzal okamžitě slovo pan Zdeněk ze Šternberka.
2: Důstojní otcové, urození páni, stateční rytíři, moudří a opatrní poslové z měst.
1: Kudrlinky a komplimenty necháme stranou. Přejdeme s panem Zdeňkem rovnou k jádru věci.
2: Neodkážeme nic platného, aniž podaří se nám vyhladit i kacířství. Nebudeme-li šetřit lepšího pořádku. To pak zdá se nemožné, pokud nebudeme opatřeni hlavou společnou všickni. Přejasný král uherský jest sice ochráncem naším, ale jest se obávati, aby snad přinucený sa vrátiti se do království svého, neopustil nás opět. My za to dobrodění, že vzal nás v ochranu svou, nemůžeme vynaděkovati se, aniž mu jaké náhrady jiné podati, nežli když podáme se mu sami a prositi ho budeme, aby ráčil uvázati se v královské nad námi důstojenství. Býti nám pánem milostivým a zachovati nás při právech a svobodách našich. Takové jest mé zdání a celá vůle má. Co u vás přitom za úmysl jest, dejte mi prosím věděti.
1: Co na to přítomný legát Rudolf?
3: Rudolf byl všemi 10 pro. Jakože nic prospěšnějšího, než s čím přišel pan Zdeněk, stejně nikdo nevymyslí, takže skoro, aby se už hlasovalo.
0: Ale ještě se nehlasovalo. Ještě s troškou do mlýna přišel olomoucký biskup Tas, který plasticky vylíčil, jak veliké byly oběti, které Matyáš učinil pro svaté církve obranu, a že by tedy bylo slušné a spravedlivé, aby z toho dotyčný taky něco měl.
1: Ku příkladu České království.
0: No, například.
1: Takže už se tedy zvedali ruce?
3: Zvedali.
0: Pro Matyáše, co by českého krále, byl Jan z Rožmberka a ještě další korouhevní páni čeští a moravští.
3: Po nich čeští preláti a taky preláti a páni radní vratislavští.
1: Ti samozřejmě nemohli chybět.
0: A rovněž páni svídničtí.
3: Jakož i města moravská, která panu Zdeňkovi vyslovila za ten návrh obzvláštní díky a hned zatepla žádala, aby prosím vás z kacíři už nikdy žádné příměří nebylo.
0: Konec hlasování udělali plzeňští a budějovičtí.
1: Takže jednomyslně?
0: Jednomyslně.
1: 99,5% hlasů?
0: Tak nějak.
1: Vida, už tenkrát.
2: Zavázali se však všichni přítomní pod kladbou nejvyšší, že zachovají v tajnosti skutek ten a prošeni byli pan Zdeněk, papežský legát Rudolf a páni starší, aby především vyzvěděli o tom vůli jeho královské milosti.
1: Jakože co Matyáš na to?
2: Poněvadž však proskakovalo, že Matyáš nechtěl korunu českou, ale chtěl pokoj, byli volitelé jeho dlouhý čas v nemalé úzkosti.
1: Kdo by nebyl, řekněte sami, v jejich situaci.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, přijměte prosím pozvání do společenského minicentra Nostalgická myš v Šemanovicích u Kokořína, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Příjemný poslech přeje všem Ondřej Suchý.

0: Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám našeho dnešního milého hosta, kterým je zpěvák a herec Ondřej Ruml.
1: Dobrý den.
0: Ondřeji, tak jsem odposlouchal a odkoukal všechny možné pořady, přečetl všechny možné rozhovory s vámi a zjistil jsem,